milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Košický folkfest patří k nejlepším festivalům u nás. Loni probíhal šestý ročník, který navázal na dlouholetou tradici dostavníků. Folkfest nese podtitul Setkání lidí, léta a muziky. Konává se tradičně poslední prázdninový víkend na dvou scénách, v Mohelnických sadech a taky v sousedním kempu. A právě tady, na Morava scéně, dnes pořád na cestě začneme. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.
1: Metelím pacifickou v noci na Nešvil, zašitej v suchu na osách. Pár mílí před Cheyenne se čokl zastavil, v tu chvíli

První skladbu Legenda o Cheyenne zahrála kapela Monopol, která vznikla kolem Jima Macháčka, kterého možná pamětníci znají z falešné karty. Jim je taky autorem většiny písniček.

když nejhorší sem hledám stopy vlčí. Až platnost toho lístku tvejch slz vyprší,

Kapelu Monopol z Brna tvoří kromě autora a kytaristy Jima jeho žena, zpěvačka Lucka Macháčková, lipo Tomáš Martiník s mandolinou, dobrista Tom Juřena a Beďa Bystřonovský hrající na baskytaru. Monopol teď zahraje v pořadu Na cestě poslední písničku, ale vy si celé jejich vystoupení na loňském folkfestu můžete najít na YouTube, kde se streamovaly všechny kapely z Morava scény.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc právě posloucháme kapely, které zahrály loni na Folkfestu na scéně Morava, která je pro diváky volně přístupná. Tramský monopol vystřídá teď kapela, která přijela taky z Brna. Říkají si Miregular Session, neboli MH Session.
1: Dám plný plyn, motor chytá slinu, dokážem co nikdy.

ten periód, bez ty zapomeň, hele, nech to je, tať máme úroveň. No už jsme sudy v Texarkeně, tuhle jízdu máme v ceně, v cíli za pět.

0: Seskupení MH Session přijelo na Folkfest jako duo. Prvním muzikantem, který vše vymyslel, je Mirek Hulán. Toho budete asi znát z jeho působení v legendární sestavě Poutníků. A druhým je kytarista Radimec, Radim Zelina, který je taky hlavním zpěvákem i autorem českých textů.
1: Už zas to se mnou žije a zas už nemám klid. Zas vlk ve mně vije a chtěl bych...

0: Teď se v pořadu Na cestě s duem MH Session a Mohelnickou Morava scénou rozloučíme. Zahraj ovšem ještě jednu písničku, než se v pořadu Na cestě přesuneme na scénu druhou Mohelnického folkfestu.
1: Byl jsem cowboy, ale už dneska ne.

0: A to už na vlnách Českého rozhlasu Olomouc přijal z loňského mohelnického folkfestu poslední kovboj v podání kapely Michal Tučný Revival, který zahrál na velké scéně v sobotním čase kolem poledne.
1: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před celunem stál v prachu dav v tvářících očekávání. Prostřed šibenice z hrubých klád, šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten

Já jsem si vlastně kapelu Michal Tučný Revival poslechla pořádně až z nahrávky Českého rozhlasu Olomouc, protože na Folkfestu jsem měla zrovna jiné povinnosti. A pokud vás zaujala stejně jako mě, tak ji najdete pod názvem Rostia Fischer a Michal Tučný Revival. A Rostia připomíná Michala Tučného nejenom zpěvem, ale i vzhledem. Kapela je z Plzně a jako Revival zahráli skvěle. Poslechneme si pořadu Na cestě v jejich podání i ještě další hity Michala Tučného.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc právě posloucháme záznam vystoupení kapely Rostia Fischer a Michal Tučný Revival, která vystoupila na loňském 6. ročníku Mohelnického folkfestu na velké scéně. A myslím, že diváky pořádně překvapila. A jak už bývá v Mohelnici zvykem, zpívali si společně s muzikanty, protože písničky Michala Tučného znají úplně všichni, nejenom folkoví fanoušci.

Tak a máme před sebou poslední písničku, se kterou se pro dnešek s Mohelnickým folkfestem rozloučíme. A bude to ještě jednou Michal Tučný Revival. Od mikrofonu pořadu Na cestě se loučí taky Jarka Nosková.

0: dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Gott jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
2: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Josef Fousek. Dobrý den, ahoj, vítej.
3: Srdečně zdravím posluchače, ahoj.
2: A dnes veršuje Pepa, samozřejmě, prosím.
3: Sedím v horku u rybníka, na omšelé kládě, hostem budu, říkám rybám na humoriádě. Z vody na mě představte si Jukl Kapr Fanda. Fousku, už se hrozně těším, jaká bude seranda.
2: Taky ryby poslouchají, i když mlčí, asi nám nezavolají, ale těšíme se na všechny.
0: Humor.

0: všichni novní, pozvěte si, všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vyděláme, co chcete, tak to máme, co nemáme, objednáme, všechno dáme, všechno víme, poradíme, posloužíme.
1: 10 deka, 20 deka, jeden rohlík, jedna veka. Dejte si, co vám chutná, poslouchejte Humoriádu. Dneska je naším hostem Pepa Fousek a on se těší na 3. září, protože to bude velká slava v Semaforu, jak ano. Jsem se doslechl, co to bude.
2: 3. září, to prozradím rád. Bude to, bude to můj koncert, bude se jmenovat pořad, abych jsme to řekli normálně. Bude se to jmenovat Fouskův svět. Budu tam se svým synem a hosté budou pan Drobný, Milan Drobný, Miruška Voborníková, Uršula Kluková, Mirek Paleček, Bára Hrzánová. Zkrátka se na ně hrozně těším, protože tam mám pro ně verše a doufám, že lidé přijdou a potěší.
1: To bude prýma
2: my je a oni nás.
1: 3. září Fouskův svět. A prý se tak jmenuje i film, který se chystá?
2: No, film se točí, Karel Greif točí se mnou film o Kladně. Ne, je to o Kladně, je to o mně, jaký mám vztah ke svému rodnému městu. Je to Kladný vztah, protože jsem se narodil.
1: Kladno, Kladný,
2: a je to můj domov,
1: no,
2: že?
1: Jasně.
2: A z kousky z toho budou daný i do toho filmu, které budou natočeny v Semaforu. Mm-hmm. A pak ještě další vyjde kniha Fouskův svět, kterou bude ilustrovat moje fotografie a Karel Greif. Je to 100 umělců, s kterými jsem se setkal a bude to nikoliv kritická kniha, ale ocenění jejich práce, co udělali. Dělal jsem na tom 20 let, tak to je dopsána.
1: Tak Pepo, vypadá to, že tví fanoušci dostanou opravdu naloženo v uvozovkách tady
2: no,
1: v tom všem.
2: Do práci proti smrti, říkal jeden filozof.
1: Výborně. Koho nabídneme posluchačům úvodem?
2: Já bych byl hrozně rád Petr Nárožný.
1: Máme ho tady o škole a
2: o škole.
3: Tak bylo zajímavé, že byli lidé jako dneska už neboštík, matematikář a fyzikář profesor Kubíček, kterýmu nebylo možné vyvést z rovnováhy. Ten prostě psal na tabuli, řešil matematické formule a nevím co a přilítla mu na hlavu vlaštovka. To se může stát, samozřejmě. Je to běžné, proč ne? Ale jak reagoval profesor Kubíček? Otočil se, sundal tu vlaštovku z hlavy, došel ke koši, zmačkal to a řekl, prosím tě, já nevím, kdo to hodil, já to vyšetřovat nebudu. Já to musím odučit, vy si to musíte poslechnout. Možná, že by šel někdo radši do baru, nebo si zakouřit. Seber se, vypadni ven, zapál si, nebo jdi do baru. Neotravuj mě, zdržuješ mě, mě to taky dneska moc nebaví. Byl konec. Konec. Žádná druhá vlašťovka nepřilítla. Ten člověk byl takový zahambený, ponížený, prostě výsměch, ironie, žert, prostě hlubší význam, všecko. Tohle, který se uplatní a správně zacílí, tak je prostě polegrace. Mu vstoupil do třídy a Jirka Modrů dělal stojku prostě, že ano, a ještě takovou s rozepnutýma kalhotama, takže to vypadalo obzvlášť jako divně, že jo. A on řekl, Modrů, už jsem tady, sedni si. Konec. Jo? Ale přišla učitelka, budu jí říkat Troníčková, je naživu. Samozřejmě, tu jsme měli radši než profesora Kubíčka. A tam stačilo takový to, co se asi dělá do dneška, že ano, jak ty řady sedějí a to schéma české třídy se snad nezměnilo ve smyslu, že vlevo jsou pas oken, vpravo pas věšáků, vzadu mapa, vepředu katedra, vlevo u okna. A když se ty tři řady prostě, neboli těch 6 dvojic, ty 3 dvojice, tak teda domluví celý ty řady, že nasmluvené znamení prostě, až kantor veme pero a začne psát do třídní knihy, aby to bylo stejný, udělá to další takový. Docela tichounce se začne ozývat chorál. To je taková krásná věc, kde se nemusí otvírat pusa, že jenom se takhle. Když se to zpívá takzvaně po vlnách, že kteří jsou nejblíž, zpívají nejtišej, vzadu silněji, a když kantor projde tou uličkou, sílí zpěv za ním, že to vytváří takovou vlnu, jako že za chvíli má pocit, že je u Domažlic. A v úplně jiným roce. Ano. A nebo prostě někdo hodí někam špulku z nití nebo něco takového. Co udělá ta učitelka? Samozřejmě ta neřekla jako prostě vyhoďte to tak. Špulka. Vystupte z lavic, tašky na stůl. No o to šlo, proto se to dělalo. Začalo vyšetřování. Namaluje si plánek, kde kdo seděl. Zjišťuje se, viděl jste tu špulku, jak letěla před váma? Jo. Škrtnou se řady za... Snaží se to jaksi eliminovat, ten problém, že ano. Konečně chytne viník a až se samozřejmě zase dostane do situace, no ne, ne, to bylo jasně za náma, to letělo přes nás. A jenom se zjistí, že se to nedá zjistit, že jo.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik o škole a učitelích. Petr Nárožný a Pepa Fousek je pohotový muž, má také něco o škole. Jsem s tím.
2: Já jsem dopsal tu knihu, kterou jsem tady taky už zmínil. Praděrček Fousadlo vypráví, to je o škole. Jsou to básničky, vlídné básničky pro děti, pro babičky i pro pradědečky. A napsal jsem tam dětem, školákům, poškolákům, maminkám, tatínkům, dědečkům, vnukům, vnučkám, učitelům, uklízečům, kuchařkám, všem zkrátka napsal jsem o škole, o životě, ze vzpomíne kousek pro velké i pro dětičky, básněl Josef Fousek. Mm-hmm. A Petr Nárožný, to mám velkou radost z toho, protože on tenkrát namluvil mojí kazetu MC, já jsem napsal Pumprlíci a námořníci a on to geniálně namluvil na MC kazetu, byla úplně zmizela rychle, dneska se schání těžce a v semaforu to byl zážitek se s ním setkávat, byl i u nás doma, choval moji vnučku, teda vnučku, dceru a teda choval jí, myslím, na klíně, dávali jí rady do života a potom i byl na mých výstavách. A to byla vždycky čest pro mě, protože pro mě je to nezapomenutelná osoba, je to moudrý muž a neoplýval chodkami, neplýtval s nimi.
1: Tak Petr Nárožný by Petr, mohl
2: já
1: pokračovat.
2: Jsem básen.
1: Ano, tak pojď, dej to tam taky ještě.
2: Tvé charisma je pověstné, má v sobě smích i žal, jsi architektem příběhů, co do hlouby jdou dál. V tvých epizodách nervózních ctí moudrost jedné z věd, že člověk v píše netuší, jak bizarní je svět.
1: Tak tolik Pepa Fousek na téma Petr Nárožný. Tak to je určitě paráda, pokud nás pan Nárožný slyší. Je zřejmě potěšen. A mně se líbilo to kouzelné pradědeček Fousadlo. To jsi vymyslel sám?
2: Ne, ne, ne. Já to musím prozradit. To vymyslela dcera Miloslava Šimka, Hanička nejmladší, která tenkrát řekla Fousadlo. A Krampol povídá, no Fousadlo, to je krásný jméno, to nejde s každým jménem udělat. A potom, než odešel Jirka Krampol na nebeské jeviště, tak mi volal telefonem Fousadlo. Prosím tě, já byl tenkrát nemocný, v semaforu se mi něco stalo, ale naštěstí jsem se z toho probudil, zásahu lékařů a on mi říkal, já to řeknu přesně, Fousadlo, zůstaň na světě. Mě by tady bez tebe bylo smutno. No a teď je smutno mě.
1: No, ale Fousadlo zůstává s námi v Humoriádě. Já nabídnu posluchačům hlasování. První v dnešní humořce Petr Nárožný nebo David Šír, který skvěle paroduje nebo napodobuje Felixe Holzmana. Vyberte si humor podle vašeho gusta SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04 telefon 731 800 900.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Z dnešní humoriády vás zdraví posádka Josef Fousek a Pavel Kučera a na našem telefonu můžete teď přidat své hlasy pro Petra Nárožného nebo Davida Šíra s výstupem podle Felixe Holcmana. Tak kdo pak jde hlasovat? Dobré odpoledne.
3: Hezké odpoledne. Přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava.
2: Zdravím.
3: A srdečně zdravím pana Fouska, kterého si strašně vážím. Mám vás strašně ráda, měla jsem tu možnost být na vašem představení v divadle Hacker v Kobylisích.
4: A děkuji.
3: Bylo to krásný. Tak vám přeji hodně zdraví a sil.
4: Děkuji ze srdce, děkuji moc.
2: Tak, a vybíráte?
3: Ráda se vstalo a vybírám Bčko.
2: Bčko. Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló.
5: Krásné odpoledne, slunečné, nádherné. Marta zdraví Pavla Kučeru i pana Fouska, to je poprvé, co jsem ho pozdravila, ale tak vidím ho, když jsem doma, ale já jsem tu na vyletě. No a já nechám pokračování a všichni se mějte krásně, parádně. Ahoj.
2: I vy.
5: Ahoj.
2: Děkujeme Martě a zveme dalšího. Dobrý den.
6: Já vás zdravím oba dva. Pane Fousku, vy jste topka ve svým řemeslu. Já scházím příští, abych si přečetla vaše básně nebo bonmoty nebo tak. To je něco skvělého. Snad ani Sládek a naši slavní básnici neřekli národu tolik, co vy. A mám vás ráda, protože vy hrozně milujete svoji rodinu jako já. Takže vám přeji hodně zdraví a ať nám ten humor dlouho rozdáváte.
4: Děkuji. Řekla jste mi krásná slova, já se budu snažit je neposkvrnit.
2: Krásná slova byla, ale nepostřehl jsem hlasování, milá paní.
6: Ačko,
2: bezva, máme to všechno. A děkujeme krásně. Pokračuje Petr Nárožný, tentokrát Cesta vlakem. Luděk Sobota, Miloslav Šimek a Petr Nárožný.
7: Má se zapřádat ve vlaku rozhovor se spolucestujícími?
8: No, co myslíš?
9: No tak, já myslím tady, že to nevím teda.
7: To je výborný. No já bych aspoň věděl, jak na to. Já myslím, nedá se nic dělat, budeme vás muset trošku obtěžovat, že bychom teď se měli zdvihnout všichni společně, odejít někam na nádraží, na vedlejší koleji si najít odstaven vagon, tam se usadit v kupé a celý ten problém si tam vyřešit. Co tomu říkáš?
9: No tak já myslím tedy, že to už, aby jsme tam byli.
7: No ano, tak to nebudeme zdržovat, prosím vás, pojďte.
9: Prosím.
7: Já myslím, že jak bychom to zorganizovali?
9: No, že myslím, že ty první řady, že by šli nejdřív, aby se nepokopali navzájem.
7: No tak, kdo má blíž tady k tomu vchodu, půjde tudy, kdo tam. Kabáty si prosím vás neberte, to bereme za vás, to si rozeberete cestou. Ano, prosím vás, slečnou, už to, že byste sama dala příklad a zvedla se. A
9: prosím dostatí... vás, peronky má kdo ještě? Organizační?
7: Peronky mám já.
9: Peronky máš ty, jo, prosím, jak se jmenuješ?
7: Šimek.
9: Šimek, prosím vás. Šimek,
7: tak prosím vás dvíhat, jak jsem říkal, a už abychom byli.
10: Prosím vás, zastavte tu akci, díky, je to nesmysl. Pane, vy vypadáte tak naivně. Nechoďte nikam, díky vás zatáhnu na těšno. se divadelní akce, podívejte se na mě. Já mám ruce jako bagr, hrávnu do těch židlí. Já to kupé vytvořím tady, kam byste chodili. Když to chce skutečně jenom špetičku divadelní fantazie. No, podívejte se na mé dílo. Vokínko, vokínko, příčná ulička, podélná ulička, takhle je vagon, tamhle to jede, zhasněte, hrajem.
9: Tak, jestli je to takhle, tak já sedím u vokínka.
10: No, prosím, moje místo, tak sedíte u vokínka, stejně jdeme fádní krajinou, samej tunel jako do Vranýho.
9: Já si ještě koupím na peroně busta.
10: No tak si koupte busta, ale ať vám to neujede.
9: Já si pospíším.
10: No to si pospěšte. Nezapomeňte, že ČSD, to je omega.
9: Tak já už letím. Jako abych rychle.
10: No a my můžeme začít.
11: Já už dávno jedu. S váma bude veselo. Co je, vás to bere hodně, že jo?
10: No co by bylo, vyjíždíme z ranžíru, šibujou Wexle.
11: To si musíte zvyknout, to oni dělají pořád, oni vůbec neberou na lidi vohle.
10: Ale to se nechce si vaše řeči, mě to vůbec nezajímá, chci spát.
11: No promiňte, teď jsem toho snad tolik ještě neřekl.
10: Já jsem toho zase tolik ještě nenaspal.
11: Tak si spěte, spěte si, oni vás stejně zbudí.
10: Kdo?
11: No průvodčí, přijde vám štípnout lístek, ne?
10: Průvodčí chodí až za Kolínem.
11: Co jste to říkal teď?
10: Že průvodčí chodí až za Kolínem.
11: Víte to jistě?
10: Jasně.
11: Čeče, totiž já mám lístek do Kolína, to bych ho mohl prodat, že jo? Že mám vlastně zbytečně lístek. Chápejte, že bych ušetřil peníze, vy byste si ode mě nekoupili.
10: Ale jste bez těch důvěrností, co to má znamenat, dejte tam ke pryč.
11: Já jsem vám jenom chtěl...
10: Já si spát, já jsem vás dvakrát žádal, že chci spát, necháte mě spát.
11: Si zpěte, zpěte si, vám bych ho stejně neprodal. Vy se mě nelíbíte. To je prvně, co cestu v kupé s mrožem. Humoriáda.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje. Josef Fousek vybírá další výstup. Tak kdo a co to bude?
2: Já bych samozřejmě Jiřího Krampola.
1: Už jsme ho tu zmínili.
2: Já na něj myslím pořád.
1: Tak si ho připomeneme ve výstupu Můj životopis.
3: Jidáš se na brambory dívá pohrdavě a pěstuje mák. Zřejmě se nemůže dočkat úrody, protože makovice sklízí ještě zelené. Když jsem se ho zeptal, proč to dělá, usmál se a řekl, aby bylo všem lidem na celém světě dobře. A nyní k mému vzdělání. Základní školu jsem ukončil s dobrým prospěchem, i když jsem se musel učit potají, neboť tatínek tvrdí, že vzdělání lidi mate. A jediná věda, kterou uznává, je useknout malý kus masa tak, aby se zákazníkovi zdál velký. Také číst mi otec zakazoval. Sám v životě přečetl jen Psohlavce do poloviny a omdlel. Zajímavé je, že i když nečte, sám knihu píše, a to odbornou. Má už 300 stránek a říká, že je tak zhruba v polovině. Kniha nese název Co vše se dá přidat do mletého masa. Nejvíce mě zaujaly kapitoly Piliny, nejedovaté kovy, nač vyhazovat staré madrace, tvrdý chléb je pro prasata škoda a špetka masa pro chuť. Volba povolání je pro každého mladého chlapce tak trochu krokem do neznáma. Studovat mi naši nedovolí. Táta říká, že studií se nenajím a že už hodně filozofů umřelo hlady. Bratr Jidáš zase nemůže pochopit, jak můžu mít občanský průkaz a nemít ještě vkladní knížku. S většinou názorů své rodiny nesouhlasím, ale v čem dávám otci za pravdu je, že jediné, co má perspektivu, je zemědělství, protože žrát se bude vždycky. Z těchto důvodů žádám o přijetí do vašeho JZD Slušovice.
0: Humoriáda. Hodina plná.

0: Zapomínám na trable a na stáří.
1: Krása, přímo parádní verše Josefa Fouska zazněly. Teď bude znít písnička Olympiku a během ní můžete hlasovat, zdali chcete dalšího Jiřího Krempola. Tentokrát v povídce Šimka Grossmana Jak jsem se věnoval umění, anebo budeme absolvovat Návrat z lázní s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Menšíkem. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

Bábkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte

0: ani neposílejte SMS zprávy.
1: Právě teď probíhá hlasovací kolo, vybíráte si Jiřího Krampola nebo Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Menšíkem. Tak co vy na to? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Fouska.
3: Děkuji.
2: A já bych hlasoval pro paní Bohdalovou s panem Menšíkem.
1: Děkujeme za váš hlas, přejeme hezký den. Dobré odpoledne.
4: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Fousku.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Pavle. A
1: dobrý den.
4: A taky hlasuju pro Jiřinu Bohdalovou a Vladimíra Menšíka.
1: Píšeme si, díky. Dobré odpoledne.
5: Halo, halo, tady pejskar ze Dvora Králové, zdravím. Pepu Fouska, Camfrňouska a Pepu.
1: Ano.
5: Mauta, pánové.
3: Mauta.
5: A dáme si Bohdalinku.
1: Děkujeme pěkně. Děkujeme. Naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló.
6: Dobrý den, tady David. Dávám Bčko.
1: David dává Bčko. No dobrá, děkujeme i za váš hlas a posloucháme dalšího na telefonu 731 800 900. Dobrý den. Tak zkusme slumit rádio.
7: Haló, tak dobrý už den, tady Patiš Chalupy, zdravím.
1: Zdravíme. A?
7: Pana Fouska.
3: Děkuju.
7: A hlavně Pavlinko, taky vás. A
1: děkuji.
7: Vzpomínám z nostalgii na Kladno, kam jsme všichni jezdili za prací tady z Kralupa, z okolí. Dělal jsem na šachtě 20 let na Rolnovce. A zdravím moc.
3: Děkuju.
7: A pana Menšíka s paní Bohdalovou a vás zdravím a hodně zdraví, pánové. Mějte se hezky.
3: Zdar Bůh.
1: Děkujeme krásně. Kladno, to je to město, jak ano. Se zpívá v jedné známé písni. Jojo, Benduše. Tak na Jiřinu Bohdalovou taky máme složku, abychom to tak řekli, Pepo.
3: No napsal se, ano. Samozřejmě to nejde zapomenout vůbec. Já Jiřinu Bohdalovou jsem napsal jednou a je to moje myšlenka, za kterou ručím. Je to pro mne paní herečka. Každé setkání s ní byl svátek pro mou amatérskou duši. A scénky, které hrály s Vladimírem Dvořákem, by mohly být vzorem pro mnohé další dvojice, které se o humor pokoušejí. Mm-hmm. Já jsem napsal pro ní verš Ukláním se do hlediště, z pódia k vám dolů, zažili jsme zlé i dobré, buďme stále spolu. Nespočet jsem rolí měla, zůstala mi jediná. Jsem jako vy z masa kostí, Bohdalová Jiřina.
1: Jako by to řekla ona sama v podstatě.
3: No.
1: Tak, slova Pepy Fouska pro paní Jiřinu. Rádi jsme je přeposlali. No a v tuto chvíli k našim posluchačům posíláme další kus zábavy. Návrat z lázní. Československá televize, rok 1974. Jiřina Bohdalová a Vladimír Menšík.
8: Karličko, ty jsi tomu včera dala, nebo to bylo předevčírem, na ně ono už vlastně dneska, zítra, to je možný. Já se zeptám, a hned se to dozvím, dášť jedna. Ahoj, Andulo, ahoj, hele, promiň, že tě vyrušu, je dneska čtvrtek nebo pátek? Sobota, ale prosím, to je vyloučený. Teď Karel se má z lázní vrátit v pátek. To už by tady od včerejška musel být. A jo, jestli ho nemám zastlanýho, to teda vlastně nemám. Někdo odemyká, tak to bude pátek. Holka, tady dojde k tragedii, no nazdar. Já, Andu, no tak to už mi nepomůžeš, to ne.
9: To bude Karel.
8: Ty jsi vylákal Freddy.
9: Co?
8: To Karlínku.
9: Tak moment, co to přišel?
8: Já povídám, tady, už je tady.
9: Já myslím, že jsi říkala, Freddy, tady.
8: Tady,
9: je tu. Zlázní.
8: Počkej,
10: Zavři oči. A nedívej se, já mám pro tebe překvapení.
11: Nebo šadej, já se nedívám, já nevidím.
10: Pojď. No to nevadí. Pojď, lžičku, druhou. Pojď.
11: Jaký vám mě připravila lžička připravení? Pořád si nebo půjdu hlavě o něco.
10: Já mám nápad, Karinku, já mám nápad. No? My půjdeme na večeři.
11: Ale prosím, já něco usuchtím, tady já se malinko převlíknu, oholím se a ujám se hezky večkere k tomu.
10: Já mám nápad, my půjdeme na játýrka, dáme si šampus.
11: Dáme si šampaňský.
10: Šampus ne.
11: Proč ne?
10: Tak, no, já ho nemám ráda. No, moje pravda, já jsem chtěla malovat. A oni povídali, že jsem to přehodila.
11: No to ty jsi mě, viď? No. Žádný játýrka, žádný. No tohle snad není.
10: No to je
11: nemožný. Tohle snad není možný.
10: To je hrozný, Karle, já jsem bez tebe taková nemožná. Já ani nevím, kde která věcička patří, víš. Kytičky, Karle, kytičky, tvoje kytičky, já jsem kytičky. Zalévala denně. Karle, den.
11: To jsi zalévala vermutem?
10: No dovol, jak by se tam...
11: Já z toho cítí vermut.
10: Vermut.
11: Tyhle chudínce, vlašský salát, tamhle přeciní voholenej kaktus, co jsi tady dělala?
10: Já to uklidím, to...
11: Co je tohleto?
10: No co by to bylo, pánev?
11: To možná byla pánev. Teď jsou tam připálený vajíčka, v tom je zapečený můj krtáček na zuby. Co jsi tady dělala?
10: Já jsem chtěla původně asi dělat chlupatýk na kdeky.
11: A co ty flašky tady jsou? Co je plno flašek? Co to znamená tohleto? Ještě komu netypizovaně. Jsem ti říkal, ber jedině, ale když jsou na zálohu, potom je vyměníš, nakoupíš česnek, vlastnice a tohleto. No tak bluv!
10: Já ti to řeknu. Včera přišel holky a přinesli...
11: No, přinesli prázdný flašky, ano, to ti tak já...
10: Ne, to byl ještě plný, Karle.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Budou pokračovat tyto dvě hvězdy, Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem, anebo půjdeme do tobogánu na ruby za Tomášem Slámou. Vyberte si SMS-kou v závěrečném dnešním hlasování v Humoriádě. Humor mezera A, humor mezera B, číslo 90 01 04 pro SMS, pro telefonování máme 731 800 900 a na vaše hlasy se těší i Pepa Fousek.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Závěrečné hlasovací kolo, přidáváme vaše hlasy teď živě na našem telefonu v Humoriádě s Pepou Fouskem. Připomenu aktuální výběr: Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem nebo Tomáš Sláma, slavný to někdejší moderátor Tobogánu. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Pavlíku. Ještě zdravím vás a srdečně zdravím pana Pepíčka Fouska.
3: Děkuji.
2: S kterým jsem i vyfocená na Žatecké dočasné a vaše knížky si kupuji. Máte už nějakou zase v dohledu, bude něco nového?
3: Krátce to řeknu, připravuju knížku Fousků svět, to budou ty osobnosti, slavné 100 osobností, a pak bude kniha Fousadlo vypráví pradědeček pro děti laskavý, aby se staří i mladí měli rádi, a je to o dětech, a mezi tím budou ty moje pravnučky, jak mluví, a to je všechno. Mm-hmm.
1: Tak to by stačilo, ne? Dvě knížky na jednoho
3: Fousků svět.
2: Budu těšit a budu to sledovat. Mm-hmm. Abych on nějakou tu knížku nepřišla.
3: Dobře, já čekám na nakladatele a určitě ji budete mít.
2: Budu pokračování. Pro
1: Ačko, děkujeme.
2: A pane Fousku, hodně zdraví.
3: Já děkuji.
2: Ať všechno zvládáte a...
1: Naslyšenou, děkujeme.
3: Moc děkuju.
1: Dobré odpoledne.
4: Tady Květa ve Strážnice.
1: Dobrý den. Děkujeme, paní Květo, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je tady? Haló.
5: Martina, dobrý deň.
1: Zdravíme.
3: Dobrý deň.
5: Hlasujem za Ačko, mm-hmm. A prajem vám pohodový zvyšok dňa. Dovidenia.
3: Dovidenia. Mm,
1: ďakujeme pekne. Do počutia aj tak, Samuo, že dobrý deň. Kto je ďalší?
6: Dobrý deň. Celý národ dneska bejská, že zaslyší pana Fouska. Moc milého, ohromného. Vás by měli rozdeliť každý deň pár minut a nebyli by třeba psychologové ani psychiatři. Váš klid a váš přístup, no prostě jste báječnej. Volím no. Ačko a přeju hodně zdraví vám obom, panu vašemu kolegovi tam taky samozřejmě. Mějte se, paní, a ať jste tam víckrát.
3: A já děkuju.
6: Pohlazení po duši.
3: Děkuju vám, já se červenám úplně radostí. Děkuju.
6: Nečervenejte, je to ohromný. Děkujeme vám, děkujeme.
1: Děkujeme moc. Tak to vypadá, že to veršování Pepy Fouska je nakažlivé. Už i posluchači se do toho pustili.
3: Dobře, co se brát.
1: Dobré odpoledne, kdo je s námi?
7: Haló?
1: Ano, jste to vy? Haló?
7: No. Já bych chtěla hlásit taky.
1: Tak hlaste. Nebo... Chcete Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Menšíkem nebo Tomáši Slámu?
7: Já bych chtěla Bohdalovou.
1: Dobře, děkujeme pěkně, tak jsme se to nakonec dozvěděli, všechno, co jsme potřebovali. A ještě vy pojďte s námi hlasovat. Dobrý den.
8: Dobrý den, krásné odpoledne, zdravím vás, Pavle, do Humoriády a vašeho milého, pohodového hosta, pana Josefa Fouska.
3: Děkuji.
8: Pane Josefe, zdravím vás, přeju vám vše dobré, ať se vám zdraví, ať se vám daří, hlasuji pro Ačko, Pavle, a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového dne, přeje posluchačka Růžena z Liknovska.
3: Děkuju vám. Moc
1: děkujeme.
3: Děkuju.
1: Naslyšenou. Tak myslím, že je to jasné. Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem dokončí Návrat z lázní.
9: To je ohromný. No to je ohromný. Víš, jak se to říká, že? Myša vytáhne paty a kočky mají prejít. No, pitomec. Já, pitomec, já tam neúpí v lázních, pokrk v bahně. Už to na sebe nemyslím, na svý zdraví. Ne, myslím, jak tady ještě žiješ. Co jíš, co jestli je? Nemáš zkažený z té hospodské starý žaludek. Já, pitomec, a neužil jsem si ani tohle. Mohl jsem si užít.
10: Jo?
9: Mohl jsem. No to, jak jsem tak starý, že bych nemohl.
10: Ale ne, Karli.
9: Na předschodu vydlela no. Krásná operní pěvkyně.
10: Jo.
9: To ona teda ztratila už hlas, jo. Ale figura zůstala. A já ne, ne, paní, ne. Já bahno.
10: Já bych to takhle malinko.
9: Ježiši Maria, myšle.
10: Jaký myšle?
9: Žádný myšle, ale moje šandy zapešený v šunkořeka. Co to má znamená tohleto?
10: No to já nevím. Teď sám moc dobře víš, že já ani nevím, jak se šunkofleky vaří.
9: Aha, právě proto. Protože šunkoflety se pečou. Jakýho couru starý měl, který ti pečou ty šunkoflety? To se mu to peče v cizí troubě, s cizíma flekama, s mýma šandama. Mluv ty.
11: No dovol, tedy já ti řeknu, já od prvního dne jsem umazávala vidně čárku po čárce.
9: Tady žádný čárky nevidím.
11: Když tam nejsou, když jsi přijel, jsou všechny umazány.
9: To je detail. Co jsi dělala mezi tím, co jsi umazávala ty čárky?
11: To ti klidně můžu říct.
9: No to mě řekni, to mě zajímá.
11: To ti řeknu a to ti bude zajímat.
9: Tak.
11: No, v pondělí jsem odjel. No, prosím, a to já jsem byla u zubaře. V úterý no, kroupy.
9: To mi nepovídej, ty kroupy nejíš.
11: Padaly takovýhle.
9: Holubí vejce.
11: Veliký, jako holubí vejce. Padaly a mráz. Vedle zelenáři na zahradě umrl ten. No, jak si ho pořád nespoň. Ale prosím tebe. Fox terrier.
9: No a co má být?
11: A to je tě málo?
9: Ten Fox terrier, když mám tady komediánský
11: vůd. Pejsáliček to byl. No a potom přišli holky. Komediánský. Hodničko.
9: Herberg jako v tanku. No to by se musel tady najít v tom Herbergu někde.
11: Nožičky.
9: No, člověk jenom vytáhne pak z bajáku.
11: Skoro na své místě.
9: Kdyby to zůstalo aspoň tak, jak to měl. Tak jde tam tady.
11: Druhou nožičku.
9: Dej mi pokoj, prosím.
11: A pokud. Co? Co je zase?
12: Moment.
9: Je. Pravíš? Já z toho skoro vypadávám. Už mě rozšlapal, bačkoli skoro od tři číslo. Říkám, že to byly holky.
11: Kadinku, teď to vidím. Ty jsi nám zhubnul, kajdek nám zhubnul. I ta nozička je taková majnikatá.
9: No, já jsem nám zhubnul, ano. Ale je zajímavý, když jsem odjížděl, jsem vážil o 2 kg víc. Neříkej mě, že zhubne noha.
11: Nejdřív zeštíhnu.
1: Tak máme tady závěr dnešní humoriády s Pepou Fouskem a ani ve finále nechybí jeho verš, nebo verše dokonce. Prosím.
3: Hodinu jsme spolu byli s historkami slavných jmen. Doufám, že vás potěšili. Fousek přeje dobrý den.
1: No tak parádně. Parádně zakončeno. Pavel Kučera k tomu přidá ještě přání dobrého poslechu našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. Hodně zdraví všem a mějte
3: Děkuji.
1: Se hezky.
3: Naslyšenou.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo? To je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Farmáři v Česku budou mít málo krmiva pro svá zvířata, může za to teplo a sucho. Čeští hokejisté podlehli Finům a do semifinále mistrovství světa nepostoupili. A dnešní počasí bude slunečno po většinu dne, maxima kolem 27 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobré ráno. Farmáři v Česku nebudou mít podle informací Zemědělského svazu dostatek krmiva pro dobytek. Kvůli suchu totiž nenarostly travnaté louky. Podle svazu mají problémy zemědělci celkem v 11 krajích. Někde jsou porosty dokonce tak nízké, že je ani není možné sklízet.
3: Zemědělský podnik v Louňovicích pod Blaníkem bude mít podle agronoma Vítězslava Kuklíka výnos z první seče nižší oproti běžným letům až o 55%.
4: Zatím na těch loukách není vůbec nic a za mě si myslím, že bude letos obrovský problém s tím, čím ten dobytek vlastně vůbec krmit.
3: Obavy jsou podle předsedy Zemědělského svazu České republiky Martina Píchy oprávněné.
5: První seče jsou místy někdy tak slabé, že v některých případech nebude ani co sklízet. To samozřejmě závažně ovlivňuje to, jestli budou schopni udržet současné stavy dobytka, jestli nebudou významně snižovat.
3: Tomu ale chtějí zemědělci předejít a tak hledají další varianty krmiv. Ze středních Čech Věra Hájíková, Český rozhlas.
2: Naučná stezka Svatojánské proudy jižně od Prahy je uzavřená. Hrozí, že na ní spadne skála a uvolněné kamení. Trasa vede ve svahu nad hladinou řeky Vltavy mezi Štěchovicemi a Slapskou přehradou a mezi turisty patří k velmi vyhledávaným. Jak dlouho omezení potrvá, není jasné, říká mluvčí Povodí Vltavy Pavlína Mertl.
6: Geotechnické posudky provedené po zimním sesuvu hornin vyhodnotily oblast jako vysoce rizikovou kvůli nestabilnímu skalnímu masivu. V současné době byla poptána odborná firma k podání nabídky na práce týkající se zabezpečení skalních útvarů.
2: Za záchranu lebky svaté Zdislavy udělí pražský arcibiskup Stanislav Přibyl českolipským policistům čestný titul Útvar svaté Zdislavy. Informoval o tom mluvčí litoměřické diecéze Jiří Nývlt. Zloději ukradl relikvii nevyčíslitelné hodnoty 12. května. Zalili je do betonu a chtěli pohřbít v řece. Policisté ho po dvou dnech pátrání dopadli a restaurátorům se podařilo lebku z betonu vyprostit.
1: Sport.
2: Čeští hokejisté prohráli s Finskem 1-4 a na letošním mistrovství světa vypadli ve čtvrtfinále stejně jako Švédi, ti podlehli domácím Švýcarům 1-3. Premiérové semifinále si na šampionátu po výhře 2-0 nad Lotyšskem zahraje Norsko a postupuje také Kanada, která porazila Spojené státy americké hladce 4-0.
1: Počasí.
2: Čekáme slunečný den, večer přibývání oblačnosti, pršet nebude, maxima mezi 24 a 27 stupni, v Polabí kolem 28 a jen slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
7: Sedmčí na dálnici D10 na 16. kilometru ve směru do Prahy a odstavené auto na D11 na 3,5. kilometru ve směru do Prahy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Páteček.
1: Dobré ráno, Střední Čechy.
7: Tady svatá dvojice pro páteční ráno, Český rozhlas Střední Čechy. Dobré ráno, Otíku.
0: Dobré ráno všem.
7: Ano, máme tady i Petra, taky kamaráda Marka i Michala, ale oni budou zpívat a my vás jimi provedeme.
1: Dobré ráno, Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: láskou pro vás Český rozhlas Střední Čechy, 5 hodin a 11 minut. Halo, halo, na vědomost se dává, nejezdí Ačko metro zelené. Prosím pěkně, podívejte se do aplikace Pitlítačka nebo stránky dopravního podniku. Zdali se vás to týká, šup na objízdné trasy anebo pěšky?
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Poslední květnový pátek 29. Svátek mají Maximilián, Maxim a Max. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Jeden z největších sportovních stadionů na světě byl otevřen přesně před 60 lety v roce 1966 v mexickém hlavním městě. Dostal název Aztécký stadion a pojme 104 tisíce diváků. Za pár dní 24. června na něm nastoupí naši fotbalisté k zápasu s domácím týmem Mexika. Výkladní skříň československého nábytku byla v Praze na Pankráci nad stanicí metra Budějovická otevřena před 45 lety v roce 1981.
3: V Domě bytové kultury je pro zákazníky na 11 tisících metrech čtverečních prodejní plochy připraven v 8 podlažích sortiment v současnosti vyráběného nábytku u nás i nábytek z dovozu.
2: Dům bytové kultury.
4: Poptávka daleko převyšuje nábytku, což dokládají i fronty tvořící se v nočních hodinách před vchodem. Dnešní ráno bylo ve znamení boje u kuchyňské linky UKN.
2: I to patřilo k tehdejší kultuře. Před 40 lety v roce 1986 byla před sídlem Evropské komise v Bruselu poprvé slavnostně vyvěšena vlajka Evropské unie se 12 hvězdami, symbolizujícími evropské tradice. Jan Kubice svou zprávu přednesl před 20 lety, jen 4 dny před volbami. Uvedl v ní, že organizovaný zločin pronikl do státní správy.
5: Byl to tedy boj proti části lidí v médiích, proti jednotné frontě zločinců typu Krejčíře, lhářů typu Kubiceho, mocichtivé ODS.
2: Vypukla jedna z největších afér polistopadové politiky. A kulatou 70 dneska slaví sestra Michaela Jacksona, LaToya. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: Volné dny, sobota a neděle klepou na dveře, jak strávit volné dny, jak strávit víkend, děti za chvíli poradí.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: 5:17. Ráno by mělo být jasno nebo skoro jasno a slunečné počasí vydrží i po většinu dne. Až večer začne od severozápadu postupně přibývat oblačnost. Maxima 24 až 27, v Polabí i 28.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Jistotou každého týdne v roce jsou dva dny volna. Sobota a neděle. Říkáme jim víkend. Děti, co se dá dělat o víkendu? A vůbec, máte rádi víkend?
1: Sobota a neděle.
2: Jo!
3: Že jedeš třeba na dovolenou.
4: Máš volno.
5: A nebo třeba na nějaký výlety.
6: Je za babičkou.
7: Být v postele a koukat se na televizi.
8: A těch je teplo, tak můžeme být bazénu.
9: Můžeme třeba jezdit někam do zoologické zahrady třeba. My jsme tam včera byli.
10: Můžeme něco vyrábět.

0: Páteční ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Oti, dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Nejede to. Ačko, nejede to. Želivského Dejvicka, buď pěšky, nebo náhradní tramvajovou dopravou, nebo posílenými autobusovými linkami.
2: Půl šesté.
3: Český rozhlas Střední

0: přečkačky silnice první třídy číslo 16 mezi Mladou Boleslaví a Martinovicemi. Tříproudá silnice odvede transitní dopravu a urychlí spojení mezi Mladou Boleslaví a Jičínem, vše má být hotovo do 2 let. Naučná stezka Svatojánské proudy jižně od hlavního města je uzavřená, hrozí, že na ní spadne skála a uvolněné kamení. Podle Povodí Vltavy zatím není jasné, jak dlouho toto omezení potrvá. Vít Kopřiva ani Kateřina Siňaková do třetího kola tenisového Roland Garros nepostoupili. Kopřiva prohrál se Španělem Landalusem, Siňaková podlehla Kanaďancem Bokové. Velkým překvapením je konec světové jedničky Itala Jany Kasinera. Jaké nás čeká počasí, nebude nijak překvapivé. Bude slunečno, večer přibývání oblačnosti. Maxima mezi 24 a 27 stupni, v Polabí až 28 a jen slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Dálnice D4 Písek Praha, omezení za sjezdem na Tábor po defektu kamionu, silničáři na kilometru 56 uzavřeli silnici, a to kvůli práci odtahové služby. Projedete, jakmile to otevřou, víceméně bez zdržení a je to opravdu jen na chvilku. A pak pozor, D10 Boleslav Praha za sjezdem na Hlavenec v úseku 15 a 16 je hlášený pohyb srn v blízkosti vozovky.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Závěr května už tradičně patří v památníku Lidice u Kladna zahájení dalšího ročníku jedné z největších a nejstarších výstav dětských výtvarných prací na světě. Na včerejší vernisáži natáčela naše reportérka, podrobnosti vám nabídneme už za chvíli.
1: Dobré ráno Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: po půl šesté. Tohle byly Plavci, Rangers a Vysočina. Jedeme dál. Lidická galerie u Kladna zve už na 54. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy. Letos je tématem kniha. Na té slavnostní vernisáži byla i naše kolegyně stopařka Žofie Nováčková.
1: Mezinárodní dětská výtvarná výstava v Lidicích nese letos téma kniha. Více k tématu i k výstavě mi řekla její kurátorka Veronika Trubačová.
2: Je to vlastně jedna z největších výstav dětského výtvarného projevu na světě. Každý rok má ta výstava nějaké téma. Letos je to téma kniha, protože v roce 2026 bude Česká republika čestným hostem frankfurtského knižního veletrhu, což je největší knižní veletrh na světě, takže z toho důvodu jsme společně s Českou komisí pro UNESCO vybrali téma kniha.
1: Zúčastnila se třeba Mariana z Prahy 6.
3: Já jsem namalovala Josefa Čapka.
1: Řekni mi o tom víc, jakou technikou se třeba malovala.
3: Úplně nevím, jak se ta technika jmenuje, ale vlastně jsem měla jako fotku jeho a vždycky jsem nakreslila kousek hlavy a pak jsem zase posunula tu fotku a nakreslila další kus.
1: Zajímavou technikou suché jehly tvořila třeba Laura a její kamarádka.
4: Tak suchá jehla je taková taktika, že vlastně normálně si nakreslíte obrázek, potom na takovou průhlednou věc si to obtáhnete suchou jehlou a pak se to obtiskne na normální papír.
1: Holky, s čím jste se přihlásili?
5: S kresbou, s holkou, která je pod dekou a čte si potají knížku.
4: A já mám taky podobný obrázek, kde je holka, která si taky čte knížku pod dekou a s baterkou ještě.
1: Na výstavě v Lidicích je vystavených víc než 990 oceněných děl. Celkem se jich ale přihlásilo z celého světa přes 12 000. Žofie Nováčková, Český rozhlas Střední Čechy.

0: a hodiny ukazují minutu před 6:45.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Kde to mám? Tady. Ráno by mělo být jasné. Podobný charakter počasí vydrží i během dne. Teploty vystoupí na 24 až 27, polabí, tam to bude hřejivější. No a večer dorazí mraky, pršet nebude.
1: Český rozhlas Střední Čechy.
0: A mimochodem, už se to blíží, už v pondělí poprvé osobnosti Česka. No tak Petr Neužil bude hostem a doufám, že to stihnete.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? V Polabském muzeu v Poděbradech se koná další ročník muzejní noci. Od 17 do 22 hodin vás čeká večer plný kultury, zábavy i překvapení. Program nabídne doprovodné akce pro celou rodinu k aktuálním výstavám. Poděbradské sklo, která připomíná 150. výročí vzniku Poděbradské sklárny, a uvidíte taky výtvarná díla Radky Folprechtové na výstavě nazvané Vodou. Muzejní noc pořádá taky Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy. Od 18 do 22 hodin nabídne večerní program spojený s výstavou Roztoky století ve fotografii. Budete moct zavítat taky do multimediální expozice Archivita. Součástí akce je taky prohlídka zcela nové výstavy Osudy psané válkou, českoslovenští legionáři, Roztok a Žalova. Těšit se můžete taky na projekci filmu Valentin dobrotivý. Zámek Konopiště připravil Den dětí v růžové zahradě a sklenících. Malé i velké návštěvníky čeká putování za tajemstvím přírody s kouzelnými bytostmi. Poznáte zajímavosti ze světa květin, stromů i života v přírodě. Zúčastnit se můžete mezi 13. a 16. hodinou. Pátek 29. května patří Noci kostelů, které se napříč Českem ve večerních hodinách otevřou veřejnosti. Zavítejte třeba do Poděbrad. Evangelický kostel bude přístupný od 5 odpoledne do 9:30 večer. Na programu jsou komentované prohlídky, výstava historických fotografií a plánů, setkání s farářem, živá hudba a společné zpívání. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Šest hodina.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Vyhladovilé seniory z penzionu na Kladensku převážejí do jiných zařízení. V Praze nejezdí metro na lince A v úseku Želivského náměstí Míru. Čeští hokejisté na letošním mistrovství světa končí ve čtvrtfinále. A dnešní počasí stále slunečnou, maxima kolem 27 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Pěkné ráno. Penzionu pro seniory v obci Lhota na Kladensku zasahovali policisté a záchranáři. Na místě bylo celkem 25 vyhladovělých lidí. Žádný z nich ale podle středočeské záchranné služby nepotřeboval převoz do nemocnice. Na případ upozornil zpravodajský server Novinky.cz. Pracovníci krajského odboru sociálních věcí teď seniorům zajišťují náhradní ubytování a péči, říká mluvčí kraje Zuzana Žítková.
3: Někteří ze seniorů zamíří domů ke svým rodinám, pro další pak bude zajištěno ubytování u registrovaných poskytovatelů sociálních služeb.
2: S velkými problémy musí dnes po ránu počítat cestující v pražském metru na lince A. Kvůli technické závadě na trati je zastaven provoz v úseku Želivského náměstí Míru. Zatím není jasné, kdy omezení skončí. V okolí Mnichovic u Prahy se zřejmě pohybuje vlk. Zvíře zachytila fotopast tamní obyvatelky. Agentura ochrany přírody a krajiny následně potvrdila, že se jedná o vlka obecného. Nezávislá starostka Mnichovic Margita Valentová ale ujišťuje, že se lidé nemusí této šelmy obávat.
4: Vlk je ze své podstaty plaché zvíře, není třeba se ho bát, nicméně lidé by na svých procházkách v lese měli být ohleduplní a především pejskaři by měli mít své čtyřnohé kamarády na vodítku.
1: Sport.
2: Česká hokejová reprezentace skončila na letošním mistrovství světa ve čtvrtfinále. Národní tým prohrál v Curychu s Finskem 1-4. Kouč Radim Rulík rozdělil hodnocení turnaje na dva pohledy.
5: Z pozice České republiky, která vždycky má ty nejvyšší ambice, je to neúspěšný turnaj. Pozice mě jako trenéra, jsme měli dva cíle. První cíl postoupit do čtvrtfinále a druhý cíl zabojovat v tom čtvrtfinále o to, aby jsme se dostali mezi čtyři nejlepší týmy. A podařil se nám jenom jeden.
2: A ve čtvrtfinále prohráli také obhájci zlata ze Spojených států amerických, kteří podlehli Kanadě 0-4. Poprvé v historii postupuje do semifinále Norsko, které zvítězilo 2-0 nad Lotyšskem, a domácí Švýcaři, kteří zdolali Švédsko 3-1.
1: Počasí.
2: Čekáme slunečno a k tomu letní teploty, má být jasno nebo skoro jasno, až večer začne od severozápadu pozvolna přibývat oblačnosti, maxima mezi 24 a 27 stupni, v Polabí může být až kolem 28 a k tomu slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje.
6: On už taky neví, tenota, jak víc pod Prahově upozornit, že dnes slaví svátek Maxík.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
6: Odstavené auto na dálnici D1 na 27. kilometru ve směru do Prahy a pozor na nehodu v Praze na Evropském.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno, střední Čechy.
6: Ano, páteček 29. května 2026. Zpravodajství s Otou máme za sebou, před sebou informace ze silnic, ale ne z ředitelství silnic a dálnic. Méně auta, klidnější provoz, to slibuje nová přeložka silnice mezi Boleslaví a Martinovicemi. Už se koplo. A informace na tohle téma za chvíli.
1: Dobré ráno střední Čechy s Honzou Macounem.

0: 6 hodin a 11 minut. Víc než 14 000 aut projede každý den Židněvsí u Mladé Boleslavy. No a to by se mohlo za 2 roky změnit. Ředitelství silnic a dálnic totiž začalo stavět takzvanou Martinovickou spojku, přelužku silnice 1/16 z Mladé Boleslavy do Martinovic.
1: Přímo u silnice v Židněvsi bydlí s rodinou pan Aleš. Na obchvat už se těší několik let.
2: Myslím, že to bude perfektní věc, ten obchvat. A to, že se to plánuje 30 let už, tak zaplať pámu, že už to dopadlo.
1: Od rušné dopravy si tu podle něj lidé neodpočinou ani o víkendu.
2: Provoz je tady čím dál tím větší. Kamiony, osobáky, v sobotu, v neděli se nedá takřka přejít.
1: Nová silnice povede přes pole a vyhne se zastaveným oblastem. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD by se tak měl zmírnit provoz v okolních obcích.
3: Ty obyvatelé okolitých obcí hodně trpěli právě tím, že se darilo průmyslu na Mladoboleslavsku a stát nedoručoval tu infrastrukturu tak, jak slíbil.
1: Příprava podle něj trvala dlouho kvůli úřednickým procesům i schánění financí na realizaci stavby.
3: Příprava a ta byrokratizace se hodně povedlo zkrátit, ale i tak jsme v realitě kolem 13 roku.
1: Dodává ministr Bednárik. Dělníci teď musí odvést nahromaděnou zeminu z archeologických průzkumů. Následně přeloží sítě a začnou s přípravou mostů, říká ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
4: Je tady 10 mostních objektů, ať nadjezdy, nebo jsou to nebo 7 mostních objektů v trase, to znamená, skutečně to jsou asi ty první práce, které zde budou probíhat v tom letošním roce.
1: Na práce mají dělníci zhruba 2 roky. První auta by tudy měla projet v červnu roku 2028.
4: Těch 25 měsíců je stihnutelný, je to skutečně termín, který je zvládnutelný, ale je na druhou stranu hodně napjatý, není to úplně jako komfortní.
1: Doplňuje ředitel Mátl. Stavba 8-kilometrového úseku bude stát téměř 1,5 miliardy korun. Z Mladé Boleslavy Alena Junová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

0: 6 hodin 16 a půl minuty, skvělé ráno, máme ráno páteční, tak kdo jdete do práce dnes naposled a volné dny vás čekají, no dobrá zpráva, volno bude, pravda trochu se to na víkend pokazí to počasí, ale zalít potřebujeme.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Já to vidím jasně, černé na bílém, po ránu jasno nebo skoro jasno, přes den zůstane převážně slunečno a bez srážek a až večer začne od severozápadu přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 27, v Polabí 28 a vítr slabý. Rozptylové podmínky budou postupně dobré až velmi dobré. Příjemně v uvozovkách letní pátek, ale zatím ještě léto není. Na to si počkejme do pondělí. Jo, mimochodem, co ten víkend?
2: Ano, ano, tak sobota tam už bude více oblačnosti, počítáme s tím, že se můžou místy objevit ty přehánky, případně ojedinělé bouřky, ale odpoledne by té oblačnosti a srážek mělo zase ubývat a rozhodně nezaprší na celém území. Teploty v sobotu budou tak někde mezi 25, 27, 28 stupni. No a v neděli tam to vypadá, že začneme polojasným oblačným nebem, postupně bude od jihozápadu přibývat dál mraků a hlavně odpoledne a večer by se místy měly přidat přehánky nebo bouřky, později zřejmě budou srážky četnější. Takže kdo čeká na to zalití, tak tam ten nedělní večer a noc na pondělí zatím vypadají poměrně nadějně.
0: zatím je hlavně pátek, takže teploty až 28 a víc mraků a ty mraky dorazí až večer, takže bez obav.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: A vyrážíme na silnice, ty páteční bývávají většinou takové klidnější, no ale jak se to vezme, není každý pátek úplně stejný samozřejmě. Koukám taky ještě do omezení provozu dopravního podniku hlavního města Prahy. Stále platí informace z linky metra a ze zelené trasy Želivského náměstí Míru. Tak vlaky nejezdí, nebo metro nejezdí v tomto úseku, ale jinak Želivského depo, Hostivář a náměstí Míru, nemocnice Moto, tak tam je provoz zachován. Co se tam děje, zjišťujeme a rádi vám to řekneme. Teď ale pojďme do dopravy, dispečinku TSK Praha. Jak to vypadá na bojišti a místních monitorech? Pojďme si to říct a hlavně ne zase úplně tak nějak nebezpečně. Pojďme, pijánko, lehce.
3: Dobré ráno, spojení navázáno, slyšíme se?
0: Ano, krásně.
3: Výborně, takže krásné ráno všem. Na západě metropole začíná zlehka housnout provoz v Karlovarské do centra. Zpomaluje se hned za sjezdem z okruhu, za odbočkou na Ruzině se pak pokračuje plynule až na Bílou horu. Krátce se brzdí zase o kus dál před Vypichem v Bělohorské. V evropském směrem do centra se tvoří fronta na úrovni Dědiny. K Vokovické vozovně pojedete okolo 10 minut. Na trase navíc řeší nehodu osobního auta a trolejbusu. Vekbelské směrem z Letňan do Hloubětína čekejte o něco silnější provoz mezi Novopatkou a Poděbradskou. V Liberecké směrem do centra pak mezi Střížkovem a Bulovkou. Dobře dojeďte.
0: A spojení navážeme zase za půl hodiny.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
4: Přemýšlíte o tom, že byste si nechali vypracovat rodokmen? Jak se taková věc dělá? A co všechno je při ní možné zjistit? To nám prozradí genealožka Lenka Peremská z Unhoště.
1: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.

6.24. Adam Ďurica a taky Ema Drobná. No, máme tady Marka Ztraceného. Marek Ztracený chystá se na Letnou. Pravda, aby se nevyčerpal, bude jenom jeden koncert. Víte, to není jako Eva. Eva ta se rozdá v Edenu hnedle třikrát. No a co dělá teď Marek Ztracený? Teď konkrétně? No, teď už konečně odpočívá, protože modlil se za pátek. Neslyším to správně, je?

0: No, i když to není na koupání, tak třeba s větrem v zádech na lodi a na vodě.
1: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Jistý tip má Jiří Korn.

0: Zanedlouho to bude zase dobrý den, ahoj, sedne si, něco bude mít v rukou, pak to řekne a půjde zase zpátky chystat zprávy o Tanehasil. Pro vás ostatní informačně ode mě, zanedlouho 6:30 budou tedy zprávy, máme pátek a vy posloucháte Český rozhlas Střední Čechy. Kam vyrazit případně za kulturou pro dnešní den? Tipy má pro vás Denisa Hrgeslová a bude mít před 9:00. Podívejte se případně taky na naše stránky střednichechy.rozhlas.cz. A že se to hodně děje v rámci nejen tohoto dne, ale i nadcházejících volných dnů, my šoto postižení občané víme velmi dobře, kolik akcí se chystá a o jedné z nich budeme mluvit hned po 7:00. Jak jsem říkal, vešel, pozdravil, sedl si a něco v ruce měl. Vítej.
1: Dobré ráno.

0: Jdeme to spustit, zprávy v půl jsou připravené. Mimochodem, ohledně počasí, v Polabí bude nejtepleji až 28.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Dobré ráno. Program Nová zelená úsporám bude pokračovat. Ministerstvo životního prostředí má na přímé dotace vyčleněné 2 miliardy korun. Budou o ně moci žádat nízkopříjmové domácnosti. Resort jim na zateplení domu nebo bytu poskytne až 400 tisíc. Problémy v pražském metru na lince A stále trvají. Kvůli technické závadě na trati je zastaven provoz v úseku Želivské.

0: čeká počasí, velmi příjemný den, slunečno, často letní teploty, jasno nebo skoro jasno, až večer od severozápadu pomalu přibývání oblačnosti. Maxima většinou mezi 24 a 27 stupni. V Polabí může být až 28, k tomu slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Každé ráno je to velmi podobné na silnici 3 ve Votickém kopci. Včera problém, předevčírem problém a dnes, ať nezůstaneme pozadu. 3 nabouraná auta na Trojice u Smilkova, na místo vyrazila policie, 2 nákladní, 1 osobní, doufám, že se nikomu nic nestalo. Nehoda je taky v Praze na Jeremiášově, v Bělohorské. A odstavená auta jsou třeba na dálnici D10 na 38. kilometru směr Praha nebo D1 57. kilometru směr Praha.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pověz, co dál?
0: Zastupitelé hlavního města včera schválili nový územní plán. Koalice ale nebyla v hlasování jednotná. Co některým zastupitelům vadilo, upřesníme za chvíli.

0: 6 hodin a 39 minut s vámi páteční ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Už jsme vás hodněkrát ve zpravodajství informovali, že bude, že se stalo a teď to máme. A navíc pěkně pohromadě i v reportáži. A o čem mluvím? Metropolitní plán. Ono totiž 20 let se na něj čekalo. Na včerejším jednání ho schválili zastupitelé hlavního města. Výstavba a rozvoj metropole se dokumentem začne řídit, nebo bude řídit od 1. září.
1: Nový metropolitní plán schválili zastupitelé 50 hlasy. Proti byli 3 a 1 se zdržel. To ocenil ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Ondřej Boháč, který se na tvorbě plánu podílel.
2: Mám strašnou radost, že se to hlasovalo napříč politickým spektrem opozice koalice. Představte si, že by někdo do sněmovny donesl důchodovou reformu a hlasovalo i 200 poslanců. Tak my jsme právě něco takového zažili, mám z toho velkou radost.
1: Proti plánu hlasovala například náměstkyně primátora pro životní prostředí Jana Komrsková z Pirátů. V dokumentu je podle ní malá kapacita pro takzvanou veřejnou vybavenost.
3: Zejména vybavenost sociální, jsou domovy seniorů, zdravotní zařízení a tak dále. Druhá věc je úbytek zeleně, zejména parkové zeleně. A třetí věc je dostupnost bydlení.
1: Podobně kritizuje plán taky Anna Winklárková z organizace Arnika, která přišla s dalšími občany na jednání zastupitelstva. Požadovali odložení hlasování o plánu.
4: Metropolitní plán počítá ve svých bilancích sice se školami a školkami, i tam je to podceněné a nedostatečné, ale nepočítá už s další občanskou vybaveností, jako jsou zdravotní a sociální služby, to znamená polikliniky, nemocnice, domovy pro seniory.
1: S tím nesouhlasí náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček z Hnutí STAN.
5: Metropolitní plán pracuje s tou vybaveností, pracují s ní i ty plánovací smlouvy a je to jako genetický kód toho plánu, že zajišťuje tu vybavenost školskou, ale i sociální a další.
1: Metropolitní plán podpořila taky opozice. Podle předsedy zastupitelského klubu SPD Milana Urbana je plán důležitý pro rozvoj města.
6: Vidím jako hlavní oblast, kde se Praha bude rozvíjet, takhle budou to ty brownfieldy, ty oblasti, kde byly průmyslové zóny, ano, takže ať už to máte na Praze 9, na Praze 8, na Praze 7, další rozvoje budou podél dálnice D1, to znamená dále z Prahy, jak máte újezd, jo, budou se plánovat věci další k tomu.
1: Nový metropolitní plán nahradí starý územní plán z roku 1999. Platit by mohl přes 20 let. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: John, pozor, pozor, vlaky nejezdí mezi Želivského a náměstím Míru. Metro, zelená linka, mimo provoz, musíte do náhradní dopravy. Jezdí se pouze v úsecích Depolstivař, Želivského a náměstí Míru. Nemocnice Motol.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Se teď pohybujete v oblasti Nových Butovic, potíže čekejte v křížení Radlické a Jeremiášovy ulice. Přímo uprostřed křižovatky se srazila dvě osobní auta, výrazně blokují provoz, čekejte tak kratší zdržení ze všech směrů. V Bělohorské ve směru z centra popojíždí fronta před Vypichem, v ní kousek před odbočkou do Ankarské či Kukulovy. Navíc pravý pruh blokuje nepojízdné osobní vozidlo. Z druhé strany od okruhu narůstá zdržení v Karlovarské. Nesouvislá kolona popojíždí k Bílé hoře více než 10 minut a provoz sílí i před Europarkem v obou směrech, jak na jižní spojce od Lanového mostu, tak na Štěrboholské od Běchovic. A Českobrodská do centra a kolona na příjezdu do Běchovice ve Kbelské z Letňan do Hloubětína se popojíždí mezi Novopatskou a Poděbradskou a kratší fronta už se sune i na výjezdu z Nuselského mostu směrem do centra. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Počasí ve středních Čechách.
0: Pro pátek 29. května platí, bude jasno, nebo skoro jasno, až večer se přidají mraky a bude to další prýma letní den na konci jara. Teploty až 28, u Labe nejčastěji. Tak dobrý den, pokud možno i v průběhu dne s Českým rozhlasem Střední Čechy.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
0: Pozvánka budiš učiněna, ale umíme to podrobněji. Už za chvíli. 6:48.

0: žárlit, to je stabilní dvojice, nerozhádaná Kateřina a Patrik.
1: Vesele a zdravě.
2: Chceme vám všem popřát dobrý den.
3: A zároveň bychom chtěli, abyste se na něj mohli bez problému podívat.
2: Tedy nemít třeba i drobné problémy s občasným špatným viděním.
3: Povídat a radit budeme těm, kteří třeba ani nenosí brýle. Vidí dobře, ale sem tam se vám stane, že se vám zrak rozostří, přeběhnou přes něj třeba fleky nebo čáry a pak je to zase dobré.
2: Znáte tyto potíže se zrakem? Běhají vám před očima čárky, blesky nebo máte malé mlhavé skvrnky?
3: Dejte nám o tom vědět. Poraďte se dnes v našem pořadu. Stačí o svých problémech napsat už teď přes formulář, který najdete na stránce veseleazdravie.cz nebo na našem Facebooku.
2: Můžete nám také nechat vzkaz s dotazem na záznamníku s číslem 221 553 770.
3: Opakuji ještě jednou ten náš telefon pro vaše dotazy před vysíláním 221 553 770.
2: Občasnému špatnému vidění a chvilkovému zhoršenému zraku se budeme věnovat dnes po 13. hodině v pořadu Vesele a zdravě.
3: Reprízu pak uslyšíte ještě dnes po 20. hodině.
2: Ráda vás vyslechnu a pokusím se poradit.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.
0: Zprávy v 7 za nějakých 7 minut.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou.
1: Bílou pleť jako sníh za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš.
0: Písničky, které nestárnou.

0: Wellness Kali, dobrý den.
1: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
1: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: Pomoc lidem v bytové nouzi by se mohla částečně přesunout na úřady práce. Železničáři prověřili opakované poškozování sběračů lokomotiv na trati mezi Prahou a Berounem a dnešní počasí bude slunečno, maxima kolem 27 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobré páteční ráno. Pomoc lidem v bytové nouzi by mohly v České republice částečně řešit i úřady práce. Počítá s tím vládní novela o podpoře bydlení. Schvalovat by ji měli poslanci právě na dnešní mimořádné schůzi. Novela také zavádí kontaktní místa na pomoc lidem s bytovou nouzí ve všech obcích s rozšířenou působností. A kdo na podporu dosáhne, upřesní ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO.
4: Nově nastavuje limit na trojnásobek životního minima pro osoby ve specifických situacích, jako jsou osoby se zdravotním postižením nebo osoby v rozvodovém řízení. Pro oběti domácího násilí není stanoven žádný limit. Ty budou podpořeny vždy. Nově také zavádí možnosti individuálního posouzení.
3: Opozice částečný přesun agendy na úřady práce kritizuje. Například podle hnutí STAN jde o přetížená pracoviště, kde chybí proškolení pracovníci. Správa železnic stále neví, co na začátku letošního května poškodilo osobní vlaky na trati mezi Prahou a Berounem. Kontrola, kterou železničáři provedli, nic mimořádného neukázala. Upřesní mluvčí správy železnic David Kabele.
5: Pro udržení toho provozu na této velmi důležité vytížené příměstské trati, tak děláme maximum a skutečně na dennodenní bázi tam jezdí měřící vozy a kontrolují ten stav toho trolejového vedení. A ta podrobná měření se v tuto chvíli ještě vyhodnocují.
3: Vojenské technické muzeum v Lešanech na Benešovsku zítra zahájí letošní sezonu. Jeho pracovníci přichystali braný den pro děti, vstup do areálu bude zdarma. Akce tam začne v 9:30 dopoledne a na děti čeká celkem 22 stanovišť.
6: Děti čekají disciplíny zaměřené na fyzickou zdatnost. Vyzkouší si například překážkovou dráhu, běh se zátěží nebo silové disciplíny. Další stanoviště se soustředí na přesnost a koordinaci, například hod improvizovaným granátem nebo střelbu na airsoftové a vzduchové střelnici. Z Lešan Věra Hájíková, Český rozhlas. Sport.
3: Český tenista Vít Kopřiva do třetího kola Roland Garros nepostoupil. Ve druhém kole prohrál se Španělem Landalusem 2-3 na sety. Na turnaji končí i Kateřina Siňaková, která v singlu podlehla Kanaďancem Bokové 1-2 na sety. A překvapivě dohrál i první nasazený Ital Jannik Sinner.
2: Počasí.
3: Čekáme slunečno a k tomu letní teploty. Bude jasno nebo skoro jasno, až večer začne od severozápadu pozvolna přibývat oblačnosti. Maxima dnes mezi 24 a 27 stupni, v Polabí až kolem 28. K tomu slabý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
7: Ranní vysílání a taky zelená vlna ze středních Čech. Vypadá to jak na trojce u Smilkova po nehodě dva nákladní vozy a jedno osobní. Místem byste ale měli projíždět. Čerstvá nehoda je v Praze na Radlické, tam jsou dvě auta po nehodě. A ještě tady vidím jednu poznámku z Jeremiášovy ulice. Vlastně, kdo odbočujete do Bucharoví, tam přímo v křižovatce po nehodě dvě dodávky.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, střední Čechy.
7: Ohledně dopravy to páteční ráno není úplně nejrůžovější, protože nám nejezdí část linky, zelené, áčka. nedá se nic dělat, něco se porouchalo a než se to opraví, ale zase mě na paměti je pátek, tam ty opravy mohou být trošku opožděné ke spokojenosti uživatelů, tedy klientů, nás, zákazníků, ale snad to bude co nevidět. Hotové, nebo to berte s úsměvem a jako přípravou, že třeba od pondělí zase nebudou jezdit jinde vlaky. No a vlastně nebudou a o tom budeme mluvit za chvíli.

0: Jedno přání by to bylo pro cestující hromadnou dopravou. Metro zelené, ačko nejezdí Želivského náměstí míru. Platí to pro oba směry. Provoz metra je zachován pouze Želivského depohostivař a náměstí míru nemocnice Motol. V ostatních případech CUFUS anebo náhradní tramvajová doprava.
1: Region Express.
0: Popojedeme dál. V 7 hodin 11,5 minuty přidáváme informaci o tom, že od pondělí to nepojede z i do Masarykova nádraží. Vstupuje se tam do další etapy rekonstrukce. Od pondělí 1. června výrazně zasáhne do provozu několika příměstských vlakových linek. Omezení se dotkne hlavně spojů Skladna, Rakovníka nebo Kralup. Další informace dodává Laura Hajková. Co se tedy od pondělí pro cestující nejvíc změní?
2: Dobrý den. Největší změna je v tom, že řada příměstských vlaků už nebude zajíždět přes Negrelliho viadukt na Masarykovo nádraží. Novou konečnou bude stanice Praha Bubny. Týká se to hlavně linek S4 od Kralup, S5 od Kladna, rychlíků R24 na Rakovník, spěšných vlaků R45 a také linky S54 přes Hostivici.
0: Dokdy to bude platit?
2: Důvodem je pokračující rozsáhlá modernizace Masarykova nádraží. Správa železnic tam přestavuje koleje, nástupiště i celé technologické zázemí. Jde o jednu z největších železničních staveb v Praze za poslední roky a souvisí taky s budoucím napojením letiště.
0: Já to chápu, ale jako cestující se ptám, dokdy musím jinak?
2: Podle současného plánu až do 12. prosince letošního roku. České dráhy ale upozorňují, že většina změn zůstane v nějaké podobě i po větší část příštího roku.
0: No a jak se tedy dostaneme dál do centra, když...
2: Náhradní doprava zavedená nebude. Cestující budou muset pokračovat pražskou MHD, hlavně metrem C z Vltavské nebo metrem B z Florence. České dráhy doporučují počítat s delším časem na přestup.
0: No a týká se to ještě i dalších spojů, dalších vlaků nebo jenom... Ty směry, o kterých se mluvilo na začátku.
2: Jen částečně. Menší úpravy čekají i některé spoje linky R42 směrem na Lysou nad Labem, Poděbrady a Kolín. Některé ranní a odpolední spěšné vlaky budou nově končit nebo začínat už ve Vysočanech místo na Masarykově nádraží. Ostatní spoje ale zůstávají beze změn.
0: Ale dá se vystoupit ve Vysočanech, projít kolem dvou pekařství, tam dělají výborné obložené chleby, taky cukrárna už je od rána otevřena. Za mě v pořádku. Tak děkujeme moc, jenom shrnutí. Od pondělí některé příměstské vlaky od Kladna, Rakovníka nebo Kralup nedojedou až na Masaryčku, ale ukončí svoji jízdu u budoucí filharmonie na Vltavské.
2: Rádo se stalo, hezký den a naslyšenou.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
0: Zkrátka Bubny to jistí. 7 hodin 14 minut.

0: až nám Pavel Karas z Kavčích hor řekne, jak bude nejen dneska, ale i o víkendu. Počkejte si ještě tak půl hodinu a budete to mít jako na zlatém podnose. Teď se musíte smířit se mnou.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Chápu, bude to možná pro některé složitější, otravnější, ale co se dá dělat, končím 9. Dneska bude sympaticky na obloze nádherná modrá, ty mraky dorazí až v průběhu pozdního odpoledne a večera. Zůstane potom zataženo, ale do té doby užijte si před volnými dny až 28, a to hlavně kolem Labe, v Polabí tedy, tam to bude pěkně vyhřáté. Tak užívejte pátečního dne 29. května.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: A na silnice Kateřina Jelenová zase všechno hlídá v rámci provozu pražské integrované dopravy, ku podivu, ale i té silniční. Jak to tedy vypadá momentálně na silnicích, víme? Řekneme?
2: Dobré jitro, na Štěrboholské spojce z Černého na Barandovský most čekejte pomalejší provoz v úseku mezi Běchovicemi a Europarkem, z opačné strany pak na jižní spojce od podjezdu magistrály za Lanový most. Nuselský most směrem do centra se zaplnil v celé délce do Lagerovy, k prvním semaforům je to zhruba na 10 minut. Libereckou do centra se popojíždí od Střížkova k Bulovce, trasa k Blance zabere čtvrt hodiny, dál do centra je volně průjezdná Argentinská, na magistrále naberete jen kratší zdržení z úrovně hlavního nádraží. A před omezením na Ohradě delší fronta v ulici pod Krejcárkem, sune se z odbočky na Palmovku 10 až 15 minut, v Hartigově zpomalíte u Žižkovské vozovny. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Nejen o této novince, ale i o těch dalších, nebo i stávající program najdete pěkně přehledně i na našem webu. Podívejte se střednichechy.rozhlas.cz. Do času zpráv v 7:30, muzika, mandraže, Pavel Bobek, taky Ahoj rádio, tentokrát vyrazíme za těmi nejmenšími, kteří nám prozradí, cože to je ten volný den, cože je to ten víkend a co se během něj dá dělat, případně co budou dělat anebo chtěli by dělat. Tak milí dospěláci, rádio Víc nahlas, ať vám neunikne žádná z odpovědí, páč, to by byla škoda, budeme dělat těm našim radost, co na nich uvidíme. Rádi splníme. Tak pojďme, mandraže, brouci. Pěkné ráno.

0: Jistotou každého týdne v roce jsou dva dny volna. Sobota a neděle. Říkáme jim víkend. Děti, co se dá dělat o víkendu? A vůbec, máte rádi víkend?
1: Sobota a neděle.
2: Jo!
3: Že jedeš třeba na dovolenou.
4: Máš volno.
5: A nebo třeba na nějaký výlety.
6: Je za babičkou.
7: Být v postele a koukat se na televizi.
8: A těch je teplo, tak můžeme být v bazénu.
9: Můžeme třeba jezdit někam do zoologické zahrady třeba. My jsme tam včera byli.
10: Můžeme něco vyrábět.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Kolíně, Kutné Hoře a Čáslavi na 100,5 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Pozor, pozor, nepluje to. Lahovičky nádraží Modřany, přívoz P6 mimo provoz, tak ať to máme komplet, jestli metro A jezdí, nejezdí, to ví zase Ota, to nevím já.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Je pátek 29. května, přejeme pěkné ráno. Praha má nový územní plán, schválili to včera zastupitelé hlavního města. Dokument bude platit od letošního září a určuje, co a kde se může v metropoli stavět. Takzvaný metropolitní plán nahradí ten současný z roku 1999. Ředitelství silnic a dálnic zahájilo výstavbu přeložky silnice první třídy číslo 16 mezi Mladou Boleslaví a Martinovicemi. Tříproudá silnice odvede tranzitní dopravu a urychlí spojení mezi Mladou Boleslaví a Jičínem. Vše by mělo být hotovo do 2 let. V Praze nejezdí část metra na lince A. Kvůli technické závadě stojí provoz mezi stanicemi Želivského a náměstí Míru. Pražský dopravní podnik o tom informuje na svém webu. Stále nevíme, kdy bude provoz obnoven. Naučná stezka Svatojánské proudy jižně od hlavního města je uzavřená. Hrozí, že na ní spadne skála a uvolněné kamení. Podle Povodí Vltavy zatím není jasné, jak dlouho toto omezení potrvá. Jaké nás čeká počasí, bude slunečno až večer, přibývání oblačnosti bez deště, maxima mezi 24 a 27 stupni, v Polabí až 28 a jen slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na

0: Konkrétně na téčku na výjezdu z Úval směr Jírny a Újezd nad Lesy. Tam je osobní auto po nehodě, další problém, D4 59. kilometr směr Praha. Pro defekt je tam už několik hodin odstavené auto a brání provozu. A končím dopravní nehodou, která je v Praze, konkrétně na Liberecké, dodávka a osobní auto, kdo jedete směr centrum, tak vlastně na skoro samotném konci Liberecké. I tato potíž, i tak šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: 7:32,5. Co se děje v Riegerových sadech, zase ví Ota.
2: Budeme sportovat. Čtvrtfinálové utkání českých hokejistů s Finskem včera sledovali tisíce fanoušků. Někteří z nich například v Riegerových sadech v Praze a přidal se k ním také jeden legendární hokejista. O koho se jedná, upřesníme za chvíli.
0: Já to vím, já poslouchal, že ve vstupy včera z Radiožurnálu a z Radiožurnálu Sporta. Bylo to bělé, ale smutné a slovo bohužel se ozývalo dost často celým tím podvečerním časem.
2: Ale je to jen sport, Honzíku.
0: No, ale mohlo to dopadnout.
1: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.

0: ano, kdyby to bylo na téma hokej, ztratili jsme možnost umístění, jedeme domů. No a ten hokej, který se hrál včera, tak samozřejmě hospody některé byly plné a ty Riegerovy sady v Praze, tam jsme byli. Za A máme tak úsek od rozhlasu, za B je tam nádherně, za C byla tam velká obrazovka a taky se tam dost fandilo.
1: Dobrý zatím. Chtělo by to tam nějaký gól.
2: Popisuje fanoušek Matěj, který se na hokej do Riegerových sadů přišel podívat se svojí partnerkou Evou.
3: Jsem tu poprvé a líbí se mi tady. Tady hodně lidí. Dobře.
2: Tak teď právě v tuhle chvíli Finsko dalo gól na 2-0, tak co na to říkáte?
1: Škoda, no. Doufejme, že to bude lepší.
2: Špatná nálada ale nevydržela příliš dlouho a ve druhé třetině se českému týmu povedlo skórovat. Na utkání se v hokejovém dresu přišla podívat i faninka Saša.
4: Hlavně to mistrovství. My jsme takový teď klasický český fanoušci. Jednou za rok nám dají dres a jdou fandit.
2: Fanoušci zápas sledují na velké obrazovce. Krom toho jsou tady také stánky s občerstvením a lidé si můžou zahrát doprovodné hry. Popisuje spolupořadatel Jan Valder.
5: Tady bude takových 750 lidí. Super jídlo, bohatý program, soutěže. Kluci bojujou, já věřím, že jako není všem dům konec. Nezdáváme se a jedeme dál.
2: A podpořit český tým přišel do Riegerových sadů i hokejový útočník Jakub Voráček, kterému se ale prý zápas nesledoval lehce.
6: Tak jako nic moc, upřímně, je to těžký. Finové mají lepší pohyb a se zvládá těžko takovýto zápasy.
2: Proč jste přišel sledovat zápas zrovna sem do Riegerových sadů?
6: Jsem tady asi na nějakým pátým zápase. Je tady příjemná atmosféra, hezký počasí.
2: I přes velkou snahu v záběru nakonec čeští hokejisté nedokázali zápas s Finskem otočit a na šampionátu končí. Jak dopadnou semifinálové duely a kdo se nakonec stane mistrem světa, se můžou fanoušci dozvědět v živém vysílání radiožurnálu Sport. Z Riegerových sadů Josef Beneda, Český rozhlas.
7: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: Stačilo říct a jdeme na to. A už se usmíval, já to viděl. Dobré ráno.
1: Přeju krásné ráno.
0: No, jaké máme to ráno? Máme ho takové sympatické, ani horko, ani zima, tak na Karasovo akorát.
1: Já myslím parádní ráno, teploty se pohybují kolem 11 stupňů Celsia a svítí sluníčko.
0: No, jestli vás náhodou ten humor neopustí, když nám řeknete předpověď pro dnešek.
1: Tak já myslím, že i ten dnešek bude velmi povedený, bude o něco teplej než včera. Maxima se vyšplhají na 24 až 27 a v Polabí se dokonce teplota zastaví až na 28 stupních. No a bude svítit slunce, čekáme jasno nebo skoro jasno, až večer začne od severozápadu pomalu oblaků přibývat, no a vše doplní slabý proměnlivý, případně slabý severozápadní vítr. Během víkendu už ale musíme počítat s nějakými přeháňkami a taky bouřkami.
0: No, já vím, protože mám v mobilu takový sledovací program sociálních sítí, kdo o mě zjišťuje, jaké informace, tak vím, že vy máte docela dost vysokou aktivitu a zároveň vím, že máte volný víkend. Tak kam pozvat? K vodě anebo na kolo?
1: Tak já bych radši na kolo, přiznám se, ale samozřejmě zřejmě to bude i s nějakou dešťovou kapkou, protože v sobotu čekáme většinou oblačnost, počátku i zataženo a místy se vyskytne déšť nebo přeháňka, ojediněle pak může taky zabouřit, až večer začnou srážky ustávat a oblačnost bude ubývat, ale zase na druhou stranu si říkám, když ten cyklista zmokne, tak velice rychle uschne při teplotách, které vyšplhají na 25 až 28 stupňů a víceméně letní teploty čekáme pak i během neděle, kdy se tedy maxima budou pohybovat mezi 25 a 28 stupni. Budou to tedy stejné teploty jako v sobotu. Zprvu ale bude svítit slunce, takže na kolo bych vyrazil už brzy ráno. No a během odpoledne už musíme zase počítat s nějakým deštěm, přeháňkami, případně bouřkou. Ty ranní teploty budou mezi 12 a 9 stupni, takže ráno to bude chtít nějakou mikinu. Ta se během dne sundá. Odpoledne pak samozřejmě kratší tričko, kratší trenýrky, jak vy říkáte, ty elastiáčky, že jo? Takže ty kratší elastiáčky, no a samozřejmě určitě vyrazí do přírody.
0: Do toho mě nesoukejte, do toho se musíte dostat vy, ty už jsou teď nervózní z toho, co jste řekl, ty už se těší. A mimochodem, já to vlastně nevím, vy jste ten, co jezdí na kole, anebo jste cyklistou?
1: Tak já jsem ten, co jezdí na kole, samozřejmě.
0: A dá se to případně, já mám teda sucho úplně všude, včetně úst, dalo by se to zavlažit nějakým pivečkem nebo kapkou kvalitního středočeského vína z Mělnického severního svahu, to by se taky dalo.
1: Pak už musíte tlačit, Honzo, protože jestli víte, tak jako s alkoholem za řídítka se nesmí.
0: No to určitě ne, právě proto nejezdím na kole a tlačím úplně někde jinde. Já vám děkuju, přeju hezký den, odpoledne naslyšenou.
1: Budu se těšit a přeju krásný víkend, naslyšenou.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: 7.48, Kateřina Jelenová, pojďme ještě k dopravě blíž hlavnímu městu a do hlavního města samotného.
3: Pěkné ráno. V Liberecké ve směru do centra popojíždí kolona od nájezdu z Veselské, tedy od Letňan, zhruba 10 minut zabírá trasa k nehodě těsně za Molkou. V levém pruhu odklízejí následky po srážce dodávky s osobním autem. Jedete-li do hlavního města brněnskou D1, připravte se na menší potíž v Brněnské ulici. Kousek za sjezdem do Spořilovské zastavilo v levém pruhu nepojízdné osobní auto, zatím označené pouze výstražným trouhelníkem. Na hlavní části okruhu směrem z D1 k letišti trvá kolona z výjezdu z Lochkovského tunelu, sune se k Ořechu a plno i z druhé strany, tedy ve směru z letiště. Tam zabrzdíte u sjezdu na plzeňskou D5 na 23. kilometru. Rozjedete se opět za Ořechem. D5 na příjezdu do metropole směrem z Plzně také ucpaná fronta v obou pruzích od Rudné přibližně ze 4. kilometru. Dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
0: 7 hodin 50 minut, za chvíli kalendárium a Petr Jungmann, půjdeme do minulosti, pak si dáme zase chvilku oddechu s muzikou, no to už bude potom čas na zprávy, čas v 8 hodin. Český rozhlas, střední Čechy, ať se vám daří, já mám husí kůži, chápete to, a to mi není zima. Někdo na mě myslí, anebo já podvědomě myslím na někoho.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Poslední květnový pátek 29. Svátek mají Maximilián, Maxim a Max. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Jeden z největších sportovních stadionů na světě byl otevřen přesně před 60 lety v roce 1966 v mexickém hlavním městě. Dostal název Aztécký stadion a pojme 104 tisíce diváků. Za pár dní 24. června na něm nastoupí naši fotbalisté k zápasu s domácím týmem Mexika. Výkladní skříň československého nábytku byla v Praze na Pankráci nad stanicí metra Budějovická otevřena před 45 lety v roce 1981.
2: V Domě bytové kultury je pro zákazníky na 11 tisících metrech čtverečních prodejní plochy připraven v 8 podlažích sortiment v současnosti vyráběného nábytku u nás i nábytek z dovozu.
1: Dům bytové kultury.
3: Poptávka daleko převyšuje nabídku, což dokládají i fronty tvořící se v nočních hodinách před vchodem. Dnešní ráno bylo ve znamení boje o kuchyňské linky UKN.
1: I to patřilo k tehdejší kultuře. Před 40 lety v roce 1986 byla před sídlem Evropské komise v Bruselu poprvé slavnostně vyvěšena vlajka Evropské unie se 12 hvězdami, symbolizujícími evropské tradice. Jan Kubice svou zprávu přednesl před 20 lety, jen 4 dny před volbami. Uvedl v ní, že organizovaný zločin pronikl do státní správy.
4: Byl to tedy boj proti části lidí v médiích, proti jednotné frontě zločinců typu Krejčíře, lhářů typu Kubiceho, mocichtivé ODS.
1: Vypukla jedna z největších afér polistopadové politiky. A kulatou 70 dneska slaví sestra Michaela Jacksona Latoya. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. toyotadolak.cz.
2: Osm hodin.
0: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Končící protidrogový koordinátor Pavel Bém se dnes sejde s premiérem Andrejem Babišem. Vedení radnice v Příbrami chce kvůli nelegálním skládkám vylepšit kamerový systém. Čeští fotbalisté se v neděli v přípravě na mistrovství světa střetnou v Praze s Kosovem. A dnešní počasí slunečno po většinu dne maxima kolem 27 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobré ráno. Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém z ODS se má právě dnes sejít s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Potvrdil to Českému rozhlasu. Důvodem je jeho náhlý konec ve funkci, o kterém ho minulý týden informovalo vedení úřadu vlády. Protidrogová agenda se má od července přesunout z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví. Pavel Bém v této souvislosti varoval před zhroucením desítky let fungovaného systému a doufá, že vláda krok odvolá.
3: Já si vlastně nedovedu představit, že bychom mohli dekonstruovat 35 let vytvářený systém prevence, péče, resocializace, rehabilitace a uvědomit si, že to jsou zhruba 3 miliony lidí v České republice.
2: Příbram omezí takzvané černé skládky a nelegálně odložený odpad. Vedení města chce kvůli tomu vylepšit městský kamerový systém a novinku plánuje spustit do konce letních prázdnin, říká příbramský starosta Jan Konvalinka z hnutí ANO.
4: Tadyhle ty černé skládky, to je neustálej boj, který vedeme. Budeme se snažit právě tohleto potírat, zjišťovat, kdo to je, kdy se to stalo, kdo to udělal a normálně za to budou chodit pokuty.
2: Sídliště Řepy v Praze 17 hlídá více strážníků. Zaměří se hlavně na porušování zákazu konzumace alkoholu, například v okolí škol nebo zastávek městské hromadné dopravy. Některá místa nově, kromě psovodů, kontrolují také hlídky na koních. Upřesní místostarosta Prahy 17 Martin Benkovič z hnutí ANO.
5: Vítáme také vznik preventistů pod městskou policií, protože právě prevence může pomoci sklidnit situaci v problémových místech. Stejně tak považujeme za důležité, aby se v ulicích Prahy 17 objevovaly například i psovodi, což se podle zkušeností osvědčilo i v dalších městských částech. Sport.
2: Česká fotbalová reprezentace zahájila přípravu na mistrovství světa. V Praze se včera sešlo všech 29 hráčů širší nominace, kterou trenéři ještě zúží o 3 jména. Oznámí to krátce po přípravném utkání s Kosovem. Zápas je na programu v neděli v Praze na Letné od 16 hodin.
0: Počasí.
2: Čekáme slunečno a často letní teploty, bude jasno nebo skoro jasno, až večer začne od severozápadu pozvolna přibývat oblačnosti. Maxima dnes mezi 24 a 27 stupni, v Polabí až kolem 28, k tomu slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
6: A na silnice, co se kde děje, čtyřka, pozor, na 8. kilometru ve směru ven z Prahy, nějaké lahve s olejem na vozovce, tak čeká se na úklidovou službu a asi nějaký posyp, protože to tam bude klouzat. Také se nabízí kolony před Prahou na dálnici D5. Kolona je od 8. kilometru, kdo jedete za loděnicí, zpomalte, buďte obezřetní. Po nehodě taky na Evropské v Praze nebo v Šárecké a ve Švehlově ulici, tak šťastnou cestu.
7: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, střední Čechy.
6: A 8:04, páteček, za chvíli Martin Písařík v našem vysílání. Mimochodem to, co říká, je taky na našem webu. Podívejte se, případný přepis je vám k dispozici. Kdo to nestihnete teď, možná třeba i odpoledne z našeho vysílání, tak právě na webu. Další podrobnosti a vlastně i témata nejen pro ten daný den, ale i minulost si tam můžete připomenout, stejně tak jako ostatní zásadní pořady Českého rozhlasu. A než Martin dorazí, přichází čas pro písničky. Michal Tučný, Poslední kovboj nebo Tým a Držím ti město. Honza Macon přeje skvělé ráno.
7: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Maconem.

0: poslední bombon.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že soška pražského jezulátka pochází podle pramenů ze Španělska? Na Pyrenejském poloostrově ji prý v druhé polovině 16. století zhotovil mnich, kterému se Ježíšek zázračně ukázal a který podle jeho podoby sošku vymodeloval. To je však legenda. Co naopak jisté je, že ji do Prahy přivezla vévodkyně Marie Manriquez de Lara, která se roku 1556 vdala za pana Vratislava z Pernštejna. Sama ji pak předala jako svatební dar své dceři Polikseně z Lobkovic. Ta ji věnovala roku 1628 klášteru bosých karmelitánů u kostela Panny Marie Vítězné. Karmelitáni umístili sošku v kapli pro novice, kteří si ji okamžitě oblíbili. Za 30leté války byl ale kostel vypleněn, jezulátko bylo poničeno a hozeno mezi haraburdí. Po znovu obnovení se kult sošky rozšířil a tvrdilo se o něm, že koná zázraky. Věhlas jezulátka nyní sahá po celém světě a do Prahy přijíždí věřící až z Jižní Ameriky a Filipín. Pražské jezulátko ale není jediné. Dvě kopie mají například na Velehradě, další najdete i v chrámu svatého Michala v Olomouci a přímo jezulátku je zasvěcený i kostel u Ježíška v Plzni.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
3: Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty. Staring my idol, Madame Rambo, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise.

0: závan, sympatické předpovědi počasí, slunce z Jamajky pro vás v 8 hodin, skoro 17 minut.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Pavle Karasy, tak jaký máme páteček?
2: Tak já myslím, že i ten dnešek bude velmi povedený, bude o něco teplej než včera. Maxima se vyšplhají na 24 až 27 a v Polabí se dokonce teplota zastaví až na 28 stupních. No a bude svítit slunce, čekáme jasno nebo skoro jasno, až večer začne od severozápadu pomalu oblaků přibývat, no a vše doplní slabý proměnlivý, případně slabý severozápadní vítr. Během víkendu už ale musíme počítat s nějakými přeháňkami a taky bouřkami.
0: No, ale to nás teď netrápí, protože čas pro předpověď počasí vypršel a ten pátek je fakt sympatický.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Spojky jak Štěrboholská od Běchovic chvílemi se brzdí už na východní části okruhu za sjezdem z Hradecké D11, tak jižní spojka od Spořilova. V průmyslové zhloubětí na Dohostivaře naberete kratší zdržení mezi Spalovnou a sjezdem na jižní spojku. Lepší zpráva z ulice 5. Května směr centrum. Kousek za Spořilovskou porouchané osobní auto z levého pruhu odstranili, fronta odchodova se pomalu dává do pohybu. Na magistrále do centra čekejte jen velmi krátkou frontu na výjezdu z Nuselského mostu k Legerově, mnohem delší po pojíždí směrem od Holešovic. Z úrovně Florence k omezení u IP Pavlova pojedete čtvrt hodiny. Kvůli havárii vodovodního řadu jsou ze 4 pruhů průjezdné pouze 2, krajní, pravý a levý. A na výjezdu z Prahy směrem k D7 na Slaný po pojíždí kolona od sjezdu do Evropské z 28. kilometru k omezení u letiště zdržíte se bezmála 20 minut. Šťastnou cestu!
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Právo znát své biologické rodiče je jedním ze základních práv člověka. Odborná společnost dlouho neřešila právo dětí na to znát pravdu. Předem děkuji Báře Procházkové za sdílení příběhu o hledání mámy.
5: Pravda je prostě nejlepší, no. My to snesem.
4: Dalším hostem je Barbora Vaňousová, odborná konzultantka ze spolku SEFAM.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

8.22 a půl, Český rozhlas Střední Čechy, nádherný páteční den vám přeji tady ze studia. Ota ten se přidá za chvíli, až budou zprávy v půl deváté a do půl. Hostem našeho vysílání bude Naděja Urbánková. Podařilo se mi najít jednu nahrávku, kterou jsem, myslím, slyšel tak jednou v životě, ale absolutně při jejím poslechu se mi vybavilo naprosto všechno. Jak vypadala, co dělala, že byla samozřejmě sympatická, neodolatelná, to ví snad každý muž v 80. a 70. letech. Při pohledu na ní každý chtěl mít vedle sebe Naďu Urbánkovou. No a teďka, když už to náhodou s nějakým tím mužem u ní klaplo, no po pár letech to taky mohlo doklapnout. A pak už byly jenom vzpomínky a právě o nich ta písnička je.

0: Vy tomu rozumíte, já taková roztomilá a něžná ženuška.
1: Český rozhlas Střední Čechy.
2: Za 3 minuty půl deváté.

0: Pěkný párek jsme byli pro dnešní ráno. Dobré ráno.
1: Páreček.
0: Ano, páreček. Ale teď si hraj na svém písečku.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Dobré páteční ráno. Program Nová zelená úsporám bude pokračovat. Ministerstvo životního prostředí má na přímé dotace vyčleněné 2 miliardy korun. Budou o ně moci žádat nízkopříjmové domácnosti. Resort jim na zateplení domu nebo bytu poskytne až 400 tisíc korun. Problémy v pražském metru na lince A stále trvají. Kvůli technické závadě je zastaven provoz úseku Želivského náměstí Míru. Podrobnosti najdou zájemci na webu Pražské integrované dopravy. A zatím není jasné, kdy toto omezení skončí. Vojenské technické muzeum v Lešanech na Benešovsku právě zítra zahájí letošní sezonu. Jeho pracovníci přichystali branný den pro děti. Vstup do areálu bude zdarma. Akce tam začne v 9:30 dopoledne a na děti čeká celkem 22 stanovišť. Fotbalová Slávia získala ukrajinského brankáře Nazara Domčaka z týmu Karpaty Lvov. Za 19-letého golmana zaplatila zhruba 120 milionů korun. Domčak v poslední sezóně ukrajinské ligy nastoupil celkem k 27 zápasům. Ve 14 z nich nedostal gól. Jaké nás čeká počasí? Velmi příjemné. Čekáme slunečno, často také letní teploty. Má být jasno nebo skoro jasno, až večer začne od severozápadu pozvolna přibývat oblačnosti. Maxima mezi 24 a 27 stupňů. V Polabí může být až kolem 28. K tomu slabý proměnlivý vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední

0: Další kolona je třeba na dálnici D5 před Prahou od nějakého 7. kilometru. Rozhodně nevynechám teď pro ráno i 9. Kdo jedete Mělník, Praha, Ulí Beznice, ranní kolony ze všech směrů a taky výhrou to není přes zkratku přes Chabry. A Liberecká, také ucpáno, centrum města, i tady ucpáno. A to máme pátek a v pátek většinou ten provoz bývává taky klidnější. Není. Pro dnešek zdá se mi, že ne. I těch nehod je poměrně dost.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tak já teda navrhuji, aby jsme si dali do žaludku něco moc dobrého, něco, co je už lety prověřeného a tím se nabízí třeba pochoutkový rok 2026. To znamená všech 630 výherních receptů z ročníků předchozích, protože tento ročník je vlastně jubilejní 10., tak máme z čeho vybírat. V neděli budeme připravovat třeba Ivana Vodochodského, ten s mikrofonem a sporákem a troubou bude vařit anebo se tak nějak rozněžňovat konkrétně z bronzových příček roku 2021. Bude to zajíc s černou omáčkou od Zuzany Kučerové z Prahy. Tak nechte se inspirovat už za pár minut.

0: Recept desetiletí se hledá v rámci letošního ročníku pochoutkového roku. Patrik recepty má od vás, jsou to prověřené recepty, ale dají se i trochu pozměnit. Uvařit ještě jednou, a to s těmi slavnými.
1: Pochoutkový rok.
0: Nabízí se třeba nedělní recept, kdy se bude připravovat zajíc s černou omáčkou od Zuzany Kučerové z Prahy. Je to recept z bronzové příčky roku 2021 a vařit bude kuchař Ivan Vodochodský. Můžeme dovnitř.
2: No, prosím vás, jestli máte občanský průkazy a vstupenky, tak ano.
3: Dobře. Jsou otevřené.
4: Úvodní překážku jsme překonali, pak bylo potřeba vyrovnat se ještě s jednou. Kde sehnat dneska zajíce?
5: Za mých dětských let byly stovky dneska o zajíce jako natrefit, narazit na zajíce. Takže zajíce nahradíme králíkem normálně, ale divokým, že jo. Jsem tady chytil na poli, takže...
4: Vždyť i králík bude dobrý. Tak jsme se do toho pustili. A Ivan si vzal dokonce naši pochoutkovou zástěru.
5: Chci vám říct, že mi ta zástěra neskonale sluší.
4: V jednu chvíli jsme málem zapálili celý barák. Když jsme přilili slivovici...
5: A zapálíme.
6: Aha, trošku moc. Plameny výšky metra půl.
5: Počkej. Mýval jsem ofinku, už nemám nic.
4: Všechno jsme dobře dovařili. I ochutili třeba mandlemi.
5: Já jsem chtěl dát sekaný, ale Patrik mě řekl, že ne, že musím dát celý, takže tady teďko asi hodinu už tady loupu mandle.
4: Tenhle díl se opravdu povedl. Jednak setkáním, jednak skvělým jídlem. Tedy kromě té havárie.
5: No, tady nám chytl barák malem, ale bylo to hezký. Bylo to dobrý.
0: Takže recept z bronzové příčky roku 21. Že prý nedostatek zajíců tady v té naší rozhlasové budově, jich je docela dost, dokonce i zajíček by se našel. No nic.
1: Pochoutkový rok.
0: Popojedeme dál, pochoutkovýrok.cz. Podívejte se na recept, videonávod, dostanete ještě chuť dřív, než vůbec začnete pomýšlet, kde takového zajíce schánět, když už dveře do rozhlasu máme uzavřené.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: Poslouchejte naše vysílání. Poslouchejte i teď do času zpráv o počasí a zelené vlny i maniaky.

0: finále s vámi ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Páteček nabízí jasnou předpověď.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Modrou předpověď. Obloha modrá, sluníčko bude, mraky dorazí taky, ale to až pozdě odpoledne, spíš k večeru. A teploměr ukáže maximálně 28. A jaké jsou víkendové plány Pavla Karase? Zeptal jsem se na Kavčích horách, jak to vidí, sobota, neděle, tak budete někam do hospůdky anebo na kolo?
2: Tak já bych radši na kolo, přiznám se, ale samozřejmě zřejmě to bude i s nějakou dešťovou kapkou, protože v sobotu čekáme většinou oblačnost, počátku i zataženo a místy se vyskytne déšť nebo přeháňka, ojediněle pak může taky zabouřit, až večer začnou srážky ustávat a oblačnost bude ubývat, ale zase na druhou stranu si říkám, když ten cyklista zmokne, tak velice rychle uschne při teplotách, které vyšplhají na 25 až 28 stupňů a víceméně letní teploty čekáme pak i během neděle, kdy se tedy maxima budou pohybovat mezi 25 a 28 stupni. Budou to tedy stejné teploty jako v sobotu. Zprvu ale bude svítit slunce, takže na kolo bych vyrazil už brzy ráno. No a během odpoledne už musíme zase počítat s nějakým deštěm, přeháňkami, případně bouřkou. Ty ranní teploty budou mezi 12 a 9 stupni, takže ráno to bude chtít nějakou mikinu. Ta se během dne sundá, odpoledne pak samozřejmě kratší tričko, kratší trenýrky, jak vy říkáte, ty elastiáčky, že jo? Takže ty kratší elastiáčky, no a samozřejmě určitě vyrazí do přírody.
0: Já bych řekl, že se vyspal dneska dobře, co?
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na plzeňské D5 před Prahou čekejte kolonu nejen kamionů od Rudné z 5. kilometru až na Pražský okruh. Směrem k D1 na okruhu trvá potíž v Choloupickém tunelu. Na kilometru 7,5 blokuje pravý pruh porouchaný kamion. Míříte-li okruhem směr D7 na Slaný, připravte se na popojíždění v koloně. Začíná už před sjezdem do Evropské na 27. kilometru a k omezení u letiště zabere téměř půl hodiny. Ucpané jsou i kruhové objezdy u letiště, hlavně trasa od Tuchoměřic. A před vypichem trvá zdržení v Bělohorské v obou směrech o něco delší ve směru z centra. Šťastnou cestu!
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hudební kavárna Pavla Vítka.
4: Slovenská zpěvačka Lucia Šoralová s Pavlem zavzpomíná na svoje začátky ve folklórním souboru Lučnica, ale hlavně na účinkování v českých muzikálech a spolupráci se skupinou Elán nebo Michalem Horáčkem.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.
0: Sympatická dívka ze středních Čech na vás čeká i dnes v rámci středočeského dopoledne. Přeji hezký den.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? V Polabském muzeu v Poděbradech se koná další ročník muzejní noci. Od 17 do 22 hodin vás čeká večer plný kultury, zábavy i překvapení. Program nabídne doprovodné akce pro celou rodinu k aktuálním výstavám. Poděbradské sklo, která připomíná sté 50. výročí vzniku Poděbradské sklárny, a uvidíte taky výtvarná díla Radky Folprechtové na výstavě nazvané Vodou. Muzejní noc pořádá taky Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy. Od 18 do 22 hodin nabídne večerní program spojený s výstavou Roztoky století ve fotografii. Budete moct zavítat taky do multimediální expozice Archivita. Součástí akce je taky prohlídka zcela nové výstavy Osudy psané válkou, českoslovenští legionáři Roztok a Žalova. Těšit se můžete taky na projekci filmu Valentin dobrotivý. Zámek Konopiště připravil Den dětí v růžové zahradě a sklenících. Malé i velké návštěvníky čeká putování za tajemstvím přírody s kouzelnými bytostmi. Poznáte zajímavosti ze světa květin, stromů i života v přírodě. Zúčastnit se můžete mezi 13. a 16. hodinou. Pátek 29. května patří Noci kostelů, které se napříč Českem ve večerních hodinách otevřou veřejnosti. Zavítejte třeba do Poděbrad. Evangelický kostel bude přístupný od 5 odpoledne do 9:30 večer. Na programu jsou komentované prohlídky, výstava historických fotografií a plánů, setkání s farářem, živá hudba a společné zpívání. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Zastupitelé Prahy schválili nový metropolitní plán. Velvyslancem České republiky ve Spojených státech bude Jakub Kulhánek. Čeští hokejisté podlehli Finům a na mistrovství světa končí ve čtvrtfinále. A dnešní počasí v regionu bude velmi příjemně, slunečno, maxima kolem 27 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobré dopoledne. Výstavba v hlavním městě se bude od letošního 1. září řídit pravidly podle nového metropolitního plánu. Schválili ho včera pražští zastupitelé. Plán reguluje například maximální výšku nových budov. V dokumentu je také vyznačený prostor pro výstavbu až 350 tisíc nových bytů a také tras hromadné dopravy. Pro metropolitní plán hlasovalo 50 zastupitelů, včetně opozičních. Podle Radomíra Nepila z hnutí ANO je dokument potřebný pro další rozvoj města.
3: My vnímáme ty nedostatky, které v tom plánu jsou. To je objektivně fakt a vlastně to přiznali všichni naši zastupitelstvem. Na druhou stranu je to věc, která se táhne 13 let a už je potřeba s tím pohnout. Je prostě důležitá pro město a to, že jsme to schválili, je významný milník k tomu, aby se Praha mohla posouvat zase dál.
2: Plán kritizuje například občanské sdružení Arnika, podle kterého dokument nepočítá s dostatečnou kapacitou škol, školek a zdravotních a sociálních zařízení. Naučná stezka Svatojánské proudy jižně od hlavního města je uzavřená. Hrozí, že na ní spadne skála a uvolněné kamení. Trasa vede ve svahu pod hladinou nad hladinou Vltavy mezi Štěchovicemi a Slapskou přehradou a mezi turisty patří k velmi vyhledávaným. Jak dlouho omezení potrvá, není stále jasné, říká mluvčí Povodí Vltavy Pavlína Mertl.
4: Geotechnické posudky provedené po zimním sesuvu hornin vyhodnotily oblast jako vysoce rizikovou kvůli nestabilnímu skalnímu masivu. V současné době byla poptána odborná firma k podání nabídky na práce týkající se zabezpečení skalních útvarů.
2: Velvyslancem České republiky ve Spojených státech amerických se stane Jakub Kulhánek. České televizi to potvrdil ministr zahraničních věcí Petr Macinka z Motoristů. Kulhánek je českým vyslancem při OSN v New Yorku. Předtím byl od dubna do prosince roku 2021 ministrem zahraničí. Sport. Čeští hokejisté končí na letošním mistrovství světa ve čtvrtfinále. V Curychu prohráli s Finskem 1-4. Český útočník David Tomášek po vyřazení z turnaje řekl.
5: Udělali jsme prostě víc chyb, víc přečíslení jsme jim tam dali, než oni nám. A ta první třetina byla ustrašená, ale ty dvě jsme to trošku šlápli a ve třetí třetině dali nějaký tyčky, no, tak tam asi jsme to nezasloužili potom to štěstí, jo, škoda.
2: Do semifinále kromě Finska postupuje také Kanada, která porazila Spojené státy jednoznačně 4-0 a Norsko vyhrálo 2-0 nad Lotyšskem a Švýcaři 3-1 nad Švédskem. Počasí. Čekáme slunečný den, k tomu často letní teploty, mělo by být jasno nebo skoro jasno, až večer začne od severozápadu pozvolna přibývat oblačnosti, zatím bez deště, maxima dnes mezi 24 a 27 stupni, v Polabí může být až kolem 28, k tomu slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na Pražském okruhu před Ořech jsou kolony z dálnice D5 od Rudné z 5. kilometru. Osobním autem je celý úsek zhruba na půl hodiny. Na okruhu opačně směr letiště jsou kolony od Lohkova k Ořechu na 10 minut a pak od sjezdu do Evropské ke sjezdu na letiště přibližně na 20 minut. Tolik doprava Český rozhlas Střední Čechy vám přeje klidnou jízdu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná středočeské páteční dopoledne. S vámi bude Iveta Chlumská.
6: A budu s vámi ráda. Hezký den.
1: Středočeské dopoledne.
6: Tak máme před víkendem páteční dopoledne plné příjemné muziky, zajímavých informací. Co se týká muziky, třeba Buty, John Lennon, Jana Kratochvílová, Krištof a další. A co se týká zajímavých informací, tak probereme třeba frakové knoflíčky. Ty jsou zesadské, oblíkají je i gentlemani v Americe. Rodinnou firmu Maškových navštívíme už za chvíli. A vy se mějte báječně.
1: Do české dopoledne s Ivetou Chlumskou.

0: John Lennon a jeho krásná píseň, která opěvuje ženu. 14 minut máme po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Vám teď představíme Jitku a Martina Maškovi ze Sacké. Mívají obývák plný manžetových knoflíčků. Výrobou knoflíků se jejich rodina zabývá už víc než 50 let. Před časem získali ochranou známku regionální produkt Polabí. Jak se vyrábí frakové knoflíčky, tak to ukázali naší redaktorce Báře Kvapilové.
1: Příběh knoflíčku se u nás v rodině začal psát někdy v 60. letech, kdy vlastně můj děda vyráběl knoflíky, který lisoval z kovu. A já, protože jsem se učil strojařem, tak jsem byl u něj v dílně a závodně jsem tancoval. A protože při tancování se používají manžetový frakový knoflíčky, tak jsem si říkal, že by bylo fajn je vyrábět.
2: Říká Martin Mašek a jeho žena Jitka Mašková ho doplňuje.
3: Tady vidíte takovou lesklou kolekci, to jsou ty moje návrhy a to navrhuju takový limitovaný edice dámských manžetových knoflíků, kdy si to designuju podle oblečení, do toho si usazuju různý kamínky. Když se potřebuji zarelaxovat, koupím si samozřejmě novou košili nebo nové sako, tak si to rovnou vyrobím. Originál doplněk, který nikdo nemá.
2: Stojíme nad platy, kde jsou různě rozpracované manžetové knoflíčky.
1: Některé knoflíčky jsou dělané na zakázku na přání klienta. To je vidět tady třeba na těch knoflíčkách, které jsme dělali pro aviatecký klub České republiky.
2: Ano, je na nich letadélko.
1: Jinak je to náš design. Postup je takový, že se nejdřív z mosazy na soustruhu vytočí kotlíky.
3: Kotlík, to je vlastně tady ten, dá se říct, že polotovar, korpus. Posléze to jde do galvy, kde my třeba používáme teda rhodium a nebo zlato. Nepoužíváme nikl, třeba jako podkladový materiál, což většina levných výrobků používá. Nikl je levný, my ne, protože na nikl je mnoho lidí alergických.
2: Tady máme hned další takovou krabici, která je plná nejrůznějších pytlíčků.
1: Máme tady perletě. Ty perletě se vsazují potom do hotových knoflíků.
3: Používáme pinzetu, špejle a rukavice. Je to materiál, který je náchylný na jakýkoliv poškození. Musí se s tou perletí dělat velice opatrně. Jak jste viděla, tak máme bílou a černou perleť. Třeba tady máme takovou speciální edici.
2: Je tam napsáno retro.
3: Retro. Tohle je třeba perleť, která byla 30 let zakopaná v zemi a vlastně ve chvíli, kdy oni teda ty lidi, kteří stavili dům, našli, tak ta perleť má trošku jinou barvu. Není úplně černá, jde do modra.
2: Jsme v domácí dílně v obývacím pokoji. Ovšem, když se ty knoflíčky leští a brousí, to asi nemáte jako hospodyně radost.
3: Tak určitě ne, protože jak jste sama viděla, tak jsou opravdu od vazelíny, jsou černý, jsou špinavý a nám s tím pomáhají děti, převážně teda naše kluci, byť jednomu 21, druhýmu je 9, tak si sednou na sedací soupravu a leští to. Dokážete si představit, jak po jejich výkonu vypadá ta sedací souprava?
2: Vaše manžetové knoflíčky oblékají gentlemani v Americe, ale jsou oblíbené i tady v Čechách.
3: Ano, musím říct, že v loňském roce, když se natáčel český film Bedřich Smetana, tak jsme dodávali kompletně veškeré knoflíčky, ať už manžetové, tak frakové, protože jsme byli jediný, který opravdu dělali stále z přírodní perletí.
1: A mimo jiné i dodáváme knoflíčky manžetový, frakový do Stardance.
2: Tady se projevuje vaše láska k tanci.
1: Přesně tak, mám k tomu blízko.
2: Ze Sacké Bára Kvapilová, Český rozhlas Střední Čechy.
0: A manžetové knoflíčky najdete i na našem webu středníčechy.rozhlas.cz a samozřejmě také příspěvek Báry Kvapilové.
4: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: V domově s pečovatelskou službou Velhotě na Kladensku zasahovali policisté a záchranáři. Objevili tam několik zanedbaných lidí. Podrobnosti povíme za chvíli.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Příbrami a Dobříši na 100,FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Valdemar Matuška, píseň Když jdou na mužskýho léta. No a policisté a záchranáři zasahovali v soukromém domově s pečovatelskou službou ve Lhotě na Kladensku. Objevili tam 25 hladovějících seniorů bez řádné péče. Žádný z nich nepotřeboval podle záchranné služby převoz do nemocnice. Na případ upozornil server Novinky.
1: Za zavřenou bránou penzionu byli rodinní příslušníci seniorů, balili jejich věci do aut a odváželi je pryč. Na místě byli od středečního večera také policisté, potvrzuje jejich středočeská mluvčí Michaela Richtrová.
2: Kladenští kriminalisté se už od září loňského roku celou tou událostí tam zabývají, vedou trestní řízení kvůli možnému podezření ze spáchání trestné činnosti, kterou ale nebudeme nyní blíže specifikovat, jelikož je vše ve fázi prověřování.
1: S balením věcí seniorů pomáhali také ošetřovatelky, které v domově pracují. Lidé tam byli zanedbaní a měli hlad, popisuje Aneška Černá z kladenské pobočky Českého červeného kříže, která vychází ze zjištění svého kolegy.
3: Naplnil auto potravinama, konzervama, těstoviny, rejží, paštíkama, prostě co jsme měli, a odvez to do Lhoty, kde teda zjistil na místě, že je tam 25 seniorů, kteří vlastně nemají co jíst, nemají tam žádnou péči. Nikdo se o ní nestará.
1: Zdravotní stav seniorů prověřili lékaři středočeské záchranné služby, říká její mluvčí Monika Nováková.
4: Operační středisko vyslalo na místo lékařskou posádku a inspektora provozu. Vyšetřili jsme všechny klienty daného zařízení. Nikdo z nich nepotřeboval převoz do nemocnice.
1: Penzion se na svém webu prezentoval jako domov s pečovatelskou službou, ve kterém je přes den kmání odborná péče a v noci zdravotnický dozor. O část seniorů se postará středočeský krajský úřad. Podle jeho mluvčí Zuzany Žítkové lidem zajišťuje převoz do dalších zařízení.
5: Někteří ze seniorů zamíří domů ke svým rodinám, pro další pak bude zajištěno ubytování u registrovaných poskytovatelů sociálních služeb.
1: Jedna z tamních pracovnic v rozhovoru pro server Novinky připustila, že penzion k 1. červnu končí a seniori budou muset areál na kraji malé obce opustit. Majitel má podle ní jiného podnájemce. Z Lhoty na Kladensku Richard Webs, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Teď přidám jednu aktualitu z Prahy. Zhruba před 15 minutami byl obnoven provoz pražského metra na lince A v úseku Želivského náměstí Míru. Soupravy tam nejezdily od rána, jak jsme vás informovali v našem vysílání. No a za chvíli vás budeme

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Kapela Olympic s písní Dávno na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Stále vám přejeme krásné dopoledne při pátku s datem 29. května. No a víc než 14 000 aut projede každý den Židněvsí u Mladé Boleslavy. To by se mělo za 2 roky změnit. Ředitelství silnic a dálnic totiž začalo stavět takzvanou Martinovskou spojku. Přeložku silnice 1/16 z Mladé Boleslavy do Martinovic.
1: Přímo u silnice v Židněvsi bydlí s rodinou pan Aleš. Na obchvat už se těší několik let.
2: Myslím, že to bude perfektní věc, ten obchvat. A na to, že se to plánuje 30 let už, tak zaplať pámu, že už to dopadlo.
1: Od rušné dopravy si tu podle něj lidé neodpočinou ani o víkendu.
2: Provoz je tady čím dál tím větší. Kamiony, osobáky, v sobotu, v neděli se nedá takřka přejít.
1: Nová silnice povede přes pole a vyhne se zastaveným oblastem. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD by se tak měl zmírnit provoz v okolních obcích.
3: Ty obyvatelé okolitých obcí hodně trpěli právě tím, že se darilo průmyslu na Mladoboleslavsku a stát nedoručoval tu infrastrukturu tak, jak slíbil.
1: Příprava podle něj trvala dlouho kvůli úřednickým procesům i schánění financí na realizaci stavby.
3: Příprava a ta byrokratizace u liniových staveb se hodně povedlo zkrátit. Ale i tak jsme v realitě kolem 13 roku od začátku po schvalování.
1: Dodává ministr Bednárik. Dělníci teď musí odvést nahromaděnou zeminu z archeologických průzkumů. Následně přeloží sítě a začnou s přípravou mostů, říká ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
4: Je tady 10 mostních objektů, ať nadjezdy, nebo jsou to nebo 7 mostních objektů v trase, to znamená, skutečně to jsou asi ty první práce, které zde budou probíhat v tom letošním roce.
1: Na práce mají dělníci zhruba 2 roky. První auto by tudy měla projet v červnu roku 2028.
4: Těch 25 měsíců je stihnutelný, je to skutečně termín, který je zvládnutelný, ale je na druhou stranu hodně napjatý, není to úplně jako komfortní termín, protože je zde i řada násypů, to znamená, ty budou konsolidovat v čase.
1: Doplňuje ředitel Mátl. Stavba 8-kilometrového úseku bude stát téměř 1,5 miliardy korun. Z Mladé Boleslavy Alena Junová, Český rozhlas.
5: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: 10:14 a další zprávy také s Otou Nehasilem. My vám po 10. povíme, že nové strašecí na Rakovnicku zaplatí za sekání trávy víc. Kvůli vyšším cenám pohonných hmot ročně sekají tamní technické služby desítky tisíc metrů čtverečních zeleně. Podrobnosti k tomu přidáme i příjemnou muziku. Ovšem teď ještě do té 10. třeba Boniem, Richard Miller anebo Holky. A vy mějte moc hezký páteční den.

0: Taky.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas, střední Čechy. Zprávy.
2: Farmáři v regionu budou mít málo krmiva pro svá zvířata, může za to teplo a sucho. V České republice právě na dnešek připadá takzvaný den daňové svobody. A dnešní počasí v regionu stále slunečno, maxima vysoká kolem 27 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobré páteční dopoledne. Farmáři v České republice nebudou mít podle Zemědělského svazu dostatek krmiva pro dobytek. Kvůli suchu totiž nenarostly travnaté louky. Podle svazu mají velké problémy zemědělci celkem v 11 krajích. Někde jsou porosty dokonce tak nízké, že je ani není možné sklízet.
3: Zemědělský podnik v Louňovicích pod Blaníkem bude mít podle agronoma Vítězslava Kuklíka výnos z první seče nižší oproti běžným letům až o 55%.
4: Zatím na těch loukách není vůbec nic a za mě si myslím, že bude letos obrovský problém s tím, čím ten dobytek vlastně vůbec krmit.
3: Obavy jsou podle předsedy Zemědělského svazu České republiky Martina Píchy oprávněné.
5: První seče jsou místy někdy tak slabé, že v některých případech nebude ani co sklízet. To samozřejmě závažně ovlivňuje to, jestli budou schopni udržet současné stavy dobytka, jestli nebudou významně snižovat.
3: Tomu ale chtějí zemědělci předejít a tak hledají další varianty krmiv. Ze středních Čech Věra Hájíková, Český rozhlas.
2: Do Prahy by mělo letos v létě přijet zhruba 2 miliony a 300 tisíc turistů z celého světa. Odhaduje to městská společnost Prague City Tourism. Je to zhruba stejně jako loni. Nejvíce zahraničních návštěvníků by mělo dorazit z Německa, z Polska a také ze Spojených států amerických, říká mluvčí organizace Klára Janderová.
6: Je samozřejmě možné, že se změní lehce skladba návštěvníků s ohledem na geopolitickou situaci, tedy že přijede méně návštěvníků z Blízkého východu nebo třeba Asie.
2: V České republice právě na dnešek připadá takzvaný den daňové svobody. Symbolizuje okamžik, označuje okamžik, kdy už lidé začínají vydělávat peníze na své potřeby a nikoli na financování veřejného sektoru. Datum pravidelně vypočítává Liberální institut. Podle jeho ředitele Jakuba Kuneše si Česko v případě daňové zátěže občanů vede velmi dobře v porovnání s jinými státy.
7: Mezi evropskými zeměmi i vlastně mezi zeměmi OECD tak vycházíme jako země, která vykazuje nejnižší míru přerozdělení, což je samozřejmě pro poplatníky dobrá zpráva. Německo, můžeme říct, raketově roste směrem k vyšší redistribuci a ještě extrémnější případ je Slovensko.
2: Upřesníme, že Slovensko si připomene den daňové svobody přesně za měsíc. Sport. V nominaci Argentiny na fotbalové mistrovství světa je navzdory zranění také Lionel Messi. Kapitán obhájců titulu míří na rekordní šestý šampionát v dosavadní kariéře. Ve výběru jihoamerické země je celkem 17 fotbalistů, kteří na turnaji před 4 lety pomohli k zisku zlaté medaile. Počasí. Čekáme slunečno, k tomu letní teploty, bude jasno nebo skoro jasno, až večer začne od severozápadu pozvolna přibývat oblačnosti, pršet ale nebude, to až o víkendu a maxima dnes příjemná 24 až 27 stupňů, v Polabí až kolem 28, k tomu slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Silnice číslo 18 s Příbrami na Sedlčany je hned za Slapy uzavřená. Mezi odbočkou na Hrachov a Líchovem havarovalo nákladní vozidlo, provoz je tam zastavený. Počítejte se zdržením, navíc objízdná trasa je docela dlouhá. Tolik informace z dopravy, Český rozhlas střední Čechy vám přeje klidnou jízdu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Středočeské dopoledne pokračuje, s vámi je stále Iveta Chlumská.
8: A stále vám přeji krásný den.
1: Středočeské dopoledne.
8: I příjemná muzika je nachystaná na tuto hodinu. Jana Chládková, Václav Neckář, Anna K., Meky Žbirka a další. Před klíšťaty vás můžou ochránit i některé druhy koření, které, no tak ty samozřejmě vyjmenuje Jarka Vykoupilová v Babských Radách. A dozvíte se, že v Novém Strašecí na Rakovnicku zaplatí zasekání trávy víc. A to kvůli vyšším cenám pohonných hmot. Tak si počkejte na podrobnosti a mějte se hezky.
1: Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.

0: 15 minut po desáté, krásný páteční den ve společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy vám přejeme. Pozveme vás do Nového Strašecí na Rakovnicku. Stejně jako další města letos zaplatí za údržbu zeleně víc peněz. Je to kvůli vyšším cenám pohonných hmot. Každý rok sekají technické služby v Novém Strašecí desítky tisíc metrů čtverečních tramvnatých ploch.
1: Pracovníci technických služeb sekají trávu před budovou radnice na náměstí. V celém městě udržují přes 130 tisíc metrů čtverečních travnatých ploch, říká jednatel společnosti Stanislav Zahálka.
2: To je rozdělený do tří kategorií. První kategorie je náměstí a nejbližší okolo náměstí. Druhá kategorie je ten okruh okolo toho vnitřního náměstí a potom je třetí kategorie, který to je okraj města. Pak tady sekáme polní cesty, to znamená, že se sekají úsek půl metru až metr jakoby krajnice těch polních cest a pak tady máme ostatní pozemky, to jsou travnaté plochy, nějaké louky a tak dále.
1: Loni na to potřebovali téměř 2,5 tisíce litrů pohonných hmot. Technické služby platí za jeden litr podle smlouvy kolem 38 korun. To je méně, než je současná cena. Po rozhodnutí města proto budou rozdíl doplácet formou palivového příplatku.
2: My budeme teďka dělat fakturu za květen v červnu, ten první týden, vlastně příští týden, tak já se budu muset podívat, jaká byla ta cena té motorové nafty v tom květnu a na základě toho propočtu, který máme v tom dodatku uzavřený, mně vyjde, jaký budou procenta toho palivového příplatku k té faktuře. Když třeba vyjdou 2%, tak já plásnu, že bude faktura 400 tisíc, tak palivový příplatek budou 2% z 400 tisíc korun.
1: Dodal Zahálka. Radnice zatím s omezováním údržby zeleně nepočítá. Výrazně jí pomohlo teplé a suché počasí, kdy tráva rostla pomaleji než v předchozích letech. Vysvětluje nezávislý starosta Karel Filip.
3: Cena za sekání zeleně se nám v dubnu ještě nepromítla do cen. Za zeleň máme ceny z roku 2025 432 tisíc a za rok 2026 362 tisíc, čili ty ceny jsou nižší.
1: Námi oslovení obyvatelé vnímají údržbu travnatých ploch rozdílně. Třeba paní Danuši Mrázkové by méně časté sekání nevadilo.
4: Když začnou teď ty peřáky, tak by to spíš pomohlo teda těm stromům, že ta vysoká tráva víc drží vlhkost, ale myslím, že by to bylo složitý třeba pro pejskaře.
1: Podobně to vidí i další místní obyvatelka.
5: Já si myslím, že je to dobře, že se to seká i kvůli dětem. Problém by to asi zas takovej nebyl, ale je to takhle lepší.
1: Vybrané travnaté plochy sekají technické služby i 8x ročně. Z Nového Strašecí na Rakovnicku, Richard Webs, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: A ve vysoké trávě se taky drží klíšťata, co si budem povídat. No a před klíšťaty vás můžou ochránit i některé druhy koření. Co si tedy vzít sebou z kuchyně do lesa, tak to prozradí Jarka Vykoupilová v dnešních babských radách už za chvíli.

Písničky se vzkazem. Pozdravte své přátele a ty, na kterých vám záleží. Pošlete jim některou z našich poledních písní a udělejte radost sobě i svým blízkým. Písničky se vzkazem od pondělí do pátku od 12 do 13 hodin.

0: zpívá, který si říká Harpo nám dospíval minutu před půl jedenáctou. No a my se teď vypravíme za Jarkou Vykoupilovou a ta nám prozradí, jak se ochránit před klíšťaty.
1: Babské rady.
2: Přinesli jste si z procházky domů klíště, co nejrychleji ho odstraňte. Čím kratší dobu je přisáté, tím menší je riziko přenosu případné infekce. Při odstraňování není vhodné klíště potírat olejem, krémem ani alkoholem. Mohlo by se začít dusit a do rány vypustit více infekčních látek. Nejlepší je použít pinzetu nebo speciální kartu na klíšťata. Klíště uchopte co nejblíže u kůže a pomalým tahem ho vytáhněte. Není důležité, zda s ním mírně pootučíte, hlavní je netlačit na jeho tělo. Vždy je dobré připomenout si prevenci. Při plánovaném pobytu v lese nebo vysoké trávě dbejte na dlouhé oblečení i použití repelentu. Pomůže třeba i hřebíček, který si můžete dát nejen do kapes, ale i do bot. Rychlým řešením může být feniklový čaj v rozprašovači, jeho vůně klíšťata odradí. Podobně funguje také aromatická levandule v kombinaci s rozmarínem.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: A poslechněte si další příjemnou muziku. Dusty Springfield, taky Jiří Schellinger, Věra Martinová. No a za chvíli se podíváme do kalendáře, zjistíme, jaké události v minulosti přinesl ten 29. květnový den.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Rakovníku a Novém Strašecí na 100,4 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
1: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž.

na teploměru našich dní.

0: taky pro vás všechno udělám a tak se dívám do kalendáře a vidím 29. květnový den. Dnes nám tento datum ozdobilo jméno Maximilián. Je honosným jménem, které se hodí pro velké muže. Taky zkrácené verze jména Maxim nebo Max v sobě nesou ty nejvyšší možné hodnoty, ať už v oblasti prestiže, síly, bohatství, vzletných myšlenek a nebo krásy. Tak Maximiliánové, všechno nejlepší. Filmový režisér a scénárista Bohdan Sláma slaví den narozeninový a dnes taky herečka Lucie Šteflová. Kdo další oslavuje a jaké události přineslo v minulosti dnešní datum, ví Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Poslední květnový pátek 29. Svátek mají Maximilián, Maxim a Max. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Jeden z největších sportovních stadionů na světě byl otevřen přesně před 60 lety v roce 1966 v mexickém hlavním městě. Dostal název Aztécký stadion a pojme 104 tisíce diváků. Za pár dní 24. června na něm nastoupí naši fotbalisté k zápasu s domácím týmem Mexika. Výkladní skříň československého nábytku byla v Praze na Pankráci nad stanicí metra Budějovická otevřena před 45 lety v roce 1981.
3: V Domě bytové kultury je pro zákazníky na 11 tisících metrech čtverečních prodejní plochy připraven v 8 podlažích sortiment v současnosti vyráběného nábytku u nás i nábytek z dovozu.
2: Dům bytové kultury.
4: Poptávka daleko převyšuje nábytku, což dokládají i fronty tvořící se v nočních hodinách. Před vchodem. Dnešní ráno bylo ve znamení boje o kuchyňské linky UKN.
2: I to patřilo k tehdejší kultuře. Před 40 lety v roce 1986 byla před sídlem Evropské komise v Bruselu poprvé slavnostně vyvěšena vlajka Evropské unie se 12 hvězdami, symbolizujícími evropské tradice. Zásady pro sestavení seznamu podniků a majetkových účastí státu určených pro privatizaci schválila vláda před 35 lety v roce 1991. Tím byla zahájena velká privatizace. Jan Kubice svou zprávu přednesl před 20 lety, jen 4 dny před volbami. Uvedl v ní, že organizovaný zločin pronikl do státní správy.
5: Byl to tedy boj proti části lidí v médiích, proti jednotné frontě zločinců typu Krejčíře, lhářů typu Kubiceho, mocichtivé ODS.
2: Vypukla jedna z největších afér polistopadové politiky. A kulatou 70 dneska slaví sestra Michaela Jacksona LaToya. Taky zpěvačka, ale zdaleka ne tak úspěšná jako ostatní členové rodinného klanu. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
6: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: A za 10 minut bude 11, můžete si poslechnout další zprávy, které pro vás chystá Ota Nehasil. My vás po 11. zasvítíme do Kostitřasu na trati nebo cyklisty na Jílovsku. To je totiž název nové výstavy v Muzeu v Jílovém u Prahy. Otevře se sice zítra, ale my vás tam pozveme už dnes po 11. Tak si to nenechte ujít a hezký den.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Tonda chce podepsat chartu, ale bojí se o rodinu. A vztah Evy a Karla začíná být minulostí. Seriál Vyprávěj. ČT2. Se šarmem a elegancí podvádí a svádí. Jean-Paul Belmondo je nenapravitelný. A ČT Art uvádí v premiéře jedinečné hudební spojení vynikajícího hudebníka, skladatele a textaře se skvělým saxofonistou. Hudební návštěva v muzeu, Ondřej Brzo Bohatý a Matouš Kobylka. Páteční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Střední a základní škola v Berouně získají přístavbu zhruba za 120 milionů korun. Praha 5 uvolní na akce pro školní a předškolní děti 600 tisíc. Tři čeští tenisté budou dnes na Roland Garros bojovat o postup do osmifinále. A dnešní počasí stále slunečno, maxima vysoká kolem 27 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobré páteční dopoledne. Střední škola a základní škola Beroun, kde se učí žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, získá přístavbu. Budou v ní dvě tréninková centra pro žáky i pracoviště pro speciální pedagogy a psychology. Náklady včetně vybavení budou zhruba kolem 120 milionů korun. Rada Středočeského kraje už vybrala dodavatele stavebních prací. Ty mají začít v několika nejbližších týdnech. Potrvají více než 1,5 roku. Pořádání příměstských táborů, škol v přírodě nebo výletů podpoří městská část Praha 5 částkou 600 tisíc korun. Je to zhruba stejně jako v loňském roce. Jednotlivé organizace peníze použijí také na sportovní dny nebo dětské olympiády, říká místostarosta Prahy 5 Martin Damašek z TOP 09.
3: Chceme, aby děti měly možnost zažívat společné aktivity i mimo běžnou výuku a tím rozvíjet vztahy se spolužáky a získávali nové zkušenosti.
2: V okolí Mnichovic u Prahy se zřejmě pohybuje vlk. Zvíře zachytila fotopast tamní obyvatelky. Agentura ochrany přírody a krajiny následně potvrdila, že se skutečně jedná o vlka obecného. Nezávislá starostka Mnichovic Margita Valentová ale ujišťuje, že se lidé nemusí této šelmy obávat.
4: Vlk je ze své podstaty plaché zvíře, není třeba se ho bát, nicméně lidé by na svých procházkách v lese měli být ohleduplní a především pejskaři by měli mít své čtyřnohé kamarády na vodítku. Sport.
2: Česká tenistka Karolína Muchová bude dnes na Roland Garros bojovat o postup do osmifinále Grand Slamu. Někdejší finalistka antukového turnaje se střetne se Švýcarkou Teichmannovou. Má s ní vyrovnanou bilanci 1-1 na zápasy a poprvé s ní hrála už ve finále turnaje v Praze před 7 lety.
5: Tím, že jsem prohrála, tak na to moc pěknou vzpomínku nemám. Ale hráli jsme spolu ještě jednou minimálně. Už je to fakt dost dávno. Je to dobrá antukářka, levačka. Bude to určitě těžký zápas. Vím, že teď měla nějakou pauzu od tenisu, ale já jsem ji tady neviděla hrát, takže se kouknu na ty zápasy a budu se připravovat na další boj.
2: Kromě Muchové budou bojovat o postup do osmifinále dvouher také další dva zástupci českého tenisu, Jakub Menšík a Marie Bousková. Počasí. Stále čekáme slunečno, k tomu letní teploty, bude jasno nebo skoro jasno a až večer od západu pomalu přibývání oblačnosti, maxima mezi 24 a 27 stupni. V Polabí může být až kolem 28, povane slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D5 z Plzně směrem do hlavního města za sjezdem na Lodinici se protahuje kolona. Brzdí se na 8. kilometru, jsou to kamiony v pravém pruhu. Osobními auty projedete rychleji. Fronta pokračuje po okruhu za Ořech. Na samotném okruhu je to pro osobní vozidla na 10 až 15 minut. Tolik informace z dopravy. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje klidnou jízdu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A středočeské dopoledne pokračuje, slovo má opět Iveta Chlumská.
6: A stále přeji hezký den.
1: Středočeské dopoledne.
6: A co nabízí poslední hodina našeho dopoledního vysílání, krom příjemné muziky, o kterou se postará Marie Rotrová, Karel Gott, Miraj a další? Chodíte na preventivní screening rakoviny prsu? Od července se na něj budete moct objednat i bez žádanky od gynekologa nebo vašeho praktického lékaře. Jak to bude fungovat, to vám povíme v této hodině, tak si na to počkejte. A kostitřas na trati nebo cyklista na Jílovsku, to je název nové výstavy v Muzeu Jílovém u Prahy. Otevře se sice zítra, ale my vás tam pozveme už za chvíli.
1: Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.

0: Milovníci cyklistiky si budou moci užít v Česku atmosféru legendárního závodu Tour de France. Jedna z etap povede v červnu i přes Jílové u Prahy. Legendární muzeum při té příležitosti připravilo výstavu s názvem Kostitřas na silnici aneb cyklista na Jílovsku a otvírá se zítra.
1: Tak to je zvonkohlas z našich kol na naší nové výstavě. Je to výstava, kterou vlastně uspořádáváme kvůli závodu etap Tour de France, které se tady pojede 20. června.
2: Kurátorka výstavy Veronika Stachurová-Kucrová nám tedy představuje novinku, která bude čekat na návštěvníky Jílovského muzea.
1: Snažili jsme se tady vystavit kola buď zdejších sběratelů, nebo lidí, kteří tady na Jílovsku žili, mají nějaké zajímavé vzpomínky, zajímavá kola. A také jsme se snažili tady představit nějaké příběhy dávných osobností.
2: A mě hnedkon na první dobrou zaujalo hasičské kolo. U něj je taky popisek a je to replika hasičského kola na rámu stadion z 20. let 20. století s dobovou karbidovou lampou a vybavením. Přála bych posluchačům ho vidět, protože na tom kole je dokonce v tom rámu smotaná hasičská hadice, přilba. Které další kolo podle vás stojí za to, abychom se u něj ještě zastavili?
1: Je to určitě handbike, to je vlastně takový náš nejnovější stroj. Je to kolo pro handicapované sportovce a je poháněné rukama.
2: A vedle něj kontrast, protože to je takové to vysoké kolo.
1: Ano, máme tady dvě vysoká kola, obě jsou unikátní, pochází z 80. let 19. století, to, na které koukáme, tak to je z muzea v Netvořicích a je zajímavé tím, že se ho vlastně postavil jeden občan z Neveklovska. On se vyučil ve Vídni a v tom Vídni si to kolo postavil a z Vídně vlastně přijel na něm domů.
2: Tak a když půjdeme dál, tak tady vidím svoje dětství, sobě 20 v modré barvě, které jsem dokonce měla, potom Liberta ve vínové barvě, na nosiči předělaný takový ten klasický drátěný zelený košík, který býval v samoobsluhách.
1: Je to tak, máme tady právě i kola hodně z druhé poloviny 20. století, taková ta, na kterých opravdu tady místní obyvatelé jezdili.
2: Tak a vy jste říkala, že ta výstava bude mít přesah z muzea i na náměstí?
1: Ano, je to tak, na náměstí v parku budou umístěné panely, které se právě věnují zejména závodům, které tudy projížděly, osobnostem a různým zajímavostem, které si můžou návštěvníci prohlédnout vlastně po celé léto.
2: A v muzeu čekají na návštěvníky ještě další novinky, třeba výstava hlavolamů nebo taky oblíbených hraček místních obyvatel. Z Jílového u Prahy Věra Hájková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: A teď něco pro vás, milé dámy. Chodíte na preventivní screening rakoviny prsu? Od července se na něj budete moct objednat i bez žádanky od gynekologa nebo vašeho praktického lékaře. Jak to bude fungovat, dozvíte se za chvíli.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Přemýšlíte o tom, že byste si nechali vypracovat rodokmen? Jak se taková věc dělá? A co všechno je při ní možné zjistit? To nám prozradí genealožka Lenka Peremská z Unhoště.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Na cestě s Vaby Daňkem na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy za minutu půl dvanácté. Teď se dozvíte, že od července nebudou ženy pro screeningové vyšetření rakoviny prsu potřebovat žádanku. Potvrdili to Svaz zdravotních pojišťoven a Všeobecná zdravotní pojišťovna. Teď žádanku vystavuje buď gynekolog nebo praktický lékař. Pojišťovny platí preventivní vyšetření ženám nad 45 let jednou za dva roky. Z detaily je teď se mnou ve studiu redaktor Josef Beneda. Josef, hezké dopoledne.
1: Hezký den.
0: Jak to tedy v praxi bude fungovat? Žena už za lékařem vůbec nemusí?
1: Určitě to neznamená, že by pacientky najednou měly přestat chodit jednou za rok na prevenci ke svému gynekologovi, nebo že by měly vynechávat prevenci u svého praktického lékaře. Pokračuje prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
2: My tento standardní režim rozšiřujeme právě o možnost, aby ten screening mohly absolvovat i ženy, které z nějakého důvodu nechodí na pravidelné preventivní prohlídky ke svému praktickému či gynekologickému lékaři, nebo ho z nějakého důvodu nemají.
1: Podle mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívové je změna výhodná i kvůli omezené platnosti žádanky.
3: Může se stát, že chce žena absolvovat vyšetření mimo tento interval, žádanku ztratí nebo bude potřebovat navštívit mamograf v jiném období než preventivní prohlídku. Zejména v těchto případech jí tak skutečně ubude jedna další návštěva lékaře, a to pouze za účelem získání potřebné papírové žádanky.
1: Žádanku pacientkám podle Martina Balady ze Svazu zdravotních pojišťoven vystaví přímo mamografické centrum. V budoucnu taky bude možné objednat se na mamograf i online.
0: Josefe, to půjde přes pojišťovnu?
1: Ano, pojišťovny propojí své aplikace s objednávkovými systémy Mamocenter. Kdy to pojišťovny zprovozní, ještě není jasné. Třeba VZP nejdřív plánuje do konce roku spustit aplikaci upozornění, že se blíží čas, kdyby žena měla jít na preventivní screening. Pokračuje Viktorie Plívová.
3: V posledním kroku by pak měla být klientka nasměrována do objednávkového online systému, kde si rovnou vybere termín ve zvoleném mamografickém centru.
1: Na to, aby ženy nechodily na preventivní mamograf častěji než jednou za dva roky, budou podle Plívové dohlížet přímo mamografická centra pomocí zdravotnického softwaru. Ten umí i vyhledat gynekologa nebo praktického lékaře pacientek, kterým pak předává výsledky vyšetření.
0: A co na novinku říkají gynekologové?
1: Pacienti by podle nich měli bez žádanky na mamograf chodit jen ve výjimečných případech, říká předseda České gynekologické a porodnické společnosti Vladimír Dvořák.
4: Některé ty ženy jdou na prevenci, ať už praktikovi nebo k nám. Protože potřebují žádanku na mamografii, takže ohrozil by to patrně další screeningové programy i prevenci jako takovou.
1: V ojedinělých případech, kdy žena třeba nemá gynekologa, je podle Dvořáka mamografie bez žádanky od lékaře přínosem. Screening pomáhá rakovinu prsu odhalit včas. Předloni podle statistik České onkologické společnosti lékaři odhalili rakovinu prsu u více než 8700 pacientů. Nemoci podlehlo více než 1600. Asi 1400 žen ročně podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky přichází s nádorem v pozdním stádiu, kdy už je pravděpodobnost přežití jen asi třetinová. Při časném záchytu je přitom šance na vyléčení skoro 100%.
0: Říká redaktor Josef Beneda. Děkujeme za informace. Hezký den a naslyšenou.
1: Také děkuji. Naslyšenou.
5: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Co dnes v rubrice Co v učebnicích nebylo, no my se vydáme za pražským Jezulátkem. Počkejte si na Martina Písaříka. A hezký den.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

0: Nezmaři a budláky ve vlasech a minutu máme po 11:45, to nám to zase ale uteklo. Takže ještě vám dlužím rubriku Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že soška pražského Jezulátka pochází podle pramenů ze Španělska? Na Pyrenejském poloostrově ji prý v druhé polovině 16. století zhotovil mnich, kterému se Ježíšek zázračně ukázal a který podle jeho podoby sošku vymodeloval. To je však legenda. Co naopak jisté je, že ji do Prahy přivezla vévodkyně Marie Manriquez de Lara, která se roku 1556 vdala za pana Vratislava z Pernštejna. Sama ji pak předala jako svatební dar své dceři Polikseně z Lobkovic. Ta ji věnovala roku 1628 klášteru bosých karmelitánů u kostela Panny Marie Vítězné. Karmelitáni umístili sošku v kapli pro novice, kteří si ji okamžitě oblíbili. Za 30leté války byl ale kostel vypleněn, Jezulátko bylo poničeno a hozeno mezi haraburdí. Po znovu obnovení se kult sošky rozšířil a tvrdilo se o něm, že koná zázraky. Věhlas Jezulátka nyní sahá po celém světě a do Prahy přijíždí věřící až z Jižní Ameriky a Filipín. Pražské Jezulátko ale není jediné. Dvě kopie mají například na Velehradě, další najdete i v chrámu svatého Michala v Olomouci a přímo Jezulátku je zasvěcený i kostel u Ježíška v Plzni.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: A za 13 minut tu bude 12. hodina polední zprávy a s nimi i Ota Nehasil. Po 12. hodina příjemné muziky a k písničkám i dnes ráda přidám vaše vzkazy. Nechte si chutnat, pokud míříte na oběd, a jinak hezký den všem.

Víte, že klenotnice baziliky Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi ukrývá vzácný poklad? Paládium země české. Malý pozlacený reliéf Panny Marie s dítětem, který je legendou spjatý se svatým Václavem. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Středočeský kraj zveřejnil požadavky na post nového šéfa nemocnice v Příbrami. Téměř 40% mladých Čechů pravidelně užívá nikotin. A počasí odpoledne v regionu stále slunečno, maxima velmi příjemná kolem 26 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobré páteční poledne. Středočeský kraj vyhlásí do dvou týdnů výběrové řízení na nového šéfa příbramské nemocnice. Od uchazečů požaduje vysokoškolské vzdělání, nejméně 10letou praxi a zkušenosti s vrcholovým managementem. Nové vedení má zajistit hlavně stabilní fungování nemocnice a také další rozvoj zdravotní péče i hospodaření zařízení. Potvrdil to náměstek středočeské hejtmanky Pavel Pavlík z ODS.
2: Hledáme zkušeného manažera, který bude schopen nemocnici stabilně vést, rozvíjet její ekonomiku i zdravotní péči a zároveň zvládne komunikaci s personálem, pacienty i partnery nemocnice. Posouzení uchazečů provede výběrová komise jmenovaná Radou Středočeského kraje v působnosti valné hromady společnosti.
1: Na začátku května skončil ve vedení příbramské nemocnice Stanislav Holobrada. Jeho a dalších 5 lidí a 3 firmy policie stíhá kvůli podezření na dotační podvod a manipulaci veřejných zakázek. Sídliště Řepy v Praze 17 hlídá více strážníků. Zaměří se zejména na porušování zákazu konzumace alkoholu, například v okolí škol nebo zastávek MHD. Některá místa nově, kromě psovodů, kontrolují také hlídky na koních. Upřesní místostarosta Prahy 17 Martin Benkovič z Hnutí ANO.
3: Vítáme také vznik preventistů pod městskou policií, protože právě prevence může pomoci sklidnit situaci v problémových místech. Stejně tak považujeme za důležité, aby se v ulicích Prahy 17 objevovaly například i psovodi, což se podle zkušeností osvědčilo i v dalších městských částech.
1: Téměř 40% Čechů ve věku mezi 15 a 24 lety užívá některou z forem nikotinu. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách. Vyplývá to z národního výzkumu o užívání tabáku a alkoholu v loňském roce, který zveřejnil Státní zdravotní ústav. Podle jeho mluvčí Štěpánky Čechové užívá nikotin téměř 30% Čechů nad 15 lety. Denně je to přes 22%.
4: Největší zastoupení mají kuřáci, kteří tvoří přes 22% populace. 3/4 současných kuřáků přitom kouří denně. Více než třetina současných kuřáků se v roce 25 pokusila přestat kouřit, a to většinou bez odborné pomoci. Sport.
1: Česká fotbalová reprezentace zahájila přípravu na letošní mistrovství světa. V Praze se sešlo všech 29 hráčů širší nominace, kterou trenéři ještě zúží o 3 jména. Vše pak oznámí krátce po přípravném duelu s Kosovem. Tento zápas je na programu v neděli v Praze na Letné. Začátek je v 16 hodin. Počasí. Odpoledne čekáme v regionu středních Čech nadále slunečno, má být jasno nebo skoro jasno večer, a to hlavně na severozápadě kraje až polojasno. Pršet nebude, maxima mezi 24 a 27 stupni, v Polabí až 28, k tomu slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: V Praze na městském okruhu na výjezdu ze Zlíchovského tunelu směr Barandovský most blokují levý pruh 3 havarovaná vozidla. Kolona je od Mrázovky a regulují proto vjezdy do tunelů směr Smíchov. Počítejte se zdržením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začínají písničky se vzkazem, provázet vás jimi bude Iveta Chlumská.
5: A velmi ráda, hezké poledne.
0: Písničky se vzkazem.
5: Dobrou chuť k obědu, příjemný poslech muziky, je příjemná a mám ji tu pro vás. Přichystanou a samozřejmě vy si nachystejte vaše vzkazy a můžete je posílat prostřednictvím SMS zprávy ve tvaru STC Mezera váš text na číslo 90 011 04. Taky mi píšete přes webový formulář, najdete ho na internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz.
0: Písničky se vzkazem.

Neusínej, zpíval Petr Muk na úvod dnešních písniček a vašich vzkazů a my vám hrajeme a samozřejmě přidávám třeba i gratulace k narozeninám. Prosím, zahrajte paní Marii Valentové, která dnes 29. května slaví 86. narozeniny. Všechno nejlepší, hlavně zdraví, které nejvíce potřebuješ, trochu štěstí a lásky, to ti přeje sestra s celou rodinou. My se rádi připojíme, zdraví přejeme vrchovatě a štěstí a lásky, co jen paní Marie unesete.

Slečna sen podání Nadi Urbánkové a Karla Černocha. Další písnička a váš vzkaz k tomu. Prosíme, zahrá písničku pro naši sousedku Ludmilu Hlávkovou k dnešním narozeninám a přejeme život krásný jako sen, plno srandy na každý den. Ať máš vždycky všeho dosti, lásky, štěstí, zdraví i radosti. Prostě všechno nejlepší přejí Víťa, Věra, Vítek a Jarda. A taky Český rozhlas Střední Čechy.

0: Písničky se vzkazem.
1: Co dál mi píšete? Velice srdečně děkuji všem, kteří mi prostřednictvím Českého rozhlasu Střední Čechy popřáli k výročí mého narození. Napsal Pavel Horešovský z Brdských Vozdů. Rádo se stalo.

Michala Davida střídá Josef Laufer a vy mi píšete pro naši milovanou maminku a jejího taťku, kteří jsou na cestě do Nízkých Tater, písnička od manžela a Reginky s Peťulkou. Šťastnou cestu.

písničku už stokrát přespíval.

cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: hudební kavárna Pavla Vítka.
1: Slovenská zpěvačka Lucia Šoralová s Pavlem zavzpomíná na svoje začátky ve folklórním souboru Lučnica, ale hlavně na účinkování v českých muzikálech a spolupráci se skupinou Elán nebo Michalem Horáčkem.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Písničky se vzkazem.
1: Pokračují písničky, přidávám další vzkaz. Prosím, zahrajte milé paní Květě s Romanem z Vysoké. Moc jim děkuji, že se dnes ozvali. Napsala nám Věra Novotná.

Dalibora Jandu v našem vysílání vystřídá Petr Kolář a komu, že bude zpívat hezký poslední májový víkend, přejeme vám Iveto i všem přátelům a posluchačům. Dnešní písnička, ať zpříjemní hezké odpoledne vám v rozhlase a všem, co mají rádi písničky. Všem přejeme hodně lásky, napsali Jarmily.

0: písničky se vzkazem.
1: 3 minuty máme po půl jedné, tak se nám ručičky hodinek přehouply do druhé půlky písniček a vašich vzkazů. Přeji hezký a prosluněný pátek a spokojený víkend vám do Karlína i všem věrným posluchačům. A prosím o píseň Stáně s Alčou, Světle Janinám napsala Veronika z Rakovníka. Krásný víkend všem.

Písničku s pozdravem posílám Stáně s Alčou, Květě s Romanem, Věrušce s Čachovic a Hradčan, Hance s Jiřinkou, Světlance i vám do studia. Všem prima den přeje Anička z Kutné Hory. Děkujeme, přejeme to též.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Právo znát své biologické rodiče je jedním ze základních práv člověka. Odborná společnost dlouho neřešila právo dětí na to znát pravdu. Předem děkuji Báře Procházkové za sdílení příběhu o hledání mámy.
2: Pravda je prostě nejlepší, no. My to snesem.
1: Dalším hostem je Barbora Vaňousová, odborná konzultantka ze spolku SEFAM.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Písničky se vzkazem.
3: Jsou tu stále písničky, přidávám vaše vzkaz, ten další zní. Dnes slaví narozeniny můj bráška Vašek Bezouška z Příbrami. Přejeme mu všichni hlavně pevné zdraví, veselou mysl a rodinnou pohodičku. Napsali sestra a rodiče. A velkou gratulaci připojí i Český rozhlas Střední Čechy.

Tak to byla Bakara na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Máme 1:15. Mám tu další vzkaz od vás. Opět další příjemný den. Iveto za vámi do studia i za posluchači. Zdravím Libušku z Vendy, Věrušku, Janiny, Libienu, Marcelu z Prahy, Romana s rodinou a ostatní. Napsala nám Skladna, babi Jarka.

0: hledáme signál.
1: Písničky se vzkazem.
2: Pomalu ale jistě končí písničky a vaše vzkazy. Mám tu poslední. Píšete mi dobrý den. Chtěla bych pogratulovat Pavlínce Otrusinové z Příbramy, která tento týden úspěšně zakončila studium na Zemědělské univerzitě v Praze. A tak k lednovému titulu magistr na právech v Plzni přibyl ještě titul inženýr. Jsme na tebe pyšní a přejeme ti na tvé další cestě životem, ať se dále daří a hlavně zdravíčko. Pyšní rodiče a bratr. A gratuluje i Český rozhlas Střední Čechy. Thank you.

Stává se vám, že občas špatně vidíte? Pokud ano, tak jste tady správně, protože přesně o tom si dnes společně s vámi budou povídat Patrik Rozehnal a paní doktorka Kateřina Cajthamlová po 13. hodině v pořadu Vesele a zdravě, hned po zprávách s Otou Nehasilem. No a já se na vás těším zase zítra v poledne. Do té doby mějte se krásně.

Protože Středočeský kraj je největším krajem v České republice, má 1144 obcí, z toho 84 měst. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhlotérií.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Železničáři prověřili opakované poškozování sběračů lokomotiv na železnici mezi Prahou a Berounem. Vedení Příbrami chce kvůli nelegálním skládkám vylepšit kamerový systém. Čeští politici odsoudili ruský útok, který zasáhl obytný dům na východě Rumunska. A dnešní počasí v regionu stále slunečno a teplo, maxima kolem 27 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobré odpoledne. Správa železnic stále neví, co na začátku letošního května poškodilo osobní vlaky na trati mezi Prahou a Berounem. Kontrola, kterou železničáři provedli, nic mimořádného neukázala, říká mluvčí správy železnic David Kabele.
3: Pro udržení toho provozu na této velmi důležité vytížené příměstské trati, tak děláme maximum a skutečně na dennodenní bázi tam jezdí měřící vozy a kontrolují ten stav toho trolejového vedení a ta podrobná měření se v tuto chvíli ještě vyhodnocují.
2: Příbram omezí takzvané černé skládky a nelegálně odložený odpad. Vedení města kvůli tomu chce vylepšit městský kamerový systém a novinku plánuje spustit do letošních letních prázdnin. Potvrdil to příbramský starosta Jan Konvalinka z Hnutí ANO.
4: Tadyhle ty černé skládky, to je neustálý boj, který vedeme. Budeme se snažit právě tohleto potírat, zjišťovat, kdo to je, kdy se to stalo, kdo to udělal a normálně za to budou chodit pokuty.
2: Čeští politici hromadně odsuzují incident, během kterého ruský dron zasáhl obytný dům v Rumunsku. Podle premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO Česká republika pevně stojí při aliančních partnerech.
5: Babiš na síti X taky napsal, že vláda dál odsuzuje pokračující ruskou agresi vůči Ukrajině. Prezident Petr Pavel pak označil útok dronů za zcela nepřijatelný. Pokračuje jeho mluvčí Vojtěch Šeliga.
6: Neměli bychom ale zůstat jen u společného odsouzení. Prezident proto jednoznačně podporuje apel rumunského prezidenta Dana na silnou mezinárodní odpověď. Rusko musí jasně pochopit, že si podobné útoky nenecháme líbit.
5: Šéf ODS Martin Kupka zase připomněl, že Česko musí podporovat Ukrajinu a dodávat jí zbraně.
7: Tam, kde Vladimír Putin každým dnem likviduje a vraždí civilisty, tak rozšiřuje svoje choutky i do dalších zemí. Tohle je vážné varování.
5: Někteří opoziční politici taky premiéra Babiše vyzvali, aby stát víc dbal na bezpečnost a obranu země. Eliška Zábrocká, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalová Slavia získala ukrajinského brankáře Nazara Domčaka z týmu Karpaty Lvov za 19-letého golmana zaplatila zhruba 120 milionů korun. Tři české tenisty čeká dnes boj o postup do osmifinále prestižního Roland Garros. Jakub Menšík nastoupí proti Australanu De Minorovi, Karolínu Muchovou čeká Švýcarka Tajchmanová a Marii Bouskovou Ruska Andrejevová.
1: Počasí.
2: Odpoledne čekáme v regionu středních Čech stále slunečno, jasno nebo skoro jasno, večer hlavně na severozápadě kraje i polojasno. Maxima vysoká mezi 24 a 27 stupni, v Polabí až 28. Zítra už čekáme v regionu středních Čech velkou oblačnost, zpočátku ojedinělé, později místy přehánky, může se také objevit bouřka. Teploty ale nadále vysoké, většinou mezi 25 a 28 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: V Praze je ucpaný okruh směrem z letiště k dálnici D1 už kousek za Karlovarskou z 25. kilometru k Ořechu na 19. Zdržení je až 30 minut. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
8: Příjemný poslech vám všem, co jste si naladili Český rozhlas a poradnu o zdraví s doktorkou Kateřinou Cajtamovou. Dívá se na mě přes své brýle.
9: Ano, a slibuje, že vám bude zrak přecházet z toho, co budeme dneska povídat.
8: Tolik zajímavostí?
9: Ano, ano, spoustu věcí.
8: Hlavně na to, aby všichni dobře viděli.
9: Protože dnes máme téma přechodné...
8: Špatné vidění.
9: Vidění.
8: Co jste naposledy viděl, než jste přišel o zrak, ptá se doktor pacienta. Manželku a vidličku.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: S Lucí Vondráčkovou jsme zahájili tuto vysílací hodinu Vesele a zdravě, s doktorkou Kateřinou Cejdamlovou jsme tu, ale taky navíc ještě s jedním panem doktorem, protože téma občasné špatné vidění otevíráme. A jestli i vy máte občas pocit, že vám třeba plavou mušky před očima, tak podle primáře očního centra Praha Radana Zugara to nemusí být zas až tak nic vážného.
1: Občasné špatné vidění je pojem pro takovou vadu zraku, která je samozřejmě přechodného charakteru. Objeví se ať už náhle, nebo se delší dobu chystá, ale samovolně se upraví a zrak se navrátí opět do toho předchozího stavu, jaký byl předtím.
2: Občas se může stávat, že před očima běhají takové skvrnky, čárky, záblesky.
1: Tento stav, který se nazývá mušce volitantes, což jsou jakoby plovoucí mušky, je neškodný. Je to sice subjektivně obtěžující, ale ve většině případů to nic neznamená a nemusí to hlavně znamenat žádné vážné onemocnění.
3: Hokej to pro mě nemá cenu. Já nevidím puk.
4: To já nevidím ani hokejky. Ale to je jedno, vždyť branky stejně hlásí.
3: To mi není nic platný, že hlásí, já neslyším.
2: A kdy se tedy k lékaři skutečně vydat?
1: Je to při jakékoliv změně toho předchozího stavu. Čili pokud mám pocit, že mi před okem plave nějaká muška, nějaký pavouček, nějaká čárka, kterou čas od času vidím, kterou jsem třeba i schopen sám si objektivizovat tím, že se podívám především proti světlému pozadí a ten stav je trvale víceméně stejný, nic se neděje. Ovšem v momentě, kdy ten zákalek mění charakter, přibývá těch změn, objevují se nové, především třeba ve formě teček, případně určité záclony z některé strany toho zorného pole před okem, tak to může znamenat i vážnější onemocnění sítnice a v těchto případech je určitě vhodné lékaře vyhledat.
2: Pan primář Zugar tráví hodně času na operačním sále a jak s nadsázkou říká, i tam může nastat u lékaře problém s dočasnou ztrátou vidění.
1: Nepochybně může, pokud mám špatně uvázanou roušku, která špatně těsní, může samozřejmě při dýchání si zamlžit i okuláry u mikroskopu a pak bych mohl vidět velmi, velmi zamlženě až skoro nic.
5: Vesele a zdravě.
6: Tak, pan doktor řekl 21. příčinu. Patriku, já když jsem se připravovala, tak jsem našla článek, ve kterém bylo 5, 9, 17 a 20 příčin toho...
0: Proč špatně vidíme občas?
6: Proč občas ztrácíme zrak.
0: Tolik důvodů.
6: A pan doktor teď řekl 21. A když jsem o tom vyprávěla svému Péťovi, tak on mi řekl ještě další dvě. Jedna z nich je dvojité vidění po alkoholu, případně přechodná ztráta zraku po metanolu, ale to může být i trvalá ztráta nebo zamžené vidění. A pak řekl, anebo když mě rozčílíš, ano, tak mám černo před očima.
0: Stres. A těch 20, teda ty si necháme na potom.
6: Ale řeknu tři nejčastější. Ano. Šedý zákal a k tomu vám po písničce povím nejčastější mýtus. Druhý je zelený zákal a tak se představte si zdvojnásobil počet pacientů za poslední léta, kteří mají zelený zákal. Takže pozor na něj. No a třetí je diabetická porucha sítnice. To znamená, vzhledem k tomu, že diabetes, cukrovka je velmi častým onemocněním, tak dobře poslouchejte, budeme říkat, jak se to projevuje a co s tím.
0: Říká doktorka Kateřina Cejdamlová v našem pořadu Vesele a zdravě a vy posloucháte a posíláte do něj i dotazy. I na ty se dnes samozřejmě dostane.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cejdamlovou na téma, které se týká očí a špatného vidění, toho občasného, kdy nás to zlobí a pak je to zase dobré. Na to téma básnili i naši pravidelní posluchači, kteří básničkami zásobují naše vysílání.
1: Zdraví Petr, občas mám, milý a vážení, podivné poruchy vidění. Mlha, i když slunce svítí, komplikuje mi to žití.
2: Báječně, pravděpodobně se chystá katarakta, pozor na to, šedý zákal. A dál?
3: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Abych jasně viděl na krásy světa, dal jsem si trifokální nitrooční čočky a po špatné vidění je veta. Nemusím si už stále nasazovat a měnit brýle, abych dobře viděl na blízko i v dáli na své milé.
2: Nádhera, ano. A já tady k tomu šedému zákalu mám jeden mýtus, který ještě stále přetrvává u lidí a je to z dávných dob, kdy se začínaly operovat šedé zákaly. Mimochodem článek, ze kterého vycházím, je inspirován různými výroky právě pana doktora Zugara, takže jsem měla radost, že jsem u správného zdroje. Takže prosím, nemusí se nechat šedý zákal uzrát. Dřív se musel nechat uzrát, aby čočka byla tvrdá, ale vzhledem k tomu, že dnes se změnil ten operační přístup, tak hned, jak vás tu začne zlobit, klidně si tu čočku nechte vyměnit. Já sama jsem to absolvovala. Operace trvá 10 minut a je tam jedno oko, týden, druhé oko a je to.
0: Zmínila jste ty důvody, které stojí za občasným špatným viděním, tak kromě toho zákalu, ty diabetické problémy a podobně, alkohol, co dalšího?
2: Já ještě k tomu šedému zákalu, prosím. Operace šedého zákalu prodlužuje život a snižuje riziko demence. Je to asi proto, že 70% toho všeho, co přijímá mozek, jde ze zraku. Takže z dalších, vy jste se ptal, Patriku, na tu cukrovku.
0: No, vy jste ji zmínila, tak já jsem čekal další důvody, které mohou být
2: dalších důvodů.
0: Zlobí oči.
2: Ano, odchlípení sítnice nebo nějaké poranění oka, kdy může krvácet do oka, může být poraněná rohožka.
0: To taky můžeme mít poraněnou.
2: Ano, ale to nám se zrakem nic neudělá. Další může být poranění vlastně té duhovky, a nebo takové přechodné změny zraku jsou počínající známka toho, že máme stařeckou dalekozrakost neboli presbyopii, to znamená, že nevidíme dobře do blízka a vidíme do dálky.
0: A co to jsou ty přechodné stavy, jak se mohou projevit?
2: Můžou se projevit tak, že právě máme jako zamlžené vidění, zvyšuje se zraková únava a na to existuje takové krásné pravidlo, je to teda z Ameriky, takže je to 20 na 20 na 20 a těch prvních 20 je každých 20 minut, druhých 20 je na 20 vteřin a třetích 20 je těch amerických 20 stop, neboli našich 6 metrů.
0: To je takové, že se po těch 20 minutách podíváme na 20 sekund někam do dálky, někam jenom, když třeba pracujeme na počítači.
2: Metrů,
0: na
2: 6 metrů. 20 stop, pokud si to doma odměříte, aha, tak to pomáhá. Jo.
0: Další důvody, které mohou stát za špatným viděním.
2: Suché oko, další oční infekce, úrazy oka, degenerace sítnice, astigmatismus. Astigmatismus to je vlastně porucha toho zacentrování, různé oční zákaly, migréna, ale také neurologická postižení, ať už je to zánět očního nervu, mrtvice nebo nějaké změny, které jsou související s vysokým krevním tlakem.
0: Dá se říct o těchto změnách, že se zvyšujícím se věkem přijdou, že je to tak jako normální, že to můžeme čekat, že něco takové přijde?
2: Ano, se zvyšujícím se věkem můžeme čekat velkou spoustu různých jako problémečků.
0: A které se objevují u těch očí třeba? Kolem
2: u těch
0: třeba,
2: očí já nevím, nejčastěji.
0: Říká se, že kolem 40. roku a dál třeba se projeví problém se čtením.
2: Ano.
0: Prostě máme to zamlžené, rozostřené. Ano. Tak třeba i s dalším věkem si něco dalšího
2: přijde. Zraková únava se projevuje častěji u studentů. To znamená, ta může být už třeba ve 20.
0: Namáhají moc oči.
2: Namáhají moc oči a pokud někdo kouká do mobilu nebo na televizi nebo do počítače víc než 6 hodin denně, tak může v jakémkoliv věku mít tyhle ty potíže. Další jsou takové záblesky, klikaté různé věci. To je záležitost problému někdy s cévami, ať už je to cévy, které zásobují vlastně mozek, tu zrakovou část, nebo sítnici, a tady to může být předzvěst migrény.
0: O záblescích budou mluvit i posluchači v dotazech, které nám už dopředu nahráli na telefonní záznamník a ke kterým se dostaneme. Máme i psané dotazy přes stránky veseleazdravie.cz a máme prostor brzy pro vás také pro to živé povídání s vámi a budete moct klást otázky doktorce Kateřině Cajtamlové dnes na téma občasné špatné vidění.
4: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Těší se na vás Oskar Hes.
4: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Dopředu jste se mohli ptát přes stránky veseleazdravie.cz nebo přes náš telefonní záznamník na věci, které souvisí s občasným špatným viděním. Tak pro paní doktorku Kateřinu Cejdamlovou první telefonický dotaz.
1: Dobrý den, paní doktorko. Tady je Hana Kučerová z Jihlavy. Asi před 3 lety jsem najednou přestávala vidět a v nemocnici na oční mi zjistili makulární degeneraci. Od té doby každé 2 měsíce dostanu injekci přímo do oka. Mezitím mi vyměnili obě čočky šedého zákalu, takže vidím ale celkem dobře, přečtu si všechno, co potřebuju. Jaký mám problémy? Je to asi na půli dubna, najednou jsem začala vidět barevně, což mě teda hodně vystrašilo. Nejdřív modro, červené tečky, pak se to protáhlo na čárky, pak se to protáhlo na dlouhé čáry. No a nakonec mi začalo před očima lítat prostě takový jako pavouci nebo kolečka kolem dokola, jako třeba lítají komáři v hromadě nebo takhle nějak. Navíc se mi rozostřilo tak nějak vidění a dokonce jsem měla problémy trefit se do zámku anebo něco si nakrájet, protože většinou tu věc jsem viděla vedle sebe a ne před sebou. Když jsem mluvila s paní doktorkou, tak mi řekla, že je to věc sítnice a že jedině brát lutein, který teda beru už 3. rok, byla bych hrozně ráda, kdybyste se mi k tomu vyjádřila.
2: No, tak já bych ještě pro druhý názor zašla na neurologii, protože tam je zvláštní to modrý a ty různý jako barvy a čárky a tohle. Plus zvláštní je, že vidí vedle sebe místo před sebou věci. To vypadá, že se může něco dít i ve zrakové kůře v mozku. Takže tohle to bych jenom pro jistotu. Jinak, co se luteinu týče, tak na něj taky přišel ještě dotaz, tak lutein.
0: Máme, můžeme ho pustit.
3: Ano, tady posluchačka Marie. Chtěla jsem se zeptat, když se dělají v 70 letech v očích blesky, jestli je to nějak nebezpečné, nebo jestli se proti tomu taky dá něco dělat. Je to přibližně asi tak jednou za den takový blesk, ale nemusí to být každý den. Někdy se to tak jako udělá, ale skoro každý den, no. A potom poslední dotaz, kdyby se měl začít užívat lutein a jaká je jeho optimální denní dávka, protože v lékárnách mají různé produkty s různou jako silou, tak jaká je ta optimální denní dávka?
2: Tak já začnu tím, co to lutein je. Lutein je karotenoid, to znamená, je to přírodní žluté barvivo, které se vyskytuje v řadě různých potravin a pomáhá žluté skvrně regenerovat oční pigment a chránit sítnici před modrým světlem. Buď se bere preventivně, tam stačí většinou 6 mg, pokud se bere už terapeuticky, což vypadá, že je tady případ i dámy, která telefonovala předtím, i vlastně dámy, která se ptá, tak je to potřeba 10 až 20 mg a je dobré ho brát se zeaxantinem, což je další karotenoid, a s vitaminem A, protože takhle to líp funguje. Takže do lékárny poradit se a poradí. Jinak podobnou věc, ty záblesky na pravé periferii, občas i černý flíček nebo šedou mlhu, viděla paní Ela, která nám psala a říká, že se jí to opakuje až jednou, dvakrát nebo třikrát v průběhu měsíce. Alkohol nepila, drogy nebere a má 2 dioptrie do blízka a mírný astigmatismus. Takže tohle může být drobná porucha prokrvení zase v oblasti buď sítnice nebo té zrakové kůry. Takže bych doporučila zajít na oční, nechat si změřit vlastně, jestli se nezvyšuje nitrooční tlak, sice to tak nevypadá, vypadá, ale ten černý flíček je taková věc, co radši Známka. Zjistíme. No a asi bych jí doporučila rovněž ten lutein a zeaxantin. On totiž, ten lutein, představte si, trošku normalizuje i hladinu cholesterolu, takže může i snížit tvorbu těch plaků, které se nám věkem tvoří v cévách.
0: Prozrazuje doktorka Kateřina Cajdamová, odpoví ráda i na vaše dotazy, které souvisí s občasným špatným viděním. Ptát se můžete teď naživo v naší poradně Vesele a zdravě. Otevíráme totiž telefonní linku sem do studia, tak volejte a ptejte se.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Veselé a zdravě vysíláme s vámi tuhle poradnu zdravotní a s doktorkou Kateřinou Cejdamovou a to téma je dnes občasné špatné vidění. Telefon sem do studia 731 800 900. Kdo ho využil a ptá se? Dobrý den.
1: Dobrý den, posloucháme, ptejte se.
2: Dobrý den, já už jsem začala s tím dotazem.
1: Během písničky? Ano.
2: Mouřím oči.
1: Ano.
2: Pořád zavírám oči.
1: Ano.
2: Jdu třeba po ulici, pět kroků naslepo, potom jenom přikouknu.

0: je?
1: No jako nějak, za jakých okolností nebo tak?
0: No, kdy to vzniklo vlastně? Co vy víte o tom, že předcházelo?
1: No, nevím, jako co předcházelo. Chodila jsem do práce, měla jsem veliký stresy v práci, obrovský, ale jinak jako...
2: No a nebudou to ty stresy?
0: Ano. No, takže já vám děkuji, protože já jsem si dělala představu, že se jednalo o nějaký výrazný stres a říká se tomu, že člověk před něčím zavírá oči. Takže bych doporučila zajít si na psychoterapii nebo k psychologovi a zkusit si nechat udělat diagnostiku traumatu a dovyléčit.
2: Takhle.
0: Děkujeme.
2: A je dobré, že stres případně pojevil, pochopili jsme to tak, že asi tehdy už...
0: No, ale ono to před trvává,
2: aby se to doléčilo.
0: Takže aby se to upravilo, tak určitě trauma doléčit.
2: Další telefonní dotaz. Dobrý den, přejeme v pořadu Veselé a zdravě.
0: Dobrý den.
2: Poprosíme vás mluvit asi do mikrofonu svého telefonu, abychom vás slyšeli, protože tak to neslyšíme.
0: Jo.
3: Zdravím vás, Patriku, a paní doktorku.
0: Dobrý den.
3: Já jsem byl na... se mi tak šedej zákal, jak vy o ní mluvíte, tak mám čučky už asi 9 let, že jsem ve výškově na tým. A furtně slzí levý oko, nevím, co s tím.
0: Co říká oční?
3: Kapání doby, jaký už bez jakýchkoliv jako těchto...
0: Jo, heleďte, a to začalo po té operaci?
3: No, mě zhruba bych řekl tak 2-3 měsíce, 4 měsíce. Pak jsem se tam vrátil, jako.
0: Ano.
3: A oni mě řekli, že mě přebrousí čočky.
0: Ano.
3: A na pravém oku to bylo dobře a na levém oku jsem to měl.
0: Jo.
3: To mám pořád a vždycky ráno vylezu, jako třeba do, jako mám to zahrady a takhle. A jak je sebe menší vánek nebo něco,
0: jo,
3: tak...
0: Citlivá spojivka. Ono totiž, ta operace té čočky vyžaduje vlastně naříznutí té spojivky, to znamená, že tam může dojít k tomu, že je potom citlivější. Jo? Asi bych dělala to, co děláte, to znamená kapat různé kapky, proplachovat oči, zároveň bránit únavě, protože to slzení očí někdy může být i příznak vlastně toho, že máme to oko suché, protože ho dlouho jako zaměřujeme nějakým směrem, a zkusit mrkat. Jako aktivně, chápete, promrkávat.
3: No, já jsem to poradil bez konzervantu a vším možným už jsem kupoval za 300 kapky a všechno.
0: No,
3: Stejnak
2: zkuste, co doporučovala paní doktorka,
0: zkuste
2: mrkání
0: a samozřejmě můžete i zajít znovu na to pracoviště a říct, heleďte se, je to 9 let a furt mě oko slzí.
2: Tolik tady k tomuto problému a stihneme před písní ještě jeden hovor s vámi a snad i poradit. Dobrý den, kdo tam je?
0: Dobrý den,
4: tady je Jižní Čechy Zdenek.
0: Ano.
4: Prosím vás, manželka mi zakazuje, bych přechodil na oční.
0: Proč?
2: Ale...
0: No. Proč?
4: Byli mi 70, jo, já nevím, co s tím.
0: A proč byste neměl chodit na oční?
4: Abych prý neviděl, jak se dělají vrásky.
0: Joj, dáma, ne. Naschledanou. Ano, no jo, to je pravda. Moje maminka taky říkala, že tatínek by neměl jako nosit brýle na dálku, na blízko.
2: Tak ještě jeden telefon, dobrý den.
0: Děkujem.
5: Dobrý den.
2: I vám.
0: Posloucháme, povídejte.
5: Dobrý den, tady je Petra z Liberce. Já bych se vás, prosím, ráda zeptala, paní doktorko, na to, že jsem taková světlocitlivá, to znamená, já se zatahuju roletky.
0: Ano.
5: Nesnáším přímý slunce.
0: Ano, a je to od jak živa nebo poslední dobu?
5: Ne, nemám to od jak živa. Je mi 67 let ano. A povězte mi, je to normální, když jo. Večer si jenom nasvítím, jenom se tak nasvítím.
0: Heleďte se, je to jeden z příznaků, který by vás měl vést k očnímu anebo na neurologii, protože takhle

0: náhle vznikla, nebo i postupně, ale pozdější dobu vznikla fotocitlivost, je poměrně důležitý příznak a může znamenat kdeco. Takže první na oční a zjistit vlastně, jak vypadá jednak, jestli nitrooční tlak se nezvyšuje, jestli tam nezačíná oční vada a nebo nějaké další věci.
1: Jak stále slyšíme, nestydět se ptát a ozvat.
2: Já jsem docela pečlivá v tom, takže já chodím každý rok, takže nitrooční tlak je normální.
0: Ano.
2: Já jsem chtěla jenom ten dotaz směřovat k tomu, jestli je normální, když si večer nasvítím jenom já nevím, něco malého, ano, ano. Jako nemůžu být samozřejmě úplně pod mě.
1: Jako třeba knížku pustím. Nebo tak, ano?
2: Ano, přesně. Takže jestli je v mém věku do 70 let tohleto jako
0: no, tak já opakuju,
1: že
0: fotocitlivost by nás měla vést k lékaři a pokud teda oční lékař říká, že je všechno v pořádku, tak další na řadě je neurolog.
1: Tolik tedy rada, ozvat se raději doktorům a zajít.
0: Určitě zajít a pokud oční nic nenajde, tak neurolog. To.
1: Další dotazy můžete klást přes telefonní linku s číslem 731 800 900 přímo doktorce Kateřině Cajtamové.
3: Vesele a zdravě. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: oči k zítřku nedohlédnou, jak nám ten hudební dramaturg vybírá ty písně.
1: Ano.
0: Posloucháte, paní doktorko.
1: Ano,
0: krása. Časné špatné vidění, téma pro nás a pro posluchače. Voláte a ptáte se na lince 731 800 900. Kdo teď?
2: Ano, tady
1: slyšíme.
2: Jana.
1: Ano.
2: A mám takovou prosbu na paní doktorku. Asi před měsícem se mi stalo, že v klidu v čekárně jsem seděla a najednou jsem zjistila, že na levé oko vidím z poloviny nahoru jenom.
1: Ano.
2: Dělicí čára byla taková jako nepravidelná, nerovná.
1: No.
2: A spodní část byla taková světle šedá.
1: Ano.
2: A po nějakých půl hodině asi tak to zmizelo.
1: Ano.
2: A už se to zase tedy neobjevilo. Ale docela mi to překvapilo, protože to bylo docela ošklivý, no.
1: Ano, zní to trošku jako takzvaná přechodná mozková ischemie. Někdy to takhle vypadá. Je to třeba při záklonu, nebo pokud moc jako namáháme krční páteř, tak to někdy takhle může být. Ale já bych pro jistotu doporučila zajít na oční, podívat se, co s tím, jako jestli s tím něco je. A pokud by se ten stav opakoval, tak určitě ještě na tu neurologii. Já se omlouvám, že nevymyslím, co by to přesně mohlo být, ale bohužel nevymyslím. Mm.
0: Další dotaz tedy v této chvíli po telefonu. Dobrý den, vítáme vás v pořadu Veselé a zdravě a poprosíme zároveň stišit rádio.
1: Ano.
0: Tak.
1: Posloucháme. Furt se slyšíme sebe, takže
0: tak,
1: prosím.
0: Takhle nemůžeme zdržovat. Další, kdo tam je a se stišeným rádiem, dobrý
1: stište
0: den.
1: Stište rádio, protože jinak to nejde.
0: Povídejte.
3: Ano, dobrý den, u telefonu Hejtmánková.
1: Dobrý den.
3: Ze Strakonic, dobrý den. Já bych se ráda paní doktorky zeptala. Já jsem 3 týdny po akutním zánětu nosohltanu.
1: Ano.
3: Plus mám problémy s krční páteří, je mi 41 let. A já právě jsem začala jakoby mít citlivost obrovskou na světlo.
1: Ano.
3: A jakože mi nejde jakoby zaostřovat pořádně.
1: Ano.
3: Jako. A večer i mám, ještě paní doktorko, pardon, ještě mám večer, jakoby, když je šero, tak jakoby strašně hůř vidím.
1: Ano.
3: Mám to tak poslední týden 14 dní a měla jsem i závratě jakoby ohledně krční páteře.
1: Tak, tohle všechno vlastně jsou známky toho, že tam může být změna prokrvení v oblasti sítnice a já bych šla teda rychle na oční, ať se někdo podívá na oční pozadí.
3: Tam jsem byla, paní doktorko,
1: a dobrý,
3: i na
1: jo.
3: Neurologii.
1: A
3: ano,
1: dobrý.
3: A všechno prej v pořádku.
1: No, takže, takže je to záležitost teda pravděpodobně přechodná s tou krční páteří a zajímalo by mě, jestli v nějaké poloze je to horší a v nějaké lepší. Všimla jste si?
3: No, je pravda, že když ležím jako
1: no.
3: na rovném, nebo
1: ano.
3: Mám jakoby vypodloženou tu hlavu,
1: ano.
3: Tak je to lepší, to je
1: no.
3: Pravda.
1: A tak, bych asi doporučila opravdu, když se to objeví, tak si lehnout do té úlevové polohy, abychom tam vlastně dlouho neměli tu situaci, která je...
0: A potom nějaké cvičení srovnat tu krčnu?
1: Cvičení určitě, já doufám, že chodíte na fyzioterapii.
3: Ano. Jo. Chodím ano. A na shodou okolností teď pojedu do lázní právě.
1: No, báječně.
0: Tak jim to
1: takže by se
0: to,
1: řekněte
0: a
1: jim to a kdyby se to tam objevilo, tak jim to řekněte, teď to je a oni se rovnou na tu páteř podívají.
0: Tak
1: děkujeme.
0: To může být důvodem tedy špatného vidění,
1: ano.
0: Špatná krční nebo zlobící krční páteř.
1: Ano.
0: Ještě malé shrnutí nás čeká k těm problémům s občasným špatným viděním s doktorkou Kateřinou Cajdemovou. Za malou chvíli.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Ještě bych rád zjistil i za vás, posluchače v pořadu Vesele a zdravě, co dělat tedy opravdu, když nám občas ty oči vypoví službu, neslouží tak, jak mají v tu chvilku. Jak je otestovat, že jsou v pořádku, paní doktorko, nebo co jim dopřát?
1: Já bych jim dopřála hlavně lékaře, alespoň obvodního, který může změřit krevní tlak, podívá se vlastně, jestli třeba nemáme nějaké změněné pohyby očí, koukne se nám na krční páteř a vlastně udělá diagnostiku těch jiných příčin, než jsou oční. Hned v zápětí bych zašla na oční, ať se změří nitrooční tlak, podívá se oční lékař na oční pozadí. Hovořili jsme tady i během písničky o vlastně protržení sítnice, což je záležitost, která se musí okamžitě řešit a někdy ani to bohužel už nepomůže. Takže to je závažný stav, ale...
0: Mimochodem, jaké další stavy ty závažné jsou, kdy opravdu ano, rychle k doktorovi?
1: Tak rychle k doktorovi, pokud je intenzivní bolest hlavy, velká bolest očí, pokud máte dezorientaci, náhlé postižení zraku, vypadne část zrakového pole, máte obtíže mluvit nebo se hýbat, anebo světelné kruhy nebo tmavé skvrny v zorném poli, tak okamžitě, to jako když čím dřív, tím líp, klidně. Klidně. Samozřejmě, pokud je bolest zarudnutí, dvojité vidění, plovoucí skvrny, tak to dokonce nemusí být nic, ale pro jistotu vždycky my doktoři radši vyloučíme něco špatného. A máme tady radu pro pacienta s výtokem z oka. Ano. Jednak by to mohla být infekce, ta ale asi 9 let by nebyla. Ale paní, která během písničky volala, říkala, že to měla v 16 a že jí propláchly slzné kanálky, tak možná ještě o tohle to poprosit.
0: Tolik tedy z našeho dnešního vysílání Pohled na hodiny i nám naznačuje, že už musíme uvolnit prostor dalším zprávám a dalším pořadům. Paní doktorko, zase v pátek, ale ten příští se potkáme.
1: Ano.
0: A s vámi samozřejmě na našem Facebooku anebo na stránkách veseleazdravie.cz, kde nám můžete o svých problémech napsat i dopředu. Tak se na vás těšíme a přejeme hezký víkend.
1: Naschledanou.
0: Mějte se krásně a posíláme ještě jednu písničku, jak říkám, poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Všichni seniori už domov ve Velhodě na Kladensku po zásahu policie a záchranářů opustili. Na dnešek připadá takzvaný den daňové svobody. Čekáme slunečno a teploty do 27 stupňů. Zprávy Tamara Kocourková. Pěkné odpoledne. Všech 25 seniorů už opustilo domov s pečovatelskou službou ve Lhotě na Kladensku. Hladové a bez řádné péče je tam ve středu objevili policisté a záchranáři. Teď jsou buď v náhradních ubytovacích zařízeních v okolí nebo u svých rodin. Potvrdil to mluvčí Středočeského kraje Adam Hejda. Doplnil, že společnost zřizující domov ve Lhotě nikdy nebyla registrovaným poskytovatelem sociálních služeb a ani od kraje na svůj provoz nedostávala žádné příspěvky.
2: Společnosti KV Lhota SRO byla krajským úřadem v loňském roce zahájena mimořádná kontrola kvůli podezření na poskytování neregistrované pobytové sociální služby, což bylo kontrolou potvrzeno. V současné době však není možné poskytovat bližší informace k případným úkonům ani k tomu, zda a v jaké formě jsou, či budou vedeny další navazující procesy.
1: Majitele společnosti jsme se snažili kontaktovat, jeho telefonní číslo je ale nedostupné. Na nádraží Praha-Braník se zítra koná dopravní den dětí. Návštěvníci se tam budou moci svést historickými vlaky, autobusy nebo tramvajemi. Soupravy pojedou třeba do Zbraslavy, Radotína nebo Vršovic. Akce je zdarma, říká mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
3: Bude od 9.30 do 17 hodin připraven bohatý program pro malé i velké návštěvníky. Chybět nebudou ani ukázky železniční techniky.
1: Na dnešek připadá v Česku takzvaný den daňové svobody. Symbolicky označuje okamžik, kdy už lidé začínají vydělávat peníze na svoje potřeby a nikoli na financování státu. Datum pravidelně vypočítává Liberální institut. Podle jeho ředitele Jakuba Kuneše si Česko v případě daňové zátěže občanů vede dobře i v porovnání s jinými státy.
4: Mezi evropskými zeměmi i vlastně mezi zeměmi OECD tak vycházíme jako země, která vykazuje nejnižší míru přerozdělení, což je samozřejmě pro poplatníky dobrá zpráva. Německo, můžeme říct, raketově roste směrem k vyšší redistribuci a ještě extrémnější případ je Slovensko.
1: Například Slovensko oslaví den daňové svobody přesně za měsíc. Sport. Tenistka Karolína Muchová zabojuje dnes na Roland Garros o postup do čtvrtého kola. Někdejší semifinalistka antukového Grand Slamu se utká se Švýcarkou Teichmannovou. S tou má vyrovnanou vzájemnou bilanci 1-1 na zápasy. Kromě Muchové zabojují o postup do osmifinále taky Jakub Menšík a Maria Bousková. Počasí. Odpoledne bude i nadále slunečné, čekáme jasno, večer až polojasno, maxima mezi 24 a 27 stupni, v Polabí až kolem 28. Zítra čekáme velkou oblačnost, místy přehánky i bouřky, teploty ale vysoké mezi 25 a 28 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnici D5 u kolony na příjezdu do Prahy směrem z Plzně kolona začíná u Loděnice na 10. kilometru a zdržení pak na Pražský okruh k Ořechu je asi na půl hodiny. Na dálnici D1 je pak silný provoz za výjezdem z Prahy do Brna, pomaleji se jede od Pražského okruhu až do omezení na mostě Šmejkalka, zdržení je asi 10 minut. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly zprávy a před námi je středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.
5: Krásné páteční odpoledne všem.
0: Středočeské odpoledne.
5: Už za chvíli se nám představí detektor výmolů s umělou inteligencí. Dozvíme se, proč zdražilo sekání trávy v Novém Strašecí i co nabídne dětský dopravní den v Braníku. Písničky, které nestárnou, vám zahrají a zaspívají Krištof, Ivan Hlas a Marta Kubišová.
0: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: Šarzán, Almano, Albano a Romina Power vám zpívali. Možná se vám vybavila i česká verze skupiny Triky a pověry Parmazán, na chleba byl namazán. A my už jsme na letních silnicích. Najít výmoly na silnici dřív, než poškodí nějaké auto, pomáhá odborníkům umělá inteligence. Ředitelství silnic a dálnic tak může efektivněji plánovat kompletní rekonstrukce. Základem je algoritmus ostravských vědců, který v kombinaci s českým patentem na mikrovlnnou technologii oprav může prodloužit životnost silnic. Detektor výtluků zároveň umí odhalit i drobná poškození, která může sledovat v čase.
1: Mikrovlnný cestář, ten stroj, nahřejvá okraj výtluku.
2: Ano, vidíme, že vlastně tady je udělaný takový výřez a teď kolegové začínají pracovat hlučně.
1: Toto už je finální fáze, kdy se ten ohřátý okraj, do něj hutní nová asfaltová směs a dochází vlastně k prolnutí těch dvou asfaltových ploch. A to zamezuje právě vzniku spáry, jo? Protože kdekoliv je spára, je později větší výtluk.
2: Vysvětluje mě přímo na jedné z pražských ulic Ondřej Rušikvas ze společnosti Futek, kde právě mikrovlnná technologie oprav vznikla.
1: A tímto způsobem jsme schopni opravit jak menší výtluky, tak větší. De facto ta vozovka se dostává do původního stavu a není důvod, aby byla narušena v krátkodobém horizontu roku, dvou a tak dále.
2: Základem je záznam z běžné GoPro kamery, která snímá silnici, a pak v ní umělá inteligence najde jednotlivá poškození.
3: Tady jde krásně vidět, že se přibližujeme ke křivatce. Vidíme tady určité poklopy, které se označují takovými zelenými čtverečky. Můžeme vidět jednotlivé spáry, případně ty výtluky.
2: Ukazuje mi Dominik Vlímek z Vysoké školy Báňské technické univerzity Ostrava, že v kombinaci s lidským okem je rozpoznání téměř 100%.
3: My se nedíváme jenom na to, kolik tam máme těch defektů. My se díváme i na to, jak moc jsou velké i jak jsou rozvětvené, protože tohle všechno potřebujete vědět, když to potom jedete opravovat.
2: To, co kamera zaznamenala vizuálně, tak se tady už převede přímo do mapových podkladů. Tady vidíme na Rostylské ulici zelená a žlutá kolečka.
3: Barvy mi značí závažnost. Tady vidím několik zelených bodů, ty značí menší defekty.
2: Těch bodů vidím, že je zhruba 10. Jsou tam i žluté, to znamená, že tam je nějaký větší problém.
3: Přesně tak. Tady se mi nachází dva velké defekty aktuálně. Já když to takhle rozkliknu, tak jsem schopen to sledovat i v čase a jsem schopen si ten stejný výtluk, když si to najdu tu trasu znovu, například třeba po měsíci, tak jsem schopen si to hezky zmonitorovat a podívat se na to, jak se vyvíjí v čase.
2: To zatím odborníci ve spolupráci s ředitelstvím silnic a dálnic testují. V budoucnu by měl systém i předpovídat změny na vozovce. Eva Kézrová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Příbrami a Dobříši na 100,5 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Tady je páteční středu českého odpoledne. Nové Strašecí na Rakovnicku stejně jako další města letos zaplatí za údržbu zeleně víc peněz. Je to kvůli vyšším cenám pohonných hmot. Každý rok sekají technické služby v Novém Strašecí desítky tisíc metrů čtverečních travnatých ploch.
1: Pracovníci technických služeb sekají trávu před budovou radnice na náměstí. V celém městě udržují přes 130 tisíc metrů čtverečních travnatých ploch, říká jednatel společnosti Stanislav Zahálka.
2: To je rozdělený do tří kategorií. První kategorie je náměstí a nejbližší okolo náměstí. Druhá kategorie je ten okruh okolo toho vnitřního náměstí a potom je třetí kategorie, který to je okraj města.
1: Loni na to potřebovali téměř 2,5 tisíce litrů pohonných hmot. Technické služby platí za jeden litr podle smlouvy kolem 38 korun. To je méně, než je současná cena. Po rozhodnutí města proto budou rozdíl doplácet formou palivového příplatku.
2: Až my budeme teďka dělat fakturu za květen, červnu, ten první týden, vlastně příští týden, tak já se budu muset podívat, jaká byla ta cena té motorové nafty v tom květnu a na základě toho propočtu, který máme v tom dodatku uzavřený, mně vyjde, jaký budou procenta toho palivového příplatku k té faktuře.
1: Dodal Zahálka. Radnice zatím s omezováním údržby zeleně nepočítá. Výrazně jí pomohlo teplé a suché počasí, kdy tráva rostla pomaleji než v předchozích letech. Vysvětluje nezávislý starosta Karel Filip.
3: Cena za sekání zeleně se nám v dubnu ještě nepromítla do cen. Za zeleň máme ceny z roku 2025 432 tisíc a za rok 2026 362 tisíc, čili ty ceny jsou nižší.
1: Námi oslovení obyvatelé vnímají údržbu travnatých ploch rozdílně. Třeba paní Danuši Mrázkové by méně časté sekání nevadilo.
4: Když začnou teď ty peřáky, tak by to spíš pomohlo teda těm stromům, že ta vysoká tráva víc drží vlhkost. Ale myslím, že by to bylo složitý třeba pro pejskaře.
1: Vybrané travnaté plochy sekají technické služby i 8x ročně. Z Nového Strašecí na Rakovnicku Richard Webs, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Region Express.
1: Zítra se bude konat na nádraží Praha-Braník akce nejenom pro děti. Jedná se o dětský dopravní den, který nabídne mimo jiné speciální jízdy historických vozidel. Největším lákadlem bude zřejmě historický vlak, který bude jezdit do Zbraslavy a na poslední jízdu se vydá do Vraného nad Vltavou. Podrobnosti zjišťoval Tomáš Kopáček.
2: V 9:30 ráno začne tradiční pražský dopravní den dětí. Na co se mohou návštěvníci těšit, přibližuje mluvčí pražské integrované dopravy Filip Drápal.
3: Jízdy motorovým vozem Katr, neboli takzvaná Hydra. Tyto legendární motorové vozy ze 70. let minulého století už v Praze vlastně teď nepotkáte, dojezdili. O to větší je o ně teď zájem a budou tady speciální jízdy na 6 okružních trasách, které budou vyrážet z Braníka a pojede se buď přes most Inteligence do Radotína a přes Smíchov a Vršovice zpátky do Braníka, anebo druhá alternativa přes Krč, Kačerov, Zahradní město a zpátky do Braníka.
2: Železniční dopravu také doplní jízdy historické tramvaje.
3: Bude jezdit taková ta klasická Ringhoferka Hranatá z první republiky přes Dvorecký most na Anděl a zpátky přes Palackého náměstí do Braníka.
2: Zastoupena budou i silniční vozidla. Návštěvníci se budou moci svést historickými autobusy na 3 speciálních linkách.
3: Buď to přes sídliště Novodvorská nebo přes sídliště Libuš a kolem Modřanské trati zpátky do Braníka. Další krátká trasa bude jezdit přes Dvorecký most na Smíchovské nádraží. Na speciálních autobusových linkách bude ke svezení třeba legendární kloubový autobus Ikarus nebo hranaté karosy B732. Budou tady také karosy ještě 11 a o něco novější kloubový Citybus.
2: Po 3 letech se tradiční akce vrací do areálu nádraží Praha-Braník.
3: Právě protože jednak je to v blízkosti zajímavých lokalit. Nedávno byl nedaleko otevřen nový Dvorecký most, takže toho také využijeme pro ty speciální jízdy.
2: Samotná akce potrvá od 9:30 do 5 hodin odpoledne. Kompletní program, včetně doprovodného programu, naleznete na webu pid.cz. Pro Český rozhlas Tomáš Kopáček.
0: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.

Víte, že Mělník skrývá také krásný podzemní systém ze 13. a 14. století? Rozkládá se pod celým historickým jádrem města a sloužil jako sklepy, skladiště nebo úkryt. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Tonda chce podepsat chartu, ale bojí se o rodinu. A vztah Evy a Karla začíná být minulostí. Seriál Vyprávěj. ČT2. Se šarmem a elegancí podvádí a svádí. Jean-Paul Belmondo je nenapravitelný. A ČT Art uvádí v premiéře jedinečné hudební spojení vynikajícího hudebníka, skladatele a textaře se skvělým saxofonistou. Hudební návštěva v muzeu Ondřej Brzobohatý a Matouš Kobylka. Páteční večer s Českou televizí.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. Toyota Dolák.cz.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Sněmovna nestihla projednat novelu o podpoře bydlení. Praha má nový územní plán. Bude slunečno a teploty do 27 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné odpoledne. Poslanci dnes nestihli schválit novelu zákona o podpoře bydlení. Jednání zablokovala opozice. Sněmovna se k zákonu vrátí příští týden. Vládní návrh počítá s tím, že by se rozšířil okruh lidí, kteří budou mít na pomoc nárok. Část agendy by se taky z obcí přesunula na úřady práce. Podle předsedy ODS Martina Kupky by novela znamenala zvětšení byrokratické zátěže.
2: Věnujme mnohem méně prostoru debatám o větší a větší regulaci, omezujme zbytečné kroky k nabírání úředníků, propojujme je co nejlépe.
0: Sněmovna měla odpoledne jednat také o novele stavebního zákona. I tento bod ale hned na začátku jednání poslanci přerušili. Výstavba v hlavním městě se bude od 1. září řídit pravidly podle nového metropolitního plánu. Schválili ho pražští zastupitelé. Reguluje například maximální výšku nových budov. V dokumentu je taky vyznačený prostor pro výstavbu 350 tisíc bytů a nových tras hromadné dopravy. Pro metropolitní plán hlasovalo 50 zastupitelů, včetně těch opozičních. Podle Radomíra Nepila z Hnutí ANO je dokument nezbytný pro další rozvoj města.
3: My vnímáme ty nedostatky, které v tom plánu jsou. To je objektivně fakt a vlastně to přiznali všichni naši zastupitelstva. Na druhou stranu je to věc, která se táhne 13 let a už je potřeba s tím pohnout. Je prostě důležitá pro město a to, že jsme to schválili, je významný milník k tomu, aby se Praha mohla posouvat zase dál.
0: Plán kritizuje například občanské sdružení Arnika, podle kterého dokument nepočítá s dostatečnou kapacitou škol, školek a zdravotních a sociálních zařízení. Naučná stezka Svatojánské proudy jižně od Prahy je uzavřená. Hrozí, že na ně spadne skála a uvolněné kamení. Trasa vede ve svahu nad hladinou Vltavy mezi Štěchovicemi a Slapskou přehradou a mezi turisty patří k velmi vyhledávaným. Jak dlouho omezení potrvá, není podle mluvčí povodí Vltavy Pavlíny Mertl jasné.
4: Geotechnické posudky provedené po zimním přesuvu hornin vyhodnotily oblast jako vysoce rizikovou kvůli nestabilnímu skalnímu masivu. V současné době byla poptána odborná firma k podání nabídky na práce týkající se zabezpečení skalních útvarů.
0: Krajský soud v Praze definitivně zastavil trestní stíhání někdejšího předsedy představenstva loděnické gramofonové firmy GZ Media Zdeňka Pelce. Potvrdil rozhodnutí okresního soudu v Rakovníku. Pelc podle policie zavinil loni pod vlivem alkoholu smrtelnou nehodu u Nového Strašecí na Rakovnicku. Souzen nebude podle serveru kvůli vážné nemoci.
1: Počasí.
0: Odpoledne je slunečné, čekáme jasno až polojasno, maxima mezi 24 a 27 stupni, v Polabí až kolem 28. Zítra čekáme velkou oblačnost, místy přehánky i bouřky. Teploty ale vysoké mezi 25 a 28 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D5 je stále velmi silný provoz na příjezdu do Prahy směrem z Plzně. V koloně se jede před Pražským okruhem už od Loděnice z 10. kilometru a zdržení k Ořechu je asi 45 minut. A v Praze je silný provoz a stále překáží nehoda na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Pokračuje středočeské odpoledne a s vámi je stále Pavel Kučera.
5: Dobré a ještě lepší odpoledne v pátek s námi.
1: Středočeské odpoledne.
5: Počasí na poslední květnový víkend už za okamžik předpoví meteorolog České televize Pavel Karas. Martin Písařík se vydá za pražským jezulátkem a písničky, které nestárnou, zapějí. Divokej byl Dalibor Janda a Helena Vondráčková.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Meteorolog České televize Pavel Karas, dobré odpoledne.
2: Přeju krásné odpoledne.
1: Pavle, máme letní den v máji.
2: Tak máme letní den, ale ne všude. Teploty se aktuálně pohybují mezi 22 až 26 stupni Celsia, takže na tu letní hodnotu 25 stupňů se zatím teplota dostává spíš výjimečně a máme úplně jasnou oblohu. V tom suchém vzduchu se netvoří žádná kupovitá oblačnost.
1: Co pro nás máte na noc a zítřek?
2: Tak to zítřejší ráno bude podstatně teplejší, než bylo to dnešní. Minima budou klesat na 15 až 12. V údolích se bude teplota pohybovat kolem 9 stupňů. To dnešní ráno bylo výrazně chladnější. V údolích byla teplota až kolem 3 stupňů Celsia a vyskytovaly se i přízemní mrazíky. No a co se týká zítřejšího odpoledne, tak zítra by se ty teploty měly dostávat nad letní hodnotu 25 stupňů. Častěji čekáme maxima mezi 25 a 28 stupni. Ráno bude oblačno a zataženo a přehánky se vyskytnou spíš výjimečně. Postupně bude oblačno až polojasno a od severozápadu pak čekáme přehánky místy. Hlavně na Příbramsku se odpoledne může objevit i bouřka a večer by srážky měly postupně ustávat a bude taky ubývat oblačnosti.
1: Co přinese poslední květnový den, čili neděle?
2: Tak neděle bude hodně podobná, co se týká teplot. Sobotě minima budou kolem 12 nebo 13, maxima mezi 24 a 27 stupni. Zpočátku bude polojasno až oblačno, od jeho západu se ale začne během dne obloha zatahovat a na většině kraje se vyskytnou přehánky, občasný déšť a místy i bouřky.
1: Děkujeme za informace, hezký víkend.
2: Rádo se stalo, krásný den, naslyšenou.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: tvůj žád.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Benešově a Vlašimi na 99,FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Právo znát své biologické rodiče je jedním ze základních práv člověka. Odborná společnost dlouho neřešila právo dětí na to znát pravdu. Předem děkuji Báře Procházkové za sdílení příběhu o hledání mámy.
2: Pravda je prostě nejlepší, no. My to snesem.
1: Dalším hostem je Barbora Vaňousová, odborná konzultantka ze spolku SEFAM.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Páteční středočeské odpoledne pokračuje, o víkendu bude v hlavním městě osmý ročník akce nazvané Pražské vinice. Lidé budou moci navštívit profesionální i amatérská vinařství napříč metropolí. Podrobnosti má redaktor Ondřej Mikušek, který je teď se mnou ve studiu. Hezký den.
1: Hezký den. Do akce se letos zapojí 19 pražských vinic. Většina z nich nabídne komentované prohlídky, ochutnávky vín a další doprovodný program. V každém ze zapojených vinařství budou také informační stojany, z nichž se návštěvníci dozví různé zajímavosti o dané vinici a lokalitě. Pokračuje národní someliérka Klára Kolárová.
2: Je to opravdu vlastně unikátní příležitost ochutnat se 19 vín, která jsou velmi jedinečná, a na otevřených pražských vinicích to může být taky jediná příležitost, kdy si ta vína ochutnáte, takže v tom je určitě jejich jedinečnost velká.
1: Lidé budou moci navštívit vinice oba dny od 10 do 18 hodin. Vstup bude zdarma s výjimkou vinice svaté Kláry v areálu botanické zahrady v Troji.
0: Ondřeji, jak se vinařům v Praze obecně daří?
1: Podle zapojených vinařů se jim daří dobře a loňskou produkci vína označují za úspěšnou. V minulých letech měli někteří problém, když jim úroda pomrzla, ale loni jim hrozny naopak ideálně dozrály. Someliérka Klára Kolárová vysvětluje, že vinařství je jednou z mála oblastí, které u nás prospívá klimatická změna.
2: Dozrávají tady odrůdy, které dříve třeba nedozrávaly. Projevuje se to určitě i ve vysoké kvalitě červených vín, tedy především z odrůd Pinot Noir, která k nám určitě do Prahy patří. A ta kvalita je jako jednoznačně vyšší.
1: Díky vysokým teplotám hrozny lépe dozrávají, což podle ní napomáhá především velkým vinařstvím.
0: A na jaké konkrétní vinice se tedy lidé můžou přijít podívat?
1: Pokud chtějí začít historicky, měli by navštívit svatováclavskou vinici na Pražském hradě. Podle pověstí nechal založit sám svatý Václav před více než 1000 lety. Je proto nejstarší vinicí v Praze. Pro změnu tou největší je Salapka v Troji. Podle tamního vinaře Jana Tomáška odpovídá s rozlohou 4,5 hektaru velikosti Václavského náměstí. A pokud lidé chtějí zažít osobitější atmosféru, můžou vyrazit třeba na Albertov, Prosek nebo do Lisolají. Celkem se tedy o víkendu otevře už zmíněných 19 vinic.
0: Do pražských vinic nás pozval redaktor Ondřej Mikušek. Děkujeme, pěkný den.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas, střední Čechy.

0: hudební kavárna Pavla Vítka.
1: Slovenská zpěvačka Lucia Šoralová s Pavlem zavzpomíná na svoje začátky ve folklórním souboru Lučnica, ale hlavně na účinkování v českých muzikálech a spolupráci se skupinou Elán nebo Michalem Horáčkem.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Tady je Český rozhlas Střední Čechy. Odkud se do Prahy dostalo jezulátko, pátral Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že soška pražského jezulátka pochází podle pramenů ze Španělska? Na Pyrenejském poloostrově ji prý v druhé polovině 16. století zhotovil mnich, kterému se Ježíšek zázračně ukázal a který podle jeho podoby sošku vymodeloval. To je však legenda. Co naopak jisté je, že ji do Prahy přivezla vévodkyně Marie Manriquez de Lara, která se roku 1556 vdala za pana Vratislava z Pernštejna. Sama ji pak předala jako svatební dar své dceři Polikseně z Lobkovic. Ta ji věnovala roku 1628 klášteru bosých karmelitánů u kostela Panny Marie Vítězné. Karmelitáni umístili sošku v kapli pro novice, kteří si ji okamžitě oblíbili. Za 30leté války byl ale kostel vypleněn, jezulátko bylo poničeno a hozeno mezi Haraburdí. Po znovu obnovení se kult sošky rozšířil a tvrdilo se o něm, že koná zázraky. Věhlas jezulátka nyní sahá po celém světě a do Prahy přijíždí věřící až z Jižní Ameriky a Filipín. Pražské jezulátko ale není jediné. Dvě kopie mají například na Velehradě, další najdete i v chrámu svatého Michala v Olomouci a přímo jezulátku je zasvěcený i kostel u Ježíška v Plzni.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: Víc od nás a o nás najdete na webu střednicechy.rozhlas.cz. Pátečním středočeským odpolednem vás provedl Pavel Kučera. Sejdeme se po 17. hodině v pořadu Den v kraji. Za chvíli už vysíláme Humoriádu s Patrikem Rozehnalem a Alešem Cibulkou. Bavte se a mějte se dobře.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Praze a okolí na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Středočeské hejtmanství zveřejnilo požadavky na nového šéfa nemocnice v Příbrami. Výběrové řízení vyhlásí do 2 týdnů. Železničáři prověřili opakované poškozování sběračů lokomotiv na trati mezi Prahou a Berounem. Bude slunečno a teploty do 27 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné odpoledne. Středočeský kraj vyhlásí do 2 týdnů výběrové řízení na nového šéfa příbramské nemocnice. Od uchazečů požaduje vysokoškolské vzdělání, nejméně 10letou praxi a zkušenosti s vrcholovým managementem. Nové vedení má zajistit stabilní fungování nemocnice a další rozvoj zdravotní péče i hospodaření zařízení, říká náměstek středočeské hejtmanky Pavel Pavlík z ODS.
2: Hledáme zkušeného manažera, který bude schopen nemocnici stabilně vést, rozvíjet její ekonomiku i zdravotní péči a zároveň zvládne komunikaci s personálem, pacienty i partnery nemocnice. Posouzení uchazečů provede výběrová komise jmenovaná Radou Středočeského kraje v působnosti valné hromady společnosti.
0: Ve vedení příbramské nemocnice skončil Stanislav Holobrada na začátku měsíce. Jeho a 5 dalších lidí a 3 firmy policie stíhá kvůli podezření na dotační podvod a manipulaci veřejných zakázek. Správa železnic stále neví, co na začátku května poškodilo osobní vlaky na trati mezi Prahou a Berounem. Kontrola, kterou železničáři provedli, nic mimořádného neprokázala, říká mluvčí správy železnic David Kabele.
3: Pro udržení toho provozu na této velmi důležité vytížené příměstské trati, tak děláme maximum a skutečně na dennodenní bázi tam jezdí měřící vozy a kontrolují ten stav toho trolejového vedení a ta podrobná měření se v tuto chvíli ještě vyhodnocují.
0: Farmáři nebudou mít podle zemědělského svazu dostatek krmiva pro dobytek. Kvůli suchu nenarostly travnaté louky. Problémy podle svazu mají zemědělci v 11 krajích. Někde jsou porosty dokonce tak nízké, že je ani není možné sklízet.
4: Zemědělský podnik v Louňovicích pod Blaníkem bude mít podle agronoma Vítězslava Kuklíka výnos z první seče nižší oproti běžným letům až o 55%.
5: Zatím na těch loukách není vůbec nic a za mě si myslím, že bude letos obrovský problém s tím, čím ten dobytek vlastně vůbec krmit.
4: Obavy jsou podle předsedy Zemědělského svazu České republiky Martina Píchy oprávněné.
6: První seče jsou místy někdy tak slabé, že v některých případech nebude ani co sklízet. To samozřejmě závažně ovlivňuje to, jestli budou schopni udržet současné stavy dobytka, jestli nebudou významně snižovat.
4: Tomu ale chtějí zemědělci předejít a tak hledají další varianty krmiv. Ze středních Čech Věra Hájíková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Odpoledne je slunečné, teplotní maxima mezi 24 a 27 stupni v Polabí až kolem 28. Zítra čekáme velkou oblačnost, místy přehánky i bouřky, teploty ale vysoké mezi 25 a 28 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D5 je velmi silný provoz na příjezdu do Prahy směrem z Plzně. V koloně se jede před Pražským okruhem už od Loděnice z 10. kilometru a zdržení k Ořechu je asi 45 minut. Provoz byl na pár minut zastaven na 4. kilometru. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Vítejte u dobrého humoru, aspoň doufám, že takový se nám podaří vybrat a vy si ho vyberete taky z té dnešní nabídky. Patrik Rozehnal vás zdraví a vítám toho, který byl na houbách, Aleš Cibulka.
3: Jde na houbách, jak to na houbách, hezké dobré odpoledne.
2: Se podívej na tričko.
3: Jo, takhle ano, muchomurky, já jsem se vyděsil, že už rostou, že jsem něco promeškal.
2: Ne, ale tak možná na houbách si byl ještě v době, kdy někteří už účinkovali z těch dnešních.
3: Jo, to je pravda, to je pravda, ale na houbách v tomhle ohledu už jsem nebyl, no skoro 50 let.
2: Aleš Cibulka naším hostem, bavte se a poslouchejte.
1: Humoriáda.

0: První písničku máme za sebou, ale ještě ne ukázku. Tu teď vybírá Aleš Cibulka.
1: Mně napadla tady jedna věc v souvislosti s tím aktuálním počasím. Já jsem před chvilkou doběhnul z metra těmi 30 stupni Celsia a já jsem říkal, chtěl by to něco na schlazení, tak dobrou vodu jsem u vás dostal, ale když mi padl zrak na Homolku a Tobolku, jo. Tak já si myslím, že v tomhle počasí takový zasněžený Špindl a Homolkovi v hotelu, kteří přijeli na rekreaci, to bych si docela dal.
0: A nelíbí se jim rozdělení pokojů.
1: Je tahle scéna přímo, beru.
2: A prosím,
3: my tady máme taková nepříjemná věc se nám stala. My jsme dvě rodiny, vůbec se neznáme. Samozřejmě vidíme ano. Se poprvé, máme jeden pokoj, teď v tom máme bydlet.
2: No, ne, právě... takhle, my jsme vůbec nevěděli, že bychom měli hlásit nějaký požadavky.
4: Já.
2: No, teď oni jsou tady, my je neznáme, oni nás neznají, teď děti jsou tady.
5: Dovolíte, paní Burdová,
2: no,
5: prosím vás.
2: No, řekni toho boušku.
5: No, tak vy jste jedna rodina dohromady, že?
6: No, to jsme. No.
2: Ano.
5: Máte dva pokoje.
6: No.
5: A jste jedna rodina.
2: No ano.
5: No. No a my jsme dvě cizí rodiny.
4: No a o co vám jde?
5: A máme jeden pokoj s plentou.
2: No.
3: Dvě cizí ještě taky,
7: rodiny, no. Jeden pokoj. Dejte pokoj.
2: No víte, paní, no, to je rozhodně. My jsme mysleli, že byste to nějak...
6: No já už tomu rozumím. Je to úplně jasný, ale oni jsou dvě rodiny a mají jeden pokoj, jo? A oni by chtěli to prohandlovat za ty naše dva pokoje,
2: no,
6: protože
2: jsme jako jedna rodina. No,
4: Za takový peníze ještě nebudeme sami, nebo co?
7: Jo, to nejsou vaše děti?
2: Ale co, to jsou naši
7: děti.
4: No, my právě máme taky takový děti, nechom jsme u babičky.
3: Prosím vás, tak si to s náma vyměňte.
7: Jo, počkejte.
5: Buďte uznalí.
7: Počkejte, ale paní, helejte, mě tady něco neštimuje. Tak, jste na svatební cestě, nebo máte děti?
2: Jo, ale tady s Bouškem nemáme ještě žádný děti.
3: No to jsou naše děti z předešlých manželství, no holčička je moje a chlap, vou jsou naše, no.
7: Obě
3: jsou.
7: Aha, předešlí děti.
3: No a teď jsme na svatební cestě, no.
8: Prosím vás, a to vás ještě baví jezdit na svatební cestu? Pojejte se, když už, víte. I teď tam já bych jel. Naj.
9: Tak co, přátelé, jak jste se dohodli?
3: Tak zatím jsme, pane vedoucí, u moře.
8: No. Já nemyslím, člověče, u moře, já myslím naše rybníky, tam je krásně.
7: Písecký třeba, u Písku, já jsem tam odsaď, byli jste někdy u Písku?
3: Ne, já ne.
7: Ježiš, to je škoda, to máte moc solitovat. To vám je taková krása, když třeba jdete...
9: Ježišmarja, pojďte mluvit k věci.
7: ...okolo rybníku, to je taková krása, vám, když se udělí ten opar na tím ráno.
3: Opar,
7: Ježiš, to je krása, vy jste to znali teda.
8: Prosím tě, neblázníč, já jsem nemyslel Písecký.
7: Co ty si myslel?
8: Já jsem myslel Třeboňský rybníky.
7: Ale
8: tam je
7: na
8: rybníky. Znáte Třeboňský rybníky?
3: Ne, taky neznám, tam jezdíme.
8: To jste neviděl. No tam je přeci tak krásný.
4: No to, kde mám pravdu, to je bezdrev, že?
8: No, bezdrev. Pojďte se, to je tak obrovský rybník. A tam už vidíte vlastně zakulacení země. On každej myslí moře, rozumíš? A ještě nezná vlastně ani Čechy naše. Vy jste taky jazak jako i trouba. Ale helejte, víte, já jsem taky teprve prvně na horách, no.
4: A vy
8: si myslíte... No, ale tady byste s náma chtěli měnit kvartír, jo?
3: No jo, ale na svatební cestě z vás není nikdo.
4: Počkejte, na svatební cestě to. My když jsme měli svatební cestu, víte, tak jsme vůbec žádnou neměli.
7: To je pravda.
4: Protože tehdy můj manžel měl přes časový hodiny, víte, pane.
6: A to mě starý Borůvka ještě tenkrát připravil o 3 hodiny.
4: Jak to o 4? Tak co?
6: Ne, o 3.
4: Teď už ale Ludovo, prosím tě, přece si pamatuju, o 4 hodiny to bylo.
7: Nevím, děti teď už nevím, teda
6: já si to přece
4: ale mami přece vím o kolik snad tyhle věci si
7: pamatuju. Ale to se nehádejte.
4: Ale my se nehádáme, tady jde jenom o princip. Já se vůbec nehádám, protože já bych se hádala.
7: No ale prosím vás, vy svěme ty dětičky. Žijeme na svatební cestu a jim budete upírat 3 nebo 4 hodiny, no prostě.
4: 4 hodiny, já vím, že to...
8: Prosím vás, přestaňte mi blbnou hlavu 3 hodiny, 4 hodiny.
4: Co to tady na nás povídáte, pane? My od vás něco chceme, vy od nás chcete tam...
8: Ale no tak řeknu jasně,
4: nevykládejte mi nesmysly,
8: porazte.
4: Vy jste ani žádnou svatební cestu neměli, dokonce to.
10: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Režie Jaroslav Papoušek, dodávám jen celé ukázce. Krásně slyšet to jenom a nevidět. No tak co ty a koupání v rybníku?
11: To je hezký, ale vidíš to, nádherná scéna. No, představ si, jako dítěti, to je zajímavý téma, to už jsem se nad tím dlouho nezamýšlel, jako dítěti mi to nevadilo. A vzpomínám si, když jsme se koupali v Nové Roli, tam byl děda s babičkou a vylezli jsme s brachou z toho novorolského rybníka a musela se udělat první věc, že jsme si vzájemně obrali ze sebe pijavice, které tam byly. Dneska bych z toho zešíral, tenkrát to byla naprosto běžná věc, jo. Ale je pravda, že mi vůbec nevadilo, když jsme jezdili na Jižní Moravu vlíz do rybníka, který jeho člověk vůbec neznal, neviděl na dno, ale tak jako ke stáru a hlavně víš co, koupání někde, kde jsou lidi. Ono ve chvíli, kdy člověk objeví potom nějaký křišťálový moře někde, tak už se ta laťka zvýší a ještě navíc, když už si potom pořídí ten bazén na zahradu, tak už se ti nechce vůbec nikam. Mm-hmm. Jo, takže no, takže jsou, asi takhle rybníky. No.
0: To jsou ty milionářské rozmary.
11: Jo.
0: Bazén někde, křišťálové moře na Bali.
11: A my máme ten macháč nedaleko, jako než se oblíkneš do toho auta, teď tam přijedeš, teď jsou tam ty lidi, rozumíš, to než tam vlezeš, tak oni si tě musí prohlídnout, jako teď hubnout do těch plavek, na té zahradě můžeš cokoliv.
0: Ty hubneš do plavek.
11: No právě, že ne, protože máme bazén na zahradě a živej plot už je dost vysoký.
0: Jo, a pozor na to, no, teda, aby to nedopadlo jak s Naďou, to taky jako takhle bazén na zahradě a pak plavky, na co hubnout do plavek, na co plavky.
11: Ano.
0: Že jo, no.
11: A byla tam Naděja, jaký jsou pán Bůh?
0: Pak jsou ty paparazzi, že jo, no, a pak se bojíš a voláš na všechny strany, aby všichni věděli, že možná vyjdeš v blesku, že?
11: No podívej to, já když lezu do bazénu, ještě pořád, když nejsem bez těch plavek, tak volám ty paparazzi, dokud ještě můžu vyjít na titulní stránce a nikdo tam není.
0: Tak chceš nějak oznámit, kdy se budeš koupat a kde?
11: No, tady teď, aby věděli. My se sami navzájem s Michalem vyfotíme a pošleme vám fotky.
0: Jo,
11: to bude strana 14, někde dole malinký článeček.
0: Ale jste velká náš host, vážení, tak schlazení Homolkou míme a Tobolkou můžeme pokračovat a ještě navštívit ten z předchozích dílů v ukázce z Homolkovic kluky, varianta A, anebo já proti nabízím vyprávění Jiřího Cízlera o natáčení Tisícročné včely. Vybíráte si vy 731 800 900 náš telefon do studia nebo hlasovací SMS-kové číslo 90 011 04. Stačí poslat heslo humor mezera A nebo B. Tak do toho.
10: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: Tak přejeme pořadu Oskarovi úspěch. Začíná jako rozhlasový moderátor, vstupuje do našich řad.
3: Hezký, mládí do Českého rozhlasu,
2: ano,
3: to je úžasný.
2: Přesně tak. No a co nás čeká teď v Humoriádě? Výběr mezi dvěma ukázkami. Homolkovi anebo Jiří Cízler. Komu dáte hlas? Ptáme se s Alešem Cibulkou. Dobrý den po telefonu.
4: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
2: Dobře.
3: Děkujem, dobrý den.
2: Děkujeme za hlasování. Telefon 731 800 900 vám slouží pro spojení s námi. Kdo tam
5: dobrý
2: je?
5: Den.
3: Zdravíme, dobrý
5: tam
3: den.
5: Zdravník vás oba zdraví, pánové. A přeju s tím mladíkem Bčko.
2: Dobře.
5: To bylo nějaký dětko.
2: Ano, ano, poslouchají všechny generace. Děkujeme za to. Kdo tam je teď?
6: Tady pejskař ze Dvora Králové.
3: Dobrý den.
6: Zdravím oba komiky a jejich svět. Tady komika jeho svět ze Dvora Králové.
2: Ano.
6: A dáme si Cizleroviny.
2: Dobrá, děkuji za to, za zavolání, za účast pořadu. Ještě někdo dostane možnost hlasovat?
7: Jirka Kladno, dobrý den.
3: Dobrý den.
7: Já bych prosil Homolkovi.
2: Homolkovi, dobře, tak jo, rychlé hlasování, takže ještě čas na jeden telefon. Dobrý den, rychle. Kdo teď bude, Ačko nebo
8: Bčko? Dobrý den, tady posluchačka z Jesenicka, přelehl bych si Bčko, děkuji.
3: Děkujeme taky.
2: Dobře, tak nakonec i tenhle hlas rozhodl a spoustu dalších. Hlasujete pro Jiřího Cízlera. Vzpomínky na natáčení Tisícročné včely budou znít teď éterem Humoriády.
9: Přijel jsem na první natáčecí den, jakože na tom strašně záleželo, ten první den. A byla to taková krátká scéna, kde ten starý Maďaron je bohatý, přijede na koni před takový domeček, kde bydlí dívka, mladistva. A oni mu šli být za ženu a on se jde teda představit. Před domem stojí její matka, oni říkali babice v tom filmu. Já pan babice, kde máte tu holku? Ona, pá, už tady je připravená, ujo, čeká na vás, všechno bude v pořádku. Já koukám a vidím v oknama nic, až bez klepí. Takovým bokýmku viděl jsem, jak ona očuhuje v takovým krásným oravským zlatým kroji, zlatem vyšívaným. Byli chudí, ale na tohle to měli teda. Ale kolem ní jsem viděl, jak se tam obtáčí do čolo, jo? No, oni ho takhle zkracují, aby to netrvalo dlouho, tak jenom do čolo. A já povám té babici, babice, to je čo, jako ten do čolo? A ona, a to nič, to je takový pohunek, oni tam pomáhá s bramborama, aby to nemusela nosit, aby měla hebký ručičky pro vás, jo. A já věděl, že lže, tak jsem ještě řekl, nakonec jsem měl takovou větu, hehe, babice, to povedzte tomu, čo senožer je. Aby to řekla tomu koni, co žere seno, a ne mě, že já nejsem takovej vůl, jako ten Tohle byla celá scénka, jo, já jsem přišel na to natáčení, jsem přijel, bylo to v galaťonky, lehoulinky, takže bez trémy, já nemývám trému, sedl jsem na kůň, teda vysadili mě na koně a vyjel jsem, celý ten dialog jsem odmluvil, jak jsem vám ho říkal, kolegové, ovšem žádný kouřeničko, žádný kafičko, všichni se postavili a čekali jako, no, ukaž, co umíš, jak budeš hovořit. Celý jsem to odmluvil, až na konci jsem řekl, babice, to je čo, jako ten do čolo, a ona, ano, to je pohůnek, oni tam pomáhá s bramborama, já jsem řekl, hej, babice, to povězte tomu, co ženosér je. No, oni se taky smáli, ale trošku takovým jiným smí, jako no, jako Bčko přišel, říkal, nebude, je to konec, to ti bude trvat nejméně měsíc, než si spravíš reputaci. A mě to nějak dožralo, já jsem říkal, ne, tak já si to opravím. On říkal, pozor, když se to opravuje, obyčejně se to znova zkazí. Toho já jsem si byl vědom, takže už jak jsem se dal na koně, tak jsem říkal, čo se nožer je, čo se nožer je, čo se nožer je, čo se nožer, teď jsem měl těch háčků už plnou ústní dutinu, tak i jsem znervózněl, což kolegové poznali, tak ještě postoupili o metr. Já jsem šel k tomu koni, vysadili mě na něj, to už jsem se celý klepal. No a pak jsem říkal, už to nebudu radši říkat, vsadím na jednu kartu. No, maximálně se ukloním, řeknu, promiňte, já jsem blbej jeho Čech a pojedu domů. Sedl jsem na toho koně a v tom ta babice s tou klapkou udělala plesk, ten kůň celek vyskočil. Já vyletěl na tom koni, padl jsem na ně a teď, jak se mi ty polokoule trošku jako po... Tyhle teda, tak jsem dostal nádherný nápad. Malý český člověk, velký nápad. Chytil jsem toho koně a řekl jsem, to byl slovenský kůň, pojel hornátku, nebo jste ho zase zkazil, jo, jakože to zavinil. On vyjel jsem, celý ten dialog jsem odmluvil pěkně a když přišla ta poslední věta, tak oni ještě udělali oň, jako, teď jsme zvědaví. Já ovšem viděl, že nemůžu prohrát, pak jsem řekl, babice, to je čo? Ona pala, no, to je takový pohunek, on tam pomáhá z bramborava. Já jsem řekl, he, babice, to povedzte tomu koňovi.
2: Užijete si s Aleši natáčení s koněmi?
3: Víš, že s koněm nikdy, jednou jedinkrát, když jsme točili ještě v Západočeské televizi jedné takové pohádkový klip, tak jsem jel na koni, ale to je pohádkový klip.
2: Jsi hrál prince?
3: Já jsem hrál prince, měl jsem z Chebského divadla zapůjčené oblečení, byl jsem za prince, jel jsem na koni.
2: Punčošky?
3: Připadal jsem si jak trávníček, opravdu úžasný, ano, měl jsem své černé mokasíny.
2: Kdy dělal Libušku?
3: Bylo to jedna moje kolegyně rozhlasová tenkrát, Hanka, ano, bylo to kouzelné, ale nebylo vidět, že toho koně přede mnou samozřejmě vedou a jenom já na něm sedím a tak.
2: Tak jako... je to pořád ještě lepší varianta, než to potupné, jako když se točila Dobrá voda a byla jenom vlastně krabice a s tím sedlem na tom voze, na tom automobilu a dělali, že jedou. A takhle.
3: Ale je pravda, že my máme nedaleko naší chalupy koňskou farmu, kde chovají úžasné koně haflingy, což jsou jako ohromná, krásná, velikánská majestátná zvířata a my jsme jednou se na nich nechali vyfotografovat, ale to opravdu tak, jako že je přivedli k nám na zahradu, vysadili nás na ně, vznikla fotka a zase je odvedli. Takže
2: počkej, jak se vysazuje Aleš Cibulka s Michalem
3: Jadouk? Jako vemou, no každej na jednoho, že jo, dali nějak tu ruku, my jsme na něj, na tu ruku šlápli a skočili.
2: A víš, ale že musíš opačně proti směru?
3: Jo, to nevím, to mi neřekli, no, jak jako, opačně?
2: No se vlastně postavíš tou jednou nohou jako vlastně zády k jízdě.
3: Ano, no jasně, vlastně a tou levou to, samozřejmě
2: a vyšvihneš
3: samozřejmě. No tak to jako mi nějak došlo asi přirozenou inteligencí, ano.
2: A to jsi dělal teda na něčí ruce, jako ti
3: na něčí ruce, ale je teda pravda, že potom u nás na chalupě, oni k nám jezdívali často, protože měli chalupu nedaleko, byla Evička Pilarová se svým manželem a zrovna byli tak jako nevenčit ty haflingy, šli kolem, ty se nevenčí, že jo, šli kolem naší zahrady a my jsme je zavolali, aby se na ně podívali, protože to jsou opravdu krásný zvířata, kdo je zná ty haflingy. No a Evička pojela, jak byla tak jako už malinká, bylo jí před tou 80, že by se chtěla vyfotit na tom koni a to jsem věděl, že není tak úplně jako jednoduchý. Vyšvihla se tam a vznikla nádherná fotografie. Bohužel je to jako u našeho kompostu, protože zrovna tam nějak toho koně dostihla, takže se vyšvihla a Honza Kolomazník drží toho koně u nás na zahradě, za něma kompost a na koni sedí Pilarka.
2: To je kompozice.
3: To je kompostice, ano. Vidíš, já tu fotku někde najdu a jak říkají mladí, dneska ji lípnu na Instač, jako vzpomínku
2: jako
3: na to.
2: Jako Pilarová na hnoji.
3: Pilarová na koni a bylo to úžasný, jako na tuhle tu fotografii jsme pyšní u toho našeho kompostu.
2: Vážení, čím budeme pokračovat, tak já vím, že ve hře je Jiří Cízler, Ačko, co bys dal proti, jako variantu B?
3: Prosím tě, já jsem se tady probíral tím seznamem a mě velmi zaujal titul, který se jmenuje Nadávky. A když jsem pod tím, což je dneska velmi aktuální a hodí se to, když jsou pod tím ještě podepsáni pánové Mladý a Náhlovský, tak to mě velmi začalo zajímat, jako kam až klesne hranice toho, co budeme dneska vysílat. Nadávky v podání těchto dvou pánů, to může být hezký.
2: Tak jo, tak tedy buď vzpomínání na Luďka Nekudu na chatě, anebo Nadávky. Jinými slovy Jiří Cízler, anebo Josef Mladý s Josefem Náhlovským. Hlasujete na telefonu 731 800 900, přímé volání do studia, SMS kaříte na čísle 90 011 04. Heslo Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Můžete pokračovat, můžete se ještě dovolat, tu šanci máte, ještě otevřený souboj mezi Jiřím Cízlerem a Pepíkem Náhlovským a Mladým. To je to, co je teď ve hře, telefon 731 800 900 a s námi ve studiu Aleš Cibulka. Na telefonu kdo?
2: Ano, tady je posluchačka Stanislava.
3: Dobrý den.
2: Přeji vám krásné odpoledne, dobrý den vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Aleše. Mám vás strašně ráda, ráda vás poslouchám.
3: Děkujeme.
2: A přeji vám teda hodně zdraví, pohody a osobních i pracovních úspěchů. A vybírám Patriku Bčko. Mějte se hezky.
3: Děkujeme moc a díky za ta slova.
1: Kdo další?
4: Dobrý den, tady David, dávám Ačko.
1: Dobře, Jiří Cízler dostává bod.
3: Děkuji.
1: Komu ten následující?
5: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat pana Cibulku, jestli mu zabírá to kyselý zelí. Na ten cukr.
3: Víte, že jsem to neskoušel tenkrát. Já to mám připraveno, až opravdu hodně zhřeším, až zase půjdu na krev, vemu to zelí. Děkuju za tu radu, nosím to v hlavě.
1: Jo, ne, ne. Ne, v hlavě, to musíš do úst.
3: Jo, to ano.
5: Ano, do úst.
1: Ano.
5: Zapít pivem. Jo, dobrá chuť.
1: Dobře, děkujeme. Ještě někdo po telefonu hlasuje, vybírá.
6: Zdravím Patriku.
1: Děkuju.
6: Já bych chtěl pana Náhlovského, prosím pěkně.
1: Mm-hmm. Dobrá, tak
3: děkujem,
1: jo.
3: Děkujem.
1: Už to můžu říct, máte ho mít, protože opravdu většina hlasů směřovala k té variantě B, k nadávkám.
3: No jo.
1: A Josefu Mladému a Josefu Náhlovskému.
7: Dobrý večer, vážení přátelé, dovolte mi, abych tento gejzír humoru a zábavy přerušil několika vážnými slovy. Pojďme si říct, co je v dnešní době nejdůležitější. Přátelé, je to komunikace.
8: Komunikace jsou, přátelé, ve strašném stavu, to je pravda. Ty silnice, to je děs, já jsem sem jel, malem jsem urazil kolo, samá díra, no to nebyla snad ani díra, to byl normální bruntál.
7: Prosím, jaký bruntál?
8: To je jako příšerná díra, je bruntál.
7: To je vtipný. Teď si urazil všechny lidi v bruntále. Proč to děláš?
8: Tak já se omlouvám. No. Bruntál, ahoj.
7: Urážet se musí umět, přátelé. Vždyť kvalitní urážka, to je vlastně pilíř komunikace. No. A komunikace, to je základní interpersonální vztah.
8: No, to je pravda. Lidi jsou na sebe dneska zlí. Normálně. Jako saně jsou na sebe lidi.
7: Ano. Dalo by se říci, že dnes člověk člověku vlkem.
8: Ano. Člověk člověku kardinálem.
7: Ne, počkej, ne každý vlk je kardinál a naopak ne každý kardinál je vlk.
8: Jeden byl beran.
7: Přátelé, je statisticky dokázáno, že plnou čtvrtinu svého života člověk stráví nadáváním a pomlouváním. Se slzou v oku však musím konstatovat, že stereotypní používání 20 až 30 nadávek je vůči tak bohatému jazyku, jako je čeština, minimálně urážkou.
8: Přitom já vystačím celý život jenom s volem. I na jevišti.
7: Prosím?
8: Přitom existuje celá databáze nadávek. 5 milionů sprostých slov, ano. A nadávek je v té databázi.
7: Ano, ale pozor, není bez zajímavosti, že většinou to dříve nebyla sprostá slova, to způsobili až naši obrozenci.
8: Jungmann, Šafařík, Palacký, Dobrovský vytunelovali český jazyk. Některý nenahraditelný slova sprostý nahradili nějakýma pitomostma.
7: Ne.
8: Některý se nedají nahradit, nedá.
7: Všechno jde nahradit, jo? No jistě.
8: Jak by zněl takový, já nevím, polipně hýšť, nebo nakakej si.
7: Dobře, ale vznikají nové vulgarizmy.
8: No vznikají krásné, no třeba Dementěv, Debža Blbovič.
1: Máš ty oblíbené úlevové slovo?
3: Samozřejmě a mnoho.
1: Jo.
3: No samozřejmě, to je pravda, že český jazyk je v tomhle ohledu velmi pestrý a velmi, velmi košatý, ale napadlo mě v té souvislosti, jak tam mluvili pánové o tom, že se mění, že se posouvají samozřejmě výrazy,
1: ano,
3: některých těch slov. Já jsem byl, a je to asi měsíc, u kolegů v plzeňském rádiu a tam byl společně se mnou odborník na plzeňštinu a on dokonce i napsal plzeňský slovník. A bylo to úžasné, on tak jako mluvil a velmi vážně, protože to byl ten odborník na jazyk v tom vysílání. A jsou chvíle, kdy bys čekal nějaký šrapnel od nějakého třeba baviče nebo jo, někoho, kdo je
9: pak hodí nějaký ten regionální
3: ano,
9: výraz.
3: Ale on začal mluvit o tom, že samozřejmě i v té plzeňštině jsou výrazy, které se používaly a jiní by jim nerozuměli v jiných částech republiky. A moderátor Jirka Bláha se optal, říká, a co třeba tak jako, on říkal, no třeba moje babička, říkal on, říkal, to byla Plzeňanda a vždycky mi říkávala, když jsem byl v té postýlce nebo když jsem si hrál, tak mi říkala, ty jsi takový náš malý mrdálek. A já jsem úplně se vyděsil, říkal, co to říkám? Říká, ano, protože toto sloveso znamenalo tenkrát takový jako neposeda, že to je takový, ano. A tam se to tak říkalo a až později to slovo nabralo zcela jiné konsekvence. Tak to ano. Se mi vybavilo teď v tom, protože mně to přijde strašně jako hezký.
9: Ano, no tak ono v tom přeneseném slova smyslu je to takový neposeda, no.
3: No až tak tady vidíš,
9: no tak protože proto to má ten přenesený význam, musí to přes něco se přenést, že jo, takže musí k tomu.
3: Jo, vlastně to ano, to je jasně, jako, myslím, jasně. Že jazyková poradna.
9: A
3: jako...
9: jak z tebe často padají nadávky?
3: No, když se něco nedaří, tak jo, samozřejmě.
9: Jako co se ti nedaří? V kuchyni, no, na zahradě,
3: no,
9: v práci?
3: V kuchyni, na zahradě,
9: je, prosím kdykoliv. Tě, i za mikrofonem, než se zapne, taky jako jsi schopen takhle?
3: Jo. To, ne, to já si zase jako, ale zase, já jsem si právě všimnul toho, že kolegové, čím je jejich mluva za mikrofonem nebo před kamerou taková jako kultivovanější, ano. Kdo mluví takovou tou až jungmanovskou, ebenovskou češtinou, používá ty přechodníky a hovoří opravdu velmi hezky, tak jak ta červená zhasne, tím větší je to kanál. Opravdu, ale je to možná tím, bavil jsem se o tom s jedním kolegou a on říkal, no protože jako toho kraso řečení
9: to
3: už máš tolik, ano, že to musíš vyrovnat, tak pak posíláš někam to a ta čeština je v tomhle opravdu jako velmi bohatá a velmi krásně znějící, že ten výběr těch slov ano. Je opravdu jako fascinující.
9: Tak třeba nám i posluchači řeknou, jaká slova netradiční se u nich používají, když potřebují si ulevit a takový. A možná to bude i přečtitelné do toho rozhlasu. Pozor. Máme ve hře tedy nadávky s Josefem, mladým Josefem Náhlovským. Mm-hmm. Já si dovolím, a to možná potěší i tebe jako ano. Milovníka a tvůrce Cibulková filmového historického kalendáře, ano. Tak od Dechanovieho, že bychom tam dali.
3: To je hezký. A to je krásný ten rozptyl, že na jedné straně ty nadávky je, a na druhé straně ten Kristián. Ale kdo ví, jak ten kultivovaný Kristián, že hovořil doma, když se něco nedařilo.
9: Takže třeba s paní Rosoukovou a dalšími. Prostě ženich pro tetičku z takové normální rodinky. Ukázka. To je Bčko a Náhlovský s mladým Ačko. Mm. Vybíráte si 731, 800, 900. Číslo je pořád stejné. Teď pro další už třetí dnešní souboj a taky SMS-kové číslo 90 0.

jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty se ptala, co bude dál, co podniknout.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím? A já jen krčel ramen.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Pokračování nadávek a nebo ženich pro tetičku. Co si vyberete? Vybíráte na čísle 731 800 900 a naslouchá dnes Patrik Rozehnal a Aleš Cibulka. Vaším přáním. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Iveta z Teplic. Zdravím vás, Patriku, i pana Aleše.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
2: A takovou malou otázečku pro pana Aleše. Co nejraději grilluje, teď když začíná grilovací sezóna?
1: Tělo.
3: No, ne, já vás strašně překvapím právě, protože začíná ta grilovací sezóna. Všichni kolem grillujou, my negrillujeme. My zásadně negrillujeme, my chodíme na návštěvy k lidem, který grillujou, ale to grilování, mě to strašně leze krkem, takový ty, jak všichni dělají ty vomáčičky a všechno to.
1: Co grillujete vy?
3: Ano, a kde bydlíte?
2: Já, Teplice. No, a my na zahradě grillujeme

0: ryby taky máme rádi, mm-hmm. a i klobásky někdy, no, takže všechno možný.
1: Mm-hmm. Stavíme se, tak, výborně, ano.
0: Jo, pro Oldřicha Nového.
2: Ano.
0: A mějte hezký víkend.
1: Taky
2: ugrilování. Dobrý den dalšímu.
3: Dobrý den, tady Blanka.
1: Dobrý
3: já
1: den.
2: Ano, dobře. Kdo další na telefonu? Vítejte u nás.
4: Tady severní Čechy a dávám taky Ačko.
2: Taky Ačko, děkuji,
1: dobrý den.
2: Děkujeme za to. Ještě jeden hlas.
5: Dobrý den, tady Štětí. Láďa, já bych tam dal Ačku.
2: No jo, Ačko děkuji. To vyhrává, tak budeme ještě nadávat. Chvíli s Josefem Mladým a Josefem Nálovským.
6: No, tak pojďme k tomu, o čem jsme chtěli hovořit. Nadávky a urážky. Přátelé, když potkáte otylého člověka, jak mu řeknete?
7: Tlusťochu, buřte.
6: Ne.
7: Čuňas je
6: ne.
7: Dobrý.
6: To je běžná praxe.
7: Taky můžeme jemněji, třeba španělský doň vepřoň.
6: Ano.
7: Takový shakespearovský motiv můžeme použít. Pane, vy jste ale pěkný otylo.
6: To je správná cesta. Můžeme říci třeba je po neboštíku vepři syn.
7: Nebo je po neboštíku svinicera.
6: Co to otočil,
7: ano. Je po neboštíku tři pěkná svině, to ještě horší.
6: Můžeme o takovém člověku říci třeba je zvyklý nažrat se do němoty. No,
7: není své hubě macechou.
6: Ano.
7: Nebo macochou, jak to do něj podal.
6: Ano, správně. Nebo když potkáme člověka, který má méně vlasu, řekneme mu jak?
7: Plešoune. Lisenko. Alebo řekneme, že má na hlavě dálnici.
6: Prosím?
7: A když má takhle přihazovačku, tak má dálniční obchvat.
6: Podívejte se, jak libozvučně zní, když o někom třeba řekneme, no. Má čelo až na lopatky.
7: Na lopatky, některý i níž ještě až, když se to protáhne až žulu.
6: No, nebo můžeme říci, na tobě veš nezabloudí.
7: To je pěkný, má takový zemědělský příměr. Na velkým gruntě malá úroda.
6: Ano.
7: To
6: ano.
7: Se o někom dá říct i vo vnitřku hlavy, že jo?
6: No, tak to jsem přeslechl. V globálu, přátelé, když potkáte krasavce tady typu Aloize, tak mu nemusíte říkat, že je to z Rudička, ale můžete mu oznámit, že je pěkný naopak.
7: Ha. To mě nevadí, pěkný naomak. Pojďte si to zkusit, paní.
6: Ne, já jsem neříkal měkký naomak, já jsem říkal pěkný naopak.
7: Jo.
6: Nebo můžeme říci, vypadl Pánu Bohu z formy.
7: Jo. To nemůžete nějak inteligentně o mě jako říct, třeba já nevím, když ho Pán Bůh dělal, neměl den.
6: To nemůžu říct, to bych lhal, pač to by Pán Bůh nesměl mít aspoň týden, to se nedá udělat za jeden den tohle. Tolik odšel jako proti standardu.
7: Jak se dá dobře urazit někdo, kdo je méně inteligentní?
6: Ano.
7: Žádný obligátní blbec nebo idiot, to už je pase. Jinak, třeba latinsky, máte na mozku bacillus pitomeus. Tak na vás sedí krásný takový archaický příměr. Má jazyk v poschodí vejš než rozum. A tady to vypadá na tři patra. Taková dobrá urážka je lepší než špatná pochvala.
6: To je pravda. Co je důležité, nejsou sprostá slova. Jsou jenom sprostí lidé.
7: A na ty?
6: My dva.
8: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: To musíme být hodně opatrní, nebo nás vypípají. A tebe už vypípali, vy?
1: Mm-hmm. No to je pravda, nás vypípávali, protože objevala se u zábavných pořadů, a to je vždycky, když je někdo papeštější než papež řekne někdo něco, o čem třeba ti dramaturgové tak podobně neví, jestli by z toho nebyl nějaký průšvih, tak se raději pípalo, no. To je pravda, to byla velká móda.
2: Jo. A dodatečně se taky někdy musí pípat, no. Natočíš program prostě a tam pak padne slovo a někdo řekne, tak to radši ne.
1: No, ale v tom je krásný ten přímý přenos a v tom já vždycky mám ohromnou radost.
2: Máte tam nějakého pípače, který by zasáhl?
1: Ne, to je, není tam pípač a ve chvíli, kdy zazní něco takového, tak já si říkám jako, jestli to padne na úrodnou půdu, někoho to naštve nebo ne, ale někdo se tak vyjadřuje a někdy je to i takový ten cimrmanovský šrapnel, že je to, ne vulgárně, ale jako ostřejší slovo na pravém místě a tam podle mě má svoji platnost a zaznělo velmi v pořádku.
2: Jo, jo, pokud je to z jeviště, pokud se něco takové ozve z hlediště, tak to bude horší.
1: Jako, že by lidi začali vykřikovat jako no, na herce na jeviště. To by bylo drastický, ale...
2: Měl jsi nějakého takového jako vyrušujícího posluchače v sále?
1: Že by někdo vyložený něco takového udělal, víš, že ne. Zvláštně, když je třeba někdo, a to taky znáš, kdo se nějakým zvláštním způsobem směje.
2: No to jo.
1: A to je tak jako, že celý ten sál samozřejmě toho jednoho člověka ví o něm. V jednu chvíli to zaznamenají ti na tom jevišti a je to, říkáš si, to je poklad takový člověk, to je radost. No. A ve chvíli, když se tomu smějí
2: všichni... Pak je půl hodina programu pryč a pořád se takhle směje. A nejtěžší je, že v první řadě.
1: To je pravda. Samozřejmě a směje se všemu. Směje se všemu a to člověk zjistí už při tom prvním jakoby zmapování, když si přijde před publikum, jestli tam někdo takový je nebo ne.
2: Aleš Cibulka, náš host. Aleši, tak máme takhle zatím vybrano posluchačů. Po druhé Pepík, mladý Pepík Náhlovský. Za chviličku budeš ještě vybírat ty poslední dnešní ukázku, tak a než k tomu dospějeme, tak Pavel Bobek. Potkal se s Pavlem Bobkem?
1: Ano, Pavel Bobek, představ si, byl dokonce hostem mého úplně prvního toboganu v roce 2004 a tenkrát zpíval ještě s Ivone Přenosilovou, tenkrát ještě v plné síle. Takže Pavel Bobek, Ivone Přenosilová, pamatuju si to.
2: A měli jste tam piano, klavír nebo židli pro něj?
1: Já myslím, že...
2: On vždycky stál, pamatuješ si to?
1: No,
2: on se vždycky tak opřel jednou tu rukou, on se nepohyboval, on ještě opřel se tak
1: ano,
2: jednou rukou.
1: On měl tak jako
2: v bok tu ruku a opřel se o židli nebo o něco a tak jako hrdě se postavil.
1: Měl takový zvláštní bobkovský pohyb, ale je pravda, že ve chvíli, kdy zpíval s Ivon Přenosilovou, ona taky nebyla královna velké choreografie. A už ve chvíli, kdy my jsme spolu hodně jezdili a hodně vystupovali, když třeba během písně popošla, tak to už bylo jako, to už byla velká choreografie. A já si vzpomínám, že jednou zpívala nějakou písničku, kterou dlouho nespívala, neměla ji často na svém repertoáru a říká, hele, kdyby mi vypadl text, to bylo na Vánoce, tak já se jako otočím a budu zdobit ten stromek, jako tam budu tak jako poupravovat ty kouličky. Nakonec to dopadlo tak, že Baronka celý 3 minuty zdobila ten stromek, pač nevěděla vůbec nic.
2: Tak vážení, teď country boy Pavel Bobek, mimochodem taky naši tedy rozhlasoví kolegové, bývalí moderátoři, když už jsme o nich mluvili a byli úžasní, tak zazpomínáme na Pavla Bobka a pak ještě jedna ukázka v Humoriáně.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Jak jsi to rozmyslel, Aleši Cibulko, a co jsi vymyslel koho?
2: Aby to bylo zase malinko jiné, nadávky jsme tady měli Homolka a Tobolka. Já jsem narazil na Vladimíra Svitáčka. Tak možná toho on vždycky stál malinko tak jako ve stínu pana Horníčka, tak pana Svitáčka, jestli můžu.
1: Ano, jeho kolega z hovoru H, režisér tedy, a vzpomínání na jedno natáčení s koťaty.
3: Já jsem se seznámil s Janíkem Roháčem na FAMU a my se potom spolu dělali 15 let. Já mám dojem, že jsme v televizi autory toho žánru televizní písničky, že až do přestávek bylo potřeba tu 5 minut, tu 8. A tak pro tyto příležitosti bylo potřeba krátkého čísla, kterým by se to vybatovalo. Já jsem vám chtěl donést malý kotě. Malý kotě mám rád. A tam jsem udělal malý forn nakonec. Já nevím, jestli si na to pamatujete. Po jar to fázoval ty kočičky. A končilo to tím, že v závěru ty písničky kamera odjíždí a vidíme televizor a před televizorem sedějí dvě koťata, který se dívají, tak jsem to napsal do scénáře, že se dívají na ten televizor a jedno se zhnuseně odvrátí. Já nevím, jestli jste měli příležitost někdy tady drezurovat koťata. Vždycky, když se mělo točit s nějakýma zvířatama, jsem v panické hruze jako to. Ale tohle jsem si napsal já, tak Janík říkal, máme to rozdělený, ty těžší věci s koťatama, to točíš ty. Odešel a nechal mě tam. Nasadili jsme to na sobotu, to se ještě v sobotu točila, dopolední směna. A byl to jediný záběr, prostě odjezd od televizoru, kde doznívá ta písnička, tam ty fázovaný koťata. Před televizorem sedí dvě koťata a jedno se zhnuseně odvrátí. No, samozřejmě koťata nikdo neudržel. Byla to hrůza, až přišel rekvizitář, vzal si mě a říkal, Rýžo, podívejte, dejte pauzku 20 minut, já vám zaručím, že ty kočky budou sedět před tím televizorem. Byla to moje poslední naděje, tak jsem dal pauzu, všecko se to zhaslo, já jsem byl nešťastný, říkal jsem si, kruci, to byl blbej nápad, vole, proč si píšeš takovýhle tyhle? A přemýšlel jsem, čím to nahradíme. Tak. Ale stejně jsem si říkal, no za pokus to stálo, i když to nevyjde, no tak to je jedno. Po 20 minutách přišel rekvizitář, tam dal takovou teplou dečku pod ten televizor, posadil na to ty dvě koťata, posvítili jsme na ně, koťata se bohlíželi, dívali se na ten televizor, tam se to rozsvítilo, ta zadní projekce, já jsem říkal, kamera, sjeli jsme to na poprvní, dokonce i s tím, že nakonec to jedno kotě se odvrátilo od televizoru a šlo se mírně projít jinam. Na první záběr úplně dobrá, stopli jsme to, šli jsme domů. Já jsem šel za tím rekvizitářem a říkám, vy jste kouzelník, tohle děláte silou vůle, co jste proba s těma koťatama dělal. On říkal, já jsem je na tu čtvrt hodinu dal do ledničky. Já jsem... Jenom umělecký řemeslník, já bych to neudělal. Ale byl jsem hrozně rád, že to udělal on, aspoň jsem měl klidný svědomí a ten záběr se natočil.
1: Tak vážení, v tomhle počasí možná taky zajděte se na chvíli do ledničky, schladit se. Dnes jsme se trochu rozehráli, nebo možná schladili. Prostě hodinu prožili s Alešem Cibulkou. Moc za to děkuju a hezký víkend.
2: Já moc děkuju za pozvání a budu se těšit zase příště.
1: Ano, těšte se i vy. Nezapomeňte, že o víkendu pro vás máme porci zábavy toho humoru vytaženého z archivu po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Třeba s Ivanem Mládkem nebo s Josefem Dvořákem se můžete potkat. No a s Humoriádou v příštím týdnu Pipo Dvořák to taky bude brzy, nebo třeba Miroslav Hanuš a další. A taky oslavíme s Pavlínou Filipovskou ještě dodatečně její narozeniny. To všechno nás ještě čeká. Do té doby spousta času a do zpráv, které jsou tu za 4 minuty, ještě jedna písnička od Anika, kterou posíláme a loučíme se. Mějte se hezky.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Příbram chce kvůli nelegálním skládkám vylepšit kamerový systém. Čeští politici odsoudili ruský útok, který zasáhl obytný dům v Rumunsku. Zítra čekáme oblačno, místy zaprší, teploty do 28 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné odpoledne. Příbram omezí takzvané černé skládky a nelegálně odložený odpad. Vedení města kvůli tomu chce vylepšit městský kamerový systém. Nový plánuje spustit do letních prázdnin, říká příbramský starosta Jan Konvalinka z Hnutí ANO.
2: Tadyhle ty černé skládky, to je neustálý boj, který vedeme. Budeme se snažit právě tohleto potírat, zjišťovat, kdo to je, kdy se to stalo, kdo to udělal a normálně za to budou chodit pokuty.
1: Do Prahy by mělo v létě přijet zhruba 2 miliony a 300 tisíc turistů z celého světa, odhaduje městská společnost Prague City Tourism. To je zhruba podobně jako loni. Nejvíc zahraničních návštěvníků dorazí z Německa, Polska nebo třeba ze Spojených států amerických, říká mluvčí organizace Klára Janderová.
3: Je samozřejmě možné, že se změní lehce skladba návštěvníků s ohledem na geopolitickou situaci, tedy že přijede méně návštěvníků z Blízkého východu nebo třeba Asie.
1: Incident ve východním Rumunsku odsoudili i čeští politici. Například prezident Petr Pavel ho označil za nepřijatelný. Podpořil taky apel rumunského prezidenta Nikušora Dana na silnou mezinárodní odpověď Rusku.
4: Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO na síti X kromě zásahu rumunského obytného domu skritizoval i pokračující ruské útoky na ukrajinskou infrastrukturu. Situaci v Rumunsku odsoudilo české ministerstvo obrany, ale taky ministerstvo zahraničí, říká mluvčí diplomacie Adam Černý.
5: Ohrožení civilistů, včetně nezletilého, je nepřijatelné. Stojíme pevně při našich aliančních partnerech.
4: Někteří opoziční politici apelují na vládu, aby víc dbala na bezpečnost a obranu. A podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba by měla reagovat i Evropská unie.
6: Vytvořit účinnou protidronovou obranu na té východní hranici, která skutečně bude financována ze společných evropských peněz.
4: Předseda ODS Martin Kupka vyzval i k další vojenské podpoře Ukrajiny. David Šalek, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalista Pavel Kadeřábek prodloužil smlouvu se Spartou o další rok. Během sezony po loňském návratu z Německa sice nenaplnil podmínky obce na automatické prodloužení kontraktu, ale s klubem se teď dohodl na dalším pokračování. Druhý tým uplynulého ročníku Šance ligy o tom informoval na svém webu. Počasí. Zítra čekáme velkou oblačnost, místy přehánky i bouřky, teploty ale vysoké mezi 25 a 28 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnici D5 jsou komplikace na příjezdu do Prahy z Plzně u Rudné na 4.5 kilometru řeší nehodu a kolona je od Loděnice z 12. kilometru, zdržení zhruba na 50 minut. Na dálnici D1 z Prahy do Brna kolona je odchodová z 2. kilometru až do omezení na mostě Šmejkalka na 24. zdržení 30 minut a na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy jsou dvě nehody, za Prahou na 3. kilometru dvě auta v levém pruhu a kolona z Černého mostu a pak se sjezdem na Tuřice na 23. a pultem. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Tolik zprávy a před námi je zpravodajský souhrn Den v kraji. Slovo má Pavel Kučera.
7: Vydařené páteční odpoledne všem.
0: Den v kraji.
7: Dnes se u nás dozvíte víc o martinovické spojce, dražším sekání trávy, o výstavě Kostitřas na silnici a hříšných lidech města Pražského na divadelním jevišti. A písničky, které nestárnou, připomenou skupinu balet Hanu Zagorovou, Mirašbirku a Martu.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Den v kraji.

0: Tamara Kocourková a Události 29. května.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké odpoledne. Soukromý penzion pro seniory ve Lhotě u Kladna, ve kterém od středy zasahovali policisté a zdravotníci, je prázdný. Zhruba 20 klientů, o které se nikdo nestaral, se přesunula ke svým rodinám nebo do jiných zařízení pro seniory. Případ policie prověřuje. Technická závada dnes na 5 hodin zastavila metro na lince A. Od 4:30 ráno nejezdily soupravy mezi stanicemi Želivského a Dejvická, poté mezi stanicemi Želivského a náměstí Míru. Běžný provoz byl obnoven kolem 9:45 dopoledne. Ve Slaném dnes odpoledne otevřelo letní koupaliště dřív, než se původně čekalo. Dnes i v sobotu je otevřeno až do 20 hodin. V omezeném provozu už je otevřené také letní koupaliště v Mělníku a od zítřka začne fungovat venkovní koupaliště Vodního světa v Kolíně. Pražský dopravní podnik od zítřka posílí letištní autobusový expres na letní sezonu. Intervaly expresní linky mezi pražským letištěm a hlavním nádražím budou zkráceny na 20 minut. Pojede stejně jako loni v létě také v noci, a to v intervalu 60 minut. Pro noční spoje bude zavedena zastávka Náměstí Republiky. Krajský soud v Praze definitivně zastavil trestní stíhání někdejšího předsedy představenstva loděnické gramofonové firmy GZ Media Zdeňka Pelce. Potvrdil tak rozhodnutí okresního soudu v Rakovníku. Pelc podle policie zavinil loni pod vlivem alkoholu smrtelnou nehodu u Nového Strašecí. Souzen nebude kvůli vážné nemoci. Vojenské technické muzeum v Lešanech na Benešovsku zítra zahájí letošní sezónu. Jeho pracovníci připravili branný den pro děti. Vstup do areálu bude zdarma. Akce začne v 9:30 dopoledne. Na děti čeká 22 stanovišť. A noc kostelu dnes od 18 hodin zpřístupní návštěvníkům i běžně nedostupná místa. Praha během páteční noci otevře stovky chrámů, kostelů nebo kaplí. Rozezní se desítky zvonů i chrámové sbory ve Středočeském kraji.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Den v kraji. Víc než 14 tisíc aut projede každý den Židněvsí u Mladé Boleslavy. To by se mělo za 2 roky změnit. Ředitelství silnic a dálnic totiž začalo stavět takzvanou Martinovickou spojku, přeložku silnice 1/16 z Mladé Boleslavy do Martinovic.
1: Přímo u silnice v Židněvsi bydlí s rodinou pan Aleš. Na obchvat už se těší několik let.
2: Myslím, že to bude perfektní věc, ten obchvat. A na to, že se to plánuje 30 let už, tak zaplať pámu, že už se dopadlo.
1: Od rušné dopravy si tu podle něj lidé neodpočinou ani o víkendu.
2: Provoz je tady čím dál tím větší. Kamiony, osobáky, v sobotu, v neděli se nedá takřka přejít.
1: Nová silnice povede přes pole a vyhne se zastaveným oblastem. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD by se tak měl zmírnit provoz v okolních obcích.
3: Ty obyvatelé okolitých obcí hodně trpěli právě tím, že se darilo průmyslu na Mladoboleslavsku a stát nedoručoval tu infrastrukturu tak, jak slíbil.
1: Příprava podle něj trvala dlouho kvůli úřednickým procesům i schánění financí na realizaci stavby.
3: Příprava a ta byrokratizace u liniových staveb se hodně povedlo zkrátit. Ale i tak jsme v realitě kolem 13 roku od začátku po schvalování.
1: Dodává ministr Bednárik. Dělníci teď musí odvést nahromaděnou zeminu z archeologických průzkumů. Následně přeloží sítě a začnou s přípravou mostů, říká ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
4: Je tady 10 mostních objektů, ať nadjezdy, nebo jsou to nebo 7 mostních objektů v trase, to znamená, skutečně to jsou asi ty první práce, které zde budou probíhat v tom letošním roce.
1: Na práce mají dělníci zhruba 2 roky. První auto by tudy měla projet v červnu roku 2028.
4: Těch 25 měsíců je stihnutelný, je to skutečně termín, který je zvládnutelný, ale je na druhou stranu hodně napjatný, není to úplně jako komfortní termín, protože je zde i řada násypů, to znamená, ty budou konsolidovat v čase.
1: Doplňuje ředitel Mátl. Stavba 8-kilometrového úseku bude stát téměř 1,5 miliardy korun. Z Mladé Boleslavy Alena Junová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas střední Čechy, Den v kraji.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Tady je Český rozhlas Střední Čechy. Nové Strašecí na Rakovnicku, stejně jako další města, letos zaplatí za údržbu zeleně víc peněz. Je to kvůli vyšším cenám pohonných hmot. Každý rok sekají technické služby v Novém Strašecí desítky tisíc metrů čtverečních travnatých ploch.
1: Pracovníci technických služeb sekají trávu před budovou radnice na náměstí. V celém městě udržují přes 130 tisíc metrů čtverečních travnatých ploch, říká jednatel společnosti Stanislav Zahálka.
2: To je rozdělený do tří kategorií. První kategorie je náměstí a nejbližší okolo náměstí. Druhá kategorie je ten okruh okolo toho vnitřního náměstí a potom je třetí kategorie, který to je okraj města. Pak tady sekáme polní cesty, to znamená, že se sekají úsek půl metru až metr jakoby krajnice těch polních cest a pak tady máme ostatní pozemky, to jsou travnaté plochy, nějaké louky a tak dále.
1: Loni na to potřebovali téměř 2,5 tisíce litrů pohonných hmot. Technické služby platí za jeden litr podle smlouvy kolem 38 korun. To je méně, než je současná cena. Po rozhodnutí města proto budou rozdíl doplácet formou palivového příplatku.
2: My budeme teďka dělat fakturu za květen, červnu, ten první týden, vlastně příští týden, tak já se budu muset podívat, jaká byla ta cena té motorové nafty v tom květnu a na základě toho propočtu, který máme v tom dodatku uzavřený, mně vyjde, jaký budou procenta toho palivového příplatku k té faktuře. Když třeba vyjdou 2%, tak já plásnu, že bude faktura 400 tisíc, tak palivový příplatek budou 2% z 400 tisíc korun.
1: Dodal Zahálka. Radnice zatím s omezováním údržby zeleně nepočítá. Výrazně jí pomohlo teplé a suché počasí, kdy tráva rostla pomaleji než v předchozích letech. Vysvětluje nezávislý starosta Karel Filip.
3: Cena za sekání zeleně se nám v dubnu ještě nepromítla do cen. Za zeleň máme ceny z roku 2025 432 tisíc a za rok 2026 362 tisíc, čili ty ceny jsou nižší.
1: Námi oslovení obyvatelé vnímají údržbu travnatých ploch rozdílně. Třeba paní Danuši Mrázkové by méně časté sekání nevadilo.
4: Když začnou teď ty peřáky, tak by to spíš pomohlo teda těm stromům, že ta vysoká tráva víc drží vlhkost, ale myslím, že by to bylo složitý třeba pro pejskaře.
1: Podobně to vidí i další místní obyvatelka.
5: Já si myslím, že je to dobře, že se to seká i kvůli dětem. Problém by to asi zase takovej nebyl, ale je to takhle lepší.
1: Vybrané travnaté plochy sekají technické služby i 8x ročně. Z Nového Strašecí na Rakovnicku Richard Webs, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: Jste s Českým rozhlasem Střední Čechy. Milovníci cyklistiky si budou moci užít v Česku atmosféru legendárního závodu Tour de France. Jedna z etap povede v Česku v červnu přes Jílové u Prahy. Regionální muzeum při té příležitosti připravilo výstavu s názvem Kostitřas na silnici aneb cyklista na Jílovsku. Otevírá se zítra.
1: Tak to je zvonkohlas z našich kol na naší nové výstavě a je to výstava, kterou vlastně uspořádáváme kvůli závodu etap Tour de France, které se tady pojede 20. června.
2: Kurátorka výstavy Veronika Stachurová-Kucrová nám tedy představuje novinku, která bude čekat na návštěvníky Jílovského muzea.
1: Snažili jsme se tady vystavit kola buď zdejších sběratelů nebo lidí, kteří tady na Jílovsku žili, mají nějaké zajímavé vzpomínky, zajímavé kola a také jsme se snažili tady představit nějaké příběhy dávných osobností.
2: A mě hned na první dobrou zaujalo hasičské kolo. U něj je taky popisek a je to replika hasičského kola na rámu stadion z 20. let 20. století s dobovou karbidovou lampou a vybavením. Přála bych posluchačům ho vidět, protože na tom kole je dokonce v tom rámu smotaná hasičská hadice, přilba. Které další kolo podle vás stojí za to, abychom se u něj ještě zastavili?
1: Je to určitě handbike, to je vlastně takový náš nejnovější stroj. Je to kolo pro handicapované sportovce a je poháněné rukama.
2: A vedle něj kontrast, protože to je takové to vysoké kolo?
1: Ano, máme tady dvě vysoká kola, obě jsou unikátní. Pochází z 80. let 19. století, to, na které koukáme, tak to je z muzea v Netvořicích a je zajímavé tím, že se ho vlastně postavil jeden občan z Neveklovska. On se vyučil ve Vídni a v tom Vídni si to kolo postavil a z Vídně vlastně přijel na něm domů.
2: Tak a když půjdeme dál, tak tady vidím svoje dětství, sobě 20 v modré barvě, které jsem dokonce měla, potom Liberta ve vínové barvě, na nosiči předělaný takový ten klasický drátěný zelený košík, který býval v samoobsluhách.
1: Je to tak, máme tady právě i kola hodně z druhé poloviny 20. století, taková ta, na kterých opravdu tady místní obyvatelé jezdili.
2: Tak a vy jste říkala, že ta výstava bude mít přesah z muzea i na náměstí?
1: Ano, je to tak, na náměstí v parku budou umístěné panely, které se právě věnují zejména závodům, které tudy projížděly, osobnostem a různým zajímavostem, které si můžou návštěvníci prohlédnout vlastně po celé léto.
2: A v muzeu čekají na návštěvníky ještě další novinky, třeba výstava hlavolamů nebo taky oblíbených hraček místních obyvatel. Z Jílového u Prahy Věra Hájíková, Český rozhlas. Den v kraji.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás

0: Posloucháte Středočeský den v kraji. Hrada Vacátko, Jedová chýše a hříšní lidé města Pražského nově míří i na divadelní jeviště. Městská divadla Pražská uvedou v sobotu v divadle ABC světovou premiéru inscenace inspirované legendárními kriminalistickými příběhy z prvorepublikové Prahy, které proslavil hlavně kultovní televizní seriál.
1: Radu Vacátka představuje Tomáš Pavelka, který v elegantní černobílé vestě a nažehlených kalhotách připomíná spíš světáka bondovského střihu než bodrého pána v letech.
2: Pamatuju si z toho dětství, že mě bavilo ten způsob herectví, že i když to bylo na kameru, tak to herectví bylo takový vlastně výrazný, takový divadelní a sebevědomý, šťavnatý.
1: Na jevišti stojí černá posuvná konstrukce, muzikant hraje na saxofon, herečky v ostře červených, žlutých i zelených sporých úborech představují kabaretní tanečnice a zpěvačky. Pak následuje ostrý až filmový střih a z pestrobarevné scény se stává kancelář Rady Vacátka.
3: Ale my jsme se snažili na to podívat opravdu současnýma očima a vytvořit z něj šéfa, takého, jakého by si každý přál, teda mít nad sebou někoho, kdo je opravdu vzdělaný, kdo myslí na své podřízené, dává jim úkoly, motivuje je, využívá všechny své znalosti z různých oborů kriminalistiky a velmi nás inspirovala vlastně ta skutečná postava Rady Vaňáska.
1: Inscenace Mariana Amslera je složená ze 4 povídek Jiřího Marka. Ty spolu s dramaturgyní Lenkou Veverkovou propojili a zasadili do jedné noci. Michaela Vetešková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas střední Čechy, den v kraji.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Víkend před námi, jaké bude počasí? Otázka míří na meteorologa České televize Pavla Karase.
2: To zítřejší ráno bude podstatně teplejší, než bylo to dnešní. Minima budou klesat na 15 až 12. V údolích se bude teplota pohybovat kolem 9 stupňů. To dnešní ráno bylo výrazně chladnější. V údolích byla teplota až kolem 3 stupňů Celsia a vyskytovaly se i přízemní mrazíky. No a co se týká zítřejšího odpoledne, tak zítra by se ty teploty měly dostávat nad letní hodnotu 25 stupňů častěji. Čekáme maxima mezi 25 a 28 stupni. Ráno bude oblačno a zataženo a přehánky se vyskytnou spíš výjimečně. Postupně bude oblačno až polojasno a od severozápadu pak čekáme přehánky místy. Hlavně na Příbramsku se odpoledne může objevit i bouřka a večer by srážky měly postupně ustávat a bude taky ubývat oblačnosti.
1: Co přinese poslední květnový den, čili neděle?
2: Tak neděle bude hodně podobná, co se týká teplot. Sobotě minima budou kolem 12 nebo 13, maxima mezi 24 a 27 stupni. Zpočátku bude polojasno až oblačno, od jeho západu se ale začne během dne obloha zatahovat a na většině kraje se vyskytnou přehánky, občasný déšť a místy i bouřky.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli už to bude další část našeho středočeského odpoledne. Pavel Kučera zůstává s přáním dobrého zvuku a maximální pohody.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Chcete vědět, co právě hrajeme, jak vypadáme a co je ve vašem kraji nového? Navštivte náš středočeský web střednicechy.rozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy. Abyste dojeli včas, vysíláme pro vás ráno každých 15 minut. Během dne každou hodinu. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného přihodí. Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Poslanci dnes nedokončili projednávání ani jednoho návrhu zákona. Nový metropolitní plán schválili zastupitelé hlavního města. Zítra čekáme oblačno, místy zaprší a teploty do 28 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný podvečer. Sněmovna dnes za celý den neprojednala žádný zákon. Nejdřív poslanci pokračovali v mimořádné schůzi, na které měli schválit pravidla pro pomoc lidem v bytové nouzi. Debata, ve které vystupovali hlavně zástupci opozice, bez výsledku trvala 5 hodin.
3: Jednání o tomto bodu poslanci přerušili ve 14:00. Poté se na chvíli vrátili k novele stavebního zákona. Krátce na to ale i toto téma na žádost ANO odložili. Hnutí odklad odůvodnilo tím, že kvůli zaměstnancům sněmovny nechce další noční jednání. Podle předsedkyně klubu ANO Taťány Malé se v dolní komoře nedodržují žádné dohody.
4: Skutečně už to nemá s konstruktivním jednáním a debatou nic společného, dochází skutečně k porušování dohod.
3: Podle opozičních zástupců, například Marka Bendy z ODS, je to ale právě koalice, která nedodržuje dohody, například co se týče volebních bodů. Tento týden třeba nebyla zvolena Barbora Urbanová z Hnutí STAN místo předsedkyní sněmovny. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Pražští zastupitelé schválili nový územní plán. Od 1. září bude určovat pravidla pro výstavbu v Praze. Omezuje třeba výšku nových budov a určuje, kudy povedou nové silnice a trasy hromadné dopravy. Ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Ondřej Boháč ocenil, že nový plán získal dostatečnou podporu.
5: Ta diskuze vlastně byla velmi konstruktivní, přestože byla náročná, trvala asi 8 hodin nebo přes 8 hodin a mám strašnou radost, že se to hlasovalo napříč politickým spektrem. Opozice, koalice.
2: Vojenské technické muzeum v Lešanech na Benešovsku zítra zahájí letošní sezónu. Jeho pracovníci připravili branný den pro děti. Vstup do areálu bude zdarma. Akce začne v 9:30 dopoledne a na děti čeká 22 stanovišť.
6: Děti čekají disciplíny zaměřené na fyzickou zdatnost. Vyzkouší si například překážkovou dráhu, běh se zátěží nebo silové disciplíny. Další stanoviště se soustředí na přesnost a koordinaci. Například hod improvizovaným granátem nebo střelbu na airsoftové a vzduchové střelnici. Z Lešan Věra Hájíková, Český rozhlas. Sport.
2: Kajakář Jakub Krejčí se v úvodním závodu světového poháru vodních slalomářů dostal na stupně vítězů. Na trati ve slovinském Tacenu na předměstí Lublani skončil český reprezentant třetí, když zaostal za vítězným Italem Ferracim a stříbrným Polákem Pašťutem. Mezi kajakářkami obsadila Amálie Hilgertová 11. příčku. Počasí. Zítra čekáme velkou oblačnost, místy přehánky i bouřky. Teploty ale vysoké, mezi 25 a 28 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D5 jsou kolony na příjezdu do Prahy z Plzně. Kolona je odrudné ze 7. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu. Zdržení asi 40 minut. Na dálnici D1 z Prahy do Brna kolona před omezením na mostě Šmejkalka před 23. kilometrem se stojí od Pražského okruhu z 12. kilometru. Zdržení asi 40 minut celkově. A na dálnici D11 silný provoz za výjezdem z Prahy směrem do Hradce Králové. Pomalu se jede už ze Štěrboholské spojky republiky. Asi na 20. kilometr zdržení celkově provozem asi 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tolik zprávy a naším podvečerním vysíláním vás provází Pavel Kučera.
7: Pěkný pátek i teď.
0: Středočeské odpoledne.
7: Už za chvíli představíme červnovou novinku osobnosti Česka Oskara Hesse. Pozveme vás na muzejní noc do Berouna i na rekonstrukci bitvy u Lipan. A o vaše uši svedou boj písničky, které nestárnou Evy Farné, Jelena a Petra Muka.
0: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: I v pátek posloucháte Český rozhlas Střední Čechy. Od 1. června pro vás máme ve vysílání jednu novinku. Každé pondělí po 13. hodině vám nabídneme rozhovory s významnými a inspirativními osobnostmi Česka, které ve svém životě něco dokázali. Hosty bude zpovídat Oskar Hess. Před prvním vysíláním ho pozvala k mikrofonu Bára Kvapilová.
1: Oskar Hess, úřadující vítěz 13. řady Stardance, herec a nově také moderátor pořadu Osobnosti Česka ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu. Oskare, jak se těšíte na novou výzvu?
2: Myslím si, že výzva je asi nejpřesnější pojmenování, protože nikdy by mě nenapadlo, že já budu moderovat v rozhlase. Nicméně letošní rok je rok výzev a tohle je jedna z nich, takže já jsem se s tou výzvou tak nějak popral, peru se s ní ještě stále a budu se s ní ještě nějakou dobu asi prát. Nicméně je to nesmírně zajímavý, protože právě kvůli tomu, že my sem chodí osobnosti Česka z různých odvětví, tak nejenže já se dozvím spoustu nových věcí, ale je to pro mě prostě skvěle zábavný a inspirativní.
1: Vysílat budeme od 1. června každé pondělí po 13. a v repríze po 20. hodině. Osobnosti Česka budou dostupné i jako videopodcast. Na jaké hosty se mohou posluchači těšit v nejbližších týdnech?
2: Tak mým prvním hostem, historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil, který je teda nesmírně zábavný po všech směrech, i jak vypráví o té své práci, ale taky o svém osobním životě. Pak se můžete těšit třeba na herečku Naďu Konvalinkovou, horolezce Radka Jaroše a bývalého šéfa pražské Mordparty Josefa Mareše.
1: To je hodně pestrá sestava. Jak se na jednotlivé hosty anebo rozhovory s nimi připravujete?
2: Vždycky stejně, snažím se si pečlivě nastudovat rešerši, kterou dává dohromady Martin Mašek, a já si potom dělám tu přípravu. Snažím se si to dělat několik dní dopředu, ne vždycky se mi to daří, kvůli tomu, že mám ještě tak jako spoustu jiného programu, ale je skvělý vždycky na nějakou chvilku vlastně proniknout do toho nového člověka, do té nové tématiky a vlastně se něco nového naučit. To je pro mě prostě jako nejcennější.
1: A co tréma? Bojujete s ní?
2: Jo, strašně. Ty první díly, když jsme je natáčeli, tak jsem se potil příšerně, teďkon ještě jsem stále nervózní, ale to je asi přirozený, protože to opravdu nemám ještě úplně vrytý pod kůži a nejsem ještě úplně v klidu a jako nemám to levou zadní, takzvaně řečeno. Takže mám trému, furt velkou, ale už každým tím dílem se to zlepšuje a snažím se jako nedostávat do nějaké role moderátora Oskara Hesse pro Český rozhlas, ale snažím se, abych to byl furt já, abych se ptal na věci, které mě zajímají a abych prostě nehrál nějakou roli. Jo, to je prostě pro mě důležitý a postupně se v tom jako uvolňuju a i mě samotnému je v tom jako líp a líp.
1: Říkal jste, že letošní rok je pro vás rokem výzev, patříte mezi vytížené herce. Co vás kromě moderování Osobností Česka v nejbližší době čeká?
2: Tak je to premiéra muzikálu Baťa na Kampě v červnu, máme 16. června premiéru. Tak ten muzikál je pro mě prostě obrovská meta a obrovská výzva, protože spojení zpěvu, herectví a tance dohromady je nejvyšší možná meta v tom, že opravdu musíte spojit a mít na vysoké úrovni všechny ty tři skilly, když to tak řeknu anglicky, ty schopnosti a potom je propojit. A aby to mělo i nějakou lehkost, kterou my si o to představujeme, tak to je opravdu jako vyšší dívčí. A pak je to moderování tady v rozhlase, protože to je pro mě úplně nová zkušenost, stejně jako ten muzikál. A pak to budou zase další nový projekty, které mě čekají, o kterých ještě nemůžu mluvit, poněvadž nejsou ještě 100% potvrzený, takže tím pádem já nechci o nich mluvit, protože by se mohlo stát, že to třeba neklapne. Ale o čem už můžu mluvit, co by se mělo povést, tak to je natáčení pro Českou televizi s Michalem Blaškem, taková třídílná minisérie, která se bude jmenovat Svoboda, bude to takový mysteriózní krimi thriller.
1: Říká Oskar Hess, nový moderátor nového pořadu Osobnosti Česka, Bára Kvapilová, Český rozhlas.
0: Tak nezapomeňte Osobnosti Česka s Oskarem Hessem v našem vysílání každé pondělí po 13. hodině, poprvé už 1. června.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Naladili jste si Český rozhlas Střední Čechy. Pokud chcete ještě teď vyrazit do muzea v Berouně, stačí jenom obout boty a jít. Letošní muzejní noc má dokonce několik stanovišť. U jednoho z nich je i naše reportérka Elena Chomátová. Zdravíme do Berouna.
1: Hezký den.
0: Eleno, kde všude v Berouně muzejní noc probíhá?
1: Muzejní noc probíhá hned na několika místech v Berouně. Program pro návštěvníky si připravilo Muzeum českého krasu, Muzeum berounské keramiky a program probíhá i na Plzeňské bráně.
0: Připomeň nám prosím, na jaké téma se letošní ročník zaměřil a na co všechno se můžou návštěvníci těšit.
1: Tak letošní ročník se zaměřil na téma mozek a tématu jsou přizpůsobeny právě i ta jednotlivá stanoviště. Návštěvníci si tu mohou prohlédnout například vystavený plastinovaný lidský mozek, který zapůjčila první lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Dále tu probíhá také program zaměřený na testování mozku, například v oblasti paměti. A od 19 hodin si v muzejním dvoře mohou návštěvníci přijít poslechnout hovory s odborníky, kde nebude chybět ani téma duševního zdraví.
0: Do kolika hodin bude program probíhat?
1: Program bude probíhat do 10 hodin večer, takže pokud někdo váhá, má ještě čas dorazit.
0: Z Berouna z muzejní noci se nám přihlásila naše reportérka Elena Chomátová. Děkujeme, hezký večer.
1: Hezký večer.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Přemýšlíte o tom, že byste si nechali vypracovat rodokmen? Jak se taková věc dělá? A co všechno je při ní možné zjistit? To nám prozradí genealožka Lenka Peremská z Unhoště.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Pozvánky na sobotu má pro vás právě teď na Českém rozhlase Střední Čechy Denisa Hergeslová.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se zítra můžete vydat? V kostelní Lhotě se konají staročeské máje. Přijďte oslavit tuto tradici. Čeká vás krojovaný průvod za doprovodu muziky, zpěvu, tance mládenců s děvčaty u ozdobených májek. Nebudou chybět humorné scénky i tradiční soud s májovým králem v podání místních obyvatel. Oslavy vyvrcholí večerní májovou taneční zábavou. Rekonstrukci jedné z nejvýznamnějších bitev českých dějin si nenechte ujít u obce Lipany. Začátek akce je v 11 hodin. Celodenní program připomene slavnou bitvu u Lipan, která ukončila období husitských válek. Těšit se můžete na historické tržiště, dobový vojenský tábor, ukázky šermu, bojových technik i střelbu z historických zbraní. Atmosféru 15. století doplní hudební vystoupení a taneční ukázky. Vrcholem dne bude ve 3 hodin odpoledne komentovaná rekonstrukce samotné bitvy pod Mohylou na Lipské hoře. Vojenské technické muzeum v Lešanech zahájí novou návštěvnickou sezónu velkým braným dnem pro děti. Malí i velcí návštěvníci si vyzkouší desítky soutěžních disciplín, od překážkových drah a střelby až po uzlování, šifrování nebo hledání min. Chybět nebudou ukázky historické vojenské techniky, jízdy obrněnými vozidly ani prezentace armády České republiky a klubů vojenské historie. Program začíná v 9.30. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
0: Víc pro vás máme na webu střednicechy.rozhlas.cz a Pavel Kučera se těší v úterý zase v odpoledním čase. Užijte si krásný závěrečný květnový víkend a ahoj v červnu.

Víte, že kousek od středočeských Petrovic najdete největší biklan v České republice? Tenhle dvoumetrový balvan se nachází v místech, kde údajně kázal mistr Jan Hus. A právě proto nese název Husova kazatelna. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Všichni seniori už domov ve Velhotě na Kladensku po zásahu policie a záchranářů opustili. Železničáři prověřili poruchy lokomotiv na trati mezi Prahou a Berounem. Zítra čekáme oblačno, místě zaprší, teploty do 28 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková, pěkný večer. Všech 25 seniorů už opustilo domov s pečovatelskou službou ve Lhotě na Kladensku. Hladové a bez řádné péče je tam ve středu objevili policisté a záchranáři. Nyní jsou buď v náhradních ubytovacích zařízeních v okolí nebo u svých rodin, potvrdil to mluvčí Středočeského kraje Adam Hejda.
2: U společnosti KV Lhota SRO byla krajským úřadem v loňském roce zahájena mimořádná kontrola kvůli podezření na poskytování neregistrované pobytové sociální služby, což bylo kontrolou potvrzeno. V současné době však není možné poskytovat bližší informace k případným úkonům ani k tomu, zda a v jaké formě jsou, či budou vedeny další navazující procesy.
0: Správa železnic stále neví, co na začátku května poškodilo osobní vlaky na trati mezi Prahou a Berounem. Kontrola, kterou železničáři provedli, nic mimořádného neprokázala, říká mluvčí správy železnic David Kabele.
3: Pro udržení toho provozu na této velmi důležité vytížené příměstské trati tak děláme maximum a skutečně na dennodenní bázi tam jezdí měřící vozy a kontrolují ten stav toho trolejového vedení a ta podrobná měření se v tuto chvíli ještě vyhodnocují.
0: Na dnešek připadá v Česku takzvaný den daňové svobody. Symbolicky označuje okamžik, kdy už lidé začínají vydělávat peníze na svoje potřeby a nikoli na stát. Datum pravidelně vypočítává Liberální institut. Podle jeho ředitele Jakuba Kuneše si Česko v případě daňové zátěže občanů vede dobře i v porovnání s jinými státy.
4: Mezi evropskými zeměmi i vlastně mezi zeměmi OECD tak vycházíme jako země, která vykazuje nejnižší míru přerozdělení, což je samozřejmě pro poplatníky dobrá zpráva. Německo, můžeme říct, raketově roste směrem k vyšší redistribuci a ještě extrémnější případ je Slovensko.
0: Právě Slovensko oslaví Den daňové svobody přesně za měsíc. Sport. Tenistky Marie Bousková a Karolína Muchová vypadly ve třetím kole dvouhry na Roland Garros. Bousková podlehla Rusce Andrejevové 4-6 a 2-6. Muchová prohrála se švýcarskou Teichmannovou 1-6 a 5-7. Teď hraje o osmifinále Jakub Menšík s Australanem De Minorem. Počasí. Zítra čekáme velkou oblačnost, místy přehánky i bouřky. Teploty ale vysoké mezi 25 a 28 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D5 jsou kolony na příjezdu do Prahy z Plzně. Kolona je od Rudné ze 7. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu. Zdržení asi 40 minut. Na dálnici D1 z Prahy do Brna je kolona před omezením na mostě Šmejkalka. Před 23. kilometrem se stojí od Pražského okruhu z 12. kilometru. Zdržení asi 40 minut celkově. Na D1 je kolona i z Brna do Prahy v omezení na mostě Šmejkalka na 24. kilometru. Nehoda dvou aut v místě Opra. V kolona má asi 5 kilometrů a zdržení 30 minut. A také na dálnici D11 je silný provoz za výjezdem z Prahy. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Často se po poslechu rubriky Hezky česky doma zamyslíte a říkáte si, na to bych se chtěl zeptat. A mnozí pak dotaz napíšete na náš e-mail. Paní magistro, jedna z posluchaček má doma problém. Poradíme?
2: Jasná věc.
1: Jestli tady to není problém třeba s manželem, je to jazykový problém samozřejmě. Tak, jestli říkat brambora nebo brambor, okurka nebo okurek, ono může být regionální pojmenování, třeba i jako se říká cerel místo celer. To jsme v rodině taky zažili od babičky. Tak co je přípustné ve spisovném jazyce, co není přípustné? My víme, že už je povoleno hranolek i hranolka nově.
2: Ano.
1: Je to pár měsíců. Ale co tedy začněme tou bramborou? Brambor nebo brambora?
2: Brambor a brambora jsou na tom lépe než hranolky. Ty už to mají dávno, už ve slovnících ze 70. 80. let minulého století. Tam máme oba rody spisovné.
1: Mají to za sebou tenhle proces.
2: Dávno, dávno. Ale je tam drobná poznámka tedy, že pokud píšeme odborný text o bramborách, tak máme užívat ten mužský rod, protože ta rostlina, na které nám ty brambory, ty hlízy uzrají, se jmenuje lilek brambor, tedy v mužském rodě.
1: Tuším, že u okurky to bude trochu jiné.
2: Přesně tak. Okurka čeká, tedy okurka je spisovná, ale okurek musí pořád ještě čekat. Stále se to považuje za nářeční variantu, která je typická pro střední Moravu, ale také třeba západní Čechy, Klatovsko. Mm-hmm. Ale takových slov známe právě z nářečí ještě víc, těch dvojic, kde je různý rod.
1: Jasně, třeba hadr hadra, dáseň dásno, vrázka vrásek, břicho břich.
2: Kobliha, koblih.
1: To bych si dal. Cerel bych si taky dal. Nikdo ho nemá rád. Teď jsem řekl cerel, no protože babičky říkávali cerel. Kdy budeme moci říkat cerel?
2: Když budeme na Moravě a bude to neformální. Celer je spisovný a cerel je nářeční a nic proti němu. Jenom ho hold nesmíme psát třeba.
1: V odborných textech nebo v oficiálních textech?
2: Tak, když budeme psát dopis na ministerstvo zemědělství, napišme raději celer.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že soška pražského jezulátka pochází podle pramenů ze Španělska? Na Pyrenejském poloostrově ji prý v druhé polovině 16. století zhotovil mnich, kterému se Ježíšek zázračně ukázal a který podle jeho podoby sošku vymodeloval. To je však legenda. Co naopak jisté je, že ji do Prahy přivezla vévodkyně Marie Manriquez de Lara, která se roku 1556 vdala za pana Vratislava z Pernštejna. Sama ji pak předala jako svatební dar své dceři Polikseně z Lobkovic. Ta ji věnovala roku 1628 klášteru bosých karmelitánů u kostela Panny Marie Vítězné. Karmelitáni umístili sošku v kapli pro novice, kteří si ji okamžitě oblíbili. Za 30leté války byl ale kostel vypleněn, jezulátko bylo poničeno a hozeno mezi haraburdí. Po znovu obnovení se kult sošky rozšířil a tvrdilo se o něm, že koná zázraky. Věhlas jezulátka nyní sahá po celém světě a do Prahy přijíždí věřící až z Jižní Ameriky a Filipín. Pražské jezulátko ale není jediné. Dvě kopie mají například na Velehradě, další najdete i v chrámu svatého Michala v Olomouci a přímo jezulátku je zasvěcený i kostel u Ježíška v Plzni.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Sousedé.

0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Moller Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
1: Den se v Brně konal další ročník festivalu Meeting Brno. Festival, který se už několik let snaží spojovat lidi a různé národy a národnosti. Jeho hostem byly tentokrát tradiční sudetoněmecké dny. V Brně si podávali ruce Němci, Češi a také Židé, kteří žijí nebo mají kořeny v českých zemích. Domnívali se, že více než 80 let po skončení války je nejvyšší čas na odpuštění, usmíření a navázání na to, co je na jejich společné historii dobré. Atmosféru v Brně zachytil kolega Richard Čulko.
2: Ich bin in der Aktionshalle bei dem 76. Sowjetdeutschen Tag in Brünn. Eine tolle Sache, eine Weltpremiere, wo zum ersten Mal ein sowjetendeutscher Tag in Tschechien stattfindet. Mit Meeting Brno wurde eine ganze Woche ein tolles Programm vorbereitet und der Höhepunkt war selbstverständlich der sowjetendeutsche Tag auf dem Brünner Messegelände im Pavillon P.
3: Das Studnická fara. To je pěkná fara.

0: S Lucí Vondráčkovou jsme zahájili tuto vysílací hodinu Vesele a zdravě, s doktorkou Kateřinou Cejdamovou jsme tu, ale taky navíc ještě s jedním paním doktorem, panem doktorem, protože téma občasné špatné vidění otevíráme. A jestli i vy máte občas pocit, že vám třeba plavou mušky před očima, tak podle primáře očního centra Praha Radana Zugara to nemusí být zas až tak nic vážného.
1: Občasné špatné vidění je pojem pro takovou vadu zraku, která je samozřejmě přechodného charakteru. Objeví se ať už náhle, nebo se delší dobu chystá, ale samovolně se upraví a zrak se navrátí opět do toho předchozího stavu, jaký byl předtím.
2: Občas se může stávat, že před očima běhají takové skvrnky, čárky, záblesky.
1: Tento stav, který se nazývá mušce volitantes, což jsou jakoby plovoucí mušky, je neškodný. Je to sice subjektivně obtěžující, ale ve většině případů to nic neznamená a nemusí to hlavně znamenat žádné vážné onemocnění.
3: Hokej to pro mě nemá cenu. Já nevidím puk.
4: To já nevidím ani hokejky. Ale to je jedno, vždyť branky stejně hlásí.
3: To mi není nic platný, že hlásí, já neslyším.
2: A kdy se tedy k lékaři skutečně vydat?
1: Je to při jakékoliv změně toho předchozího stavu. Čili pokud mám pocit, že mi před okem plave nějaká muška, nějaký pavouček, nějaká čárka, kterou čas od času vidím, kterou jsem třeba i schopen sám si objektivizovat tím, že se podívám především proti světlému pozadí a ten stav je trvale víceméně stejný, nic se neděje. Ovšem v momentě, kdy ten zákalek mění charakter, přibývá těch změn, objevují se nové, především třeba ve formě teček, případně určité záclony z některé strany toho zorného pole před okem, tak to může znamenat i vážnější onemocnění sítnice a v těchto případech je určitě vhodné lékaře vyhledat.
2: Pan primář Zugar tráví hodně času na operačním sále a jak s nadsázkou říká, i tam může nastat u lékaře problém s dočasnou ztrátou vidění.
1: Nepochybně může, pokud mám špatně uvázanou roušku, která špatně těsní, může samozřejmě při dýchání si zamlžit i okuláry u mikroskopu a pak bych mohl vidět velmi, velmi zamlženě až skoro nic.
5: Vesele a zdravě.
6: Tak, pan doktor řekl 21. příčinu. Patriku, já když jsem se připravovala, tak jsem našla článek, ve kterém bylo 5, 9, 17 a 20 příčin toho...
0: Proč špatně vidíme občas?
6: Proč občas ztrácíme zrak.
0: Tolik důvodů.
6: A pan doktor teď řekl 21. A když jsem o tom vyprávěla svému Péťovi, tak on mi řekl ještě další dvě. Jedna z nich je dvojité vidění po alkoholu, případně přechodná ztráta zraku po metanolu, ale to může být i trvalá ztráta nebo zamžené vidění. A pak řekl, anebo když mě rozčílíš, ano, tak mám černo před očima.
0: Stres. A těch 20, teda ty si necháme na potom.
6: Ale řeknu tři nejčastější. Ano. Šedý zákal a k tomu vám po písničce povím nejčastější mýtus. Druhý je zelený zákal a tak se představte si zdvojnásobil počet pacientů za poslední léta, kteří mají zelený zákal. Takže pozor na něj. No a třetí je diabetická porucha sítnice. To znamená, vzhledem k tomu, že diabetes, cukrovka je velmi častým onemocněním, tak dobře poslouchejte, budeme říkat, jak se to projevuje a co s tím.
0: Říká doktorka Kateřina Cejdamová v našem pořadu Vesele a zdravě a vy posloucháte a posíláte do něj i dotazy. I na ty se dnes samozřejmě dostane.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cejdamlovou na téma, které se týká očí a špatného vidění toho občasného, kdy nás to zlobí a pak je to zase dobré. Na to téma básnili i naši pravidelní posluchači, kteří básničkami zásobují naše vysílání.
1: Zdraví Petr, občas mám, milí a vážení, podivné poruchy vidění. Mlha, i když slunce svítí, komplikuje mi to žití.
2: Báječně, pravděpodobně se chystá katarakta, pozor na to, šedý zákal. A dál?
3: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Abych jasně viděl na krásy světa, dal jsem si trifokální nitrooční čočky a po špatné vidění je veta. Nemusím si už stále nasazovat a měnit brýle, abych dobře viděl na blízko i v dáli na své milé.
2: Nádhera, ano. A já tady k tomu šedému zákalu mám jeden mýtus, který ještě stále přetrvává u lidí a je to z dávných dob, kdy se začínaly operovat šedé zákaly. Mimochodem článek, ze kterého vycházím, je inspirován různými výroky právě pana doktora Zugara, takže jsem měla radost, že jsem u správného zdroje. Takže prosím, nemusí se nechat šedý zákal uzrát. Dřív se musel nechat uzrát, aby čočka byla tvrdá, ale vzhledem k tomu, že dnes se změnil ten operační přístup, tak hned, jak vás tu začne zlobit, klidně si tu čočku nechte vyměnit. Já sama jsem to absolvovala. Operace trvá 10 minut a je tam jedno oko, týden, druhé oko a je to.
0: Zmínila jste ty důvody, které stojí za občasným špatným viděním, tak kromě toho zákalu, ty diabetické problémy a podobně, alkohol, co dalšího?
2: Já ještě k tomu šedému zákalu, prosím. Operace šedého zákalu prodlužuje život a snižuje riziko demence. Je to asi proto, že 70% toho všeho, co přijímá mozek, jde ze zraku. Takže z dalších, vy jste se ptal, Patriku, na tu cukrovku.
0: No, vy jste ji zmínila, tak já jsem čekal další důvody, které mohou být
2: dalších důvodů.
0: Zlobí oči.
2: Ano, odchlípení sítnice nebo nějaké poranění oka, kdy může krvácet do oka, může být poraněná rohožka.
0: To taky můžeme mít poraněné.
2: Ano, ale to nám se zrakem nic neudělá. Další může být poranění vlastně té duhovky, a nebo takové přechodné změny zraku jsou počínající známka toho, že máme stařeckou dalekozrakost neboli presbyopii, to znamená, že nevidíme dobře do blízka a vidíme do dálky.
0: A co to jsou ty přechodné stavy, jak se mohou projevit?
2: Můžou se projevit tak, že právě máme jako zamlžené vidění, zvyšuje se zraková únava a na to existuje takové krásné pravidlo, je to teda z Ameriky, takže je to 20 na 20 na 20 a těch prvních 20 je každých 20 minut, druhých 20 je na 20 vteřin a třetích 20 je těch amerických 20 stop, neboli našich 6 metrů.
0: To je takové, že se po těch 20 minutách podíváme na 20 sekund někam do dálky, někam jenom, když třeba pracujeme na počítači.
2: Metrů,
0: na
2: 6 metrů, ano, 20 stop, pokud si to doma odměříte, aha, tak to pomáhá. Jo.
0: Další důvody, které mohou stát za špatným
2: viděním. Suché oko, další oční infekce, úrazy oka, degenerace sítnice, astigmatismus. Astigmatismus to je vlastně porucha toho zacentrování, různé oční zákaly, migréna, ale také neurologická postižení, ať už je to zánět očního nervu, mrtvice nebo nějaké změny, které jsou související s vysokým krevním tlakem.
0: Dá se říct o těchto změnách, že se zvyšujícím se věkem přijdou, že je to tak jako normální, že to můžeme čekat, že něco takového přijde?
2: Ano, se zvyšujícím se věkem můžeme čekat velkou spoustu různých jako problémečků.
0: A které se objevují u těch očí třeba?
2: Kolem u těch
0: třeba,
2: očí já nevím, nejčastěji.
0: Říká se, že kolem 40. roku, ano, a dál třeba se projeví problém se čtením.
2: Ano.
0: Prostě máme to zamlžené, rozostřené. Ano. Tak třeba i s dalším věkem si něco dalšího
2: přijde. Zraková únava se projevuje častěji u studentů. To znamená, ta může být už třeba ve 20.
0: Namáhají moc oči
2: a pokud někdo kouká do mobilu nebo na televizi nebo do počítače víc než 6 hodin denně, tak může v jakémkoliv věku mít tyhle ty potíže. Další jsou takové záblesky, klikaté různé věci. to je záležitost problému někdy s cévami, ať už je to cévy, které zásobují vlastně mozek, tu zrakovou část, nebo sítnici, a tady to může být předzvěst migrény.
0: O záblescích budou mluvit i posluchači v dotazech, které nám už dopředu nahráli na telefonní záznamník a ke kterým se dostaneme. Máme i psané dotazy přes stránky veseleazdravie.cz a máme prostor brzy pro vás také pro to živé povídání s vámi a budete moct klást otázky doktorce Kateřině Cajtamlové dnes na téma občasné špatné vidění.
4: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Těší se na vás Oskar Hes.
4: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Dopředu jste se mohli ptát přes stránky veseleazdravie.cz nebo přes náš telefonní záznamník na věci, které souvisí s občasným špatným viděním. Tak pro paní doktorku Kateřinu Cejdamlovou první telefonický dotaz.
1: Dobrý den, paní doktorko. Tady je Hana Kučerová z Jihlavy. Asi před 3 lety jsem najednou přestávala vidět a v nemocnici na oční mi zjistili makulární degeneraci. Od té doby každé 2 měsíce dostanu injekci přímo do oka. Mezi tím mi vyměnili obě čočky šedého zákalu, takže vidím ale celkem dobře, přečtu si všechno, co potřebuju. Jaký mám problémy? Je to asi na půli dubna, najednou jsem začala vidět barevně, což mě teda hodně vystrašilo. Nejdřív modro, červené tečky, pak se to protáhlo na čárky, pak se to protáhlo na dlouhé čáry. No a nakonec mi začalo před očima lítat prostě takový jako pavouci nebo kolečka kolem dokola, jako třeba lítají komáři v hromadě nebo takhle nějak. Navíc se mi rozostřilo tak nějak vidění a dokonce jsem měla problémy trefit se do zámku anebo něco si nakrájet, protože většinou tu věc jsem viděla vedle sebe a ne před sebou. Když jsem mluvila s paní doktorkou, tak mi řekla, že je to věc sítnice a že jedině brát lutein, který teda beru už 3. rok, byla bych hrozně ráda, kdybyste se mi k tomu vyjádřila.
2: No, tak já bych ještě pro druhý názor zašla na neurologii, protože tam je zvláštní to modrý a ty různý jako barvy a čárky a tohle. Plus zvláštní je, že vidí vedle sebe místo před sebou věci. To vypadá, že se může něco dít i ve zrakové kůře v mozku. Takže tohle to bych jenom pro jistotu. Jinak, co se luteinu týče, tak na něj taky přišel ještě dotaz, tak lutein.
0: Máme, můžeme ho pustit.
3: Ano, tady posluchačka Marie. Chtěla jsem se zeptat, když se dělají v 70 letech v očích blesky, jestli je to nějak nebezpečné, nebo jestli se proti tomu taky dá něco dělat. Je to přibližně asi tak jednou za den takový blesk. Nemusí to být každý den. Někdy se to tak jako udělá, ale skoro každý den, no. A potom poslední dotaz, kdyby se měl začít užívat lutein a jaká je jeho optimální denní dávka, protože v lékárnách mají různé produkty s různou jako sílou, tak jaké je ta optimální denní dávka?
2: Tak já začnu tím, co to lutein je. Lutein je karotenoid, to znamená, je to přírodní žluté barvivo, které se vyskytuje v řadě různých potravin a pomáhá žluté skvrně regenerovat oční pigment a chránit sítnici před modrým světlem. Buď se bere preventivně, tam stačí většinou 6 mg, pokud se bere už terapeuticky, což vypadá, že je tady případ i dámy, která telefonovala předtím, i vlastně dámy, která se ptá, tak je to potřeba 10 až 20 mg a je dobré ho brát se zeaxantinem, což je další karotenoid, a s vitaminem A, protože takhle to líp funguje. Takže do lékárny poradit se a poradí. Jinak podobnou věc, ty záblesky na pravé periferii, občas i černý flíček nebo šedou mlhu, viděla paní Ela, která nám psala a říká, že se jí to opakuje až 1, 2 nebo 3 v průběhu měsíce. Alkohol nepila, drogy nebere a má 2 dioptrie do blízka a mírný astigmatismus. Takže tohle může být drobná porucha prokrvení zase v oblasti buď sítnice nebo té zrakové kůry. Takže bych doporučila zajít na oční, nechat si změřit vlastně, jestli se nezvyšuje nitrooční tlak, sice to tak nevím, vypadá, ale ten černý flíček je taková věc, co radši zjistíme. No a asi bych jí doporučila rovněž ten lutein a zeaxantin. On totiž, ten lutein, představte si, trošku normalizuje i hladinu cholesterolu, takže může i snížit tvorbu těch plaků, které se nám věkem tvoří v cévách.
0: Prozrazuje doktorka Kateřina Cajdamlová, odpoví ráda i na vaše dotazy, které souvisí s občasným špatným viděním. Ptát se můžete teď naživo v naší poradně Vesele a zdravě. Otevíráme totiž telefonní linku sem do studia, tak volejte a ptejte se.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Veselé a zdravě vysíláme s vámi tuhle poradnu zdravotní a s doktorkou Kateřinou Cejdamovou a to téma je dnes občasné špatné vidění. Telefon sem do studia 731 800 900. Kdo ho využil a ptá se? Dobrý den.
1: Dobrý den, posloucháme, ptejte se.
2: Dobrý den, já už jsem začala s tím dotazem.
1: Během
2: já
1: písničky?
2: Mám problém, že pořád mouřím oči.
1: Ano.
2: Pořád zavírám oči.
1: Ano.
2: Jdu třeba po ulici, 5 kroků naslepo, potom jenom přikouknu a zase.
1: Ano.
2: A nevím, jako co s tím. Beru metformin na cukrovku, jinak všechno v pořádku. Oční lékař říká, že mám oko také v pořádku, nedokáže mě s tím pomoct.
1: A neurolog teda vás vyšetřil a řekl taky, že je v pořádku?
2: Ano.
1: No,
2: taky, že v pořádku.
1: A tak teda promiňte, že se ptám, ale jak dlouho to trvá, tohleto mouření?
2: No, to trvá už od roku 2013.
1: A co se dělo v té době?
2: No, jako nějak, za jakých okolností nebo tak?
1: No, kdy to vzniklo vlastně? Co vy víte o tom, že předcházelo?
2: No, nevím, jako co předcházelo. Chodila jsem do práce, měla jsem veliký stresy v práci, obrovský, ale jinak jako...
0: No a nebudou to ty stresy?
1: Ano. No, takže já vám děkuji, protože já jsem si dělala představu, že se jednalo o nějaký výrazný stres a říká se tomu, že člověk před něčím zavírá oči. Takže bych doporučila zajít si na psychoterapii nebo k psychologovi a zkusit si nechat udělat diagnostiku traumatu a dovyléčit.
0: Takhle.
1: Děkujeme.
0: A je dobré, že stres případně pojevil, pochopili jsme to tak, že asi tehdy už...
1: No, ale ono to před
0: trvává, aby se to doléčilo.
1: Takže aby se to upravilo, tak určitě trauma doléčit.
0: Další telefonní dotaz. Dobrý den, přejeme v pořadu Veselé a zdravě.
1: Dobrý den.
0: Poprosíme vás mluvit asi do mikrofonu svého telefonu, abychom vás slyšeli, protože tak to neslyšíme.
1: Jo.
3: Zdravím vás, Patrik, paní doktorku.
1: Dobrý den.
3: Já jsem byl na... se mi tak šedé zákal, jak vy o ní mluvíte, tak mám čučky už asi 9 let, že jsem ve výškově na tým. A furt mě slzí levý oko, nevím, co s tím.
1: Co říká oční?
3: Kapání doby, jaký už bez jakýchkoliv jako těchto...
1: Jo, heleďte, a to začalo po té operaci?
3: No, mě zhruba bych řekl tak 2-3 měsíce, 4 měsíce. Pak jsem se tam vrátil, jako.
1: Ano.
3: A oni mě řekli, že mě přebrousí čočky.
1: Ano.
3: A na pravém oku to bylo dobře a na levém oku jsem to měl.
1: Jo.
3: To mám pořád a vždycky ráno vylezu, jako třeba do, jako mám to zahrady a takhle. A jak je sebe menší vánek nebo něco,
1: jo,
3: tak...
1: Citlivá spojivka. Ono totiž, ta operace té čočky vyžaduje vlastně naříznutí té spojivky, to znamená, že tam může dojít k tomu, že je potom citlivější. Jo? Asi bych dělala to, co děláte, to znamená kapat různé kapky, proplachovat oči, zároveň bránit únavě, protože to slzení očí někdy může být i příznak vlastně toho, že máme to oko suché, protože ho dlouho jako zaměřujeme nějakým směrem, a zkusit mrkat. Jako aktivně, chápete, promrkávat.
3: No, já mi už to poradil bez konzervantu a vším možným už jsem kupoval za 300 kapky a všechno.
1: No,
3: Stejnak.
0: Zkuste, co doporučovala paní doktorka, prostě
1: zkuste mrkání,
0: mrkání
1: a samozřejmě můžete i zajít znovu na to prac,

0: Nashledanou. Ano, no jo, to je pravda. Moje maminka taky říkala, že tatínek by neměl jako nosit ano. brýle na dálku, ano. na blízko.
1: Tak ještě jeden telefon, dobrý den.
0: Děkujem.
2: Dobrý den.
1: I vám.
0: Posloucháme, povídejte.
2: Dobrý den, tady je Petra z Liberce. Já bych se vás prosím ráda zeptala, paní doktorko, na to, že jsem taková světlocitlivá, to znamená, já se zatahuju roletky.
0: Ano.
2: Nesnáším přímý slunce.
0: Ano, a je to od jak živa nebo poslední dobou?
2: Ne, nemám to od jak živa. Je mi 67 let ano. a povězte mi, je to normální, když no. večer si jenom nasvítím, jenom se tak nasvítím.
0: Hleďte se, je to jeden z příznaků, který by vás měl vést k očnímu anebo na neurologii, protože takhle náhle vznikla, nebo i postupně, ale pozdější dobu vznikla fotocitlivost. Je poměrně důležitý příznak a může znamenat kdeco. Takže první na oční a zjistit vlastně, jak vypadá jednak. Jestli nitrooční tlak se nezvyšuje, jestli tam nezačíná oční vada a nebo nějaké další věci.
1: Jak stále slyšíme, nestydět se ptát a ozvat.
2: Já jsem docela pečlivá v tom,
0: no.
2: takže já chodím každý rok, takže nitrooční tlak je normální.
0: Ano.
2: Já jsem chtěla jenom ten dotaz směřovat k tomu, jestli je normální, když si večer nasvítím jenom, já nevím, něco malého, ano, ano. jako nemůžu být samozřejmě úplně potmě.
1: Jako jasně. třeba knížku pustím. Nebo tak, ano?
2: Ano, přesně. Takže jestli je v mém věku do 70 let tohleto jako normální.
0: No, tak já opakuju,
1: myslím, že odpovídala paní
0: že fotocitlivost by nás měla vést k lékaři a pokud teda oční lékař říká, že je všechno v pořádku, tak další na řadě je neurolog.
1: Tolik tedy rada, no. ozvat se radní doktorům a zajít.
0: Určitě zajít a pokud oční nic nenajde, tak neurolog.
1: To. Další dotazy můžete klást přes telefonní linku s číslem 731 800 900 přímo doktorce Kateřině Cajtamlové.
3: Vesele a zdravě. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: oči k zítřku nedohlédnou, jak nám ten hudební dramaturg vybírá ty písně.
1: Ano.
0: Posloucháte, paní doktorko.
1: Ano,
0: krása. Časné špatné vidění, téma pro nás a pro posluchače. Voláte a ptáte se na lince 731 800 900, kdo teď?
2: Ano, tady
1: slyšíme.
2: Jana.
1: Ano.
2: A mám takovou prosbu na paní doktorku. Asi před měsícem se mi stalo, že v klidu v čekárně jsem seděla a najednou jsem zjistila, že na levé oko vidím z poloviny nahoru jenom.
1: Ano.
2: Dělicí čára byla taková jako nepravidelná, nerovná.
1: No.
2: A spodní část byla taková světle šedá.
1: Ano.
2: A po nějakých půl hodině asi tak to zmizelo.
1: Ano.
2: A už se to zase tedy neobjevilo. Ale docela mi to překvapilo, protože to bylo docela ošklivý, no.
1: Ano, zní to trošku jako takzvaná přechodná mozková ischemie. Někdy to takhle vypadá. Je to třeba při záklonu, nebo pokud moc jako namáháme krční páteř, tak to někdy takhle může být. Ale já bych pro jistotu doporučila zajít na oční, podívat se, co s tím, jako jestli s tím něco je. A pokud by se ten stav opakoval, tak určitě ještě na tu neurologii. Já se omlouvám, že nevymyslím, co by to přesně mohlo být, ale bohužel nevymyslím. Mm.
0: Další dotaz tedy v této chvíli po telefonu. Dobrý den, vítáme vás v pořadu Veselé a zdravě a poprosíme zároveň stišit rádio.
1: Ano.
0: Tak.
1: Posloucháme. Furt se slyšíme sebe, takže
0: tak,
1: prosím.
0: Tak takhle nemůžeme zdržovat. Další, kdo tam je a se stišeným rádiem, dobrý den.
1: Stište rádio, protože jinak to nejde.
0: Povídejte.
3: Ano, dobrý den u telefonu, Hejtmánková.
1: Dobrý den.
3: Z Prakonic, dobrý den. Já bych se ráda paní doktorky zeptala. Já jsem 3 týdny po akutním zánětu nosohltanu.
1: Ano.
3: Už mám problémy s krční páteří, je mi 41 let. A já právě jsem začala jakoby mít citlivost obrovskou na světlo.
1: Ano.
3: A jakože mi nejde jakoby zaostřovat pořádně.
1: Ano.
3: Jako. A večer i mám, ještě paní doktorko, pardon, ještě mám večer, jakoby, když je šero, tak jakoby strašně hůř vidím.
1: Ano.
3: A mám to tak poslední týden 14 dní a měla jsem i závratě jakoby ohledně krční páteře.
1: Tak, tohle tak všechno vlastně jsou známky toho, že tam může být změna prokrvení v oblasti sítnice a já bych šla teda rychle na oční, ať se někdo podívá na oční pozadí.
3: Tam jsem byla, paní doktorko,
1: a dobrý,
3: i na neurologii.
1: A
3: ano,
1: dobrý.
3: A všechno prý v pořádku.
1: No, takže je to záležitost teda pravděpodobně přechodná s tou krční páteří a zajímalo by mě, jestli v nějaké poloze je to horší a v nějaké lepší. Všimla jste si?
3: No, je pravda, že když ležím jako na rovném, nebo
1: ano.
3: Mám jakoby vypodloženou tu hlavu,
1: ano.
3: Tak je to lepší, to je
1: no.
3: Pravda.
1: A tak, bych asi doporučila opravdu, když se to objeví, tak si lehnout do té úlevové polohy, abychom tam vlastně dlouho neměli tu situaci, která je...
0: A potom nějaké cvičení srovnat tu
1: cvičení krčnu. Určitě, já doufám, že chodíte na fyzioterapii.
3: Ano. Jo, Chodím ano. A na shodou okolností teď pojedu do lázní právě.
1: No, báječně.
0: Tak jim to
1: takže by se
0: to,
1: řekněte jim to a kdyby se to tam objevilo, tak jim to řekněte, teď to je a oni se rovnou na tu páteř podívají.
0: Tak
1: děkujeme.
0: I to může být důvodem tedy špatného vidění, ano. Špatná krční nebo zlobící krční páteř.
1: Ano.
0: Ještě malé shrnutí nás čeká k těm problémům s občasným špatným viděním s doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Za malou chvíli.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Ještě bych rád zjistil i za vás, posluchače v pořadu Vesele a zdravě, co dělat tedy opravdu, když nám občas ty oči vypoví službu, neslouží tak, jak mají v tu chvilku. Jak je otestovat, že jsou v pořádku, paní doktorko, nebo co jim dopřát?
1: Já bych jim dopřála hlavně lékaře, alespoň obvodního, který může změřit krevní tlak, podívá se vlastně, jestli třeba nemáme nějaké změněné pohyby očí, koukne se nám na krční páteř a vlastně udělá diagnostiku těch jiných příčin, než jsou oční. Hned v zápětí bych zašla na oční, ať se změří nitrooční tlak, podívá se oční lékař na oční pozadí. Hovořili jsme tady i během písničky o vlastně protržení sítnice, což je záležitost, která se musí okamžitě řešit a někdy ani to bohužel už nepomůže. Takže to je závažný stav, ale...
0: Mimochodem, jaké další stavy ty závažné jsou, kdy opravdu rychle k doktorovi?
1: Tak rychle k doktorovi, pokud je intenzivní bolest hlavy, velká bolest očí, pokud máte dezorientaci, náhlé postižení zraku, vypadne část zrakového pole, máte obtíže mluvit nebo se hýbat, anebo světelné kruhy nebo tmavé skvrny v zorném poli, tak okamžitě, to jako když čím dřív, tím líp, klidně. Klidně. Samozřejmě, pokud je bolest zarudnutí, dvojité vidění, plovoucí skvrny, tak to dokonce nemusí být nic, ale pro jistotu vždycky my doktoři radši vyloučíme něco špatného. A máme tady radu pro pacienta s výtokem z oka. Ano. Jednak by to mohla být infekce, ta ale asi 9 let by nebyla. Ale paní, která během písničky volala, říkala, že to měla v 16 a že jí propláchly slzné kanálky, tak možná ještě o tohle to poprosit.
0: Tolik tedy z našeho dnešního vysílání. Pohled na hodiny i nám naznačuje, že už musíme uvolnit prostor dalším zprávám a dalším pořadům. Paní doktorko, zase v pátek, ale ten příští se potkáme.
1: Ano.
0: A s vámi samozřejmě na našem Facebooku anebo na stránkách veseleazdravie.cz, kde nám můžete o svých problémech napsat i dopředu. Tak se na vás těšíme a přejeme hezký víkend.
1: Naschledanou.
0: Mějte se krásně a posíláme ještě jednu písničku, a jak říkám, poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Na dnešek připadá v Česku takzvaný den daňové svobody. V Terezíně začnou v červnu první velké opravy zchátralých památek. Zítřek bude oblačný až zatažený, místy přehánky a teploty až 28 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Na dnešek připadá v Česku takzvaný den daňové svobody. Symbolicky označuje okamžik, kdy už lidé začínají vydělávat peníze na svoje potřeby a nikoli na stát. Datum pravidelně vypočítává Liberální institut. Podle jeho ředitele Jakuba Kuneše si Česko v případě daňové zátěže občanů vede dobře i v porovnání s jinými státy.
3: Mezi evropskými zeměmi i vlastně mezi zeměmi OECD tak vycházíme jako země, která vykazuje nejnižší míru přerozdělení, což je samozřejmě pro poplatníky dobrá zpráva. Německo, můžeme říct, raketově roste směrem k vyšší redistribuci a ještě extrémnější případ je Slovensko.
2: Právě Slovensko oslaví Den daňové svobody přesně za měsíc. Radnice v Terezíně podepsala smlouvy na první větší opravy zchátralých památek. Z havarijního programu Ministerstva kultury opraví střechu na bývalé zbrojnici. Začne také rekonstrukce krovů a střechy na proviantním skladu, upřesňuje správce a koordinátor oprav Radek Keřka.
4: V pondělí předáváme staveniště na zbrojnici a na proviantu, protože tam je to design and build, takže tam začnou nejdřív nabíhat projektanti a mykologové a ostatní a fyzicky počítám 2 měsíce, protože půlka má být hotová do konce roku.
2: Všech 25 seniorů už opustilo domov s pečovatelskou službou ve Lhotě na Kladensku. Hladové a bez řádné péče je tam ve středu objevili policisté a záchranáři. Teď jsou buď v náhradních ubytovacích zařízeních v okolí nebo u svých rodin, potvrdil to mluvčí Středočeského kraje Adam Hejda.
5: U společnosti KV Lhota SRO byla krajským úřadem v loňském roce zahájena mimořádná kontrola kvůli podezření na poskytování neregistrované pobytové sociální služby, což bylo kontrolou potvrzeno. V současné době však není možné poskytovat bližší informace k případným úkonům ani k tomu, zda a v jaké formě jsou, či budou vedeny další navazující procesy. Sport.
2: Tenista Jakub Menšík může postoupit mezi 16 nejlepších hráčů Roland Garros. Ve třetím kole antukového Grand Slamu hraje český reprezentant proti Alexe de Minorovi z Austrálie. Ve třetím kole dvouhry skončily Karolína Muchová a Marie Bousková. Muchová nestačila na švýcarku Teichmannovou, Bousková na Rusku Andrejevovou. Obě Češky prohrály ve 2 setech. Počasí. Zítra ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo na severu a severovýchodě se vyskytne občas déšť nebo přehánky. Postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami i na ostatním území. Nejvyšší teploty v sobotu 24 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D1 za Prahou do Brna je kolona se zdržením půl hodiny od sjezdu na Velké Popovice až za sjezd na Benešov. Mezi kilometry 14 až 23 k omezení u Šmejkalky. Oběd to jde přes Trančice nebo Velké Popovice. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Sadskou řeší nehodu na kilometru 27,5 na Krajnici. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Tolik zprávy a teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Trojnásobná jednička roku 1996, Trhovecký příběh, vyprodáno Johna Michaela Montgomeryho, proměněný partou holátek ze Šumperka na výprodej chlapů na úvod našeho dnešního setkání s aktéry naší moderní country, které budou volně provázet zastavení v albu, které jako v pořadí 35. nabídl s letošním zářím veterán Jim Lauderdale pod názvem Game Changer.

Josef Beránek, David Josefy, Vladimír Medek, Michal Paprskář a Oldřich Weber. Jména nerozlučně spojená s vlastně naší první country rockovou skupinou Šance, která vyráží už plných 51 let z Liberce a pod názvem To se vám může stát klasika Waylona Jenningse Only Letter That Will Walk the Line. Podobně populární je už hezkých pár let její tulák ze zpěvníku Mel Haggarda.

se ti dýchá, to dusí tě tvá pícha, tak poslouchej, co dávno sama víš. Já vím, že dobře vaříš a pekelně se snažíš a sama táhneš naši káru dál. A já, aniž bych chtěl, jsem dvojka, bohužel.

0: co ti zbývá, musíš mě tak brát.
1: Jablonecká Voloupsie se solovým kapelníkem Ondrou Hakenem z roku 98, kdy skupina slavila rovné třicátiny pod názvem V obyčejnej chlap, česká verze hitparádovky Kennyho Rogerse Long Arm of the Law. A zase na chvíli do zářijového alba rodáka ze Severní Karolíny Jima Lauderdale, který se toulá pláněmi country už plných 31 let a sbírá úspěchy především jako autor. I jeho nejnovější kolekci Game Changer tvoří vesměs jeho vlastní písničky. Tahle je o naší šťastné hodince.

0: almost over.
1: Country dostavník Mirka Černého.
2: Rok 78, pokud si vzpomínám, začal celkem dobře dík uhelným prázdninám. Metrem už jsme jezdili z Leninky na Mírák. Třetím rokem na Hradě však hnízdil starý pták. Byl to ale dobrý rok a říkej si, co chceš. Vždyť Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash.

68, mou první lásku sval. Holku mi přebral kámoš, pak blázen si ji vzal. Já za pětku jsem urazil, u Havlíčků pět piv, že pak jsem trefil domů.

78 mi úsměv tváře vzal. Když u odvodu prošel jsem, aniž bych o to stál. A táta přišel o místo, že někde něco řek. A nějakej soudruh tlačil se na jeho teplej flek. Byl to ale dobrý rok a říkej si, co chceš. Vždyť Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash. Rok 78 už prachem zapadal, i starý pták je pod dnem, a kdo by vzpomínal.

0: zpíval Johnny Cash.
1: Pražská rekonvalescence se solovým Milanem Hujerem Haladou a vzpomínkou na rok 1978 a především na pražský koncert Johnnyho Cashe. Tahle parta vznikla před 41 lety v Praze a od roku 2012 je jejím nejnovějším členem veterán Martin Javůrek. To si schovám na jindy a nabídnu vám teď osamělýho rváče Jerryho Lee Hughesa.

šedivá, chodí občas spálí, když se nikdo nedívá. Dál v srdci starý lobo, pastilovců obchází, já kradu chvíle krátký, ty co jiným neschází. Pak táhnu vlčí stopou, jen já vím, co jsem zač.

0: osamělej rváč.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Tak trochu vizionářská, tenhle druh života, tenhle druh dne z letošního alba Jima Lauderdale Game Changer, naplňující jeho přezdívku Král zlomených srdcí. Totéž platí o písničce přímo dýchající radostí z opětovného setkání. Jmenuje se Friends Again, tedy zase kamarádi.

hosty zval a měl jich stále denně plný sál. Místo Benča hrozně špatně harmonium hrál. Tohle, že je muzika, to se nechá poslouchat.

pak přišel den, kdy potok čistej zase byl. Černej volej podivně se někam vytratil. Milej pán ve fraku přišel, smlouvu roztrhal a náš trafer zas buchaty benjo pikoval. No konečně přišel k rozumu.

Slavná balada o Jet Clampettovi, jediná jednička dlouhatánského archivu bluegrazových králů tandemu Flat & Scruggs z roku 83. O 16 let později ji takhle přivedli na naše desky taxmeni Jardy Čvančary se solovým Vráťou Vyskočilem. A zase zpátky do Šumperka, který historie zmiňuje už v roce 1281. Právě v tomhle 25-tisícovém městě sídlí už celé půl století vyznavači moderní country skupina Holátka.

jsem sám a autor dva pilíře koncertních programů šumperské formace Holáčka. První ze zpěvníku Dona Williamse a druhou najdete mezi hitparádovou elitou roku 94 s Dwightem Yoakamem, Rychlým jako ty. Fast as you.

country superhvězda druhé poloviny 80. let a počátku let 90. rodák z Kentucky Dwight Yoakam a v jeho autorském podání hitparádová čtyřka roku 94 Fastest You na závěr našeho dnešního setkání s válečníky moderní country. Díky všem, kteří se i dnes jeli se mnou a hezký zbytek večera. Do něhož holátka ještě nabídnou další den. Věřím, že se povede. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas zprávy.
2: Skoro 40% mladých Čechů užívá nikotin. Spalovnu odpadu u Temelína na Českobudějovicku odmítá 17 obcí. Na podzim chtějí referendum. Zítřek bude oblačný až zatažený, místy přehánky a teploty až 28 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Některou z forem nikotinu užívá skoro 40% Čechů od 15 do 24 let. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách. Vyplývá to z národního výzkumu o užívání tabáku a alkoholu v loňském roce, který zveřejnil Státní zdravotní ústav. Podle jeho mluvčí Štěpánky Čechové užívá nikotin téměř 30% Čechů nad 15 let. Denně je to přes 22%.
3: Největší zastoupení mají kuřáci, kteří tvoří přes 22% populace. Tři čtvrtiny současných kuřáků přitom kouří denně. Více než třetina současných kuřáků se v roce 25 pokusila přestat kouřit, a to většinou bez odborné pomoci.
2: Proti spalovně nebezpečného průmyslového odpadu v Hůrce u Temelína na Českobudějovicku vystupuje 17 měst a obcí. Petici proti plánované výstavbě firmy Quail podepsalo 2400 lidí, informoval mluvčí petičního výboru Pavel Píha. Obec Temelín zároveň chystá referendum společně s podzimními komunálními volbami.
4: Projekt byl při schvalování vlivu na životní prostředí zařazený do takzvané kategorie 1. Podléhá tak nejpřísnějšímu režimu posuzování. Investor tak bude muset zpracovat podrobnou dokumentaci EIA a vypořádat se s mnoha připomínkami, které ve zjišťovacím řízení vznesly obce, odborníci i veřejnost. Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
2: V Brně začne v sobotu 29. ročník Mezinárodního festivalu ohňostrojů Ignis Brunensis. Program je naplánován do sportovního a zábavního areálu v ulici Hněvkovského. Je to kvůli zpřísnění zákona o používání pyrotechniky. Večerní show předchází celodenní program, který přibližuje Ondřej Morávek z pořadatelské společnosti Snip & Co.
5: Přes den od rána poběží v areálu Hněvkovského jihobrněnský dětský den. Souběžně tam bude probíhat také gastronomický Burger Fest a na závěr ten tradiční ohňostrojný čas ve 22.30 ohňostroj v italském stylu Bella Ciao. Sport.
2: Královskou 19. etapu cyklistického Gira d'Italia ovládl Američan Sepp Kuss. Nejlepší z Čechů Jan Hirt dojel v Dolomitech na 11. místě. Na vítěze nabral necelou minutu a půl. Celkové pořadí dál vede Dán Jonas Vingegaard.
0: Počasí.
2: Zítra ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě se vyskytne občas déšť nebo přehánky. Postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami i na ostatním území. Nejvyšší teploty v sobotu 24 až 28 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna na 15. kilometru odklidili z levého pruhu odstavené osobní auto. Směrem na Brno se tam stále tvoří kolona mezi kilometry 14 až 23 k omezení u mostu Šmejkalka. Zdržíte se tam 20 až 25 minut. A na Pražském okruhu ve východní části směrem na D1 se srazila dvě osobní auta. Nehoda je u sjezdu na dálnici do Hradce Králové. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly poslední dnešní zprávy a teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Buďte vítáni, dámy a pánové. Vzpomínám si, že ve znělce kdysi populárního dětského televizního pořadu Rozmarínek se zpívalo něco jako pojďte s námi za pohádkou, projdeme se pamětí. Tak nějak to bylo. A pro dnešní divadlo tedy platí vlastně obojí. Vydáme se za pohádkou a jak jinak projdeme se pamětí. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak, přiznejte se, kdo z nás někdy v dětství nečetl příběhy Ferdy Mravence a Brouka Pytlíka z pera Ondřeje Sekory. Oba ti hrdinové z celé řady dětských knížek mají za sebou od chvíle, kdy spatřili světlo světa, samozřejmě i nejrůznější zvukové adaptace svých dobrodružství, dramatizace nebo prostá pohádková čtení na dobrou noc. Brouka Pytlíka doprovázel svým typickým konejšivým hlasem mezi jinými i Vlastimil Brodský. A Ferdu, toho s tím puntíkovatým šátkem, zase svého času Josef Dvořák.
2: Dnes vám budu vyprávět o jednom černém mravenci, co nosí na krku červeně puntičkovaný šátek a jmenuje se... Cože? Vy víte, že to bude pohádka o Ferdovi? No jo, já zapomněl, podle toho šátku ho všude dobře znají a nejen v broučím světě. A právě tenhle šátek zaujal jednoho chlapce, když si prohlížel mraveniště a řekl si, že takhle zvláštního mravence musí ukázat ve škole. A hned šup s ním do krabičky. No jenže to by nesměl být Ferda. Tak dlouho hledal, kudy by se z krabičky dostal, až se mu to podařilo. Téměř až u domku, kde chlapec bydlel. Jak dopadl na zem, vyrazil a utíkal, až se mu na zádech raneček nadhazoval. Ale najednou plesk. Ferda se zarazil, kolem něho začaly padat dešťové kapky. To bude liák, plesk. A Ferda ležel na zemi. No, ono se řekne kapka. Mravenec střepal nohama ve vzduchu, prskal vodu, která mu stříkala do úst. A sotva vstal, plesk, nová kapka ho bouchla dozad, takže udělal dva kotrmelce dopředu. No, když se potom celý skoprnělý posadil a protřel si oči, uviděl před sebou dům. Na štítku bylo napsáno jméno domácího pána J. Hlemíšť. To je nádherné, řekl si Ferda. Tam se schovám. Snad mě pan domácí pustí. Na to zaťukal na dveře jemňoučce jedním prstem, ale nikdo neotvíral. Tak zkusil zaťukat dvěma prsty, ale zase nikdo neotvíral. Potom zaťukal všemi prsty a zaprosil: jemnost pane, otevřte, moc tu prší. Ale zase nikdo neotevřel. Aha, pan domácí asi usnul. Budu ho muset probudit. Rozhodl se nakonec Ferda a zabušil do dveří pěstmi. Snad se nyní otevřou. Jenže to jste však měli vidět, co se stalo. Domek se vepředu nadzdvedl a vykoukla růžkatá hlava Hlemíždě. Ty uličníku, ty zmoklý hastrmane, klid se odtud, nebo budu křičet o pomoc. Jak se opovažuješ dobývat se do cizí chalupy? Huboval Hlemíšť a plival kolem sebe. Pak stáhl hlavu do domku a už se neukázal. Ferda stál před Hlemíždím domkem jak zmoklá slepice. Vodu měl za krkem, ve střevících i v ranečku. Však já ti jednou ukážu, zahrozil Hlemížďovi a chystal se jí dále. Najednou uviděl, že o dvě trávy dál pod kamínkem je skulina, zrovna jako připravená pro zmoklého mravenečka. Nerozmýšlel se dlouho a rychle tam vlezl. Byla tam sice tma, ale sucho a teplo. Ferda položil hlavu na raneček a spal celou noc jako dřevo. Za to ráno bylo překvapení, když se probudil. Hmatal kolem sebe a nemohl poznat, kde je. Když vystrčil hlavu ven, byl už bílý den. Kobylky bzučely, modré a zelené mušky poletovaly a před kamenem se na slunci leskl Hlemížďův domek. Hlemíšť ještě spal a chrápal, až se okna třásla. Ferdovi se zajiskřilo v očích. Teď ho potrestám, řekl si. A zavolal na pavouka, který měl vedle na keři pavučinu. Pošeptal mu něco a za chvíli se objevil věhlasný provazník mistr Pavouk s tlustými provazy. Stačí? Zeptal se. Stačí, řekl Ferda, vzal provazy a rychle přivázal Hlemíždě k šípkovému keři, aby mu neutekl. A hned hup
3: dubky, dubky, rozhodil svůj raneček, vytáhl sekerku a pilku, kladívko a hřebíky. Stavebního materiálu měl kolem sebe dost. Vzal stéblo trávy, točil, točil a točil a už měl jedno kolečko. Vzal druhé stéblo, točil, točil, točil a už měl druhé kolečko. Načpak kolečka? No, přece na kočárek. Našel půlku lískového oříšku, v tom bude sedět, jen co si udělá pěkné sedátko z mechu. Dole navrtal šípkovým trnem dírky a nasadil tam kola. Dvě dírky navrtal také vpředu a nastrčil tam dlouhé oje, aby mezi ně mohl hlemíždě přivázat. Opravdu, zapřahl ho, jako kdyby to byl nějaký kůň. Pak si udělal bič, odvázal provazy od šípku, naložil svůj raneček a bičem prásk, prásk do hlemíždě. To byla podívaná. Hlemíšť se probudil a nevěděl, co se to s ním děje. Vystrčil hlavu, ale dozadu neviděl. No, co mu to tluče do ulity? Otáčel se a chtěl to chytit, ale nemohl. No, tak co ho nem dělat? Utéct. A dal se do běhu. To víte, jak hlemíšť utíká. A Ferda do něho prásk, prásk. Ze všech stran se začaly zbíhat brouci. Přiběhly malé mandelinky, přiběhly berušky, za trávou vyhlédl i kovářík a z meze sem přiběhl na svých sedmimílových botách krasavec Svižník. A všichni se smáli na celé kolo. Je, minko, te telegrace, podívejte, hlemíšť si hraje na traktor a jak se ten mravenec v kočárku naparuje. A Ferda se v kočárku opravdu naparoval a dělal na brouky směšné obličeje. Kovářík dělal před hlemíždem kotrmelce a Svižník ho obíhal stále dokola. Ale to všechno by nic nebylo, kdyby to nebyl viděl Šibal počitý střevlík. Jak se před ním hlemíž objevil, střevlík se zasmál do vousů, tleskl do dlaní a zavolal zelenou kobylku, šedivého ováda, dva komáry a čmeláka a ať k tomu něco zahrají. Kobylka byla pro každou švandu. Postavila se dopředu s houslemi, za ní dva komáři s klarinetem, pak ovád s trumpetou a čmelák s bubnem a spustili. Bom, bom, brum, bom, bom, trára, tata, tatrára, tata, až se to paloukem rozléhalo široko daleko. No to se ví, hned se všichni broučci seběhli před hudbu a pochodovali do taktu. Neptejte se, jak se hlemíš zlobil. Ujížděl přes hory a doly rychlostí hlemíždího rychlíku a nakonec se vyšplhal až na vrcholek meze ke hromadě kamení. Což byla to docela obyčejná hromada kamení, ale Ferdovi se tam nějak nelíbilo. Rozhlédl se napravo, nalevo, pak vzal polehounku svůj raneček a vyskočil tak potichu z vozu ven, že si toho ani nikdo nevšiml. Rozlobený hlemíš se hnal dál a prý se dostal až k rybníku, ovšem to nevím jistě.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Dobrý večer, děti. Zkusíte hádat, o kom vám dnes budu vyprávět? Tak je to takový veliký brouk, trochu popleta, nosí pruhované ponožky a místo pořádných tykadel má takové podivné hrášky. Že už víte, co? No to bych řekl. Já vím, že už jste určitě všichni o broukovi Pytlíkovi přinejmenším jednou slyšeli. Ale také si myslím, že vyprávění o jeho popletených kouscích si rádi poslechnete znovu. To vám byla paseka v lese a na ní se ozývaly podivné zvuky. Tram taratatata, tram taratatata, bum bum bum. A zase znovu. A najednou do toho trý, drý, kulili, kulili. Ten rámus dělali malí broučci. Každý měl na hlavě papírovou čepici, u pusy drželi slámku jako nějakou trumpetu a všichni se koukali na velikého brouka, který jim dělal kapelníka. No ano, no ano, byl to Pytlík. A ten se právě rozkřikl, ticho, kdo to tu tak... Divně dělá klarinet. Prosím, Toníček, žalovali tenké hlásky. No tohle, rozčiloval se kapelník, když chceš dělat klarinet, tak to musíš spustit jinak, ty hloupý broučku. Tudli, tudli, málo nudli, tak přece hraje klarinet. Malý brouček Toníček nafoukl pusu a spustil na slámku, ale spletl se. Tudli, tudli, hrnec nudli. Dost, dost, dost, řekl veliký brouk. Vždyť ty všechno zmotáš. Budeš raději dělat buben. Ty bys nám s těmi nudlemi dal. A vzal broučkovi slámku a dal mu místo toho hrníček. Na ten si bubnuj, koukej takhle. Hr, hr, hrníček, hr, hr, Toníček, no, no, tak vidíš. To se všem náramně líbilo. Ten velký brouk si umí tak pěkně hrát. A hned spustila celá kapela. Dzin, dzin, dratata, dzin, dzin, dratata. Toníček do toho mlátil na hrníček, až to blízkým lesem jen hřmělo. To je ale blázen, ten pytlík, řekla tlustá teta Majka, když viděla tu komedii. Z díry vylezl černý brouk po temníka a huhlal, to by se nemělo, Bůh ví, jakým hastrošům dovolit dělat takový rámus. A tím začala celá ta podivná historie. Protože ten bláznivý brouk pytlík nechal muziku muzikou a začal si hrát s malými broučky na vojáky. Ukázal broučkům na potemníka jako nějaký vojevůdce a zakřičel, tam je černý nepřítel, do něho broučci a broučata. To se ví, že broučci byli hned pro. Vzali své slámky, na které před chvílí troubili, namířili jimi na potemníka jako puškami a dělali, jako by stříleli bác, bác, bác. A teď hurá, vykřikl velký brouk a vrhl se proti potemníkovi. A malí broučci za ním. A jak byli rozjařeni, začali slámkami bušit do potemníka a Toníček s hrníčkem také a křičel bum, bum, hrníček, to tě tluče Toníček a tloukl potemníka hrníčkem do hlavy, jako by se nekumelilo. To vám byla mela. Ještě, že tam byli ostatní broučci, kteří se do toho dali, odtrhli honem malé broučky se slámkami, Toníčka schovali pod kamínek a pytlíka rychle vyhodili. Těžko říct, co by jinak potemník udělal, vždyť křičel, že Toníčkovi utrhne hlavu a z pytlíka, že udělá píseček do zahrádky. Všichni ho chlácholili, že určitě pytlíka chytí a že mu napraví hlavu. Dokonce se tam nachomítl i jeden přihlouplý chroust, který to bral vážně a začal se nabízet, že pytlíka opravdu polapí.
5: Já se za ním rozletím a to pak uvidíte.
4: Ale to víte, než se chroust rozletí, pořád roztahoval křídla, stahoval, roztahoval, stahoval, roztahoval, stahoval, až z toho potemník usnul jako malé děťátko. Když začal ještě navíc chrápat, chroust se urazil, že tedy nikam nepoletí a odešel hledat pytlíka pěšky. Tak ho necháme jít, protože pytlík přece nikam neutekl. Schoval se za kamínek a když mu otrnulo, začal pod něj šťourat a vytahovat schovaného Toníčka. Vytáhl ho, ale Toníček byl celý bledý, jako stěna a třásl se, jako osika. Stričku, mně se zdá, že pod tím kamenem straší, zašeptal. Já tam slyšel takové naříkání a bědování, to určitě bylo strašidlo. Skutečně, spod kamene vycházel tenonký, úpěnlivý zvuk, jako by někdo křičel, mami, mami. Pytlík se zatvářil odhodlaně. Toníčku, nastala veliká chvíle. Teď uvidíš, jak se pytlík vyznamená. To neznáš pytlíka, ten se ničeho nebojí. A táhl Toníčka za sebou pod kamínek. Najednou pytlík něco nahmátl, co zapištělo. Už ho mám, haha, strašidlo, vykřikl a chytil to za nohu. Toníček honem utíkal ven a křičel na všechny, ať se jdou podívat, že pytlík chytil strašidlo. Zatím to pytlík táhl ke vchodu. Bylo to černé, jako bota. A ještě po cestě to křičelo, mami, mami. Ale pytlík neznal slitování. Bylo tam toho ještě víc a pořád to křičelo. A pytlík to bral jedno po druhém a tak vám jich vyházel na trávu 8. A pak vylezl ve vší slávě sám. To koukáte, jelimánkové, jak dovede pytlík, se strašili zatočit, prohlásil vítězoslavně, když viděl, že kolem kamínku je už velký schon. No, ano, až moc velký schon tam byl. Stálo tam plno rozhořčených broučků. Jedni drželi plačící strašidílka za ruce a druzí se pustili z hurta do pytlíka. Prosím vás, strejdo, proč nedáte těm malým cvrčkům pokoj? Co pak se to sluší, takhle je vyhazovat z pelíšku? Pro pána krále, tak ona to nebyla žádná strašidla? Vždyť to byli malí cvrčci, kterých bývá v letě pod kameny spousta. A jak se báli chuděrky malé, tak křičeli to své mámy, mámy. Pytlíku, pytlíku, ty jsi to zmotal. Všichni utěšovali plačící cvrčíky. A pak spustili na pytlíka. Teď byste je měl strejdo trochu rozveselit, ať to alespoň nějak napravíte. A pytlík, jednak, že se trochu styděl, a jednak, že byl dobrák od kosti, slíbil, že pro cvrčky něco udělá. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Když tu byla už dnes řeč o duchovním otci Ferdy Mravence a Brouka Pytlíka Ondřeji Sekorovi, tak ten mimo jiné ilustroval i knížku herce Jindřicha Plachty. Znáte Pučálkovic a Minu? I když ona je to spíš taková delší humoristická povídka o původně malém psím nalezenci, z něhož se později vyklubal, kde pak Bernardín. Bernardín to nebyl, ani srnka to nebyla, ale za to inu pěkná a velká cirkusová žirafa.
2: Pan tajemník Pučálka byl úředník úzkostlivý. Špatný pohled představeného způsobil větší bolest než vyžraný zub. V dobách, kdy měli doma Aminu, chodil pan Pučálka do kanceláře sice přesně, ale z kanceláře ještě přesněji, což dříve nebývalo. Pan tajemník spěchal domů kvůli Amině, vždyť ten pes je všechny vzrušoval svým záhadným původem. Z původního prohlášení, že Amina je Bernardín, nechtělo se mu ustupovat.
3: Ten pes musel chytit do krku průvan. Delší krk má Amina určitě z nachlazení.
2: A tomu by chtěl i pan tajemník věřit, jen kdyby to byl Bernardín. Ale to, co objevili na Amině děti, byla rána jak pro Bernardína, tak pro Pučálku věru krutá. Představte si, že Libor s Růžou si jednou večer vzpomněli, že Amině rostou rohy. Už, vykřikl pan tajemník a vylétl od stolu.
3: Vždyť jsem to povídala, že to nemůže být Bernardín, ale to náš táta si vzpomněl na Bernardína.
2: Zatím, mámo, ještě mlč. Neříkám to určitě, ale tak se mi zdá, že existuje takový nějaký druh Bernardína s rohama. Jak povídám, nevím to určitě. Zeptám se zítra v úřadě kolegy Karlovského. On má psy a rozumí jim.
3: Ale to se ho zeptej nějak šikovně. Neříkej mu, že máme takovýho psa. Nebo to rozhlásí a může ti to v postupu ublížit.
2: Neměj strach, to je má věc. Druhý den v úřadě chodil pan Pučálka přes hodinu kolem pana kolegy Karlovského a okusoval si nehty. Konečně před svačinou se schopil. Pane kolego, vy přece rozumíte psům. Tuhle se se mnou hádal náš domácí, že prý je jeden druh Bernardínů a ti mají rohy. Víte, že to není pravda. Karlovský se podíval na pana Pučálku a pak řekl vážně jako kněz.
4: Tak řekněte tomu vašemu domácímu, jestli jeho Bernardín má rohy, takže je to vůl.
2: Tentokrát šel pan tajemník Pučálka po dlouhé době z úřadu hodně pomalu. Bylo mu smutno v samotné duši. Vždyť všechny sny o vzácném psu Amině padly. Byly to opilé sny o Bernardínu, který je proslaví na výstavách a získá jim velké tisíce. Amina, jak jen zazněly kroky na chodbě, zahopsala doprostřed sednice a vrtěla hlavičkou. Mlaskala přitom svým placatým čumáčkem, že to vypadalo, jako by zrovna říkala ale, ale, to jsou k nám hosti. Při obědě hleděl pan tajemník zamračeně do talíře a nemluvil. Za to paní žalovala na děti.
3: Ty, táto, zakaž Vaškovi a Růže, aby tak nelítali ze školy. Vašek má do jedné školu a za 5 minut jedna už je doma. Kluk si něco užene. Jindy chodil až v 2:30 a to teď, blázen, snad si myslí, že mu Aminu sníme.
5: A morce hadry, už toho mám s tou Aminou dost. Všichni jste se zbláznili. To je pořád jen sama Amina, Amina, zase Amina. Tamhle Libor i v noci, když je na hrnci, chce Aminu. Já to tady odsaď všecko vymrskám a marš od psa, ať vás u toho zvířete nevidím. A ty taky, kdybys byla pořádná máma, tak v tom nebudeš děti podporovat. Ale ty si sama hraješ se psem jako s panenkou.
3: No dovol, já přece...
5: Mlč, je to pravda, jsi jako vyjevená. To je pořád, tatínku, koukej, ona Amina nevezme kousek masa do huby, ona jen mrkvičku a špenát.
2: Děti byly schouleny po koutech světnice a tiše plakaly.
3: Tohle ti nedaruju, ty náš táto.
2: Jen Amina byla dobré mysli. Stoupla si zrovna k pánovi, vrtila hlavičkou a pomáhala mu mlaskat. Byl by jí velmi rád dal kousek lívance, ale trochu se před dětmi styděl a proto, aby svůj úmysl zamaskoval, raději se na Aminu osopil.
5: A tak, nečum na mě.
2: Amina se rozběhla k dětem a ty ručičkama, slzami rozmočenýma kradmo hladili, aby to tatínek neviděl.
4: konečně to pan tajemník nevydržel. Kde je ten pes? Tady mi upadl kousek lívance, no tak si ho vem, no.
2: Po krutém poledni následovalo nejružovější odpoledne, alespoň pro děti. Otec rodiny cítil potřebu vynahradit dětem tu chviličku pláče. Proto rozmrzeným hlasem poručil Vaškovi, aby přinesl z půdy draka, že jej půjdou na kopec pouštět. A Aminu vezmeme sebou, ať se mrcha líná, taky trochu proběhne venku. Amina vrtěla hlavou jako větrníček, když ji nesl pan tajemník v pelerině přes ulici. Děti pomalu už začínali milovat tatínka, protože byl zase na Aminu hodný. Mluvil s ní po cestě jako maminka doma.
5: Čopak, tramvaj se ti líbí, ta by tě holka zajela. Tam nesmíš, až tamhle na vrchu tě pustíme.
2: To je hezký psíček, říkali maminky a chůvy dětem v kočárku. Jako hračka je. To je naše Amina, nafukoval se Libor. Nahoře na trávníku by byl vítr zpočátku Aminu porazil, ale pak se vzchopila a lítala jako plášť. Kam vítr, tam Amina. I pan tajemník se smál, jak se Amina dovedla válet v trávě. Vypouštěli draka, Amina popadla odložené klubko a marš pryč s ním. Letěla, letěla a najednou hrůza. Z keřů vyběhl proti ní statný vlčák. Aminu rozklepal mráz na zádech. Vlčák si nejprve k ní jen čuchl a ona se chudinka divně svalila. Zvedala pusu na dlouhém krčku a hledala děti. Děti však s tatínkem byly zaujaty drakem a na Aminu ani nevzdychly. Vlčák praštil malou Aminu prackou. Svalila se hned po první ráně. Chtěla utéci, ale vlčák zavrčel, popadl jí do zubů a uháněl s ní pryč. V tom však růža spustila křik. Tatínku, žere nám Aminu! Nastal ruch v celém okolí. Křik dětí upozornil lidi kolem. Tři penzisté si hned vysvětlili, že ten mužský děti přepadl a trýznil. A tak, jakmile se pan tajemník rozběhl za vlčákem, pustili se dědečkové za panem Pučálkou a křičeli: chyťte ho, lumpa bídnýho, chyťte ho! Za dědečky běžela babička a volala: policajt! Noví lidé přibíhali a všichni za panem Pučálkou. Tamhle ten, jak ztratil tu pelerinu, to je, volali dědečkové. Ten lotr nesmí utíct a hned mu jich tam dejte, takovýmu pacholkovi. Nejprve vlčák pustil Aminu. Tu popadl pan Pučálka. Pana Pučálku zase popadli dva silní páni a nechtěli ho za nic na světě pustit.
4: Netrej sebou, nebo ti rozbiju hubu na hadry, sdělovali mu vážně.
6: Pánové, pánové, pusťte mě, já mám tamhle děti.
2: V tom však přiběhli dědečkové a chtěli pana Pučálku škrtit.
6: Lidi, neblázněte, já jsem poštovní úředník Pučálka a tamhle mám děti, proč mě držíte?
2: Tu teprve se nedorozumění vysvětlilo. Dědečkové scházeli dolů z kopce a vedli stále svou, že teď každou chvíli je v novinách, že všelijací lidé ubližují dětem. Pan tajemník Pučálka přišel domů s dětmi, s roztrhanou pelerínou a zraněnou Aminou. Za celý večer nedovedl nikdo povědět paní Pučálkové, co se vlastně stalo. Amině omyli rány na krčku a zavázali. Také pan Pučálka dostal obklad na hlavu. Dlouho do noci šeptal:
7: Kriste, pane, taková ostuda. Jen jestli to nebude v novinách.
2: Ale nebylo.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Probíráme se dnes staršími dětskými knížkami. Tak co třeba taková Žabákova dobrodružství? Kenneth Graham. To už nebylo z obrázky Ondřeje Sekory, ale v tom prvním vydání s nezaměnitelným výtvarným rukopisem Josefa Čapka. Je vám to dodnes roztomilé vyprávění. Příhody zvířátek u řeky v klidném prostředí staré dobré Anglie.
1: Krtek se zabýval jarním úklidem svého malého domku. Pracoval po celé ráno velmi pilně. Nejdříve se oháněl koštětem, potom hadrem, pak vylezl na žebřík, na schody a na stupátka se štětkou a čberem plným vápna. Až měl prach v krku i v očích,

0: Je hezké, řekl si pro sebe. Rozhodně lepší než bílý domek. Rozběhl se po louce podél plotu přes parbky, až se náhle ocitl na břehu mohutné řeky. Krtek byl okouzlen, jak živ řeku neviděl. Sedl si do trávy a pozoroval, jak se kroutí, hrne a peláší jako nějaké obrovské zvíře. A tu najednou upoutala jeho pozornost tmavá díra na protějším břehu, právě nad vodní hladinou. A hle, z tmavého otvoru na něj zamžouralo oko a objevila se hnědá malá tvář svousy. A již vykoukla špičatá ouška a hustá hedvábná srst. Byla to vodní krysa. Halo, Krtku, řekla vodní krysa. Halo, kryso, zvolal Krtek. Nechtěl bys na druhou stranu, zeptala se krysa i hned. Pojď, svezu tě. A vstoupila lehce do malé loďky, které si Krtek předtím nevšiml. Víš, já jsem ještě jakživ neseděl v loďce, přiznal se Krtek. Cože, zvolala krysa s otevřenými ústy. A co si tedy vlastně celý život dělal? Věř mi, milí příteli, nic, rozhodně nic není tak krásné, jako projíždět se v loďce. Jen tak se projíždět, dodala zasněně. Podívej, nemáš-li před sebou dnes ráno opravdu nic jiného? Mohli bychom si zajet dolů po řece a dobře se pomět. Krtek se s rozkoší uvelebil na zadní sedadlo a samým štěstím začal klátit nohama. Krásný den, vzdychl si. Pojeďme hned. Víš, všechno je tu pro mě takové nové. Tak tohle tedy je řeka, podivoval se. A ty žiješ opravdu u řeky? Já žiju u ní, s ní, na ní a v ní, pokyvovala hlavou krysa. Řeka je mi společnicí, jídlem i pitím a také se v ní ovšem míjí. Je to můj svět a netoužím po jiném. A není to časem trochu nudné, pokusil se namítnout Krtek. Jenom ty a nikdo jiný, s kým by si porozprávěla. Ale kdež, jsi nováček a nemůžeš to znát. Řeka je doslova přeplněna. Vidry, ledňáčci, potápky se tu potloukají po celé dny a pořád něco chtějí, jako by člověk neměl nic jiného na práci. Ale víš co? Teď zajedeme do zátočiny a tam se najíme, navrhla krysa. Opustili hlavní proud a zahnuli na klidnou vodu. Krysa přistála s loďkou u břehu, pomohla neobratnému Krtkovi na břeh a vynesla koštýdlem. Ještě nezačali jíst, když tu se před nimi z vody vynořila vidra. Hltouni, poznamenala přisedajíc k zásobám, proč pak si mne nepozvala k motrokryso? Byl to výlet docela bez příprav, vysvětlovala krysa. Ostatně dovol, můj přítel, pan Krtek. Těší mne, řekla vidra, a obě zvířátka se hned zpřátelila.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Jako četbu na pokračování četl z Žabákových dobrodružství František Filipovský, však jste ho určitě poznali, jak by ne. V pozdější rozhlasové dramatizaci zase hrála prim, co by vodní krysa, Jiřina Bohdalová. Ale dřív, než si ji poslechneme, nechme paní Jiřinku vyprávět o tom, jak si pro svou vodní krysu našla originální hlasovou podobu. Všechno dobré a brzy zase naslyšenou, přátelé.
3: Mě prvně na pohádky oslovil režisér Horčička. A ten mi dal text Bledě modrýho Petra. To byl Bledě modrý pejsek, to byla velice slavná pohádka a hlavně jsem měla slavný partnery, protože hlavní roli tam dělal Karel Häger.
4: Mňoucta.
5: Dobrý den, černý kocoure. Prosím tě, vede tahle silnice do světa?
4: To bych řekl, tahle a žádná jiná, pořád rovnou za nosem.
5: Děkuji.
4: Počkej, no ne, bledě modrý pes. Ty jsi modrý, víš to?
5: Vím.

0: Od ucha k uchu modrý. To tu ještě nebylo. I na ocase.
1: Čemu se směje?
0: Kamaráde, vsadím krk, že ani můj pradědeček nic směšnějšího v životě neviděl. A že už prohnal psu. No poslíš, ty jsi utekl z domova, viď?
1: Jak to víš?
2: To se pozná.
3: Tam jsem vlastně zkusila ten dětský hlas a po tomhle tom bledě modrým Petrovi režisér Horčička mě zavolal a říkal, Jiřino, já bych potřeboval, aby si udělala vodní krysu v pohádce, ale nějak sympaticky. No to jsem si řekla, to je nadlidský úkol. Vodní krysa a sympaticky. Ale pak jsem si řekla, no tak pokusím se a chodila jsem k Dvořákům pochopitelně a Dvořák měl malýho Vladimíra, dneska je to sám otec syna už, a on měl ten malý Vladimír pod jazyčkem takovou jako uzdičku. To se pak stříhá v určitém věku, on mluví dneska perfektně samozřejmě, ale v té době, jak měl tu uzdičku a s tím jazyčkem nemohl moc hejbat, tak on tak krásně ceplál. A já jsem tam chodila a chodila a poslouchala jsem toho malýho Láďu a říkala jsem si, to je ono, to je ta vodní krysa. Tak já jsem si ho nádherně naposlouchala a skutečně se mi velice povedl. Nenapadlo mě, že Vladimír, tedy můj partner, v neděli bude poslouchat pohádku. Musím vám říct, že svýho syna poznal. A zavolal mě a řekl, to je něco neuvěřitelného. Udělat vodní krysu na mýho syna. Jestli to někde řekneš, ten kluk by mohl mít trauma z toho. Celoživotní. Tak já jsem musela slíbit, že to neřeknu. Taky jsem to splnila. Dlouho jsem to nevyprávěla, až když teda Vladimír malej teda už byl velký, tak jsem to vyprávěla. Ale měla jsem sama z toho radost, že on ho poznal.
4: Au? Au? Pomoc? Kde to jsem?
1: Přece. Chyť se vesla, no, šup a posaď se, na sluníčku oschneš jako nic.
4: Děkuji. Nikdy jsem o řece neslyšel. A kdo pak jsi ty?
1: Krysa.
4: Ano?
1: Vodní krysa.
4: Ano?
1: A tohle je moje loďka.
4: Ne, tak... Já sedím v loďce. Víš, že jsem ještě jakživ v loďce neseděl.
1: Cože? Ty žes neseděl? No to snad není. To co jsi tedy dělal celý život?
4: Hrabal. My krci spíš hrabeme. Jsme barabové, stavíme podzemí.
1: Barabizny?
4: Ani ne, chodby, tunely a tak. Ale tohle tvoje řemeslo je taky prýma.
1: Prýmy síma. Věř mi, kamaráde, nic, rozhodně nic není tak krásné, jako veslovat. Projíždět se v loďce nebo plavat vedle ní. Říkej mi, a dva, tři, mě se líp vesluje. Máš pořád co dělat a přece neděláš nikdy nic.
4: A ty žiješ opravdu pořád u řeky?
1: U ní a s ní a na ní a v ní a... Říkej mi, A dva, tři. Řekají mi bratrem a sestrou a tetou a společnicí a jídlem a pitím a taky se v ní občas smeju, ale jenom občas.

0: Ta tvoje loďka se mi ohromně líbí. Kam pak nás to nese?
1: Tak tamhle před námi je ostrůvek a na něm stojí žabý hrádek. Bydlí tam jeden můj kamarád. Trochu praštěný, ale kdo pak z nás je bez chyby, žán?
2: Proč je praštěný?
1: Nejdřív jenom plaval, pak ho to unavil. Pořídil si loďku s kajutou a nakonec plachetnici. Ať začne cokoliv, vždycky to skončí. Stejně, nasytí se a přijde s něčím novým. Podívej, tamhle je. Hej, žabáku! Přijímáš návštěvy?
3: Ovšem, tebe vždycky, hoď mi řetěz a podej mi tlapku.
1: Hop.
3: Vítám tě, kryso, a tvého přítele rovněž. Jsem žabák, svobodný pán ze Žabákova, těší mě.
0: Krtek, a potěšení je na mé straně. Obdivuju takovéhle bydlení.
3: Nejkrásnější dům u téhle řeky, nebo možná vůbec nejkrásnější, stál mě. A propo, právě jsem pro tebe chtěl poslat loďku, kryso, potřebuju tě, potřebuju vás nutně oba dva. Musíte přiložit tlapky k dílu.
2: K dílu?
3: Zařizuju totiž maringotku.
2: To znám, umělý tuk.
3: Pardon?
1: To nic, on si plete maringotku z margaríny.
3: Och, tak. Opravdový život, příteli, je jenom v maringotce. Maringotka, komediánský vůz, 4 kola, na nich bouda.
1: Neblázním.
3: Neblázním, podívejte se, tady je, koupil jsem ho včera i s koníčkem. Není to krása?
1: Já nevím.
3: Nasedat, jedeme, ah je.
4: Po silnici mezi poli jede žlutý vůz.
2: Jede žlutý vůz.
1: Jede.

0: Eklos.
1: Co pak to bručí, nežene se bouška?
2: To není bouška, oni trochu ke kraji žabáku.
3: Já a uhnout toho bohra nebude, aby žabák z cesty uhýbal. A silnice se ztrácí v dáli, na ní žlutý vůz. Na ní žlutý vůz.

0: Посиди!
1: Něco se k nám blíží. Nebezpečí. Na ohni k příkopu.
0: Nesmysl. Já jsem pánem silnic. Všechno z cesty.
2: Po silnici mezi poli jeden žlutý.
0: Pozor!
3: Co to? Co to bylo?
1: Automobil. Šílenec za volantem. Všechny nás mohl zabít. Policie.
3: Podívej, z našeho vozu je kůlnička na dříví. Kůň se spašil, všechno se válí v příkopě. Co budeme dělat?
1: Najdeme nejdřív žabáka. Hej, žabáku. Kde jsi?
4: Tu.
3: Na stromě.
1: Pojď dolů. Žabák nemá na strom něco pohledávat. Je to komické a nedůstojné. Jak ses tam vlastně dostal?
3: Asi tím nárazem.
1: Pojď, pomoz mi ho sundat. Je ti něco, žabáku?
4: Nádherný, strhující pohled. Poezie pohybu, jediný způsob cestování, dnes zde, zítra daleko odtud.
1: Mluví z cesty.
4: Proletět vesnicemi, přeskočit města, tu, ach, nádhera.
3: No tak, kamaráde, snad nebude tak zlé.
4: A když si pomyslím, že jsem tohle neznal po všechny ty ztracené roky, které leží za mnou, jsem o tom vůbec nevěděl.
1: Vzpamatuj se, měj přece rozum.
4: Zrovna jsem ho dostal, víš ty, jaká skvělá budoucnost je přede mnou, jaké mraky prachu se za mnou budou zvedat, až si pořídím automobil, kolik maringotek odhodím do příkopu, ohavných, malých, ničemných kanárků. Žlutých vozů? Tu.
1: Tak to je tady konec. Tohle už znám. Zbláznil se do nové hračky. Teď nedá pokoj, dokud si nepořídí vůz, nikoho nezajede, nerozbije se, nebude mít opletačky s policií. Je výškrtku. Někteří žabáci jsou všichni stejní.
5: Malé kotě,

0: με κοκέ, σπάτι βοκέ, πορομποκέ. Με χαλί.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme vám s pěstováním rakitníku, navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Noční linka.
3: Noční linka, víkendová, tentokrát pátečně sobotní, právě startuje, právě otevírá. Krásný pozdní večer vám všem, kteří jste napřímo našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová. No a platí, že se i dnes na vás budu moc a moc těšit po celé ty dvě hodiny, které jsou před námi, a doufám, že si to vzájemně užijeme. Samozřejmě nás čeká společné povídání na téma, které vám za pár vteřin prozradím. Také pro vás máme spousty písniček a doufám, že si u nás vyberete pro vaši příjemnou večerní náladu a tak příjemný pozdně večerní relax. No a o čem, že to tedy dnes bude? Kdy jste si v životě řekli, zvládnul jsem to, dokázal jsem to? Vyřešili jste problém, komplikovanou situaci, zvládli vážnou nemoc nebo jiný životní boj? Kdy jste se postavili životu a poprali se s nepříjemnou situací? No a co zvládne člověk sám, třeba bez pomoci druhých? A mimochodem, je pomocná ruka potřeba? Kdo ji podal třeba právě vám a koho byste chtěli pozdravit? Jsou situace, kdy musí člověk v životě zapojit všechny síly, které má, a prostě zabojovat. Tedy nemusí, ale určitě chce, protože cítí, že to, v čem je, už nemá smysl a nenaplňuje ho to. Odpoutat se od něčeho nefungujícího, zbytečného, něčeho, co je ztrátou času i energie, chce notnou dávku odvahy, a pokud je to třeba vážná nemoc, odhodlání žít musí být opravdu velké. Pro zvládnutí složitých situací pomáhá i motivace. Budu se mít lépe, budu s někým, kdo za to stojí, budu si moci dělat, co chci, a žít si po svém. Nemusí jít vždy jen o velká rozhodnutí a velké činy. Možná vám plně stačí, že se o sebe a druhé dokážete postarat a žít slušný život, že zvládáte každý den v pohodě. Tak tolik a mnohem více na to naše téma, které je takové hodně na základě vašich životních zkušeností, ale také třeba i na základě určitých představ, pokud jste něco podobného nezažili. No a telefon k nám jako vždy 731 800 900, pak je tu web rozhlas.cz/linka a je tu i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zagorová na úvod se svou písničkou Biograf Láska, tak já doufám, že vás potěšila písničkou. No a teď už můžeme pozdravit do Ústí na sever Čech paní Evu. Krásný večer, Evo, zdravím vás.
1: Dobrý večer, já taky zdravím vás a všechny posluchače Noční linky.
0: Děkuju moc.
1: Já jsem byla postavená osudem před dost velký rozhodnutí. Prostě jsem byla na operaci výměně kyčelního kloubu a bohužel mi řekli, že už žádný kyčel mít nebudu a ze dne na den jsem se ocitla na vozíku a musela jsem se s tím naučit žít.
0: A to byl nějaký důvod, jakože to nešlo vyměnit prostě ta kyčel?
1: No, nešlo, že prostě to nebylo za co uchytit a těžká osteoporóza, mi řekli, no.
0: No vidíte to, a přitom se říká, že zrovna kyčle, že to je taková už dneska skoro v uvozovkách pásová výroba, že jo? A co se všechno může přihodit a jak to vůbec nemusí?
1: No, ono stačí, jako když mám tu vložku, já jsem 22 let od té endoprotéze chodila a chodila jsem dobře. Takže já si jako stěžovat nemůžu. A pak jsem šla na druhou výměnu a už to nešlo.
0: A už to nešlo. Tak co následovalo? Co se ve vás dělo? Nebo jak jste bojovala? S čím jste bojovala vlastně? Co
1: no,
0: se muselo zařídit, udělat?
1: Já byla docela nešťastná, protože jsem nevěděla, co a jak. To byl pokus omyl, něco, jak říkala paní Anička. Prostě, že mě bylo na omdlení, jo. Prostě jsem říkala, proč zrovna já. No ale pak jsem si říkala, že tím nic nevyřeším a naučila jsem se s tím žít, jako uvařit si, obsloužit se a jednou týdně ke mně chodí paní pečovatelka a zeptá se mi, co potřebuju, já jí to řeknu a tím jako to skončí, ale jako tím vozíkem ty lidi opravdu jsou trošku omezený, protože ne každý taxík váš zveme, ne každý autobus,
0: ne všude se dostanete.
1: Nemůžete jít jen tak na koupaliště bez doprovodu, to nejde, musí vám někdo pomoct. To v tom je to jako takový ošemetný.
0: A chůze, ale chodit vůbec zase nejde, ani minimálně na tom původním zkrátka.
1: No, chodím v chodítku doma, chodítku. Ale ven se netroufám.
0: Nejde to na další trasu, nejde. Nebo do terénu, rozumím.
1: No, ne. Jenom
0: tak to je mi líto, že se takovéhle věci zkrátka dějí a stávají se. Nebo víme všichni, že se můžou stát různé věci, když se zkrátka něco vlastně nedá vyřešit, co na první pohled vypadá relativně jednoduše, že by se relativně vyřešilo. Takže se to zkrátka vyřešit
1: to
0: nedá.
1: Jako původně jsem měla jenom vyměnit vložka.
0: Ano, ano.
1: Mě nikdo nevěřil, že prostě je to od kyčle. Ne, máte to od páteře. No to bylo od kyčle a přišlo se na to pozdě. No. Pane, ale člověk jako se naučí s tím žít. Jo, to jako se naučí vařit jako s tím, že byl zvyklý ve své, tak se naučí v sedě a přizpůsobí si domov koupelnu.
0: Ano, všechno
1: veře,
0: zařídit.
1: Všechno. Musí se sem.
0: Jak člověk musí zabojovat?
1: Mám šikovného syna, tak teď by to upravoval.
0: No, tak to je dobře, že máte oporu v těch.
1: Asi nedoplatila, mám dva syny a oba dva jsou mi oporou.
0: V těch
1: jako
0: nejbližších, to je důležitá věc, ano.
1: Zítra čekám vnoučka, bude mít narozeniny, tak mu dám něco dobrýho a to uděláme si takový hezký odpoledne.
0: Tak to je fajn, že máte takovéhle radosti kolem sebe.
1: A doufám, že tenhle ten můj příběh dodá i odvahu k životu i dalším lidem. Jo. Že stát se může ledacos, chodíte a najednou prostě se
0: najednou
1: stane,
0: to prostě nejde.
1: No a musíte se s tím naučit žít.
0: Člověk musí zkousnout
1: a
0: věci.
1: Jinak pozdravuju paní Věru z Ústí nad Labem a pana Radka z Teply.
0: Dobře.
1: Oni už budou vědět, kdo
0: je zdravý.
1: Je zdravý a všechny posluchače Noční linky. A paní Aničku. taky.
0: Tak, paní Evo, ráda vyřizuju moc vás, také samozřejmě zdravím, přeju vám hodně sil, pevné zdraví, ať vám to zkrátka v životě pěkně, pěkně jde i s tímto omezením, které se bohužel stalo.
1: No,
0: no a jinak hodně radostí samozřejmě do života od těch vašich, nebo s těmi vašimi blízkými a tak. Jo, mějte se moc hezky a děkuju moc krát.
1: Já to přeju zase všem posluchačům, taky i vám.
0: Děkuju. Mějte se krásně.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc, hezký víkend. Naslyšenou, tak tolik paní Eva z Ústí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, starý dobrý olympik a taky jsem se narodil, byl to vše v noční lince, máme 17 minut po 23. hodině a pozdravíme do Kopřivnice Olina. Krásný večer, Oline.
1: Zdravím vás. Malá oprava, nejsem v Kopřivnici momentálně, ale jsem v Horských Lázních, Karlova Studánka.
0: No vy se máte, takže krásné počasí, no, tak příroda, slunce, všechno vám přeje, ne?
1: Dneska to vyšlo, byli jsme Procházkou Bílou Opavou, tím kaňonem nahoru.
0: No to musí být krásné.
1: Na Ovčárnu pod Pradědem a mám to natočené, můžu vám to poslat, jestli to jde nějak, ale prostě byla to bomba.
0: To tomu věřím, že si to teď užíváte a děláte mnoho pro své zdraví, doufám také tam.
1: No tak jako já jsem tady kvůli zdraví, abych se nějak dostal z toho, protože jsem měl takový problém jeden, nebo problém s páteří, s krční. Naštěstí jsem měl, mám teda pana doktora primáře Kroupu z Ostravské všeobecné nemocnice městské. Ten mě zjistil a jeho kolegové, teda když se s nimi baví nebo brali mě na nějaké vyšetření, tak kroutili levou. Jak na to přišel? Zjistil, že mám vírustek na krční páteři, ale ne ven, ale dovnitř.
0: Jo.
1: A když mi ukázal snímek, tak tam vlastně ten vírustek už skoro přestřil tu, co máme v krční obratu?
0: Je míchu. Míchu, myslíte,
1: Tam chyběly 2-3 mm, říkal nějaký špatný pohyb nebo nějaký náraz. Došlo k tomu a mohl jsem skončit, jak paní přede mnou říkala, že skončila na muziku. Ale naštěstí ten pan primář opravdu, jak to udělal, povedlo se, on přišel na to. Operovali mě teda potom dvakrát, protože se tam něco pohnulo. Tam jsem měl nějaký kovový implantát, který měl držet obratle od sebe. Ale ve výsledku jsem hurá tady, kde si to teda jako dávám dohromady s pomocí různých těch procedur a tak dále.
0: Tak to je dobře.
1: Ještě tak. No a ještě jeden takový, taky jsem měl takový problém, to byla zase rakovina, tu jsem prodělal v roce 2011. Zaklepu, mám to za sebou od té doby. Doufám, že nic. No a do třetice všeho dobrého. Včelaření. To víte, že já jsem včelař.
0: Ano.
1: Chtěl jsem včelařit sice dost v pozdním věku. Bylo mi přes 40 už. 40 a chodil jsem kolem toho takzvaně jak po špičkách, protože jsem přece jenom včela je včela, že jo? To každý víme, že
0: jo.
1: Mám v tom zarečku takový malinký aparátek, který když se trefí tam, kde se má trefit, tak to jako je úžasné. No ale jak říkám, chodil jsem 2 roky kolem toho a teď jednou přišel můj kolega z práce ke mně do kanceláře a říká, slyšel jsem, že chceš včelařit. Já říkám, no tak jako připravuju se na to, studuju, chodím po včelařích, jako se ptá na co a jak. A říkal, gratuluju ti. Já říkám, k čemu? Právě jsi stal včelařem. Já říkám, jak stal? Tak vlastně pak z něho teda vylezlo, že jeho tatínek včelařil a že náhle zemřel.
0: Aha.
1: Že tam mají na zahradě 3 včelstva u chatky. A on říkal, já se na včely podívám a opuchnu. Takže nebudeme se o tom bavit. Čeká tě pan Pohánka, bylo to v Sudole nad Odrou. Pan Pohánka už víc o tobě, přijde za ním a hotovo. Tak říkal, máš na to týden, nebo s panem Pohánkou se dovolil.
0: Že vy jste nedostal moc na vybranou vlastně, že jo?
1: Ne, prostě on
0: prostě postavil, to byla jasná věc.
1: Říkal, ano. Říkal, nebudem se o tom bavit, prostě nic za to nechci, jenom si to prosím tě odvez. A hotovo, takže tím jsem začal včelařit a včelařím vlastně už, já nevím, 25, skoro 30
0: roků. Spousta zkušeností jako z života, no jo.
1: Takže
0: to byla jedna taková z těch, myslím, relativně, doufám, pro vás radostných věcí, která vám svým způsobem změnila život, že jo?
1: Ano. A rozhodl jsem se teda, protože když jsem skončil střední školu, tak jsem chtěl být učitelem.
0: Ano.
1: To byl takový ten, ale potom se stalo, nevím, co se stalo, jsem to odvolal, už jsem měl podanou přihlášku na pedagogickou fakultu a pak jsem to nějak skračoval, to je jedno. Tak jsem aspoň učil, měl jsem včelařský kroužek v Kopřivnici v domě dětí. Ten jsem měl, nebo mám ještě 25 roků, takže mýma rukama prošlo spousta kluků a některá děvčata taky. Mm-hmm. Mám radost z toho, že jeden, já mu říkám, můj učeň, ale on už včelaří lidiště než já, protože dělá z těch produktů včelík medovinu a já nevím co všechno.
0: Jo.
1: Dělá si matky, pěstuje, dělá oddělky. Prostě je to borec. No. Jako je těch kluků, který včelaří, je více. A tady to bych vyzběhl. Takže jak se říká, každý včelař si má vypěstovat svého nástupce, takže v uvozovkách já jich mám několik. Mám taky z toho
0: tak
1: radost,
0: to je dobře, že máte nástupce i pomocníky vlastně.
1: Ano, protože včelaři byli vždycky staří dětkové, jak se říkalo, protože ten průměr věkový byl kolem, nejdřív, když jsem já se začal včelaři, skoro 70 roků.
0: Mm-hmm.
1: A teď už se to teda snižuje, takže už je to nějak kolem 56. Nebo
0: začínají
1: tak,
0: i mladíci a mladí.
1: Mladí už se taky do toho dávají,
0: ano,
1: takže
0: ano,
1: to
0: ano.
1: Z toho radost.
0: Tak
1: asi můj boj ze vším možným.
0: Ze vším možným v životě, takhle. Hlavně Oline přeju samozřejmě pevné zdraví, ať se tam pěkně dáte v těch lázních dohromady, tak jak je to potřeba, aby vám to všechno sloužilo, to, co tam máte nově uděláno, tak jak sloužit má, a abyste si ty lázně také užil, tak jak jste třeba popisoval takovými i krásnými vycházkami.
1: Můžu pozdravit, tak
0: určitě.
1: Máže Rozokrancovi a potom paní Jiřinku, Milana z Nového Čína. A prostě ti, kteří spolu tak vzájemně komunikují.
0: Ano, ano.
1: A tak dál.
0: Dobře.
1: Vám děkuji za prostor.
0: Mějte se moc hezky.
1: Ať se máte krásně všichni.
0: Zase naslyšenou v noční lince. Mějte se krásně. No a my popojedeme. Nachystána s písničkou je Věra Martinová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Věra Martinová Kůňco vyhrál nejslavnější Steeplechase. Tolik písnička, no a teď už můžeme pozdravit do Olomouce Elišku. Eliško, krásný večer vám přeju, moc vás zdravím.
1: Dobrý večer, Ličuško, já vás taky zdravím.
0: Děkuju.
1: Rád, že jsem se taky jednou dovolala, protože to nejde. Ale přesně takový téma na mě jako působí.
0: Jo.
1: Že je to, bylo mě 83 let, a už je to 10 let.
0: Mm-hmm.
1: A já jsem se ráno probudila a nemohla jsem chodit. Nemohla, nohy nešly. Jsem sama doma, takže bylo pro mě aj těžký se dostat k telefonu, protože mám pevnou linku.
0: Jasně.
1: A plížením jsem se k ní dostala, zavolala jsem si sanitku. A za chvilku tam dlouho přijeli, a už mě odnesli dole, až už to nešlo. No a dostala jsem se teda do nemocnice a tam zjistili, vzali mě na internu a tam mě teda zkoumali, co mě vlastně je.
0: Ano, ano.
1: No tak jsem se potom dostala, tam byl vynikající pan doktor.
0: Prostě bez důvodu to přestalo chodit, jak se říká, jo?
1: Přestala jsem chodit. A já jsem říkala tomu panu doktorovi, já jsem nespadla, já jsem, čím to je, no tak.
0: Žádný úraz.
1: Vyšetřovali to a oni mě řekli, že se to může stát tady ve spánku.
0: Jo, takhle že dokonce.
1: Že ta páteř, ta kostrč, že je tak, no a zrovna my jsme takový váleční děcka, takže ty kosti nejsou nějak moc vyvinutý, no.
0: Jo.
1: To mě všechno vysvětlovat. No a potom mě rentgenovali a přišla moje nejmladší dcera tam se mnou a ona ukazovala ten snímek. A přesně nám to ukázala, říkali, to nejde operovat.
0: Aha.
1: A už máte taky věk. A to se zlomilo a narostla tam hmota, která teda tu páteř a tu kostrč drží při sobě. A to je teda vzácnost, říká. Tak jsem chvílku byla, nic se mnou nemohli dělat, že tak jsem maximálně nějaký kapačky dostala. No a pak se mě převezli na jiný oddělení. A na tom oddělení tam si mě nikdo nevšiml, já jsem tam prostě ležela, nikdo nikde.
0: Jo.
1: A potom přijela za mnou, a to bylo tak asi za týden 14 dnů, po tím, co jsem se tam dostala, no víc už, víc, asi tři neděle. A přijela ta moje dcera z Bohumína, ta nejstarší, a dovedla mě takový chodítka, který se vezmou a přehazuje se to před sebou.
0: Aha.
1: A přišla a říká, tak mami, a teď z té postele staneš.
0: A budeš chodit, jo.
1: A budeš chodit. Děláš teď pár kroků a já to nedokážu. Dokážeš. A já jsem skutečně stala, já jsem už poslechla a stala jsem z té postele. Udělala jsem dva kroky, šlo to. A ona, tak a teď dojdeš k tomu vodovodu tam a tak jsem to zkusila, šlo to a teď zpět, no a teď jsem začala chodit a ona spěchala potom na vlak, takže jsem tam zůstala a pan, tak a teď se budu pokoušet o to chodit. A já jsem aj na WC si došla, tu chodbu jsem přešla a teď jsem Česka, tak a já už tu nebudu. Já chodím a já jdu domů.
0: Co na to lékaři říkali, když vás pak viděli, no, jak tam mašírujete?
1: Tam bylo málo doktorů, to bylo, já nevím, to bylo tak udělené, že tam sestry většinou byly, ale no a já jsem se dostala na ten lékařský pokoj.
0: Ano.
1: Tam tu jejich takovou tu místnost a říkala jsem, mladá paní doktorka tam byla a říkala jsem, že už tady myslím přes týden a že bych chtěla jít na revers dom, že chodím. A ona, a když chcete jít? tam hned. Představte si, já jsem tam za 10 minut ani neměla saničku, to je kousíček od nás, co Olomouci, já bydlím jenom z kopce dolů.
0: Jo.
1: A přijela sanitka, naložili mě a já jela a i s těma chodičkama, co mě ta dcera donesla, tak jsem jela domů a tady jsem se učila chodit s tím chodičkem a já jsem to tak zdokonalila,
0: jo.
1: Že teda pak jsme šli k jedné paní doktorce taky v nemocnici a ona mě napsala ten vozíček, ten mám teda jako, že to nejde nějaký velký daleko, ale představte si třeba od té doby dnešek. Šla jsem k rybníku, to je 5 kilometrů, tam jsem nakrmila kačeny, zase jsem se dostala domů a já si...
0: To je nádhera.
1: A dneska si představte, že teda jako vím, že mám tři děti, já nemůžu říct, že by mě nepomohli. To mě
0: ano,
1: pomohli,
0: ale chcete být soběstačný. Ano, rozumím, rozumím.
1: Takže já to dokážu a myslím si, že jsem, myslím, aj tím nějak omládla.
0: No to určitě, já jsem ráda, Eliško, že ten váš příběh má takovýhle krásný konec a takovouhle pointu, že běháte a ráda běháte a baví vás to. Musím poděkovat, protože čas je proti nám jako vždycky, ale no, moc se držte, ať běháte s radostí, teď vám přeje počasí, tak si to moc užívejte, Eliško.
1: Jo, Jitřiško, já vás zdravím.
0: Děkuju.
1: Všechny posluchače a přeji to všem, kteří takhle dopadli.
0: Přesně tak, děkuju moc za návštěvu, Eliško, ať vám to krásně běhá. Jo, stále.
1: Hodně, já děkuju,
0: hodně zdraví. Dobrou noc. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Maruška Rotrová a písnička jménem Štěstí. No a teď už máme na telefonu Františka z Moravy ze Židlochovic. Františku, krásný pozdní večer přeju i vám.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuška, vás taky zdravím v Rozhlasu. Děkuju. A zdravím všechny posluchače do Štílinky.
0: Děkuju moc krát. Tak Františku, kdy vy jste si v životě řekl, zvládnul jsem to, dokázal jsem to, jde to a půjde to určitě všechno?
1: Jo, paní Tuška, vám to řeknu tak. Celkem ten život vládám od 68. roku s jednou ledvinou, kdy mě byla operativně odebraná jedna, jo, ta na levé straně. A jako zedník vám musím říct, že jsem tu práci nikdy nevošidil. Dělal jsem ju stejně namáhavě jako v ostatní zdraví chlapi. Naopak ještě teda po práci a ty soboty, neděle ještě to bylo takový náročný.
0: Ano, ano.
1: A samozřejmě nemohl jsem to dělat sám. Když jsme měli za rok postavit několik domů, vyzdít to, zvomítat to, takže jsem ještě k tomu jako přesvědčil svý tři kamarády. A tak jsme pracovali ve čtverce, jo, a v zimě teda jsem chodil obkládat a to, tak to už jsem dělal sám. A musím si říct, že si myslím, že jsem to zvládl a zvládám to ještě aj teď, i když teda už jako fyzicky zemskou práci nedělám, ale jezdím se strojama některýma, jo?
0: Ano.
1: To už není tak namáhavý podle mě teda, protože zemskou dá přece jenom, když uděláte každý den 3 nebo 8 hodin a ještě po sobotách a nedělích, tak to dá zabrat. Nikdy jsem se nevymlouval, že nemůžu, jako, že mě to ten zdravotní stav nedovoluje. Naopak jsem prostě, dával jsem tomu zabrat, ale zatím to teda jde, že už teda už mě bude 84 roku, možná v červnu. Zatím to zvládám, tak nevím ještě jak dlouho, třeba už fyzicky tak jde, ale aspoň si myslím, já, protože já věřím na osud,
0: jo.
1: Tak se mi zdá, že ten osud je ke mně takové milostivé dost. A,
0: že pomáhá zkrátka taky. No ale tak přeci jenom se spoustou těch zásadních věcí jste se musel poprat vy sám a určitě za pomoci těch vašich nejbližších a nejde to všechno samo jenom, že by člověk zase věřil na to, že mu to bude sesláno z hůry. Prostě člověk musí zabojovat asi, takže o tom víte taky své a mnohé.
1: Prostě musel jsem, dá se s tím dělat prostě všechno skoro, jo?
0: Ano.
1: V zimě, v létě, já jsem prostě nikdy nevyhýbal jsem se tomu nějak, že když jsme dělali na těch stavbách, že bych se vymlouval těm mistrům našim, že to dělat nebudu to, nebo
0: jasně,
1: ono, jo?
0: Jasně.
1: Myslím si, že jsem udělal možná víc jak nějací zdraví chlapi některý, jo?
0: Jo. To máte pravdu. Někdo je v plné kondici, v plném zdraví, neváží si toho v podstatě kolikrát ani, nebo si to ani neuvědomuje, že by také něco mohlo být jinak a s tím životem zachází tak na lehkou váhu, jak se říká, kdežto ti, kteří

0: hodně využívaní, jo. Samozřejmě nedělali jsme to zadarmo.
1: Ano, ano.
0: Lidi to taky zadarmo nechtěli, že, aby jsme jim to dělali. No, ale myslím si, že tu éru jsem měl takovou náročnou dost, jako jo. Ten, no, a, takže dneska už většinou prostě se tlačí, když mám něco dělat, tak ve stroju, jo, to by je...
1: Jasně.
0: To chlapi vysadí, jo, nebo mi tam dají žebřík z mašině a já to vlezu a
1: tak
0: už...
1: Tak stejně, klobouk dolů, že chodíte, zvládáte a stále pracujete a jste akční. Dobře.
0: Jo. Akorát trošku ty nožky zobijou, jo?
1: Jo.
0: Ale taky se to dá vydržet, protože vidím lidi, že taky to mají lidi, ale jsou na tém ještě hůř. Že to,
1: Tak se snažíte a bojujete.
0: Jakž tak teda to jde. No.
1: Tak to je dobře. To je dobře, Františku, držte se, přeju hodně zdraví vám i celé vaší rodině a hezký víkend, užijte si ho, jo? A moc děkuju za návštěvu, za povídání.
0: Ano, děkuji taky, paní Tušková. No.
1: Díky, dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Muk a skupina Šalom, Honco a Mademoiselle Paris. No a na telefonu teď máme z Královéhradecka paní Magdalénu. Krásný večer, Magdaléno.
1: Já přeju taky krásný večer.
0: Děkuju.
1: A posílám zdravu všem, kteří poslouchají.
0: Mm-hmm. Tak já děkuju za všechny samozřejmě. No.
1: A teď se omlouvám.
0: Ano.
1: Já jako poslední nemoc jsem získala v uvozovkách anémii, takže mám špatný okysličování a špatně se mi dejchá. Tak to asi bude malinko problém s mluvením. Ale doufám, že mě rozumíte.
0: Určitě, určitě vás slyším, vám výborně a výborně vám rozumíme. No, povězte, kdy jste v životě si sama sobě třeba řekla, zvládla jsem to, dokázala jsem to, zabojovala jsem, i když jsem třeba tomu nevěřila ze začátku, že to všechno zvládnu a tak. Jsou různé situace, všichni víme v životě. No.
1: Já jsem celý život sportovala, nemarodila jsem. A najednou jsem si asi před 12 lety zlomila kotník na neupraveném chodníku sledovatele.
0: Jo.
1: A byl to pro mě šok. A ještě větší šok byl, když mě pan ortopéd sdělil, že mám pobíhání. Že mám ten kotník jednej asi na 20%. Ale řekla jsem si, nedá se nic dělat, musím se učit něčemu jinému. Tak jsme s kamarádkou začali opravovat, vyrábět oblečení na panenky pro Afriku.
0: Aha, no to je krásný nápad. No.
1: Tak jsme obě kamarádky odešly tam nahoru a zůstala jsem sama. Přišel COVID, pochopitelně, tak se to všechno na mě navalilo. A po covidu mě zjistili špatnou funkci srdce, já to říkám neodborně, ano.
0: Jasně, jasně, rozumím, rozumím.
1: A začala se mě smršťovat ledvina. V současné době mám jenom jednu.
0: Jo.
1: Ale s tím přišly problémy i hned na operaci srdce, co jsem se bránila, protože já vidím dělat plášť a nejradši bych nasadila sprint světového rekordmana.
0: Jo.
1: A dalo to předlouvání, ale tak jsem říká, mám ty vnoučata, teď já je musím ještě trochu zavít do toho sportu,
0: aby
1: co se naučili. A začala jsem si hledat jinou iniciativu. Jo, ještě s těma plícema, tak se mě začalo špatně dýchat, tak už jsem přestala chodit na procházky, na nějaký dlouhý, což mě teda chybí do teďka. A navíc problémy, které nám dělají naši představitelé, že nám invalidům prostě přikládá čím dál víc, takže já že můj koníček jízda autem a přepravovat se i svým invalidním kamarádkám, který nemají řidičák, ale tím, že mám tyhle ty nemoce, tak ještě musím jít hlásit doporučení. Já nejsem na hlavu, ale já prostě mám takovýhle problémy na dýchání a na nohy, ale když sedím nebo ležím, tak jako je to dobrý.
0: Jasně, jasně,
1: takže
0: rozumím.
1: To auto bez problému řídím, no ovšem, teď se vyskytlo, že děti ležuje na kardiologii a na diabetologii, musím mít ještě k řidičáku pod nich papír, tak nevím, jak to bude v budoucnu vypadat, protože teď bojuju s lékařema. Když když můžou jezdit feťáci a ti, co si píchají inzulín, proč bych nemohla já, tím, že se mě hůř dýchá, že se mě hůř chodí, když k tomu kotníku, ale tu spojku dovedu jim máčknout.
0: Jo.
1: A tak nevím, jak to v budoucnu bude.
0: No moc ale vám přeju samozřejmě hodně sil, abyste to všechno pěkně zvládala.
1: Další iniciativu chci chodit byla čtvrtí babičku do mateřské školky.
0: Ano.
1: A včera byl v humoriádě Pepa Fousek. Se svýma krásnýma veršema.
0: Jo.
1: Tak sám jeho knížky. A chodila bych, chtěla bych, jestli mi to vyjde. Chtěla bych chodit číst, že máme krásný domov důchodců na Novým Hradci. To je část Hradce Králové.
0: Ano, ano.
1: Chtěla bych to ještě babička nebo do nějakého prostě takového spolku.
0: Rozumím. Mm-hmm. No krásný nápad. Tak no, moc vám, paní Magdaleno, držím palce, budu muset poděkovat, protože se nám blíží půlnoc a už nějakou dobu povídáme. Každopádně přeju hlavně hodně zdraví, držte se a spoustu takovýchhle výtečných nápadů, jaké máte, protože ty určitě dávají spoustu energie do života, jak vám, tak i okolí, jo?
1: Ano, držte mi palce, ať mi to vyjde, ať nejsem k ničemu, prostě nesedím.
0: Držím. Přesně tak, vy se s tím určitě poperete, protože slyším tu energii. Mějte se moc hezky, ať se vám daří, krásné dny. Naslyšenou, tolik paní Magdaléna z Královéhradecka, přejeme všechno dobré. No a jak jsem říkala, my se přiblížíme pomalu k půlnoci.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Daniel Hůlka, písnička Hej, už se to blíží. No blíží se půlnoc, je to tak, čas letí jako bláznivý, konec konců, jako vždycky, nejenom v nočních linkách, však to znáte. No a než se přehoupneme s další muzikou do nového dne, kterým bude krásná sobota, poslední květnová sobota vlastně už, takhle to má ten za mě teda alespoň téměř, řekla bych, nejkrásnější měsíc v roce, téměř spočítáno, tak se podíváme také do pošty, protože jste se hojně rozepsali, já za to děkuju samozřejmě mnohokrát. A třeba pan Michal Sedlák z Myšlína k našemu tématu dodává stručně, ale výstižně toto. Na Prahu 40 jsem si řekl, že jsem to konečně dokázal a můžu si dovolit činit svobodná kariérní rozhodnutí. Dělat jenom to, co považuji za smysluplné a nehledět na peníze, ale nebylo to zadarmo. Tak tolik Michal, tak Michal, ať se vám v životě daří a ať si užíváte právě všechny ty smysluplné aktivity a věci, které vás naplňují, které vás baví a přinášejí vám samozřejmě do života obohacení, spoustu radosti a zkrátka takového toho, co člověk třeba v průběhu pracovního života hledal a nenacházel. Každopádně děkuju moc a my pojedeme teďka se skupinou Cool and the Gang.

0: Noční linka.
1: Tak se skupinou Cool and the Gang jsme se přehoupli do nového dne, kterým je sobota, s datem už 30. května, no a na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den krásný, slunečný, víkendový, tak jak se patří a sluší, abychom si užili samozřejmě všichni podle svých představ a s radostí. Pokud vás čekají nějaké ty pracovní povinnosti, ať už ve vašich zaměstnáních, anebo na chatách a na chalupách, na zahrádkách, tak ať jde práce dobře od ruky a dílo se daří. No a co se týče noční linky, tak bude ještě až do jedné hodiny pokračovat naše povídání na téma, kdy jste si v životě řekli, zvládnul jsem to, dokázal jsem to. Vyřešili jste problém, komplikovanou situaci, zvládli jste třeba vážnou nemoc nebo jiný životní boj a kdy jste se postavili životu a poprali se s nepříjemnou situací. Mimochodem, co zvládne člověk sám třeba bez pomoci druhých a je pomocná ruka potřeba? Jsou ty situace, kdy musí člověk v životě zapojit všechny síly, které má a prostě zabojovat a určitě také samozřejmě nejenom, že musí, ale hlavně určitě chce, protože cítí, že to, v čem je, už nemá smysl třeba být a nenaplňuje ho to, odpoutat se od něčeho nefungujícího, zbytečného, něčeho, co je ztrátou času i energie, také chce určitě nutnou dávku odvahy. No a pokud je to vážná nemoc, tak odhodlání žít musí být určitě velké. No a pro zvládnutí složitých situací pomáhá i motivace. Budu se mít lépe, budu s někým, kdo za to stojí, budu si moci dělat, co chci a žít po svém a tak dále a tak dále. Však už víte, tak tolik a mnohem více na toto téma. Telefon k nám i teď na prahu nového dne 731 800 900. Pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik Marcela Holanová, jestli je na nebi Bůh. No a dovolala se k nám také paní Milada Střeboňská. Paní Milado, krásnou noc vám přeju.
1: Já napodobně všem a nebojte, Bůh je, protože já mám s ním zkušenost, ale neumím si ho představit, jak vypadá fyzicky. Něco, je to něco dobrýho, neuvěřitelného, prostě neskutečného, co my nemůžeme vidět a dost dobře chápat, ale o tom dneska téma není. Mm-hmm. Já vám jenom chci říct, že to, že člověk je na ty strasti životní sám v mnoha případech, jsem se já přesvědčila mnohokrát a kdybych to měla vypočítávat, tak v mládí mi zemřelo dítě po porodu odpoledne, pak jsme nabourali, těžce jsem se zranila, měla jsem doma dvě děti. Když se to všechno jakoby zahojilo, vyřešilo, díky rehabilitákům a našim operátorům tady jsem zase začala chodit a fungovat tak, jako máma má a do práce a všechno, tak zase po dlouhých jakoby létech přišla rakovina, přišly, já nevím, operace břicha několikanásobní a tak. Takže tyhle zdravotní problémy to asi má každý a je na tom, jak to člověk překoná. A samozřejmě, jak jste se ptali, potřebuje mít okolo sebe dobrý lidi v okolí. Mě třeba povzbudili spolužáci mých dětí, kteří mi do nemocnice napsali krásný dopisy malovaný, když naše děti chodili na základku. Mm-hmm. Takže díky paní učitelce mě to tak krásně povzbudilo. A nebo když jsem se potom vrátila z nemocnice, tak syn se naučil, jak mi masírovat nohy, tlačit body a tak, a takže jsme se rozchodili. Jo. Je to tak úžasná věc, že člověk má okolo sebe takovýhle lidi a ano, potom, ano. Když přijde něco takového, že třeba vám zestárnou rodiče, tak já jsem teda, jako mý rodiče zemřeli doma, u obou jsem byla. Mm-hmm. A maminku jsme pečovali, já nevím, téměř 2 roky. Mm-hmm. Víte, a potom, když ta rodina se rozpoltí v názoru, samozřejmě, že demokratický názor, každý máme z nás ty svoje názory a funguje to tak vlastně i v rodině. Takže já jsem byla zastánce toho, že ji nikam nedáme, že máme podmínky a čas na to jí teda dochovat až do smrti.
0: Ano,
1: no
0: ano.
1: A sourozenci byli jinýho názoru,
0: jo.
1: Takže před ní jsme to najevo nedávali, ale já jako díky tomu, že jsem byla nejstarší a postavila jsem si hlavu, tak jsme to dokázali. A to je můj takovej jakoby největší, jak by to řekla, počin. Že mám to čistý svědomí a takovou krásnou jakoby myšlenku, když na ní vzpomenu, že jsme se stihli všechno říct, všechno rozloučit, smířit se a právě k tomu nám taky dopomáhalo to něco, čemu my říkáme teda Bůh, jak zpívala paní Martinová. Jo? Takže já jsem přesvědčená o tom, že člověk na to není sám, i když zrovna okolo sebe nemá živý lidi svoje blízký. Jo? Takže kamkoliv na světě, a i to říkám dětem, když někam pojedete, byli byste, ocitli jste se v nesnázích, nebo jste nevěděli kudy kam, jděte do kostela a tam to zkuste poprosit a uvidíte. Nikdy mě to nesklamalo.
0: Tak říká se, že víra vlastně pomáhá v mnoha směrech a v mnoha věcech a že to je určitě důležitá věc v životě každého, kdo jak to tak má postaveno samozřejmě a máte určitě své zkušenosti, takže víte také, o čem mluvíte a já jsem moc ráda, že jste nám jaksi představila tenhle ten svůj příběh a tak, takže přeju, držím palce i do dalšího.
1: Je to krásný, že to takhle můžu říct a že už teda teďkon mám v sobě takový síly a nadhled, že už při tam nebrečím, když to všechno zrekapituluju.
0: Jasně.
1: A přála bych každému v životě dojít takhle k tejletej, jako k tomuhle cíli, si to umět jakoby zhodnotit a brát to pozitivně, jo, protože někdy jsem se cítila taková jakoby méně cená, tak jo, tak člověk si vyslechne různý kritiky a tak
0: ano,
1: na sebe.
0: Ano, ano.
1: Ale v podstatě máme každý svoji cenu a nějakou tu úlohu na světě má každý, no a záleží na tom teda, jak se s tím vyrovnáme a víte co, jak zase my třeba pomůžeme tomu okolí, jo, když vidíme, že je něco třeba. Já jsem tady měla sousedku výbornou ženskou, její manžel měl strašně těžký úraz, dostávali ho z toho a ona by měla mít svatozář, protože v podstatě se o něj stará teď, i když je hodně postižený, ale ten člověk žije. A my jsme jí byli oporou v tom, ona mi vždycky říká, ty jsi byla takovej můj přístav, kam já jsem si mohla. Takže tohle bych fakt přála každému, že jako opravdu Je to tak, no, to je život.
0: To je život, to je pravda. Každopádně moc děkuju, paní Melado. Přeju vám krásné dny. Zdravíme na Třeboňsko do krásné oblasti jižních Čech a přeju hezké, přeju hezké dny a hezký víkend. Děkuju moc krát.
1: Já vám taky a mějte se moc hezky a buďte pořád veselí a děkuju za tenhle pořad a za možnost zavolání.
0: Taky děkuju. Zase příště se budu těšit. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petra Janů a pak, že je to hřích, tolik písnička a dovolal se k nám z Olomouce Robert. Roberte, krásnou noc přeju.
1: Dobrý večer.
0: Tak, zdravím vás.
1: No, teďka k tématu.
0: Uh-huh.
1: Nejhorší situace, která mě potkala v životě, že to skoro 3 roky, bylo to v červenci 23.
0: Uh-huh.
1: Tak se mě utopila manželka, mě se ten moment zhroutil úplně svět.
0: Uh-huh.
1: A tak jsem 3 týdny ležel v posteli a strašně jsem plakal, protože mě chybělo, jako.
0: Rozumím, rozumím.
1: Chyby mě pořád.
0: Hmm.
1: A pak jsem jako přemýšlel a říkal, holku, ty si musíš najít holku, ty bez holky nepřežiješ.
0: Hmm.
1: No a tak jsem začal hledat a našel jsem 3 děvčata, ale nebylo to ono, prostě oni byli na peníze, no, zlatokopky, ono se tak říká moderně, no a to je jedno. A teďka mám prima kamarádku, mám mu strašně rád, ona mě taky.
0: Mm-hmm.
1: Nejsme si teda ani jisté, jestli budeme vážné vztah, ale prostě necháváme všemu volné průběh a uvidíme.
0: Mm-hmm.
1: A je bezva, že prostě všechno si řekneme. Když potřebuji s někým pomoct, ona mi pomůže, a i taky pomůžu, jedna na druhého jsme hodní.
0: Jo.
1: A já si té holky strašně vážím, jo. Ona mě učí odvaze, protože když někoho ztratíte, tak to je hodně těžká situace, ale kdo z nás nebyl nikdy na pohřbu, že?
0: No a co vás v ten nejtěžší moment vlastně tak jakoby postavilo na nohy? Byla to ta myšlenka, že je potřeba najít někoho dalšího, nebo najít si přátele, nebo najít si přítelkyni, nebo co to bylo za myšlenku? Hlavně tohleto?
1: Tak to mě hodně pomohlo, no.
0: Hmm.
1: A neříkám, že jsem neplakala, i teďka třeba, když jdu na hřbitov, tak to víte, že brečím. Když někdo říká, že chlapi nebrečí, tak je co. Jako.
0: Uh-huh.
1: To tak je prostě. No, tak pořád mám manželku rád, jenom že to je těžký, no, to se těžko vysvětluje.
0: Takže zkrátka jste si řekl, že je potřeba jít dál a nějakým způsobem jste se pral z toho kraje s tou velmi smutnou a tragickou situací.
1: No, abyste... Víte, já jsem věřící člověk a mě to pomáhá právě, jak řekla ta předchozí paní Věra.
0: Mm-hmm.
1: Protože tam je takové hezký přísloví v Biblii, že nestavili dům Hospodin, darmo se stavitelé namáhají. Takže, tak jak říkali učedníci,
0: uh-huh.
1: Když se Ježíš ptal, tak on řekl, tam byla taková hezká myšlenka.
0: Uh-huh.
1: A já to řeknu. V podstatě jde o to, že Ježíš se ptal, když mu bylo nejhůř, tak se ptal učednicku, jestli ho taky chce opustit. A víte, co mu řekli?
0: Uh-huh.
1: Ke komu bychom šli.
0: Jo.
1: To je moc hezká myšlenka.
0: Uh-huh.
1: Takže někdy to tak někdo má, jako že si řekne, no a co dál. Jako.
0: Ano, ano.
1: A jinak teda, jako říkám, já si třeba vážím, že ta holka mě pohladí vlasy a mě to pomůže, jo, nebo třeba já jí koupím oplatky ke kafe, jo, to jsou úplně maličkosti, nebo třeba ona mě nafoukne myč, protože ví, že to nezvládnu, jo.
0: Jo.
1: A prostě jeden druhému děláme radost, ona taky zažila složitou situace, protože se rozešla s klukem, teda manželi nebyli, ale on si našel jinou holku, já říkám, dívej se, oba to máme těžký, ale zkusíme být kamarádi, možná bude vážné vztah, možná ne, ona to vidí podobně, takže v tomhle ještě jasno nemám, jestli bude vážné vztah, ale máme jasno v tom, že jsme kamarádi a to nás oba drží nad vodou.
0: A umíte se domluvit, tak to je důležitá věc. Dobře, no. Roberte, no tak vám přeju všechno dobré.
1: Teda,
0: no,
1: můžu jenom krátce,
0: pověste určitě.
1: Nás tlačí čas jako všechny ostatní, tak pozdravujte Olina, je sympaťák, pozdravujte paní Ludmilu z Brna, paní Vlastičku z Krnova, na zkrátka všechny linkaře.
0: Dobře.
1: A ještě chci říct, že mám velkou radost. Dneska jsem u Řebika vyhrál knížku a to se mě 5krát nedařil.
0: Uh-huh.
1: Říkám, no nesmím hodit flintu do žit. A potom, když udělá člověk, tak to už se vzdá vždycky, když něco nepůjde. No, tak prostě, to jak skládat uhlí. Když složíte uhlí, no tak je vám teplot. No.
0: To je pravda.
1: Tak jo.
0: Je třeba to nevzdávat. Mějte se hezky, Roberte, já děkuju. Já děkuju, mějte se krásně, ať se vám daří a krásné dny a zase někdy příště v noční lince. No a tentokrát je tu nachystán s písničkou Jaromír Nohavica.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky, jednou

uchvazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Jaromír Nohavica a jeho Těšínská krátce před půl jednou. No a teď pozdravíme do Hradce Králové paní Boženku. Boženko, krásnou noc.
2: Já vám taky přeju krásnou noc a všechny zdravím, kdo
1: moc
2: ještě
1: děkuju.
2: Poslouchají.
1: Uh-huh.
2: A já vám chci říct můj příběh. Já pocházím z vesnice, kde byla cihelna. A můj muž jezdil na vojenské správě, ale když do cihelny, jako do podniku, dostali auto ve třesku, protože se hodně extedovalo, no tak přišel jako do té cihelny. Dali mu závodníka, jenomže ten pán už jako měl jít do důchodu a zdála se mu ta práce poměrně těžká, protože se jako vagónovalo a uhlí se prostě vozilo a můj muž mě říká, nechtěla by si se mnou jezdit a já jsem, no, měla jsem nejmladší dceru 6 měsíců, ale mamka říká, že mě ji pohlídá, tak jsem šla. No tak jsme prostě jezdili s tou V3S-kou, ta byla šikovná do toho, to po nějakých letech musela na garančku s ní a dali nám za to V5-ku. Tak s ní jsme taky jako jezdili a abych se dostala k tomu, po 20 letech nám přidělili návěs 12-metrovej. Teď já jsem byla vidět vršek hlavy, protože to bylo vysoký. Teď jsem na to neuměla vlíst a říkám, no ne, tohle já dělat nebudu, na tomhle jezdit nebudu. A já už předtím jsem nějakový zdravotní potíže a doktoři mě doporučovali změnu zaměstnání, tak jsem prostě to říkala manželovi a on říká, když nám to budou nakládat vysoko s blížnejma vozejkama a prostě už nebudeš mít takovou dřinu. No ale dálkový jízdy, já jsem říkala, já tohle dělat nebudu, prostě byla jsem ve městě s dcerou a tam na fotoateliéru byla cedule, že přijmou účetní.
1: Mm-hmm.
2: A tak dcera taky si myslela, že by jako si změnila zaměstnání, že by tam šla, jenže paní fotografka říká, víte co, já bych brala radši vás, než paní, protože ona má děti, že jo, a já potřebuju, aby tady prostě někdo byl, že jo, ta práce vyžaduje, aby jsme tady byli dvě. No tak já jsem prostě přišla domů a říkala jsem, že nastoupím jako do toho fotoateliéru.
1: Mm-hmm.
2: No můj muž říká, no prosím tě, to bys mě udělala a já jsem tam už byla jako dopálená už s tím návěsem, že jsem ho to nezvládla. Tak jsem prostě sebrala to potvrzení od doktora a poslala jsem to na podnik a oni se mnou rozvázali pracovní poměr a já jsem nastoupila do toho ateliéru. A ten můj mužský se mnou 14 dní nemluvil, že jsem ho nechala prostě... Tak mu přidělili závozníka, ale já už bych to bývala nezvládla. Ten dlouhej vůz a ty dálkový cesty. No, někdy, když jsem byla v té práci v ateliéru a přišly nějaké takové chvilky, tak jsem si říkala, no bylo mě lepší u nákladňáku, no ale pak jsem se s tím zrovnala. Takže když jsem si to prosadila, že budu pryč, tak to bylo takhle. No.
1: Stejně velká poklona, paní Boženko, že jste to takhle zvládla s takovým velkým autem a takové dálky prostě jezdit a
2: no,
1: všechno
2: tak
1: to vyřizovat a tak.
2: Ale ono nejhorší bylo, když se vagónovalo, víte, vagónovali jsme cihlí tašky a ještě jsme zasvozili uhlí zpátky. No, nádraží bylo asi 9 kilometrů, no a vagóny byly na 8 tisíc tašek a 4,5 tisíce cihel, to bylo metráků v ruce, co člověk jako měl. No, ale já jsem byla zvyklá, dělal tam můj muž taky, tak jako nám to vyhovovalo. My jsme si pomáhali a tak, ale no, to víte, že jsem byla někdy naštvaná. No. A sedla jsem si na motor a teď konci to jako vyříkávám a muž seděl, nic, a najednou se otočila a říká, ty jsi něco říkala, a já jsem prostě pak zjistila, že on na to ucho neslyší. Mm-hmm. Takže on vůbec jako prostě mě nevnímal. Mm-hmm. Tak jsem si pak vymyslela, on neměl rád rýži, tak když jsme přijeli domů, tak jsem uvařila rýži a on mě vždycky říkal, co jsem provedl. A já říkám, že se s tebou nedomluvím v autě,
3: jo,
2: tak
3: bude
2: musíš vědět, že jsi něco provedl. No, tak to by
3: Boženko,
2: bylo asi nebudu.
3: Moc vám nezdržujete, moc vám děkuju samozřejmě a ať se vám daří v životě a taky přeju hodně zdraví, hezké dny, jo?
2: Děkuju, paní Tušková.
3: Zase příště se budu těšit. Taky krásné dny, naslyšenou, dobrou noc.
4: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Helena Vondráčková a písnička Zblížení. Tak, dohráli jsme, dospívali jsme a dovolal se k nám Jindra z Plzně. Krásnou noc, Jindro. Moc vás zdravím.
1: Já vás taky zdravím, nemůžu spát, tak poslouchám vaši linku. Už dříve jsem do ní psal v nějaké zpěvky, dneska volám.
0: Dobře, to jsem ráda.
1: Téma, jak jsem to zvládnul?
0: No, když jsem si v životě řekl, zvládnul jsem to, dokázal jsem to zkrátka, když jste třeba s něčím zabojoval, byl jste donucen zabojovat.
1: No, těch věcí bylo víc v životě, že je mi více přes 60, ale třeba jedna z těch prvních věcí, když jsem začal studovat vysokou školu dálkově v 35 letech a končil jsem ve 40 na 5 let a bylo to dálkově, nikoli v denní studium. To znamená při zaměstnání chodit, jako chodit do práce a po večerech, sobotách, nedělích se učit.
0: Jasně.
1: Takže jako to je dost věc náročná. Navíc jsem jezdil do Košic, protože jsem dělal leteckou školu, leteckou navigaci a přiblížení na přistání a takovýhle. A ono z Plzně do Košic, to není vůbec jednoduchá cesta. Jo. Takže se mi to povedlo v průběhu studia. Když jsem začal studovat, tak jsem měl jedno dítě, v průběhu studia jsem mi narodil druhé dítě, takže žádná sranda to nebyla, zvládnul jsem to. Potom další věc, manželka onemocněla rakovinou a s tím nádorem, který byl velice agresivní. A nevypadalo to špatně, prognóza špatná. Přesto jsme se oba jako do toho pustili a už je to 20 let a manželka přežila.
0: No tak to jsem ráda, že slyším příběh také s dobrým koncem a že to zkrátka, že jste to vybojovali, že jste zabojovali a nenechali jste jen tak věci, aby si...
1: Ne.
0: S vámi dělali, co by chtěli, což je určitě důležitá věc. Určitě to stálo hodně úsilí.
1: No.
0: Samozřejmě ve zkratce se o tom špatně mluví. No.
1: To jsou takové věci, které já ještě jako řeknu jednu věc. Potom, když mi bylo 50 let, začal jsem stavět dům. Manželka v invalidním důchodu, dvě děti na studiích. Přišel rok 2009, kdy všeobecně nastala krize. No a já jsem si vzal úvěr na 4 miliony a hned do roka jsem ztratil zaměstnání. Takže taky taková rána. A co s tím, že jo? Jak si s tím poradit? No,
0: no
1: zvládnul
0: jste to. Zvládnul jste.
1: Pak jsem postavil, splatil. Jo, takže to jsou takové momenty, kdy člověk si musí říct, že to zvládne.
0: A že zkrátka bude pokračovat tak, v tom, co dělá. Že se s tím nějakým způsobem popere a ono by to bylo, aby to nešlo. To máte pravdu. Není to vždycky jednoduché, ale o to víc je to vzácnější pak ty výsledky.
1: Takový ty tři jako nejdůležitější věci, ono jich bylo víc, které jsem musel zvládnout. Ale
0: měl byste, takovou obecnou radu třeba pro ostatní?
1: To se nás situace.
0: Jindro,
1: takže takhle jsem vám to chtěl říct.
0: Měl byste nějakou obecnou radu pro ostatní třeba jak na to?
1: Nevzdat to. Já už jsem slyšel mockrát, to nejde. Od spousty v různých situacích a od spousty lidí, se kterýma jsem to řešil a říkal, že to nejde. Jo. Ale to je pro mě výzva.
0: Jo.
1: To nejde. Ono to nejde. Oni mi řeknou důvody, to nejde.
0: Ano, ano.
1: Jo. Já řeknu, no, ale ono by to šlo, ale musí se chtít. No, a pak to všechno šlo.
0: Jo.
1: Jo. A když mi někdo řekne, to nejde, tak to mě jako vyburcuje. A řeknu si, no nejde to, dobře, ale musím to zkusit. Všechny tyhle tři věci, co jsem říkal, byly náročný a každý mi říkal, to nejde, nemůžeš takhle studovat a dojíždět, nemůžeš jako vyléčit něco, co nejde, nemůžeš splatit, když nemáš, no nejde to. Ale ono se potom ukáže, že když člověk vytrvá, tak to jde.
0: Že se to nějak, všechno, že se to nějak vybojuje. Dobře, Jindro, moc vám taky děkuju, ať se vám daří a přeju vám taky spoustu další energie a hodně elánu. Jo, naslyšenou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Lenka Filipová a Norský dřevo. No a na telefonu teď máme paní Jiřinu ze Žďáru z Vysočiny. Krásnou ano, noc, ano. Jiřino, zdravím vás.
1: Taky krásnou, taky vás moc zdravím.
0: Děkuju.
1: A já jsem měla takový, já jsem se vdávala v 19 letech, protože tenkrát byla taková doba, že když už vám bylo přes 20 a nebyla jste vdána, tak to už tenkrát bylo hrozný. No ale to nechci jako říct. No a tak prostě jsem si našla manžela, nebo jsme se našli a on trochu jako na vojně nějak nastrnul a postanával nějak za dvěnama. No ale tenkrát jsme tomu vůbec jako ne, nějakou váhu. Prostě jsme na to nemysleli. Vzali jsme se jako všechno dobrý a když jsem byla v jiném stavu s třetím dítětem, synem, tak on byl v nemocnici, jako na té kontrole. A když jsem za ní měla, tak si mě pan primář zavolal a řekl mě prostě úplně prostě, prostě váš muž tady do dvou měsíců prostě nebude. Je to špatný, má pryč leviny. A teď jsem za ní měla jít na pokoj a teď se tvářit, že se nic neděje.
0: Rozumím.
1: Prostě no. A takže jsem to musela jako překonat, ale oni měli v rodině primáře v Brně a takže teda půjde tam, nemůže, to byl jeho sejda a on věděl, že je to špatný, tak ho nechtěl, ale zajistil nám v Hradci Králový, co začínala ta ledvina akorát, jako takže tam byla, ale byl tam než 14 dní a když bylo mýmu tomu poslednímu chlapečkovi, 2 měsíce, tak můj zemřel. No a předtím byly ještě 2 holčičky, že jo? Takže ty byly 2 roky, rok a takhle, že byly po roce. No takže já jsem musela do práce, takže jsem byla u našich. A takže, aby jsme se jako nějak uživili, no jenom, že mě bylo 24 let, že jo? Jako, tak jsem si říkala, no nebudu sama. Tak jsem odpověděla na inzerát, jako, no a dopadlo to tak, že jsem fakt poznala hodného

0: Floridě, a jenže on byl daleko, tak jsme se pak dohodli na do 3 měsíců na ten inzerát jsme se vzali, takže si umíte představit, jak potom to u nás vypadalo, než jsme se žili, protože on měl taky 2 děti, já 3, takže když jsme se vzali, tak nás bylo hned 7, no, ale jako ten rok to trvalo, než prostě jako jsme se tak nějak žili, než si děti zvykly a tak, ale bylo to jako všechno dobrý. Mm-hmm. Takže prostě to bylo další. A po třetí, když já jsem v 75, jsem prostě ochrnula, úplně ochrnula, vůbec jsem se nehla. A jenom prostě jako to prostě svou pílí, no prostě říkali, že nebudu. A manžel tam u mě seděl každý den, já jsem ani nevěděla, že tam je. No ale dostala jsem se z toho, začala jsem chodit a už říkám, je to dobrý. No a já jsem přišla domů jako v únoru a manžel odešel v listopadu do nemocnice a zemřel. Takže já jsem zůstala zase sama, znova jsem ochrnula, ale znova jsem to přečkala. Jako díky doktorům a díky mý pevný vůli. No, takže teďka žiju v pečovatelském domě, tady ve Žďáře, mám se tady dobře.
1: To je dobře.
0: Máme, je byt, normálně byt mám, takže když si s někým mluvím, když nechci, nemluvím.
1: Uděláte si svůj program.
0: Ale musí člověk prostě si říct, prostě nedá se nic dělat, je takový život. A v nemocnici jsem se seznámila, tam chodí pan kaplán s pejskem, jako a tak jsme si taky navázali jako přátelství a tak když jsme mluvili, tak já jsem říkala, prosím vás, a můžete mě vysvětlit, nikomu jsem nic neudělala, proč pro takovejhle život prostě mám samý ty. A on říkal, no, koho pán Bůh miluje, toho prostě neštěstí navštěvuje nebo těma starosti manou. Ale musí se pořád paní Jutuško jít dál, nedá se nic dělat.
1: Nedá se nic dělat, je třeba jít dál. Moc vám děkuju taky, paní Jiřino, za vaše slova. Jinak přeju všechno dobré, pevné zdraví.
0: Taky,
1: v rámci
0: taky,
1: možností všechno dobré. Tak a mějte se hezky,
0: a vám
1: hezké
0: taky
1: dny.
0: Krásnou noc ještě, naschledanou.
1: Krásnou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Václav Neckář a Massachusetts, jinak v originále samozřejmě také staří dobří Bee Gees. Tak přátelé, pojďme se podívat také do pošty. Paní Soňa píše, dobrý večer všem, kteří poslouchají, i vám, Jitko. V roce 2016 jsem přišla o nohu a dostala jsem protézu. Bylo to dobré, po venku jsem chodila s berlema, no a doma bez nich. Bydlel se mnou syn s rodinou, ale odstěhoval se a zůstala jsem v domě sama. A v roce 2019 mi řekli, že přijdu i o druhou nohu. Hodně jsem v nemocnici přemýšlela, jak vlastně vůbec budu žít, ale doma si udělám všechnu práci, jen na kterou dostanu. Už je to 7 let a můžu říci, holka, zvládáš to. Tak paní Soně, moc vám taky děkuju za upřímnost a přeju všechno dobré a hodně sila, energie do té nelehké situace. No a protože jsme téměř na konci naší noční linky víkendové pátečně sobotní, tak je potřeba poděkovat vám všem za pozornost, nebo není potřeba, já bych ráda poděkovala za pozornost a za společnost vám všem a také za odvahu odvyprávět nelehké příběhy a velmi složité situace, které jste v životě prožili a se kterými jste se poprali zdárně a se kterými se možná stále ještě perete. Konec konců každý z nás valíme před sebou něco, co je potřeba vyřešit a zvládnout a většinou to zpravidla v životě nebývá, jenom jednou bývá to mnohokrát, tak nám všem přeju hodně energie a hodně zdaru a také hodně odvahy pro ty situace, abychom našli vždycky tu sílu a řekli si, to dám, to určitě zvládnu, to dokážu. No a pokud jdete spát, tak vám přeju krásné sny. Pokud jste se rozhodli, že budete bdít, tak vám nabízím třeba některé z dalších našich nočních pořadů. No a jinak Jitka Lukešová se loučí. Děkuju moc, dobrou noc a budu se těšit brzy naslyšenou.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Je tu čas se trochu omladit. To dokáže smích, také vzpomínky, které nás přenesou do doby, kdy jsme bývali mladší. A jeden komik, který to mládí, má i ve svém příjmení. O něm vám bude vyprávět Patrik Rozehnal. Narodil se 7. února roku 1942 v Praze. Chodil na průmyslovku a pak i na Vysokou školu ekonomickou. Mimochodem tu skončil s titulem inženýr.
2: A do roka to dotáhl až na pracovní zařazení samostatný odpovědný pacholek.
1: Vedle zaměstnání pracoval i v baru.
2: Začínal tam jako lepič tapet. Divím se, jak mohl tuto práci dělat.
1: No jak, vzal kýbl s lepidlem, štětku a lepil, co se bude hrát?
2: Zvířata neměl nikdy moc rád a choval se k ním někdy až nepřátelsky.
1: Tak každému nepřilnou, ale raději k lidem. Také se později oženil.
2: Tvrdil, že manželka je v podstatě cizí tlustý chlap, který ti leze na nervy.
1: Možná proto s ní v roce 1968 odjel do Francie.
2: Ale pak, to zas musím uznat, pustili na svobodu.
1: Následně Ivan Mládek nastoupil cestu do světa humoru a do Benjo Bandu.
2: Měl tam vynikající výsledky, spolupracovníci si jej tam vážili.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: tak tohle byli Děda Mládek Illegal Band, nikoliv Ivan Mládek, ale jen důkaz toho, jak humor a písničky Ivana Mládka žijí i mezi mladou generací.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ivan Mládek, o kterém dnes budeme mluvit, se narodil 7. února 1942 v Praze. Absolvoval průmyslovou školu strojnickou, ale později i vysokou školu ekonomickou. Už během středoškolského studia se začal zajímat o jazz a v roce 1959 spolu založil studentský Dixieland Storyville Jazz. Od roku 1961 se snažil formovat první banjo bandy, ve kterých by se mohl víc realizovat jako solový banjista. Rodiče z toho velkou radost neměli, ale naštěstí mu nic neříkali.
2: Zkrátka, dělal jsem rodičům jen a jen radost. Jen v jednom jsem je rmoutil. Když jsem byl nemocen, nemohli mě nikdy dostat k lékaři. Doktoru jsem se bál jako čert kříže. Rodiče mě jednou odvedli na zdravotní středisko s bolestmi v břišní krajině. Ordinační hodiny měl toho dne Mudr Bém, známý břišní krajinář. Hned poznal, že mám prudce zanícené slepé střevo. Rozhodl se k okamžitému chirurgickému zákroku. Co se však nestalo? Průvan zabouchl jednoklikové dveře do ordinace, klíče zůstaly uvnitř a sestra byla právě někde pryč. Doktor Bem byl tak ducha přítomný, na nic nečekal a slepé střevo mi vyoperoval v čekárně bez použití jediného chirurgického nástroje, jen pomocí svých zubů a nechtů. Zachránil mi možná život, ale od té doby omdlévám strachy z pouhého očkování. Zrovna příští týden mám jít na povinnou injekci proti tetanu. Domluvím se asi jako ostatní s tím chramostou. Chramosta je muž, který za úplatu chodí na povinné očkování skoro za všechny obyvatele našeho městečka. Na injekce dochází v různých převlecích a parukách, vždy s jiným občanským průkazem. Neuvěřitelné je, že tam chodí i za ženy. Divím se, že si náš lékař ještě nevšiml, že píchá stále do toho samého zadku. Chlapa ze mě udělala až vojna. Narukoval jsem do Josefova a nebylo to tam špatné. Měl jsem tam výbornou zašívku. Všichni vojáci v kasárnách museli denně běhat 5 kilometrů, zatímco já jsem měl tu kliku, že jsem se dostal do nějaké speciální protitankové čety, ve které jsme běhali denně jen 100 metrů a cvičili skok do dálky na cíl s náloží v ruksaku. Na vojně jsem také podal jeden zlepšovací návrh. Vymyslel jsem, že by samopaly mohly být na elektrický proud. Byly by tiché a neznečišťovaly by ovzduší. Jedinou nevýhodou bylo, že by vojáci museli běhat jen rovně, jinak by se zamotávali do kabelů. Mohli by také postupovat na nepřítele do určité vzdálenosti, jinak by si vytáhli zástrčku ze zásuvky. Bylo mi jasné, že někteří vojáci musí dále až do týlu nepřítele. I na to jsem pamatoval. Rozvědčíci, průzkumníci by měli prodlužovačky. Své vynálezecké schopnosti jsem uplatnil i v Praze v jedné účtárně, kam jsem po vojně nastoupil. Jako první jsem podle známého účtu Má dáti dal zavedl nový účet Ukradli nám, ukradli jsme. Dále jsem vynalezl kancelářský psací stůl s lůžkovou úpravou. Vynalezl jsem výchovné trestné píchačky, které po 7 hodině raní dávají ránu 380 voltů. O sobě bych toho mohl napsat ještě mnoho, nerad bych se ale sebou příliš zaobíral.
0: Tak přidám některé informace já. V roce 1966 založil Old Time Trio, se kterým účinkoval na pravidelných jam sessionech v pražském poetickém klubu Viola a taky v rozšířené sestavě i ve studentském klubu Vltava. V té době také hrál na banjo s tehdy populárním triem KTO.
3: No, na některý se hraje Benjo blbě, ale některý ještě víc blbě.
4: Proč máte Benjo, která se hraje blbě?
3: Tak samozřejmě asi nejlíp se hraje na elektrickou kytaru, to se ty struny šimrají tím trsátkem, když to tady to musíte pořádně jako vybrnknout, pořádně domáčknout, začínám trochu špatně domáčknout jedno pole, už vám ten to nezazní, že jo. Na ty elektrické kytaře stačí se dotknout, už to tam je, no. Je to docela jako, když to banjo je tvrdý, tak je to opravdu práce.
0: V roce 1968 ale odjel na půl roku do Francie, kde účinkoval v pařížských ruských klubech jako sólový hráč na balalajku. Když jsme u toho cestování, tady je jedna cestovatelská anekdota.
2: Český turista byl ve Španělsku, když se vrátil, tak potkal kamaráda, který se také do Španělska chystal. Říkal mu, prosím tě, jdi tam takový malý hospůdky, je to přímo tam v Madridu vedle toho stadionu, co se pořádají ty bičí zápasy, a dej si tam, mají tam fantastický za dva pesos, normálně takhle veliký, víte, co to jsou bičí žláze, že jo? Takhle veliký bičí žláze za dva pesos strašně dobře se najíš. Tak on tam potom, ten jeho kamarád šel, ale stalo to sice jenom dva pesos, ale byly to takový malinký dvě ty, a on jako protestoval, že jo, kamarád tam byl, dostal takový velký bičí žláze, on říká, to víte, někdy vyhraje Toreador, někdy bejk, že jo?
0: Ale zpátky do Československa. Ze začátku se Ivan Mládek pohyboval po nočních klubech, varieté a estrádách s banjistou Františkem Turkem. Pak vystupoval střídavě jako mandolinista v countryové skupině White Stars a taky jako banjista ve svém old-time triu. V roce 1970 na countryovém festivalu v pražské Lucerně slavil úspěch se svým trojbanjovým banjobandem, kterému sami organizátoři festivalu dali název Banjo Band Ivana Mládka. A taky občas vystupoval se svými kamarády.
2: Vážení přátelé, já jsem si přivedl jako hosta Jiřího Kodeta, známého filmového zvukového herce. Vážení přátelé, Jiří Kodet je můj nejstarší kamarád. Jiří Kodet je výborný kamarád a častokrát mě v životě vytáhl trn. Uvedu příklady jeho nezištného kamarádství. Například už, když jsme chodili do školy spolu, tak se pamatuju, jak jsme psali písemnou práci. Mě v peře plnicím došel ingoust a Jirka si toho všiml, hnedka přiskočil do mé lavice a písemnou práci mi sám dopsal. Nebo jiný příklad. Jednou takhle už později jsme byli na honu spolu, honili jsme zajíce, teda stříleli jsme zajíce a já jsem střelil do zajíce a nějak špatně, protože jsem zajíce jenom zranil a chtěl jsem vypálit další ránu a rána nevyšla a zajíc šel po mně a Jirka si to všimnul, přiskočil a svojí brokovnicí zajíce skolil. Nebo další příklad, jednou jsem byl na turné a dlouho a moje manželka byla chudák sama doma a Jirka, a to není dobrý příklad.
5: Ivan mě tady chválí a sám je daleko větší charakter než já. Já si myslím, že můj vztah k němu je daleko vřelejší než jeho vztah ke mně. Já už na škole jsem si ho velice vážil, protože on si o sobě nikdy nic nemyslel. On byl takový tichý, skromný a plachý a například v matematice, v češtině a... No tak to taky není. Ale například v tělocviku on vám už ve druhé třídě skákal do výšky takhle vysoko, přestože byl takhle malinký.
2: Se nepamatuju na to.
5: A nebo jaké uměl psát krásné básničky, opěvující naší přírodu. Já vám takovou jednu 30 let starou básničku přečtu. Já nevím, jestli si pamatuju.
2: Já už
5: si
2: to se nepamatuju na přečtí, klidně.
5: Tenkrát si to se mnou vyměnil v roce 1950, jestli se nemýlím, 30. června v den vysvědčení za zmizí. Tak dovolíte, já vám ji přečtu. O nebezpečí hor. Lidé dělají kraviny, podceňují laviny. Respekt z horské služby nemývají, výstrám se potěuchle posmívají. 10 piv nejprve urazí, potom si lanovkou vyrazí. Pak se vydají do dály, na nohou jen sandály. Lavina se náhle utrhne, v sandálech ji nikdo nezdrhne. Kdo lavině nezdrhne, tomu nohy podtrhne. Koho lavina sebou sebere, ten se... No a tady už... Ivan jenom popisuje krásy přírody.
0: O tom, jak krásy přírody dokážou vzít za své, popisoval také ve slavné písni Jožin z Bážin. Tahle písnička prý vznikla na hospodskou zakázku. V roce 1977 prý za ním a jeho bandem přišel v hotelu Moskva v Gotwaldově, dnešním Zlíně, jistý Zdeněk Navrátil. Byl to také muzikant a jejich fanoušek, a tak se spolu trochu opili. Asi o půlnoci se mu svěřil, že má básničku o exhibicionistovi, který se kolem Gotwaldova občas vynoří z bažiny a obnažuje se kolem jdoucím zaměstnankyním místních obuvnických závodů. A že se mu říká Jožin z Bažin. No a když měl trochu upito, tak vyjádřil dost nesplnitelné přání, jestli prý Ivan Mládek nenapíše o Jožinovi písničku. Pokud ano, přiveze mu do Prahy demižon Slivovice. Pravda je taková, že v rozhlase ho s touhle písničkou vyhodili, ale jemu se ji přesto podařilo natočit. Tenkrát ve vydavatelství Panton. A vy si určitě všichni pamatujete. Nakonec zněla i v mnoha zahraničních dílech a taky třeba na koncertu Metaliky v Praze.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Humor, písničky a povídání Ivana Mládka se na vás řítí z vysílání Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V roce 1971 natáčel pro firmu Suprafon první svou skladbu Upírova píseň. A od roku 1973 pak pravidelně už natáčel pro Československý rozhlas. Ze začátku to byly jen instrumentální skladby. Později jeho první dadaistické a recesistické písničky slyšeli i naši posluchači. V tomto období také přijímá angažmá v estrádní skupině Mustangové, ale jeho písničky jsou koncem roku 75 natolik populární, že si může dovolit svůj banjo band profesionalizovat. A tak se s ním rozjel po československých pódiích. V té době už bylo třeba také spojit písně průvodním slovem. Možná tady se rodí komik Ivan Mládek, který později baví své posluchače třeba i anekdotami.
2: Potkal nějakého svého známého a byl tak dobře naladěný a on se ptal, jak se máš. Říkal, no mám dneska velký den, dneska mě vyšel první článek a on mu říká, ty jsi novinář. A ne, mám tasebnici, jo, tak je. Tak je ten Ivan Ivanovič, jo. Vytáhl z Volhy zlatou rybku a ona mu říkala, když mě pustíš, splním ti jedno přání. A on říká, počkej, zlatá rybka vždycky plní tři přání. A ona říká, no to víš, já jsem taková rybka třetí kategorie, já umím splnit jenom jedno přání. On se rozmyslel, ten Ivan, a pak říká, tak dobře. Prosím tě, abych si přál, rybko, aby v Čečně byl konečně mír, aby tam konečně přestalo krveprolívání, aby ruské vojska odešly z Čečenska, aby Čečna byla konečně samostatná. A ta rybka říkala, prosím, že já jsem ti říkal, já jsem zlatá rybka třetí kategorie a tento neumím, to je strašně náročná věc, řekni, prosím tě, něco jednoduchý. A on se zamyslel a říkal, já prosím tě, já mám takovou nemoc hezkou manželku, jestli bys byla tak hodná a uděláme z ní trošičku hezčí. A ona mu říkala, a máš tady fotografii? A on říká, jo, tak takhle ukázala tu fotografii a ta rybka takhle na to koukala a říká, a cože jsi to chtěl v tom Čečensku, prosím tě. Scott si chtěl koupit whisky, takovou malou lahvičku a pořád nevěděl, jestli si ji má koupit nebo měl hrozně rád whisky a nakonec teda šel do záložny a šel si ji koupit takovou tu skleněnou lahvičku, dal si tady do kapse, vyšel z kramu a přejelo ho nákladní auto, je úplně rozmašírovaný, bezvědomí se probral ještě na té dlažbě a tady byl mokrý a šák se řekl, pro boha, ať je to krev, jo. Já jsem zrovna slyšel, se potkají dva policajti a jeden má zavázaný v obě uši a on se ptá, co se ti stalo, říká, nic nepe, já jsem tak roztržitý, představ, já jsem si takhle žehlil košily na žehlicím prkně a najednou zazvonil telefon a jsem si tu žehličku přiložil na ucho a úplně jsem si seškvařil ucho, jo. A říkala, co se ti stalo s tím druhým uchem a to jsem volal pohotovost.
0: Pro své pořady začal Ivan Mládek psát i průvodní slovo. Později přidal scénky, monology a začínal ho čím dál víc zajímat humor jako takový. A těžiště jeho tvorby se stále víc přesouvalo z písniček na humoristickou beletrii. Tady je kousek jeho textu, nazvaného V taxíku.
3: Nějaký velký, vypulírovaný taxík se objevuje na mostě, svítí mu světélko, to znamená, že je volný. Mávám. Taxikář prudce dupne na brzdu a zastavuje. Lezu do taxíku, sedám si raději dozadu, jistota, jistota. Nikdy si nesedám na sedadlo smrti vedle řidiče. V případě havárie se vzadu vždycky nějak přežije. Výjimka byl snad jenom Ivo. Jeli někam autem, spadli do lomu a Ivo, přestože seděl vzadu, nepřežil. Asi proto, že držel v ruce demižon plný slivovice. Na pitvě se pak zjistilo, že řidič, ten také nepřežil, a Ivo dohromady měli v sobě víc promile alkoholu než demižon. Rozjíždíme se. Taxík jede neplynule, motor strašně řve. Zjistil jsem, čím to je. Taxikář je pěkný hromotluk a má tak velká chodidla, že pravou nohou sešlapuje současně plyn i brzdu. To auto musí ale dostávat zabrat. Stalo jistě taxikáře mnoho peněz. Zase ale něco vydělá, snad se mu to nějak vrátí. Hůř. Na tom byl Ota, který koupil nové auto, v zimě si ho dal na venkov do stodoly a nějací závistivci mu ho dali na špalky a spustili motor. Když si Ota na jaře pro auto přišel, měl ho ojeté. Taková škoda. Bylo to krásné hnědé MPčko pro 5 lidí. Protože jich doma bylo 6, musil Ota jednoho člena rodiny, tchýni, vozit v otevřeném postranním vozíku, který přidělal k autu na pravou stranu směrem do příkopu. Trochu jsem se zamyslil a vydá, jsme již na místě.

0: Komika Ivana Mládka zpropagoval také v 80. letech velmi populární pořad Možná přijde i kouzelník. Pan režisér Polák a další mu dali šanci, stejně jako průvodci pořadem Jiří Lábus, Oldřich Kaiser a Jiří Korn. Bavil hlavně svými znalostmi cizích jazyků a prim u něj vždycky hrála němčina.
1: Dobrý večer, než tady našemu příteli zahrajeme písničku v němčině, tak bych mu rád řekl o sobě pár slov, protože předpokládám, že mě asi nezná, aby věděl, kdo mu zpívá, že samozřejmě řeknu to, pokud mě to moje znalost němčiny dovolí, že. Ich bin Ivan Mládek. Ich bin aus Familie Hogofogo. Mein Vater ist große tschechische Sportmann. Hopsen do dálky. Hopsen 5 Meter und 20 Kilometer. Nein, Zentimeter. Ja. Ich bin Paco. Mein, jak se řekne strejda, jo. Mein Ujo, mein ist auch große tschechische Rekordmann. Schmacken 30 Bier und nicht Toiletten. das ist Kunst, ja. Ich schmacken nur ein Bier und 30 mal toaletten. mein Bruder ist große tschechische Wechselmann in eine kleine Banke. Mein Schwester ist mein Schwester arbeitet in Hotel Alkron. Ich bin Musikant und Komponist. Ich mache große Kupe Song. Ich mache Jožin z Bažin. Jožin z Bažin, das ist Helmut von Seyreit. Ich mache Verstehen. Ich mache, já mám boty z umělé hmoty. Das ist, ich habe Skrpaden aus Bakeliten. Ich mache Song 20 párátek. Das ist 20 Flaxenbeizer.

0: Tak to byla další písnička z pera Ivana Mládka. Do dnešního dne jich napsal více než 600 a některé z nich v podstatě zlidověly. Se svým banjo bandem odehrál tisíce představení v České a Slovenské republice, v Polsku, Německu, Švýcarsku, Belgii, Rakousku. To všechno stihne muž, o kterém si dnes vyprávíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Kromě všech hudebních a humoristických aktivit je Ivan Mládek také autorem patentu na Guitariano, tedy první sériově vyráběný keyboard pro kytaristy, který byl poprvé představen veřejnosti na Světové výstavě hudebních nástrojů v Anaheimu ve Spojených státech amerických v roce 2001. Zdá se, že popularitu si užíval v podstatě kdekoliv, i když občas měl i problémy, aby ho vlastně poznali, i když ho poznali. Jak se mi kdysi svěřil v jednom z našich pořadů.
2: Jsme jenom seděli u stolu takového louvatánského v hospodě, to byly stoly asi u sebe, takže jsme seděli na jednom konci s kapelou a na konci druhém seděli dva dětkové, furt si něco šiškali, čuměli po nás, jo. A jsme tam různě popíjeli, jedli a to, a najednou ten jeden dědek se rozsměl, starý, a šel ke mně a říká: dobrý den, prosím vás, my se tam s Františkem přeme, jo. On tvrdí, že to nejste. Já říkám, že jo. Hejte, že jste byl za války nasazený v Mandu.

0: Jako humorista se v letech 80. realizoval i jako malíř a začal malovat oleje ve svém originálním antiperspektivním stylu. Po roce 89 se mu pak otevřely dveře do privátní televize Nova a 11 let pro ní jednou měsíčně psal a točil pravidelné hudebně zábavné pořady. Nejprve Chunder Country Show a pak Country Estrádu. Objevila se tam i scénka v režii Petra Buriana, konkurs na sekretářku.
1: Zatím je to hrůza teda, jo. Takovýhle konkurs na novou sekretářku jsem ještě nezažil. Zatím tady byla jedna ošklivější než druhá. To je hrůza.
2: To máte pravdu, ale zase na druhou stranu je známo, že čím ošklivější, tím pracovitější.
1: Tady chci radši hezkou línou jako veš, než nějakou ošklivou pracovitou.
2: Pojďte, nechte si zajít chuť, máte doma manželku.
1: To je vůl, to je
2: No jo, ale hlejte se, co kdybychom vzali tu paní Petržílkovou, co tady byla před chvílí? Má maturitu, 25 let praxe, co byste chtěl víc?
1: Zlazeť, má dvě brady, se si toho nevšel.
2: A to je vám málo nebo moc?
1: Zlaz, vám nestačí jedna brada na ženský, člověče. Mi to připadá, jako kdyby sem přišla hrbatá bába a vám bylo málo, že má jenom jeden hrb, člověče.
2: No ale stejně je lepší, než tu Petržilkovou nenajde.
1: No máte pravdu, asi nic lepšího neseženeme. Musíme se řídit příslovím lepší obluda v hrsti než krasavice na střeše.
2: Takže ji vezmeme tu Petržilkovou.
1: No, vezmeme ty, co tam zbyly a až sem jdou ještě ty, co jsou
2: tak, tak další, slečno, pojďte.
1: Konečně pohledná žena. Vaše jméno, prosím.
3: Betty Plešivá.
1: Co jste to řekla? Co si to dovolujete? Co jste to řekla?
3: Betty Plešivá.
1: Jo, vy se jmenujete Betty Plešivá, jo? Pardon, já rozuměl ty kriplevšivá. Mě to bylo, to bylo divné, že to... Pardon. Promiňte, pan personální si vás trochu přeměří, jo? Míry budou jedním z faktorů, podle kterých se budeme rozhodovat při výběru, jo? Vás dělejte, já se to nemůžu dívat.
2: Pane generální, on má přes prsa víc než do libastr.
1: Neměříš se to přes ruksak, nemá ruksak nebo je co, nemá ani bradavic nějakou. Takže to je v pořádku, netřeba dalších otázek, děkujeme, my vám dáme vidět, vypadáte velice dobře, děkujeme.
2: Pěkný, co? Větší už by asi nebyly hezký,
1: ne,
2: že?
1: To ne, to je žádný příklad, je to abnormálně velký prsa, to je, ani není hezký a taky to není praktický. Já mám jednu tetu, ta má abnormálně veliký prsa a jednou se skočila ze zápraží a přetrhla si na zádech kůže, že?
0: Ivana Mládka. Ještě za socialismu ho občas musel hodně obhajovat. I ten, který skrýval ve svých písničkách, i když vlastně, jak on říkal, nikdy nic neskrýval. To jen soudruzi hledali různé jinotaje v jeho textech. A tak ho pobavili i výroky některých funkcionářů na různých schvalovacích poradách, jako třeba Perla šéfredaktora Zábavy v rozhlase. Co pak soudruzi nechápete? Koho myslí Mládek tou červenou karkulkou? Nás, soudruzi. A nebo výrok jednoho známého baviče, co dělal v televizi dramaturga. Tak protisocialistický pořad jsem ještě neviděl. Je pravda, že prostě nedokázali pochopit, že ty jeho texty občas mohou být úplně o ničem. A přesto budí legraci.
4: Vzpomněl jsem si na historku, která se mi přihodila včera ráno v nedaleké mléčné samoobsluze. Vystál jsem si frontu na sklenici mléka, mléko jsem si dal na bufetový stolek a šel jsem si vystát druhou frontu na chlebovou pochoutku. Když jsem se s chlebovou pochoutkou vracel ke stolku, mléko nikde. Obešel jsem všechny další stolky, ale mléko jsem už nenašel. Tak to byla příhoda o tom, jak jsem ztratil mléko.
0: Většinu slovních gagů a historek si Ivan Mládek vymýšlel sám. Sem tam přidal i nějakou skutečnou, kterou trochu vylepšil. Anekdoty ty pak musel mezi lidem pochytat. Ale snažil se bez nich obejít. Pase po nich totiž každý bavič. Často se stalo, že ulovil i nějakou dobrou anekdotu v zahraničí. Na pódiu ji pak odvyprávěl a dřív nebo později mu ji nějaký kolega nevědomky vyfoukl. to se nestávalo jen jemu, ale jakémukoliv jinému baviči. Anekdoty jsou totiž něco jako socialistické vlastnictví. Jsou majetkem všech.
1: Co je to smíšený pocit, když se vám tchýně zabije ve vašem úplně novém autě, že jo? Želva přišla na policii, že ji znásilnili. Já jsem do vás znásilnil, no, dva slimáci. A můžete nám to teda nějak popsat? No, to nemůže, to byl takovej fofr, že jo? Pan docent pozval pana profesora na kávu k sobě domů a jdou takhle po schodech do bytu toho pana docenta a jdou kolem nějaké staré, obézní, ošklivé domovnice, která tam drbe schody, a když jdou kolem ní, tak ten pan docent jí takhle dá ruku pod sukně a se jdou dál, tím panem profesorem to cukne, že jo, protože tohle nečekal, no ale nic neříká, udrží se, popijou kávičku, že, podebatují o poezii, o estetice, o filozofii, pak jdou zase pryč, jdou někam do hospůdky, zase jdou kolem té domovnice a zase, když jdou kolem, tak zase ten pan docent takhle jí dá ruku pod sukně, ten profesor už to nedrží, pane docente, mě to u vás nějak nehraje, protože nás nemáte zapotřebí, proč tam dáváte vždycky. A jo, ona má dřevěnou nohu, já si tam dávám na hřebíček klíče. Tak se potkají dva prodavači biblí, jeden koktá, ten druhý se ptá, kolik z toho dneska prodal. A on říká, 150. A říká, jsi dobrý Čeče, já dvě, jak to děláš? No, do domácí prodej. A myslím, že si vždycky řekneš, no, buď to si to kupte, nebo vám to přečtu. Kde ten pán v kupé sám přistoupí, taková hezká dáma, mu furt neví, jak by se s ní seznámil, že? A pak najde odvahu a ptá se jí, odkud prosím vás jedete? A on říká, no jedu z vědecké konference. A on říká, můžu se zeptat, prosím vás, z jaké konference? A on říká, ze sexuologické konference. A on pozorně říká, já bych byl hrozně zvědavý, o čem ta konference pojednávala. A ona mu říká, no my jsme bádali nad tím, v které zemi jsou nejvýkonnější milenci. Že? A on si zeptal, můžete mi říct, jako k čemu jste dospěli. No my jsme přišli na to, že úplně nejlepší milenci jsou v Maďarsku a hned za nima jsou to Indiáni. Říká, promiň, já jsem se vám zapomněl představit, já jsem Ištvan Vinetů, že?
0: A je tu další písnička, kterou napsal a naspíval Ivan Mládek. Jmenuje se Dáša Nováková. V časopise Mladý svět se kdysi kvůli ní rozjela i neúprosná polemika. V polovině dopisů žádali pro Ivana Mládka zákaz činnosti, vazbu. Někteří vyhrožovali i vytržením jazyka, vypíchnutím očí nebo zabitím. Druhá polovina pisatelů byla nadšená. Nic lepšího si tedy Ivan Mládek s Benjo Bendem nemohli přát. Ne, že by poli

0: vzdychla. To jsme to vymňoukli.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Ivan Mládek se svým humorem nejvíce prosadil v pořadu Čundr Country Show, později s country estrádou, jak už jsem říkal. Objevil se ale také v pořadech Nikdo není dokonalý. Ve filmech jen zřídka. V malé roli, třeba v Kronice žhavého léta v roce 1973, nebo v Trháku o 7 let později. K jeho vlastním projektům patří třeba Siránův ostrov nebo Noha 22. Oba projekty byly vysílány na televizi Barrandov. Ve svém volném čase nejčastěji maluje, ale nerad dělá výstavy. Říká, že je s tím velká úmorná práce a pak stejně přijdou jenom kamarádi. I když na druhou stranu jeho obrazy se s úspěchem prodávají. Na svých cestách za vystoupením musí také jezdit autem. K tomu se teď dostaneme. O zabaveném řidičáku bude rozhodovat komise ve složení Ivan Mládek a Zdeněk Svěrák. Řidičem je Luděk Sobota. Dlouholetý spolupracovník Ivana Mládka a velký kamarád.
3: Nebojte se, my vás neukousneme.
4: Vám byl zabaven řidičský průkaz, vidíte?
5: No ano, takovej růžovej, moc hezkej byl. Myslím, že ho držíte zrovna v ruce.
3: Poslyšte, jak to, že máte přilbu, vy jste přijel na motocyklu?
5: Ne, proč myslíte?
4: No, kolega vám právě říká, že máte přilbu, je mu to divné.
5: Ano, no to mám přilbu, to mám kvůli Steinerový.
3: Ona řídila ten motocykl?
5: Ne, ona bydlí u nás v baráku ve 3. patře. A vždycky, když se napije, tak skáče z okna a vždycky na někoho skočí a to jí zachrání. No tak já radši chodím v přilbě.
4: Poslyšte, pane řidiči, ano. Nesnažte se nám tady věšet nějaké bulíky na nosy?
5: Ano, ale jestli mě nevěříte, tak

0: Se běžte podívat k našemu baráku, tam visí cedulka Pozor, padá Steinerova.
1: Hleďte se, ten váš řidičský průkaz, ten ale vypadá.
0: Hezký.
1: Umaštěný celý.
0: No, to je, jak jsem projel tou masnou.
2: Prosím vás, od čeho byste si to tam umastil?
0: No, já jsem totiž vjel rovnou pod pult.
1: A co je tohle? Tomu vy říkáte kupon?
0: Ano.
1: O čeho je tak zahnědlý?
0: No, to je zahnědlý. Já jsem si přes něj předsedil čaj.
1: Hleďte se, za co máte tuhletu dírku? Ta jediná není zarezlá.
0: Pane komisaři, to je moje první dírka. A jak jistě dobře víte, první dírka nerezaví.
2: Prosím vás, za co vám to štípli?
0: To mě štípli za nečitelné číslo.
2: Pane řidiči, poslyšte, jak často si ho míjete?
0: No, vždycky, když se mi zablátí.
1: A za co máte tuhle tu dírku?
0: To mám za to, že jsem jel po rávkách, po prázdnej guma.
2: Slyšte, máte vůbec k tomu autu nějaký vztah? Když nemáte vztah k autu, tak to auto nebude mít vztah potom k vám? Já třeba mám takový vztah k autu, že to auto pak má vztah ke mně.
1: Já taky, že? Ano.
2: Vždycky, když přijdu do garáže, tak to auto zavrtí výfukem.
1: My tady o vás máme hlášení, pane řidiči. Vám byl zabaven řidičský průkaz, protože vám vůbec nebrzdila ruční brzda u vašeho osobního automobilu Škoda 100 s postranním vozíkem. Jak nám to vysvětlíte?
0: No, to bylo tak, že právě mě zastavili příslušníci od vás a řekli, abych si zatáhl za ruční brzdu a pak do mě strčili.
2: No, co bylo dál?
0: Co?
2: Co bylo dál?
0: Normálně z kopce to jelo dobře. Já jsem zastavil až v tom řeznictví.
1: Myslím vás, to vás vůbec nenapadlo použít nožní brzdy?
0: No, to ne. To já bych si nikdy nedovolil. Takhle bych nešvindloval. Já na to nemám povahu prostě. Oni by, pane příslušníci, ale pěkně poznali, že jsem si vypomáhal nožní brzdou. Já když si někdy omylem vypomáhám nožní brzdou, jo, tak se mi někdy na zadku rozsvítí takový červený světýlka. Takový reflektory má.
2: Víte, jaké to může mít nedozírné následky, když nezabrzdíte vozidlo na svahu? My jsme tady nedávno zrovna měli případ, jeden výtečník nezabrzdil na svahu kráčející rypadlo a tomu odešlo do rybníka, tam chvíli šlapalo vodu a pak se utopilo.
0: Ano, to je hezká příhoda.
1: Koho vy vlastně vozíte v tom postranním vozíku?
0: Tam vozím tchýni.
1: To vy asi nemáte příliš v lásce, co?
0: No, tak teďka už jsem si zvyk, ale dřív běhala vedle auta pěšky.
2: Prosím vás, teď vám nemohla stačit.
0: No, trošku zdržovala, ale na světlech nás vždycky doběhla.
2: Na
0: zelenou.
2: Na zelený, správně.
1: Pojďte sem, za co máte tuhle velikou dírku?
0: Kterou?
1: Tuhle.
0: To mám za znečišťování dálnice hnojem a hlínou.
2: Co se k tomu došlo?
0: No, já mám totiž na autě zahrádku.
2: No. Máte zahrádkářskou legitimaci?
0: No mám, já jsem ve svazu zahrádkař.
1: No, tak, pane řidiči, dejte nám své papíry.
0: Na auto nebo na hlavu?
2: Dejte nám všechny, co máte, prosím vás. Všechny,
0: co máte. Tak tady mám, to je občanská, zahrádkářská, ČSTV, na hlavu. Tady mám papíry na záchod.
1: Pane řidiči, jsme rádi, že jsme první, kteří vám můžeme blahopřát. Dnešek je pro vás totiž slavnostní den. Od tohoto okamžiku přestáváte být motoristou a stáváte se chodcem. Blahopřeji vám.
0: Děkuji, děkuji a také vám přeji mnoho zdaru ve vaší další práci se mnou. Děkuji. Prosím vás, kde je tady východ?
1: Vlevo, vlevo, vlevo. A jděte opatrně, prší tam, prší tam.
0: Já si zapnu stěrače. Prosím vás, kde tady můžu vypustit volej?
3: To je pro dnešek všechno. Vyčerpali jsme ukázky přichystané na dnešek, ale už na příště chystám další. Ale zase s někým jiným. Dnes to byl Ivan Mládek. A od mikrofonu se loučí Patrik Rozehnal.